ostatních rytmech je sice znát inspirace svěcením jara Igora Stravinského, ale Prokofjev dokázal Stravinského podněty vstřebat do svého osobitého stylu a výsledek je poměrně odlišný. První provedení se konalo 29. ledna 1916 v Mariinském divadle v Petrohradě a vyvolalo bouřlivou reakci publika, na kterou Prokofjev vzpomínal ve své autobiografii. Po světě se v sále rozpoutal mimořádně velký hluk. Glazunov se podruhé neovládl a vyletěl ze své kůže i ze sálu. Nesnesl východ slunce, to znamená, že utekl 8 taktů před koncem. Navzdory poměrně komplikované avantgardní řeči je skytská svita díky originálním nápadům a barvité orchestraci posluchačsky vděčným dílem. Dokonce skupina Metallica zařadila na své koncerty roku 2019 rytmicky údernou druhou část skytské svity v provedení Sanfranciského symfonického orchestru s dirigentem Michaelem Tilsonem Thomasem. My si nyní vyslechneme její nahrávku s Bergenským filharmonickým orchestrem, který řídí Andrew Litton. Skytská svita má následující 4 části. Vzývání Velese a Ali, Zlý bůh Čužbok a tanec zlých duchů, Noc a závěrečnou částí je Loliův příchod a Průvod slunce.

To byla skytská svita Sergeje Prokofjeva. Bergenský filharmonický orchestr řídil Andrew Litton. Noční výjevy a reje duchů jsou námětem i v další skladbě, i když je stylem a nástrojovým obsazením zcela odlišná. Komorní koncert Antonia Vivaldiho pro zobcovou flétnu, fagot, dvoje housle a basso continuo nazvaný La Notte neboli Noc patří k typu programních koncertů, jejíž forma se díky stvárnění mimohudebního námětu vymyká obvyklé podobě. Vivaldi poměrně jednoduchými prostředky dokázal dosáhnout přímo strhujícího účinku, který je v tomto případě podpořen jedinečnou interpretací italského souboru Il Giardino Armonico na nahrávce z roku 1991. Solisty jsou Giovanni Antonini, zobcová flétna, Enrico Onofri a Marco Bianchi, housle, Alberto Grazzi, fagot, provedení řídí umělecký vedoucí a zakladatel souboru Giovanni Antonini.

Dozněl komorní koncert Antonia Vivaldiho nazvaný La Notte neboli Noc. Hrál soubor Il Giardino Armonico se solisty Giovanni Antonini Zobcová flétna, Enrico Onofri a Marco Bianchi housle, Alberto Grazzi fagot, provedení řídil umělecký vedoucí a zakladatel souboru Giovanni Antonini. Dechový oktet S-dur Ludwiga van Beethovena je navzdory vysokému opusovému číslu 103 raným dílem, skladatel jej napsal ještě v Bonnu před rokem 1792, o rok později ve Vídni jej revidoval a roku 1795 ještě upravil pro obsazení smyčcového kvinteta. Tiskem byl vydán posmrtně až roku 1834. Přestože jde v kontextu Beethovenovy tvorby o ranou skladbu, je to svými kvalitami velmi vyspělé a osobité dílo, využívající na maximum možností tehdejších dechových nástrojů. My si nyní vyslechneme oktet S-dur Ludwiga van Beethovena na nástroje z doby jeho vzniku, nebo spíše jejich kopie, v brilantní interpretaci italského souboru Zefiro na nahrávce z roku 2006.

Svůj osmý smyčcový kvartet C-moll napsal Dmitrij Šostakovič během 3 dnů v červenci roku 1960. Je to dílo velmi osobní, svědčí o tom mimo jiné řada citátů z vlastních děl. Všemi větami pak prostupuje Šostakovičův kryptogram odvozený z německého přepisu zkratky jeho jména, který tvoří tóny D, S, C, H a vyskytuje se ve více jeho dílech. Ruský dirigent a violista Rudolf Baršaj vytvořil se souhlasem autora transkripci pro smyčcový orchestr pod názvem Komorní symfonie. Ta se brzy stala součástí kmenového repertoáru mnoha smyčcových orchestrů. Nyní uslyšíme nahrávku z roku 2021, která je součástí kompletu Šostakovičových symfonií a koncertů vydaného firmou Deutsche Grammophon. Bostonský symfonický orchestr řídí Andris Nelsons.

To byla komorní symfonie C-moll pro smyčcový orchestr, neboli transkripce 8. smyčcového kvartetu Dmitrije Šostakoviče, kterou vytvořil Rudolf Baršaj. Bostonský symfonický orchestr řídil Andris Nelsons. Kantátu První Walpurgina noc zkomponoval Felix Mendelssohn Bartholdy na text balady Johanna Wolfganga Goethe, který původně psal ke zhudebnění pro Mendelssohnova učitele Karla Zeltra. Ten plánované dílo nakonec nikdy nedokončil a roku 1830 se jej ujal Mendelssohn. První verzi napsal roku 1832 a o 10 let později důkladně přepracoval a vytvořil definitivní znění. Námětem básně i kantáty je líčení přípravy druidských obřadů vítání jara na hoře Brocken a obavy z pronásledování křesťany. Aby je zastrašili, přestrojí se za duchy a démony a oslavy můžou začít. Walpurginu noc velmi obdivoval mimo jiné i Hector Berlioz, který ji považoval za dosud nejlepší Mendelssohnovo dílo. Kantátu První Walpurgina noc nyní vyslechneme v tomto obsazení. René Morlock alt, David Fischer tenor, Stefan Genz bariton, David Jeruzalém bas, komorní sbor Stuttgart a německou komorní filharmonii Brémy řídí Frieder Bernius.

Vyslechli jsme kantátu Felixe Mendelssohna Bartholdyho První Valpuržina noc. Jejími interprety byli René Morlock alt, David Fischer tenor, Stefan Genz bariton, David Jeruzalém bas, komorní sbor Stuttgart a německou komorní filharmonii Brémy řídil Frieder Bernius. Mendelssohnovo dílo zároveň ukončilo tento pořad, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. V dnešním bloku se zaposloucháme do výběru několika novějších i starších nahrávek z fonotéky Českého rozhlasu, které ale dodnes nestratily nic ze své atraktivnosti. Zahájíme jej předehrou k melodramu Kouzelná harfa France Schuberta z roku 1820. Schubertova hudba k tříaktové magické hře rakouského dramatika Georga von Hofmanna se skládá kromě předehry ze sólových, sborových a melodramatických částí. Kompletní text hry je dnes ztracen, dochoval se pouze v Schubertových hudebních číslech. Předehru ke hře Kouzelná harfa od France Schuberta vyslechneme v interpretaci dánského dirigenta Tomase Dausgaarda a švédského komorního orchestru na nahrávce z roku 2014.

Dozněla předehra ke hře Kouzelná harfa od France Schuberta. Švédský komorní orchestr řídil Thomas Dausgaard. Roku 1733 vydal Georg Philipp Telemann rozsáhlý třídílný cyklus instrumentálních děl zahrnující téměř všechny hlavní formy komorní a orchestrální hudby té doby. Navzdory názvu Tafelmusik neboli česky hudba k hostině, jde o reprezentativní dílo, kterým se tento nesmírně plodný skladatel náležitě předvedl jako mistr instrumentální hudby. Cyklus Tafelmusik měl také patřičný úspěch. Jeho vítězky si předplatilo 206 zájemců a mezi nimi byl také Telemannův přítel Georg Friedrich Händel. Pro něho představovala tato sbírka důležitý inspirační zdroj. Händlovi duchaplně zpracované výpůjčky z Tafelmusik by vydali na samostatný pořad. Z Telemannova cyklu Tafelmusik vybíráme kvartet D moll z druhého dílu. Telemann si zde rafinovaně pohrál s různými styly. Například druhá věta se podobá italskému koncertu, zatímco věta finální je francouzské rondo. Kvartet je psán pro zobcovou flétnu nebo fagot, přičemž obě možnosti jsou autorizované. Dále dvě příčné flétny a basso continuo. My jej nyní vyslechneme v nahrávce legendárního souboru Musica Antiqua Köln ve verzi se zobcovou flétnou v tomto obsazení. Michael Schneider, zobcová flétna, Jet Wentz a Cordula Breuer, příčné flétny a ve skupině basa continua Phoebe Caray, violončelo a Thierry Maeder, cembalo.

Vyslechli jsme kvartet D-moll pro zobcovou flétnu, dvě příčinné flétny a basso continuo Georga Filipa Telemana v interpretaci souboru Musica Antiqua Köln ve složení Michael Schneider, zobcová flétna, Jet Vance a Cordula Breuer, příčinné flétny a ve skupině basa continua Phoebe Caray, violončelo a Thierry Maeder, cembalo. Anton Bruckner je dnes známý hlavně svými monumentálními symfoniemi, které ale začal komponovat až okolo 40. roku svého věku. Do té doby psal převážně duchovní hudbu ve velmi tradičním stylu. Zásadní přelom v jeho skladatelském vývoji nastal roku 1861, když mu bylo 37 let. Tehdy začal soukromně studovat u lineckého divadelního kapelníka, téměř o 10 let mladšího Otto Kitzlera, který byl zapáleným obdivovatelem hudby Richarda Wagnera, Ference Lista a Hectora Berlioze. Kitzler jej seznámil s tehdejšími nejmodernějšími skladatelskými technikami a z Brucknera se za krátkou dobu stal jeden z nejoriginálnějších skladatelů své doby. Umění kontrapunktu, které mistrovsky ovládal, se ale nevzdal a dokázal jej dále rozvíjet v intencích nového stylu. Právě spojení novoromantické harmonie a instrumentace s barokní polyfonií a dědictvím rakouské chrámové hudby tvoří Brucknerův osobitý styl. Prvním významným dílem po studiích u Kitzlera a zároveň prvním typicky brucknerovským je první ze tří velkých zhudebnění mešního ordinária, které opatřil pořadovým číslem. Mše číslo 1 D-moll pro soprán, alt, tenor, bas, sbor a orchestr z roku 1864. V našem bloku vyslechneme toto monumentální dílo v nahrávce Johna Eliota Gardinera z roku 1996. Solové party přednesou Luba Orgonasova soprán, Bernarda Fink alt, Christoph Pregardien tenor, Eike Wilm Schulte bas, sbor Monteverdi Choir a vídeňské filharmoniky řídí John Eliot Gardiner.

0: soprán, Bernarda Fink alt, Christoph Prégardien tenor, Eike Wilm Schulte bass. Sbor Monteverdi Choir a vídeňské filharmoniky řídil John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a orchestr napsal Francis Poulenc roku 1949 na objednávku Bostonského symfonického orchestru na své první turné po Spojených státech amerických. Je to typické dílo Poulencova pozdního stylu, v němž se vedle lehce provokativního neoklasicismu prosazují stále více lyrické a neoromantické tóny. Ale i zde Poulenc hýří duchaplnými stylovými odkazy. Melancholické hlavní téma první věty se trochu podobá úvodní myšlence třetího klavírního koncertu Sergeje Rachmaninova. To je v zápětí následováno vedlejší myšlenkou mozartovského rázu a ve finální větě můžeme zaslechnout i citaci americké písně Swanee River spolu s názvuky na brazilskou taneční hudbu. To vše dokázal Poulenc překlenout svým nezaměnitelným stylem do soudržného celku. Premiéra koncertu se konala 6. ledna s autorem jako solistou a Bostonský symfonický orchestr řídil Charles Minch. Dnes se může zdát nepochopitelné, že toto mistrovské a zároveň posluchačsky velmi atraktivní dílo nebylo publikem a kritikou moc dobře přijato. Poulenc sám to přičítal puritánství místního publika, které podle jeho slov bylo až moc zvyklé poslouchat hudbu Jeana Sibelia. Zajímavě a vlastně docela výstižně charakterizoval Poulencův koncert o 3 roky později v New York Times americký kritik a muzikolog Harold C. Schoenberg. Jednou z Poulencových typicky neúctivých skladeb je jeho klavírní koncert, který si dělá legraci z mnoha posvátných hudebních krav. Je to vlastně druh drzého humoru, který někteří seriózní posluchači odsuzují. Pokud je však chápan v duchu, v jakém se nabízí, může být koncert velmi zábavný. My si nyní vyslechneme jeho nahrávku z roku 2018. Sólový part přednese francouzský klavírista Alexandre Tarot a londýnský filharmonický orchestr bude řídit Yannick Neze-Segan.

To byl koncert pro klavír a orchestr cis-moll Francise Poulenca. Solový part přednesl francouzský klavírista Alexandre Tarot a londýnský filharmonický orchestr řídil Yannick Neze-Segan. Drážďanská dvorní kapela saského kurfiřta byla jedním z nejlepších hudebních těles v Evropě první poloviny 18. století. V jejich řadách působila řada významných hudebníků z celé Evropy a zvláště hráči na dechové nástroje se těšili vynikající pověsti. V letech 1717 až 1729 stál v jejím čele Johann David Heinichen, všestranný skladatel, kapelník i teoretik, který kromě oper a chrámových skladeb proslul virtuózními a barvitě obsazenými koncertantními skladbami, v níž dokázal využít mimořádných schopností svých hráčů. Typickou ukázkou drážďanského orchestrálního stylu je Heinichenovo koncerto F-dur s extrémně náročnými party dvou lesních rohů. V nahrávce z roku 1993 se opět představí vynikající hudebníci souboru Musica Antiqua Köln, zařízení jeho zakladatele a uměleckého vedoucího Reinharda Goebla.

Vyslechli jsme koncerto F-dur Johanna Davida Heinichena. Soubor Musica Antiqua Köln řídil Reinhard Goebel. Wolfgang Amadeus Mozart napsal velké množství chrámových skladeb v době, kdy byl ve službách salzburského arcibiskupa, ale po přesídlení do Vídně zkomponoval již jen 4, za to velmi významná díla. Nedokončené velké kompozice Requiem a mši C-moll, krátké Ave Verum Corpus a poněkud záhadné Kyrie D-moll, Kechlův seznam 341. Rukopis tohoto díla je ztracen, dochoval se pouze opis z počátku 19. století a tisk z roku 1825 a neznáme dobu ani příležitost, k jaké bylo psáno. Mozartovský badatel Otto Jahn kladl jeho vznik do roku 1781 v Mnichově, ale dnes je jeho vznik předpokládán spíše okolo roku 1787 nebo později. Je možné, že jde o první část zamýšlené mše, která by vzhledem k rozměrům Kyrie mohla být podobně rozsáhlým dílem jako mše C-moll. Oproti mši C-moll a Requiem se Kyrie D-moll liší převážně homofonní sazbou a hutnou orchestrací. Je zde předepsáno plné obsazení klasicistního orchestru, včetně klarinetů. V dnešním pořadu uvedeme toto pozoruhodné dílo v interpretaci sboru Monteverdi Choir a orchestru English Baroque Soulists, které řídí John Elliot Gardiner. Nahrávka pochází z roku 1986.

To bylo samostatné Kyrie d-moll Wolfganga Amadea Mozarta v provedení Monteverdi Choir a English Baroque Soulists, které řídil John Eliot Gardiner. Skladatel a flétinista Johann Joachim Quantz působil v letech 1718 až 1740 v Drážďanské dvorní kapele, první rok jako hoboista, ale již od následujícího roku se natrvalo zaměřil na příčnou flétnu a stal se jedním z nejvýznamnějších flétnistů své doby. Od roku 1741 až do konce života působil v Berlíně jako skladatel a učitel flétny pruského krále Friedricha II. Velikého. Napsal několik set koncertů a komorních skladeb pro flétnu a kromě toho je dnes známý také svou flétnovou školou z roku 1752 nazvanou Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu. Koncert pro dvě flétny, orchestr a basso continuo G-dur pochází z Quantzova drážďanského období. V nahrávce z roku 1995 vyslechneme opět soubor Musica Antiqua Köln. Solisty na barokní příčné flétny jsou Jet Vance a Marion Moonen, provedení řídí Reinhard Gebel.

Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.

Pěkné ráno na stanici Český rozhlas Vltava. Vám, milí posluchači z brněnského studia Českého rozhlasu, přeje dnes Jan Hlaváč. Otevíráme naše hudební partitury. Zahájíme je italskou hudbou. Arcangelo Corelli byl italský skladatel a také houslista. Skládal výlučně instrumentální hudbu a jeho dílo obsahuje velké množství triových sonát, také houslové sonáty a proslulé Concerti Grossi z roku 1714. Concerto Grosso číslo 1 v tónině D-dur Arcangela Corelliho nám na úvod hraje soubor i muzičí.

Z díla Arcangela Corelliho doznělo Concerto Grosso číslo 1 v tónině D-dur. Hrál soubor i muzičí. Corelli studoval housle v Bologni a také kompozici v Římě, kam se dostal v roce 1671 jako člen orchestru. Z jeho díla zazní dále sonáta číslo 10 in G pro zobcovou flétnu. Hraje Moritz Steger na zobcovou flétnu a continuo consort.

Z díla Arcangela Corelliho to byla sonáta číslo 10 in G pro zobcovou flétnu. Hrál Maurice Steger a Continuo Consort. Dalším italským skladatelem je Antonio Vivaldi. Byl také houslistou a byl synem benátského houslisty Giovanniho Battisti Vivaldiho. U něhož se také ve hře na housle učil. Koncert pro dvoje housle, smyčce a basso continuo a moll, číslo 8 z opusu 3. od Antonia Vivaldiho, nám zahrají Karel Hale a Pavel Feitl na housle spolu s komorním orchestrem Tesariny. Provedení řídí Mirko Krebs.

Z díla Antonia Vivaldiho jste slyšeli koncert pro dvojehousle, smyčce a baso continuo a mol číslo 8 z opusu 3. Hráli Karel Hale a Pavel Feitl na housle, komorní orchestr Tessariny řídil na rozhlasové nahrávce z roku 1993 dirigent Mirko Krebs. Johann Christian Bach byl německým skladatelem 18. století. Byl zvaný podle místa svého působení. V Miláně byl milánský, v Londýně londýnský. Byl také žákem svého otce Johanna Sebastiana Bacha. Z jeho díla si teď poslechněte dechový kvintet v tónině B-dur. Hraje soubor Q Moravy.

Z díla Johanna Christiana Bacha jste slyšeli dechový kvintet v tónině B-dur. Na rozhlasové nahrávce hrál soubor Q Moravy. Rakouský hudební skladatel Johann Josef Fuchs byl také hudebním teoretikem. Z díla Johanna Josefa Fuchse zazní svita v tónině D-moll v podání opět komorního orchestru Tessariny, který jsme již dnes slyšeli. Na rozhlasové nahrávce z roku 1994 toto dílo řídí opět dirigent Mirko Krebs.

19. století. Nejprve si připomeneme houslového virtuóza a skladatele Heinricha Wilhelma Ernsta. Z jeho díla nejprve smyčcový kvartet v tónině B-dur opus 26. Hraje Doležalovo kvarteto.

smyčcový kvartet B-dur, dílo 26. Heinricha Wilhelma Ernsta, hrálo Doležalovo kvarteto. Tento hudební skladatel a především houslový virtuos byl vedle Paganiniho nejvýraznější postavou houslové hry v 19. století. Brilantní fantazie na témata Joaquina Rossiniho pro housle a klavír od Heinricha Wilhelma Ernsta si poslechněte v podání houslisty Ingolfa Turbana. Na klavír hraje Giovanni Bria.

Heinrich Wilhelm Ernst byl autorem brilantní fantazie na témata Joaquina Rossiniho pro housle a klavír. Na housle hrál Ingolf Turban, na klavír Giovanni Bria. Maďarský hudební skladatel a klavírista Ferenc Liszt byl v 19. století nejvýznamnější postavou klavírní hry. Velkým vzorem v interpretaci a také ve skladbě byl Franci Lisztovi právě Niccolo Paganini. Fantazie na maďarské lidové melodie pro klavír a orchestr, dílo Ference Liszta, uzavře také dnešní hudební partitury. Poslechneme si rozhlasovou nahrávku z roku 1971 s klavíristkou Danou Křístkovou a Státní filharmonií Brno. Provedení řídí Jan Štych.

0: Na závěr dnešních partitur na stanici Vltava dozněly fantazie na maďarské lidové melodie pro klavír a orchestr od Ference Lista. Na klavír hrála Dana Křístková, Státní filharmonii Brno řídil Jan Štych. Od mikrofonu vám pěkný den s vysíláním Českého rozhlasu přeje Jan Hlaváč.
1: Český rozhlas Vltava. Umění.

0: víkendová příloha.
1: Dobré ráno, vážení a milí posluchači a posluchačky. Začíná kulturně publicistický týdeník Víkendová příloha. K jejímu poslechu vás zve Milena M. Marešová, která ji připravila a dopoledním programem vás bude provázet. Začíná srpen a ve vltavském vysílání stále tematicky dominuje filmové léto. K tomu se bude vztahovat esej, který uslyšíme už za okamžik. Jeho autorem je Karel Taige a název je jednoznačný – foto, kino, film. Krátce před 8:30 k nám z českého detektivního revíru promluví spisovatel Eduard Ficker, český Edgar Wallace. Jehož kriminální příběhy se staly předlohou filmů, jako například 13. revír nebo Na kolejích čeká vrah. 9:50 navštívíme Japonsko, cestovatele a také jednu cestovatelku sbírky japonského umění v pražském Náprstkově muzeu. To všechno nám představí Eliška Závodná v repríze první části dvoudílného cyklu Japonsko jako exotická dálka. Za umělcem přízračného díla i osudu se vydáme v 10:00. Eliška Pilařová v roce 2019 připravila pořad s názvem Josef Váchal, kopka života a mystiky. Fragmenty rozsáhlé studie z roku 1922, v níž český literární a výtvarný kritik a vůdčí autorita české avantgardy Karel Taige pojednává o vzniku a vývoji kinematografie jako nového umění. Pro následující esej připravil Petr Turek, čte Radu Smácha.
2: Chceme zde hovořiti o umění povídce novém a moderním, které předpokládá vývoj ve smyslu ustavičného pokroku a zdokonalování, stálého postupu směrem k nadřazené vyšší dokonalosti. O umění, které se zrodilo nedávno z vědeckých pokroků a touhy lidského srdce, které není ateliérovou estetskou záležitostí, ale důležitou událostí světskou a životní dalekosáhlého veřejného významu, totiž o kinu. Vynález kinematografu obohatil umění o novou oblast. Objevil nový svět. Skutečně téměř doslova objevil umění Ameriku. A jako byla Amerika známa už před Vespučím a Kolumbem, jako nelze přičítat objev střelného prachu samotnému Rogeru Baconovi, knih tisku Gutenbergovi, jako hromosvod vynalezli Franklin i Prokop Diviš a radiotelegrafii Nikola Tesla i Marconi, tak ani kinematograf není výhradným dílem a objevem Edisonovým či bratří Lumiérů. Nikdy, přesně vzato, nelze veliký vynález přičítati jediné osobě. Veliký objev není než vyústěním dlouhého kolektivního úsilí, rezultátem, který má vždy četné předchůdce a vzdálený prapůvod. Na veliké události, na velikém činu spolupracuje vždy kolektivum a vynálezce není než jedním dělníkem z této obce. Einsteinova teorie byla by nemyslitelná bez svých předchůdců. Kino, zrodivši se nedávno z novodobého vynálezu, může přece nicméně vykázat se určitou tradicí a staletými předky. V roce 1895 promítá kinematografické snímky Závod bratří Lumiérů a na bulváru de Capucin je otevřeno prvé kino na světě. Živoucí malba, kdysi směšná utopie nebo taj černoknižnického kouzla, stala se skutečností, jejíž prostá existence převyšuje všecka tušení. Sám život vstoupil na promítací plátno. Nikdo tehdy netušil, že se zde stanulo na prahu veliké budoucnosti. Soudobé mínění soudilo, že tato představení jsou jen dočasně v oblibě a záhy přestanou poutati zvědavost obecenstva a že tato zdokonalená laterna magika bude sloužit jen vědecké práci. Zatím kino dobilo celého světa. Je čino všade. A všade holduje obecenstvo tomuto bezpříkladně novému a smělému spektáklu. Více než 70 tisíc kin je dnes na povrchu globu. A tak kino, zrodivši se ve století nových objevů, nových světel, ve století, kdy optika, věda světla, stala se vědou zázraků, jak ji již před stoletími Descartes prorokoval, umění z ní zrozené stalo se uměním zázraků, zázrakem samotným. S úžasnou a závratnou rychlostí se vyvíjí, jeho pokrok je znatelný den ze dne. Vymoženosti staletí, které vedly od čínských stínů a laterny magiky k aparátu bratří Lumiérů, jsou předstiženy několikaletým vývojem kina. Srovnáte-li prvé francouzské filmy, ony malé výjevy a příběhy, s dnešním americkým seriálem či s dramatem D.W. Griffithem režírovaným, uvidíte netušený kvalitativní postup a rychlé technické zdokonalení. Tak my, současníci prvých desetiletí slavného, velikého a revolučního 20. století, asistujeme zrodu nového slavného umění. Pravého vskutku moderního a soudobého umění, mezi všemi nejživějšího a nejintenzivnějšího. Novota jeho je důležitým kulturním faktorem, a ne módní od nuvoté, ne sezónní kuriozitou. Jeho silná, živá a úchvatná krása mluví k publiku, které nechce být poučováno a vychováváno, ale žádá si především senzací, jako ten, kdo není připuštěn k hodům dnešní třídní pseudokultury. Nezměrná moc leží v popularitě, v lidovosti a naprosté internacionálnosti filmu, jenž hovoří k davům všech národů a ras naší planety. Je pyšným hymnem světských krás a může být jednou

satyra, komedie, výtvarná krása, hudba, herectví, tanec. Zkrátka všecka umění se tu sjednocují ve skvělou syntézu. Kino je výtvarným uměním. Kino je uměním podívané. Kino je poezií. Kino je baletem střídavě i současně. Příští estetika kina, k níž dnes existují již cenné náběhy, hlavně spisy duchaplného a bystrého Louise Delika, chtějíc definovat i onu zvláštní, novou a obecnou krásu, jež je vlastností filmu, musí především precizovat i vztahy kina k výtvarnictví, kina k literatuře, kina k divadlu. Jaké nádherné fotogenické skutečnosti poskytuje nám americký film, plný síly, právě tak jako plný něhy. Viděli jsme tu dokonalé snímky temných a deštivých nocí, či rost dešťových krůpějí v průzračných temnotách prostoru, údery majákového reflektoru do mlžin noci, svit obloukovek ve vlhkém přístavním večeru newyorských doků, opalizování světelné reklamy v mrakodrapových výších nad velkoměstskými třídami. Kouzlo filmového a fotografického temnosvitu není zde vypůjčeno od Rembrandta či Leonarda. Je dokonce úchvatnější. Ale není to jen poezie noci, temnot a efektů umělých světel, elektrických nocí veleměst, jež je předmětem fotografie a filmu. Světlo bílého dne, jasné a slavné, azurné nebe nad pláněmi Kalifornie, v Pampách či Mexických horách. Neboť nezapomínejme, foto a film není lovcem umělých světelných efektů, je především dokumentární. Je dokladem a důkazem, že svět je krásný. A tak pouhá skutečnost filmu a fotografie vyvrací všechny žvásty pesimistické filozofie. Až do vynálezu kina a zdokonalení fotoaparátu mohla filozofie hlásat, že skutečnost neexistuje, že všecko je klam. Jediné číslo obrázkového týdeníku, jediný filmovaný příběh, třeba z vzlet aeroplánů, je nevývratným důkazem existence reality, přímým projevem mnohoznačného dramatu moderního života. Filozofie lhala. Fotografie nelže. A nesmí lháti. Kino a hudba souvisí navzájem vztahem, jenž je ve skutečnosti právě tak komplexní, jako zdánlivě prostý a vyložený. Film prostě potřebuje hudebního doprovodu. Bez orchestru je dnes divadelní představení nemyslitelno a obrazy na kinoplátně by se staly příšerami a bizarními zjevy, kdyby se k nim nedružily melodie hudby. Je to psychologicky zcela přirozeno, ale jest otázka, bude-li třeba hudby nadále, až jednou budou promítány barevné, dokonalé filmy za denního světla. Prozatím je hudební doprovod nutností. Sluší se, aby byl vhodný, a programový výběr hudby pro film by měl v nejednom ohledu zajímati moderní muzikanty. K orientálním filmům hrává se Mozartův Únos ze Serailu, či eventuálně Kouzelná flétna. Ale pozorujte, jak přesně se kryje s charakterem kina hudba moderní. Stravinský se svým rekpiánem, i dnešní světská hudba taneční a pochodová. Salom Foxtrot, Indianola. Rytmus moderních tanců je rytmem autenticky moderním. Je v něm cosi z rytmu vlakových úderů a pouličního života. Jak přiléhá filmu doprovod s jazz bandem. Filmu, jenž je mechanickým divadlem, slušila by nejlépe mechanická hudba, gramofon, orkestrion, pianola, neboť hudba, jenž má být doprovodem, ilustrací a pozadím filmovému dramatu, neměla by ignorovat i nástrojů moderních technických vymožeností. Nechť řve hluky dynam, morzeových přístrojů, automobilových trubek, rikotem expresu a avionu, tlukotem psacího stroje, namísto tlukotu tradičního slavíka v poetické letní noci. Tyto

odteky reality, o něž se pokoušeli futuristé svými Hřmotiči a Erik Satie v Laparát, mohou mít i v hudbě asi podobný význam jako výstřižky novin, hracích karet, látek, setera, v kubistických zátiších, jimiž Picasso i Braque osvěžují abstraktní geometrickou skladbu díla, vnášejíc se v ně něco esteticky neprodestilované životní, skutečnostní suroviny. Nástrojem nejvhodnějším je zde jazz, jenž svou výrazností předčí Russellovy Hřmotiče, které ostatně by mohly nahraditi přesné záznamy fonografu, zachycující ryk a lomos velkoměst, nádraží, promenád, přístavů, velikých davových shromáždění a bouři proletářské demonstrace. Moderní hudba nemůže pracovat i pro mrtvé divadlo. Není a nebude v pravdě nových oper, jako nebude nových dramat. Snad spíše dočkáme se operety, jenž je bližší lidovému vkusu a chápání. Nechť začne pracovat i pro film. Zde nalezne obsáhlou oblast krásných, třebaže těžkých a zodpovědných úkolů.

studii Foto, kino, film z prvního svazku výboru z díla Karla Taigeho, vydaného v roce 1966 nakladatelstvím Československý spisovatel pod titulem Svět stavby a básně, studie z 20. let, pro vysílání připravil Petr Turek. V dnešní premiéře v režii Izabely Šenkové četl Radus Mácha. K 50. výročí úmrtí věnovala Vltava v roce 2011 formát schůzky s literaturou Eduardu Fickerovi, který bývá společně s Emilem Vachkem označován za zakladatele české detektivní školy. Prozaik, dramatik, překladatel, redaktor, scénárista zanechal na 90 titulů. První detektivní román, který Eduardu Fickerovi vyšel, se jmenoval Ochránce nebohých a je z roku 1933. Vedle detektivek, kterých bylo nejvíc, psal také dobrodružné příběhy a westerny. Dodnes milovníky detektivních příběhů těší filmy podle Fickerových knih. Série CL, zfilmovaná pod názvem Na kolejích čeká vrah, Strach podle románu Kilometr 19, a nebo z jiného soudku Fantom operety, pětidílný seriál podle předlohy stejnojmenného románu Eduarda Fickera jako komediální muzikálový seriál v roce 1971 vysílala Československá televize. Teď se zaposloucháme do schůzek s literaturou s názvem Z českého detektivního revíru.

0: Na počátku se případ CL jevil spíše jako mechanická záležitost kriminálky a státní bezpečnosti. Podle toho vyznívá i tón mého líčení. Pátrání bylo složité a přinášelo řadu překvapujících momentů. Stojí to, myslím, za vyprávění. A tak se teď probírám v archívu, abych si případ CL se vším všudy oživil. 20 000 kusů bankovek, dopravovaných v poštovním voze, který 27. června 1951 během jízdy vybuchl, tvořilo kompletní sérii označenou CL. Po ránu už jsme vůbec nepochybovali, že je totálně zničena. Cesta drezínou od dosti vzdálené železniční stanice k místu, kde k explozi došlo, byla výhodnější než cesta automobilem. Ovšem zážitek na kilometru 286 nebyl příjemný. Když strážný, který nás na drezíně doprovázel, zašel do křoví, našel tam mrtvé asi 16-leté děvče. Měla zblízka prostřelenou hlavu. Náš úřední lékař odhadl, že smrt děvčete nastala kolem 18. hodiny, tedy přibližně ve chvíli, kdy poštovní vůz vlaku vyletěl do povětří. Z oněch 5 členů pražské pátrací skupiny byl v pořadí důležitosti rozhodně až 5. Mladý chlapík drobnější postavy se silnými brýlemi na fialkově prosvítajících očích. Nebyl nesympatický. Jeho poměr k ostatním byl poměrem asistenta nebo spojky. Zdálo se, že ho zvou k jednotlivým případům proto, aby se školil. Říkali mu důvěrně Karlíčku. To bylo jeho příjmení, nikoli jméno, které znělo Karel. Měli ho rádi, jako máme rádi bystrého, všudy přítomného a přece nevtíravého a nenápadného člověka, kvůli jehož nechápavosti se nemusíme zlobit. Tohohle Karlíčka ke mně velitel skupiny nadporučík Skála poslal. Karlíček zamžikal, jak to měl ve zvyku, a řekl.
1: Nikdo té chudince neublížil, že mluvím tak hloupě. Je jen zastřelená. A zdaleka asi není. Má na sobě jen lehounké letní šatečky. Neměla u sebe vůbec nic. A nebo jí to vrah sebral i s kolem.
0: S jakým kolem?
1: S jízdním kolem. Nějakým starším. Na podešvích střevíců jsme našli čerstvé odřeniny od šlapadel se zoubkovanými okraji. O vrahovi bychom už něco věděli. Na druhé straně trati je zválená pš-

0: Žil téměř 3měsíční těhotenství. Už jeli pro jednoho ženatého myslivce.
1: To by tedy znamenalo, že je to separátní záležitost, která se exploze vagónu netýká.
0: Snad, jenže se mi zdá, že to mrtvé děvče tahali do křoví dva.
1: Dva?
0: Já myslím, že dva, ale takovou věc by si měl ženatý milenec obstarat přece sám.
1: Proč myslíte, že byli dva?
0: Poněvadž měla roztažené paže. Kdyby jí táhl jeden člověk za obě ruce, byla by měla paže u sebe.
1: Buď jste řekl cenný postřeh, nebo je to jen jakási vaše literárně detektivní představivost.
0: Možná, že by to mohl být klíč k záhadě.
1: Chtěl bych znát výsledky vašeho šetření. Navštivte mě v Praze.
0: Ale samozřejmě, přijdu, soudruhu kapitáne. Víte, kdyby se jako motiv té vraždy nezjistilo nic jiného než následky nešťastné lásky, bylo by to prostě ohavné. Láska má být založena na něčem, co svou důležitostí předčí sebevroucnější vztah a ten ji teprve zpevňuje a posvěcuje. Jinak je primitivní, fyzická, nadiktovaná přírodou. Ale dokáže-li se, že u toho byly tři a ne pouze dva.
1: Dál tu podivnou řeč nerozvedl, protože jsem Karlíčka s otcovským poplácáním po neširokých zádech expedoval pryč.

0: Myslíte, že ještě dnes znají čtenáři detektiva Karlíčka?
1: Ti, kteří rádi čtou detektivky, tak asi ano. V tvorbě Eduarda Fickera je to postava, která patří k těm, řekněme, mladším. Je na světě 55 let. Po únoru 1948 následovalo několik let, kdy se detektivní žánr stal pro naši literaturu nežádoucí. Když se přibližně od poloviny 50. let 20. století začala detektivka do české literatury vracet, zrodila se postava tohoto trochu komického, nešikovného, ale bystrého detektiva Karlíčka. Eduard Ficker ho přivedl na svět v roce 1955 v detektivce nazvané Zlatá čtyřka. Tam se také stal poprvé partnerem kontrarozvědčíka kapitána Kalaše.
0: A o 3 roky později, jak jsme slyšeli, řešil kapitán Kalaš s Karlíčkem zapeklitou situaci, která nastala po výbuchu železničního poštovního vagónu, z něhož se ztratilo 20 milionů v 1000korunových bankovkách série CL.
1: V roce 1960 se tato dvojice sešla naposledy ve špionážní kriminálce nazvané Kilometr 19.
0: A oba poslední romány dostaly i svou filmovou podobu.
1: Podle Kilometru 19 natočil režisér Petr Schulhoff v roce 1963 film Strach a zfilmovaný román série CL režiséra Josefa Macha z roku 1970 se jmenoval Na kolejích čeká vrah. Ale těchto filmů se Eduard Ficker již nedožil. Zemřel před 50 lety, 3. března 1961.
0: Proč začínáme od konce jeho života? Začínat se má od začátku.
1: Chtěl jsem jen připomenout jeho poslední romány, protože na ty si ještě řada čtenářů asi vzpomene. Ale máte pravdu, začínat se má od začátku.

0: Eduard Ficker se narodil 21. listopadu 1902. Jeho otec byl původně venkovským učitelem, ale když částečně ztratil sluch, stal se pražským úředníkem. U malého Eduarda se již od dětských let projevovaly nejrůznější umělecké sklony.
1: Tak třeba od malička hrál na housle a už v 10 letech pořádal samostatné koncerty. A jako student Vinohradského reálného gymnázia vyhrál

0: vyhrál jako Septimán první cenu v celostátní soutěži o nejlepší beletristickou kompozici.
1: A přitom prý měl mimořádné technické nadání a jeho nejoblíbenějším předmětem byla matematika. Proto, když s vyznamenáním odmaturoval, začal studovat fakultu strojního a elektrotechnického inženýrství na Vysokém učení technickém v Praze.
0: Ale na hudbu nezapomněl. Ještě jako vysokoškolský student založil menší orchestr, který si svými moderními tanečními rytmy získal značnou popularitu.
1: Vysokou školu však nedokončil. Opustil ji, když mu během studií zemřel otec. Měl za sebou 8 semestrů. Rozhodl se, že odjede do Anglie, kde získá strojařskou praxi. Když se vrátil, musel v roce 1931 nastoupit na základní vojenskou službu, ale ze zdravotních důvodů ho brzy z vojny propustili. Marně hledal místo, kde by uplatnil své vzdělání. Byla doba světové hospodářské krize. Obživu nakonec našel v hudbě.
0: Uchytil se nejprve jako houslista v orchestru divadla Rokoko a po nějaké době získal místo druhého houslisty v tehdejší velké operetě. Ale moc ho tato práce neuspokojovala. Jak je zřejmé z jeho vyjádření?
2: Bylo to ponižující vrzání na housle, při němž všechno umění bralo za své.
0: A tehdy Eduard Ficker začal psát.

0: První detektivka Eduarda Fickera prý se zrodila v roce 1932. Jmenovala se Její hra a příběh se odehrával v Čechách. Ke čtenářům se však tenkrát nedostala.
1: Tak to aspoň uvádí Miroslav Vachule, který k Fickerovým detektivkám napsal několik doslovů a byl později s autorem v kontaktu, když s ním jako nakladatelský redaktor Mladé fronty spolupracoval při vydávání dalších děl. Dodává, že i další Fickerovy romány se odehrávaly v domácím prostředí. Když prý je však autor nabídl nakladatelům, tak mu je vraceli s vysvětlením, že by to nikdo nečetl, protože se to odehrává u nás. Teprve když mu kterýsi nakladatel poradil, že prorazí jedině tak, když napíše detektivku z anglického prostředí, nastala změna. Ficker opustil cestu za českou detektivkou, která, jak se zdá, nebyla snadná, a pro své příběhy vybral jiná dějiště. Odehrávaly se v Anglii, ve Spojených státech, ale třeba i v Africe. První detektivní román, který mu konečně vyšel, se jmenoval Ochránce nebohých. Nese letopočet 1933.
0: A pak již vycházela jedna knížka za druhou. O rok později jich vydal 6. Do roku 1936 jich bylo 15 a do začátku války už jich měl přes 30. To už se také stačil v roce 1935 rozejít se svým prvním nakladatelem Bohumilem Jandou, ale hned našel druhého. A tento Karel Voleský mu slíbil, že vydá úplně všechno, co mu donese.
1: Tím mu však příliš nepomohl. Spisovatel chrlil jeden rukopis za druhým, takže si každý dovede představit, že jejich umělecká úroveň musela být, no, řekněme, značně rozdílná. Vedle detektivek, kterých bylo nejvíc, psal také dobrodružné příběhy a westerny. V té době se také Eduardu Fickerovi začalo říkat český Edgar Wallace a tato přezdívka mu vydržela tak dlouho, dokud se později nezačala střídat s označením zakladatel české detektivky.
0: Čím si Eduard Ficker vysloužil označení český Edgar Wallace?
1: Anglický Edgar Wallace patřil u nás v meziválečném období k nejčtenějším autorům napínavé červy. Dnes už asi příliš čtenářů nemá, ale kdo ví, všiml jsem si, že se ještě vydává. Tvořil neuvěřitelně snadno a velmi rychle. Stal se přímo velkovýrobcem dobrodružné četby. Bylo by poněkud zjednodušující, kdybych teď řekl, že v obdobném tempu psal i Eduard Ficker. A také by to nebyla tak docela pravda. Více než 60 titulů Fickerových, a to nepočítám jeho překlady, scénáře a tak dále, má ještě dosti daleko k počtu prací Wallaceových, kterých bylo přes 170. Wallaceovy romány nejsou detektivkami v pravém slova smyslu. Spíše jsou to dobrodružné romány o zločinu s postavou detektiva a dívky, kterou hrdina nakonec zachrání před nebezpečím. Podobně bychom mohli charakterizovat některé, opakují jen některé, romány Fickerovy. Například ženský živel se v jeho románech objevuje celkem často. A kdybychom se podívali, jakým způsobem vytváří příběh a jak stupňuje jeho napětí, kdybychom srovnali třeba některé popisy prostředí, bylo by zřejmé, že se na Wallaceových románech mnohému naučil. Upozorňovali na to i někteří literární kritici.
2: Je zajímavé, že větší obliby se u nás těší detektivka anglická, která stojí vždycky na straně představitelů zákona, než francouzská, která dovede genialitu zločince postaviti nad zákon a vysmívati se koženosti detektivních metod. Je to jistě vlivem nejpopulárnějšího detektivkáře Edgara Wallace. I když jsme si vědomi mechaničnosti a schematičnosti jeho metody, nemůžeme mu upřít uznání. Naše nakladatelská reklama nazvala donedávna neznámého Eduarda Fickera českým Wallacem. Trochu odvážné, což? Ale přehnané to není. Má však i chyby Wallaceovi. Zjednodušuje charaktery osob, nesnaží se vniknout plně v celou jejich duši. I pro něho je rozhodující událost, fakt kdo a jak co udělal, a ne proč to udělal. Ficker dovede detektivku dělat, vyrovná se cizím vzorům, a proto jest lépe, můžeme-li tento druh literatury produkovat i doma a omezit i import, ale nedovede ještě detektivku tvořit. Svědčí o tom jedna věc. Přenáší děj všech svých románů do Anglie, píše jako Angličan. Ale cesta k české detektivce vede nutně k českým motivům, což jest obtížnější. Ficker je však teprve na začátku cesty. Pravou českou detektivkou bude teprve dílo, které spojí v syntézu bohatý rušný děj s bohatou čistě vnitřní náplní, čili až takové dílo bude dobrou detektivkou i dobrým románem. Ficker se zatím nepokouší o tento cíl, ale aspoň jednu lehčí část úkolu zmohl. Snad uvědomili si nebezpečí dnešní cesty, odváží se i k druhé části úkolu.
1: Těmito slovy uvítal slavista Josef Bečka vstup Eduarda Fickera mezi autory detektivní literatury. Zmíněná kritika vyšla roku 1934, tedy brzy potom, co autor vydal své první knihy.
0: Takže měl štěstí. Sotva začal psát, přijímali ho s nadšením čtenáři i kritici. Čteme třeba...
3: Je ku podivu, jak český spisovatel napsal dobrý detektivní román umístěný do Anglie.
0: A nebo zas tady...
4: Český autor, spisovatel detektivních románů, pokusil se napsati také román z divokého amerického západu a možno říci, že se zdarem.
1: No, nedá se říct, že jeho tvorbu přijímali všichni tak jednoznačně. V jiných kritikách se píše, že...
5: Děj je příliš komplikovaný, takže ústřední motiv zaniká a podstata detektivních románů, logika, napínavost, stupňování, to všechno je mátožné.
1: A nebo?
5: Detektivní problém není tu rozveden v oné důmyslné geometrii a napínavé logice, jak toho tuším, estetika detektivek žádá. A pak je lecos naráz pověděno, co mělo by se odhalovat postupně.
1: Ona ta různorodost kritických názorů nebyla způsobena jen kolísavou literární kvalitou, která se v tom množství knih, které Ficker zpočátku produkoval, musela projevit. Hodnotící kritéria ovlivňoval také fakt, že si literární kritika v polovině 30. let teprve sama ujasňovala, jak by měla česká detektivka vůbec vypadat.
0: Ale většina literárních kritiků po ní toužila a stále k ní Fickera naváděla. Vyzýval ho k tomu například i redaktor a kritik Adolf Veselý.
2: Původní české dobrodružné romány uvádějí českého čtenáře do zcela cizokrajného prostředí a jednají v nich osoby cizích národností, především Angličané. Činí tak i Ficker. Jako byste všude četli české překlady anglických autorů. Překlady dovedné a dobré, které mají vyhovět touze po kouzlu cizího prostředí i cizích světů. Vše, co jsme doposud kladného o románech vyšlých řekli, zavazuje Fickera. Nemůže přece zůstat u zdařilé negativní nápodoby. Nechce přece být a zůstat dokonalým kopistou. To by bylo málo. Nechť nám ukáže český dobrodružný román, zasazený a vytěžený z českého prostředí nebo s českými lidmi v cizím prostředí, v němž by stejně uchvacoval děj, jako vykonávala respekt dokonalá literární stavba.
0: Prosím vás, kdy tedy konečně začal Eduard Ficker psát ty romány zasazené a vytěžené z českého prostředí, jak to po něm všichni stále chtěli? Od kdy vlastně platí ten jeho trvalý přídomek zakladatel české detektivky?
1: Na to není lehké odpovědět. Názory odborníků se v leccčems rozcházejí a není tak docela jisté, zda jeho tvorba započala skutečně tak, jak se dlouhá léta tradovalo.

0: Eduard Ficker popisoval své literární začátky těmito slovy.
1: Bylo to v roce 1932, krátce po smrti slavného autora Edgara Wallace, když jsem zahlédl plakát, na němž byl vyobrazen muž v čepici a s lůlkou v ústech, stojící pod lampou v setmělé ulici. Křiklavý nápis hlásal: Mezera po Edgaru Wallaceovi zaplněna. Edgar Collins hledá v londýnských ulicích námět pro svůj nový detektivní román. Přečetl jsem si pak tohoto Collinse a některé další výtečníky, jako byl Hugh Fleming nebo Weston and Hamilton a jiní. A nebylo nesnadné zjistit, že všichni tito takzvaní Angličané pocházejí z Vršovic, Žižkova či Plzně. Za anglická jména a londýnskou kulisu pouze skrývali své neumění. Do té doby jsem přečetl mnoho dobrodružných románů, dobrou literaturu i brak a věřil jsem, že lze psát lépe než oni. A věřil jsem také, že není nutné schovávat se za anglický pseudonym ani londýnskou mlhu. Rozhodl jsem se proto, že napíši naši českou detektivku.
2: A tak tedy napsal českou detektivku. Odnesli ji do nakladatelství, tam ji nechtěli, tak napsal druhou, tu také nevzali. Tak začal psát detektivky z anglického prostředí a ty se líbily a tak mu je začali vydávat. Ale to jsme již říkali na začátku, ne?
0: Ano, tak to vysvětloval sám autor a tak to od něho mnozí převzali. V roce 2009 však vyšla v časopise Slovenská literatura zajímavá studie literárního historika Pavla Janáčka nazvaná Detektivka, národní literatura a Eduard Ficker. Autor v této obsáhlé stati, z níž je patrné, že se do Fickerovy tvorby hluboce ponořil, začal s touto tradiční legendou polemizovat.
2: Takže není pravda, že Ficker začal nejprve psát detektivky z českého prostředí a teprve po nátlaku nakladatelů přešel na takzvané anglické detektivky.
0: Pavel Janáček ve zmíněné studii velmi pečlivě sleduje, kdy do Fickerových příběhů začala vstupovat česká látka. Nachází ji nejprve ve westernu z roku 1936 a pak na několika příkladech ukazuje, jak se české reálie rozšiřovaly v jeho dalších románech z roku 1937. Po této analýze dochází ke zjištění, že zmíněná Fickerova slova, která pak v doslovu jeho knih opakoval Miroslav Vachule a po něm i jiní, se vlastně poprvé objevila až někdy na přelomu 50. a 60. let. Z této skutečnosti odvozuje následující úvahu.
1: Mohlo by to tedy odrážet jeden z mýtů šířených budovatelskou kulturou období stalinismu. Mýtus o soukromých nakladatelích, vykořisťujících české spisovatele a bránících skutečnému rozvoji národní literatury. Mýtus, který náležel k tradiční kulturně-politické výzbroji radikální levice a po únorovém převratu legitimizoval tzv. Znárodňovací nakladatelský zákon z roku 1949. Šlo by zde vlastně o projekci tohoto mýtu do literární biografie Eduarda Fickera.
2: Literární historik píšící o detektivním žánru v české kultuře 30. a 40. let 20. století se přitom stává vlastně detektivem, který pátrá, zda to skutečně bylo tak, jak se dlouhá léta tvrdí.
0: A navíc, tuto svou dedukci pak ještě dokládá příklady, na nichž ukazuje, že kánon takzvané anglické detektivky nebyl ve 30. letech tak pevný, aby se nedal obejít. A uvádí příklady několika českých autorů, kteří v té době své detektivní a dobrodružné příběhy již klidně vsazovali do českých kulis, aniž by se obávali, že jim je nakladatelé nevydají.
2: A k čemu dospěl pan detektiv Janáček? Jak své úvahy uzavřel?
0: Z jeho slov je patrné, že svůj názor, s nímž přišel, pokládá za pravděpodobnější.
1: Pokud jsme se úvodem ptali, zda Eduard Ficker zahájil svou literární práci napsáním několika detektivek látkově anglických nebo několika detektivek látkově českých, jako vysoce pravděpodobné se nám jeví možnost první. Možnost druhou je v tomto případě třeba hodnotit jako autostylizační legendu, vytvořenou a distribuovanou až za specifických kulturních podmínek přelomu 50. a 60. let.
0: Z toho, co jsme řekli, je zřejmé, že během 30. let opouštěl Eduard Ficker postupně model anglické detektivky. Zanechal svému osudu postavu inspektora Scotland Yardu T.B. Corna a jeho protihráče věčně unikajícího lupiče Teda Brenta, kteří prošli mnoha jeho dosavadními kriminálkami a stále častěji začal své příběhy zasazovat do českého prostředí. Změnil se i způsob jeho vypravování, výstavba děje i jazykový styl.
2: Když roku 1939 vyšla kniha nazvaná Její hry, která se tradičně označuje jako jeho první velká česká detektivka, přičlenil k ní předmluvu, v níž přímo upozorňuje, že příběh sice klade do nového místa děje, ale že to nedělá jen proto, aby tak reagoval na kruté historické změny, které naši republiku v roce 1939 zasáhly.
1: Vydáváme tuto knihu, abychom se pokusili dokázat, že i v našem prostředí lze umístit dobrodružný námět. Konečný úsudek ponecháváme ovšem čtenáři. Domníváme se však, že se podařilo oprostit děj od oné nebezpečné příchuti lokálnosti, která vždycky brala kouzlo příběhům podobného druhu. Nepovažujeme uveřejnění této knihy za čin vynucený novými poměry. Naopak bychom chtěli podtrhnout jinou pravdu, kterou postačí si jenom uvědomit, aby byla všeobecně přijata. Dobrodružná věc potřebuje prostor. To a nic jiného je základem obliby dobrodružné četby. A kdyby dal Bůh, uznali by to i ti z literárních kritiků, jimž brýle mámení dovolují pohled pouze do hvězdných dálek, to jest tam, kam nedohlédne normální čtenář-smrtelník. Ale ten si patrně všimne, v čem následující příběh hledá potřebný prostor.
0: Než přiblížíme Fickerovu tvorbu 40. let, připomeňme, že se ve druhé polovině let 30. let co změnilo i v jeho osobním životě.
2: V roce 1936 se oženil. Jeho ženou se stala herečka Lola Innemanová. Od roku 1937 redigoval knižnici, která se jmenovala Knihy nové generace. A o rok později se stal šéfredaktorem edice dobrodružných sešitových románů, jež vycházely v nakladatelství Melantrich a nesly název Rozruch. A přitom pořád psal a psal a psal.
0: I na počátku 40. let to byl stále autor nesmírně plodný. Během 2 let vydal 8 knih. Tou 9. byl román Zinková cesta. Zmiňuji se o ní proto, že začátek těchto 40. let se ve Fickerově tvorbě pokládá za novou tvůrčí etapu. Román Zinková cesta je z roku 1942 a patří k jednomu z vrcholů jeho tvorby. Kritika o něm psala jako o skutečně moderním českém detektivním díle. Tam se také setkáme s Fickerovou novou ústřední postavou, kterou byl revírní Čadek, v mnohém jiný než předchozí hrdinové. Byl zajímavý i tím, že to nebyla dokonale kladná postava. Revírní Čadek je prostý, lidský a právě svou obyčejností je sympatický. Máme ho rádi prostě proto, že to není žádný génius. A také se pohybuje v jiném prostředí než jeho předchůdci. Na začátku Zinkové cesty ho zastihneme na špinavé městské periferii, kde se nedaleko vyhlášené zlodějské putiky nabízejí holky při svém pouličním kšeftu.

periférie strašila siluetami nízkých rozházených staveb. V dálce začátkovými zády blikalo několik pouličních luceren. Prašná cesta na okraji parcely nebyla vůbec osvětlena. Poslední dvojřad domků, který bylo ještě možno nazvat ulicí, měl revírní čadek už dávno za sebou. Na chvíli se zastavil. 1, 4, 7, počítal v duchu. 15 dolek na 200 metrech. Pane bože, to se musí probrat. Zahleděl se lítostivě na temnou půdu parcely zbrázděné jámami a osrstněné nezdravou nažloutlou trávou. Když zase vykročil, hleděl, aby se vyhnul párku lidí vystupujícímu ze tmy. Muž se rychle odloučil a spěchal dál od města. U ženiny hlavy zazářil drze ohníček cigarety. Čadek přidal do kroku. Netoužil potom, aby ho ta ženská poznala. To už byla 16. nehledě k těm, které byly právě zaměstnány v hluboké tmě periférie. Revírní čadek měřil skoro 2 metry a také jinak byl pěkný hranáč. Podařilo se mu holce zmizet, ani mu nenadávala. Však se s ní možná ještě dnes shledá u matky Klouzandy, kam se holky nahrnou, až přestanou chodit chlapy, aby tam utratili větší část svého hrozného výdělku. Čadek statečně šlapal k jejímu podniku a dobromyslně se pro sebe usmíval. Byl odborníkem na výkony profesionálů. O amatérské zločiny se válně nezajímal. Nosil v hlavě evidence osobní i věcné tak přesně, že úřední přihrádky byly pro něho zbytečností. Revírní čadek se nikdy nezdržoval přemísťováním barevných jezdců na lístcích v kartotéce, aby se podle popisu dostal k pachateli. Jen se dobromyslně usmál a řekl: podívám se k tomu a tomu, ten už nebyl dlouho doma. A obyčejně měl šťastnou ruku. Zájem o profesionály považoval za své nejtrvalejší zaměstnání. Nejhorší byl na Čadkovi jeho dobromyslný zjev. Zdálo se, že to myslí s každým dobře, i když bylo jeho snahou dovést delikventa třeba pod šibenici.

0: Je vidět, že revírní Čadek se svým fyzickým zjevem v skutku nemohl rovnat pozdějšímu Fikerovu detektivu Karlíčkovi.
1: Ale ten také přijde na řadu až za víc než 10 let. Tato Fikerova zinková cesta nepoutala jen svou hlavní postavou, proti které stál čerstvě propuštěný profesionální zločinec Jirka Boček. O němž Čadek říkal, že...
2: Boček na svobodě je horší než jedovatá zmije, která by lítala v povětří jako vrabec.
1: Vedle této ústřední dvojice má v románu velkou roli také ženská postava. Barová tanečnice, která dostala jméno Frony. Není to žádná pučka a mezi kriminálníky všeho druhu se pohybuje jako doma. Je zapletená do zločinu a mezi zločinci má řadu blízkých kamarádů. Řekněme raději kolegů. Ale pak se bláznivě zamiluje a láska jí začne měnit. Zcela vážně přemýšlí o nápravě, takže jí uvěří i detektiv Čadek a pokouší se jí zachránit ze spáru zločinu.
0: A všechno skončí happy endem?
1: Právě že ne. Čadek při své snaze nakonec nechtěně zaviní její smrt. Cítí to jako osobní tragédii, s ní se těžko vyrovnává. Jak vidíte, obdivovaná zinková cesta nešla cestou obvyklých detektivních schémat. Její čtenářský úspěch pak završil obdobně příznivý ohlas na film, který podle románu vznikl.
0: Jmenoval se 13. revír a měl premiéru v roce 1946. Na scénáři se kromě Eduarda Fikera podílel také Karel Steklý. Režisér Martin Frič obsadil do role barové tanečnice Frony Danu Medřickou a detektiva Čadka hrál Jaroslav Marvan.
1: Dílo poutalo nejen prostředím velkoměstské periférie, lidovým jazykem, slangem a argotem, ale i tím, že Fikerovi šlo o víc než jen o napínavé pátrání po zločinu a dopadení jeho pachatelů. Do románu se dostal i jakýsi sociální rozměr. Autorův pohled na prostředí, v němž se pohybuje lidská spodina, vyvolával totiž úvahu o souvislostech mezi určitou společenskou vrstvou a zločinem. Podobné to bylo i v jeho dalším pozoruhodném románě, jenž se jmenuje Nikdo není vinen.
0: Ten následoval po zinkové cestě?
1: Ne, po ní následovalo dalších 10 románů, z nichž některé by rovněž stály za zmínku. Byly mezi nimi například i příběhy humoristické. Román Nikdo není vinen vyšel roku 1947. Někteří znalci Fikerova díla říkají, že autor ho měl napsaný již na samém počátku 40. let.
0: Je v něm zase detektiv Čadek?
1: Nejen on. V románu má opět velkou úlohu ženská postava. Na začátku děje seznámí Fiker své čtenáře se všemi jednajícími postavami a spolu s rozvíjením příběhu vyjasní jejich vzájemné vztahy. Pak teprve přijde vražda. Zajímavě a nově je napsaná postava vůdce zločinecké bandy. Jmenuje se Plačík a je to profesionální kasař. Svou zlodějskou tlupu má dokonale zorganizovanou, panuje v ní pořádek a řád. Sám Plačík je člověk velkorysý, osobitým způsobem ctí morálku a slovo čest pro něho není prázdným pojmem. Když při vyloupení trezoru dojde k nečekané vraždě, sám se stane jakoby druhým detektivem, který chce vypátrat vraha ve vlastních řadách a zavést v bandě zase pořádek. Je to prostě svým způsobem neobvykle sympatický zločinec.
0: A ta ženská postava?
1: Ta je naopak výrazně negativní. Jmenuje se Máňa a je to Plačíkova milenka, která se svému partnerovi zpronevěří nevěrou. Je nevděčná a sobecká, protože k rozbourání vztahu jí nevede jen její věčná erotická touha, ale především touha po zisku, po penězích, které by v novém vztahu mohla získat. Rozbitím vztahu vlastně zničí i celou Plačíkovu partu. A za to jí vůdce bandy tvrdě potrestá. Všimněte si, že se v jeho ortelu ozývají citáty ze starého známého šlágru, který prý pro Fikera byl jedním z motivů k napsání tohoto románu.

0: u stěny pod zastřeným oknem dřevěný kavalec, na něm děravý slamník a na slamníku ležela Máňa. Svázal ji v dlouhém koženém kabátě jako ve svěrací kazajce. Nohy měla kolem kotníků pevně staženy řemenem. Světlé vlasy jí padaly v nepořádku do čela. Oči třeštila napětím, vztekem a strachem. Uprostřed mezi židlemi stál plačík, stence sevřenými rty, ledově klidný, bez čepice, s čelem zbrázděným vrázkami. Chvíli mlčel. Konečně řekl s předstíraným klidem. No tak vidíš, Máňo. A uchopil židli, zaspuchřelé opěradlo, podal si ji a usedl na ni. Tak vidíš, opakoval plačík, jako by se mu nechtělo dál, jako by se rozmýšlel, má-li vůbec mluvit. Přece jsme tě lízli. Za chvíli dohoříš. Parta chce být jistá. Musíš spát. Z plačíkova hlasu zazníval něžný tón, který prozrazoval pohnutí. Jeho slovy táhl lehký stín slavnostní výčitky. Tohle si nám, holka, dělat neměla. Vždyť ty jsi tak paličatá, že snad ani nevíš, proč jsi tady. Já ti to řeknu. Protože jsi krysařila a hledala si fízly, abys mohla všechno schodit. Zradila si partu. Zradila si mě s tímhle klukem a víš dobře, že to byl vlastně on, co nám partu rozdělal. V téhle chvíli se chlupatý hemží jako mravenci. Vezla se s nima, místo aby zdržela jako vděčná holka s náma. Měla jsi u nás nouzi, bylo málo cejnu, ale věděla si dobře, že jednou by si mohla hrát na dámu. Já jsem tě měl rád, Máňo, na mou duši rád, ale teď půjdu bez tebe. Není žádná pomoc. Oba vás dnes vlastnoručně sejmu.
1: Zavři oči smutný, moje drahá Máňo, vždyť já tě měl holka dopravdě rád, že si krysařila, máš teď dokonáno, parta chce bejt zikr, ty jdi spát. Parta chce bejt zikr, ty jdi spát. Parta chce bejt zikr, ty jdi spát. Parta chce bejt zikr.
2: Autorem českých slov této písně, která se zpívávala u trampských táboráků, byl spisovatel, básník, cestovatel a velký propagátor trampingu Géza Včelička. Podle legendy se ta písnička jmenovala původně Ljubka a přivezl prý ji ze svých cest po tehdejším sovětském Rusku. Našel ji snad mezi oděskými bezdomovci. Otextovali a písnička žije dodnes.
3: Tak, jak žijí i Fickerovy detektivky, protože jeho tvorba pokračovala.
2: Ano, ale její další etapu ovlivnil politický převrat, který přišel v únoru 1948. S ním nastoupila nová politická ideologie, která náš život, tedy i literaturu, pokřivila na dlouhá léta.

0: Ocitáme se v době, o níž jsme se již zmínili na začátku. Po únoru 1948 začala vládnoucí strana nekompromisně prosazovat názor, že umění má především politicko-výchovnou funkci, že musí získávat společnost pro výstavbu socialismu a respektovat zásady socialistického realismu. Tvorba, která tomuto zúženému pojetí nevyhovovala, byla odstraněna. Na několik let tak zmizela i detektivní literatura, která jako žánr byla odhozena do stejné stoupy jako nejpokleslejší literární brak.
1: Detektivní romány nevycházely a ty, které byly na pultech knihkupectví a v knihovnách, se stahovaly a mnohé i ničily. Tyto sankce postihly také více než 20 titulů Eduarda Fickera, které vyšly před rokem 48. Autor se takřka na 8 let odmlčel.
0: Své vynucené mlčení porušil jen výjimečně. V roce 1952 vyšel jeho román Akce B, v němž popisoval boj první brigády SNB a československého vojska proti banderovským bandám, které přecházely přes naše území.
1: K detektivní literatuře se Ficker vrátil v době, kdy se po Stalinově a Gottwaldově smrti začala pouta po únorové ideologie poněkud uvolňovat.
0: A začala se řešit otázka, jaké možnosti má kriminální literatura v socialistické společnosti.
1: A vyřešila se?
0: Samozřejmě. Vždyť i v socialistické společnosti může jedinec cítit rozpor mezi danými ekonomickými podmínkami a svými osobními potřebami. Buď tento rozpor vyřeší pracovním úsilím, anebo hospodářským přestupkem, krádeží, prostitucí, placenou diverzí nebo i vraždou. To se přece stává. Takže socialistická literatura musí ukazovat, jakou úlohu při této kriminální činnosti hraje ideologie, kapitalistické obklíčení, přežitky maloměšťáctví, důsledky imperialistické války a tak dále. A proto kriminální literatura hraje v socialistické společnosti úlohu výchovnou, protože neukazuje jen zločin, ale odhaluje i jeho společenské a ideologické kořeny.
1: Tak to byly ty důvody, proč byla detektivka opět vzata na milost. Jenže musela být nová, socialistická. Eduard Ficker se o ní pokusil. V roce 1955 vyšel jeho román Zlatá čtyřka.
0: Je z něho na první pohled zřejmé, že se autor skutečně snažil o nové pojetí zločinu. Ten byl totiž svázán s tehdejším politickým rozdělením světa, kdy náš mladý lidově demokratický stát neustále ohrožovali diverzanti a špioni z okolních kapitalistických zemí. I v tomto románě se tedy odhaluje rozsáhlá špionážní síť. Příběh začíná pátráním po pachateli, který západní rozvědce vyzradil závažné vojenské tajemství. V blízkosti státních hranic se najde mrtvá schránka a proto je třeba vyšetřit, kdo vynáší na západ důležité informace. Nepřátelské agenty je třeba pochytat a to vyžaduje plné pracovní nasazení nejen řadových příslušníků SNB,
1: ale i důvtip elitních socialistických kriminalistů státní bezpečnosti. K nímž patří kapitán Kalaš a mladý detektiv Karlíček, na které jsme vzpomínali již na začátku našeho vyprávění. Ve Zlaté čtyřce se poprvé staly hrdiny nové socialistické detektivky, takové, jakou si doba žádala.
0: Budete se divit, ale na detektivku, o níž si dnes myslíme, že v ní autor povinně odevzdal dostatečně velkou daň tehdejší ideologii, se vrhla kritika.
1: To všechno, co říkáte, se jí zdálo málo?
0: Kritik v literárních novinách vyčetl Fickerovi nejen, že psal příliš lehkým perem a že děj je příliš románový, ale obořil se i na nakladatelství Mladé fronty, které knihu vydalo.
2: Kde je odpovědnost Mladé fronty? Aspoň zde v redakci se měl autor dovědět, jak psát o nedotknutelnosti našich hranic a vůbec o těžkém a hrdiném životě našich pohraničníků v lesích Šumavy a Krušných hor, stejně jako o jejich soudruzích ze státní bezpečnosti.
0: Kritik v literárním časopise Host do domu měl zase tento názor.
3: Umělecké dílo má vychovávat, působit kladně na čtenáře, má u něho vzbuzovat touhu být stále lepším a dokonalejším. Hrdinové literárního díla se mu mají stát vzorem pro jeho život. Márně však bude čtenář hledat takové příklady ve Zlaté čtyřce. Nenajde je tam, protože tam nejsou. Zbytečně bude hledat v knize rysy, které by nějakým způsobem, třeba i náznakem, charakterizovaly náš dnešní život, prostředí, problémy našich lidí a podobně. Nic z toho v knize nenajde. Fickerova Zlatá čtyřka si nijak nezadá s detektivkami předválečnými.
0: To je pravda, ta poslední věta je přesná. Ficker byl příliš dobrý a zkušený autor detektivek, takže se nemohl zbavit toho, čím jeho dřívější příběhy dosahovaly takových úspěchů. Pravda, nezbývalo mu nic jiného, než psát tak, aby se vlk nažral, ale věděl také, že navzdory všem kapitalistickým špionům a západním diverzantům, kteří se románem prohánějí, nesmí detektivka ztratit napětí a dramatický spád. Potvrzují to i slova literárního historika Pavla Janáčka z jeho doslovu k novému vydání Zlaté čtyřky.
3: Zdroj potíží, které stoupenci socialistické literatury s Fickerovým románem měli, spočíval v tom, že pod slupkou socialistického realismu, jehož zásady se nejmarkantněji odrážely v třídní typologii postav, se ukrývalo jádro akčního vyprávění velmi tradičního typu. Ve Zlaté čtyřce, prvním případu kontrarozvědčíka kapitána Kalaše a jeho partnera, komicky vyhlížejícího, avšak bystrého kriminalisty Karlíčka, nalezl autor svou cestu, jak se coby spisovatel napínavých příběhů uplatnit v novém literárním kontextu a zužitkovat dokonce jeho omezující faktory ve vlastní spisovatelský zisk. Fickerovy romány z druhé poloviny 50. let jsou totiž obecně vyprávěny působivěji než většina jeho detektivních či dobrodružných próz z let 30. a 40., což odpovídá i zpomalení jeho autorské produkce.

0: Autorská produkce Eduarda Fickera se ve druhé polovině 50. let zpomalila vskutku výrazně.
1: Ponecháme-li stranou spola humoristický, spola detektivní román U tří kufrů z roku 1957, který u nás velký čtenářský ohlas nesklidil, zbývají v autorově tvorbě již jen dva příběhy. Série CL, kterou jsme naše vzpomínky na Fickera začínali, vyšla v roce 1958. Román Kilometr 19 je z roku 1960. Oba se dočkali velmi vřelého čtenářského přijetí. Vždyť v té době byl po předchozím půstu velký hlad po detektivním žánru.
0: Kilometr 19 je opět špionážní román, v němž má zase své místo mrtvá schránka, o které československá bezpečnost ví a používá ji ke klamání západoberlínských vyzvědačů. Když naše orgány jednoho z nepřátelských agentů zneškodní, je na jeho místo dosazen detektiv Karlíček, s jehož pomocí dojde nejen k odhalení německo-americké špionážní sítě, ale vyjde najevo i operace konkurenční špionážní rozvědky anglické. Děj je samozřejmě daleko košatější, než se z této holé kostry může jevit. A právě v tom spočívá velké Fickerovo umění. Vedle základní dějové linie totiž sledujeme zároveň i příběhy, které se odehrávají ve vztazích jednotlivých postav, jež ve svém soukromí procházejí často i velmi dramatickými peripetiemi.
1: O čtenářskou oblibu těchto románů se asi nejvíce zasloužila výborně vymyšlená postava Karlíčka.
0: Ono toho zřejmě bylo víc. Fickerovy příběhy nepostrádají humor, ten suchý, anglický, i ten bodrý, český. Mají živé a vtipné dialogy a změnil se také způsob vypravování. V oněch třech románech s detektivní dvojicí Kalaš Karlíček zvolil autor ich formu, tedy vypravování v první osobě, kdy vypravěč je zároveň účastníkem děje a probíhající děj tak dostane nádech určité autentičnosti. Ale Karlíček, jak říkáte, byla skutečně výborně napsaná postava.
1: Hýřil dedukcemi a nevadilo mu, že pátrání občas zavede na nepravou cestu. Ale právě s tím autor při stavbě románu počítal. Karlíček svými chybnými kroky dával čtenářům totiž možnost, aby sami pátrali po tom, která cesta je slepá a která naopak může vést k cíli. O svém Karlíčkovi Ficker jednou řekl:
2: bohužel si někdo dodnes myslí, že za socialismu může jít spolu se starými podnikateli a kořistníky k čertu i typ takzvaného detektiva, jímž Karlíček nesporně je. Pracuje sice s pohotovostní skupinou, ale málo kdy se ubrání samorostlým úsudkům. Někdy mu srdečně přezdívali Cliftonů, Erkilů, Poirotů a jiných stopařských kapacit, neboť některé Karlíčkovy dedukce byly fantastické. Knižním detektivem ale Karlíček nebyl. Takový pátrači, jako byl on, si obyčejně po vychytralé dohodě s autorem nechávají všechny objevy pro sebe, aby se nakonec zdáli nejmoudřejší. Karlíček naopak tasil svou moudrost i hned, jakmile ji za moudrost považoval, a proto třeba řekl víc, než sám věděl. Něco kloudného se však na jeho vývodech vždycky dalo najít.
0: V souvislosti s touto postavou však musíme připomenout to, co všichni čtenáři detektivek dobře vědí. Že totiž Karlíček má svého předchůdce. Je jim inspektor, posléze komisař a nakonec šéf bezpečnostního oddělení Klubíčko, který se poprvé objevil roku 1928 v románě Emila Vachka Tajemství obrazárny. Jenže Vachkův Klubíčko je starý mládenec a samotář, moudrý a zkušený muž, znalec starých noblesních mravů, zatímco Karlíčka charakterizuje jeho stvořitel těmito slovy.
2: Po Karlíčkovi se mi někdy i stýskalo, třeba že mě jeho detektivní fantazie tu a tam rozčilovaly. Jinak byl Karlíček mile bystrý člověk s vyhlídkou, že až do nejdelší smrti bude vypadat jako chlapec. Měl fialkově prosvítající oči, vyzbrojené silnými brýlemi, za nimiž často a rychle pomrkával. Možná, že tím zmenšoval celkové množství světla, které jeho zrak obtěžovalo, ale někdy se zdálo, že si tím napomáhá k urovnání myšlenek. Tomu však nikdy nepřibrzdilo pohotovou výřečnost, dosahující začasté až k hranici prostořekosti.
1: Tak, jak žije více než 80-letý detektiv Klubíčko Emila Vachka, bude žít i jeho mladší kolega Karlíček. Není náhoda, že když Eduard Ficker 3. března 1961 zemřel, připomínala většina nekrologů, že jeho největší význam spočívá v tom, že pokračoval v české literární škole, která teprve vznikala, a na jejímž začátku stál Karel Čapek a Emil Vachek.
0: A nová generace autorů mu děkovala za to, že může pokračovat v tradici českých detektivek, jejíž základy položil.

Schůzky s literaturou nazvané z českého detektivního revíru v roce 2011 připravil Ivan Němec v režii Hany Mikoláškové. Ukázky četli Michal Bumbálek, Eva Novotná a Pavel Vacek. Od úmrtí Eduarda Fickera letos uplynulo 65 let. Pořad můžete následně po dobu 5 týdnů poslouchat na webu stanice Vltava. V roce 2020 jsme si připomínali 100 let vzájemných česko-japonských diplomatických vztahů. Tehdy vznikl dvoudílný pořad Elišky Závodné nazvaný Japonsko jako exotická dálka. V následujících minutách uslyšíme první, ve kterém se dozvíme, že vzájemné kontakty obou zemí jsou mnohem staršího data.

0: My se dnes alespoň virtuálně vypravíme do Náprstkova muzea, a to konkrétně za japonskými sbírkami. A představí nám je kurátorka japonských sbírek Adela Tůmová. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Tak jak byste nám představila japonské sbírky v Náprstkově muzeu?
1: To je strašně složitá otázka, protože japonská sbírka je jedna z těch největších. Má 22 tisíc předmětů. A je tam zastoupeno opravdu vše možné, co člověka napadne,

0: A on snil o tom, že by šel pak do Vídně studovat nějaký orientální jazyk. Ale ta jeho láska k tomu Japonsku právě začíná ještě dávno předtím, než se vrátil z Ameriky a začal pokládat ty základy. Po návratu z té Ameriky se hodně soustředil na různé sbírání knih a rozšiřování knihovny, kde se nacházely i tisky o Japonsku a Číně. A jedním z jeho velkých koníčků bylo hledat v zahraničních novinách různé takové ty zmínky o politice a ty si vystřelovat a lepit si je do sešitu.
1: To znamená, že to byla taková tehdejší Wikipedie, by se dalo říct.
0: Dalo by se to tak říct. A především on knihovny otevřel veřejnosti, takže to nebylo jenom, že on osobně by se zajímal o tyhle ty cizí kraje, ale ještě tu možnost je poznat dával těm lidem, kteří tu knihovnu navštěvovali.
1: A můžeme dnes říct, který předmět byl ten první, který se stal zakládajícím předmětem té budoucí sbírky?
0: To se úplně takhle říct nedá, protože když se pak ty předměty nakupovaly, tak třeba víme, že ty předměty koupil Vojta Náprstek nebo jeho manželka Josefa, ale o něm pak byla přidělena nová čísla, takže ten úplně první se přesně dohledat nedá, ale dá se najít, které jsou asi ty nejstarší.
1: A mohla byste nám některé z nich představit nebo zmínit se o nich?
0: První předměty byly pořizovány především v zahraničí, často na světových výstavách v Paříži nebo ve Vídni. A později kupovali různí přátelé Náprstkova muzea. Ale jeden z těch asi starších a velice zajímavých darů byl právě od Rigru. A je to japonská panenka, která se vystavovala na svátek děvčátek. Tak to je asi jeden z těch předmětů, který se dostal do té sbírky první. Ale jsou tam samozřejmě starší, které byly nakoupeny i později.
1: My už jsme se vlastně teď zmínili o tom, jak ta sbírka vznikala. To znamená, byly tady nákupy a nákupy od koho? Od obchodníků nebo umělců nebo politiků, hovoříme-li o Rigrových?
0: Byly to dary od politiků a politicky činných osob. Třeba u těch Rigrů vůbec nevíme, kde oni ten předmět vzali, protože nezbírali japonské umění. Ale spousta těch předmětů pak byla později nakoupena jak na těch světových výstavách, tak i třeba v obchodech, které se věnovaly tomu dovezenému umění. Julius Zeyer, ten právě pro Náprstkovo muzeum a pro paní Josefu nakupovala takové zajímavější předměty v Paříži a vedli o tom i docela rozsáhlou korespondenci.
1: Když už jsme se zmínili o těch nákupech, tak možná by stálo za to připomenout i takový v úvozovkách samozřejmý příliv sbírkových předmětů, to znamená od cestovatelů a přátel Náprstkovy rodiny.
0: Některé ty dary byly ze zahraničí, z Ameriky, to posílali právě ty lidé, s kterými se Vojta Náprstek tam seznámil. A pak první cestovatelé, to přichází až v těch 90. letech. Opravdu ten jeden z prvních cestovatelů byl třeba Josef Kořenský, který tam jel na poznávací cestu a spousta těch předmětů, které přivezl, je zajímavá, jsou to docela cenné předměty, ale on tam jel i s tím, že nakoupí předměty edukativní, takže nejenom, že to mělo vypovídat o tom, co Japonci vyrobili, ale třeba i tu technologii to mělo ukázat, jak to bylo vyrobeno.
2: O čem snil jsem jako v pohádce, když mysl ponořovala se v líčení lidí a přírody na tajemném východě, to vše počalo se vyjevovat i v úžasné skutečnosti, jakmile koráb zvaný Čína veplul do hlubokého zálivu Tokijského. Na sta člunů táhne se k naší lodi, přimykají se k ní a veslaři pozorují každé hnutí našich brv, když se domnívají, že by mohli být k práci najati. Malebněji vypadá služebnictvo hotelů. Všichni jsou oblečeni v modré kazajky, znamenané bílými hieroglyfy japonskými, pro nás naprosto tajemnými. Již chápají se našich zavazadel a snášejí je po příkrých schůdcích na palubu svých bárek. My paluby dosahujeme jen za veliké opatrnosti a skokem v pravou chvíli vykonaným. Příboj mořský buší citelně do všech lodic a zmítá jimi tak, že za šťastné se pokládáme, když bez úrazu dostihneme nitra krytého parníčku. Jsme rádi, že nesletěli jsme do rozvlněného živlu jako jiní a že nepozbyli jsme krkolomným vyloděním ani klobouku, ani hole deštníku a plédu jako mnozí, jež bylo třeba z vody se vším příslušenstvím loviti a do člunu naložit. V několika minutách jsme u břehu a procházíme branou Jokohamské celnice. Netušený obraz obdivu a úžasu objevuje se před našima očima. Je to sen nebo pohádka? Na širokém prostranství

0: Svý celnice míhají se drobné postavy oděné v malebný kroj a batolí se jako oživené figurky z divadelního jeviště. Veselost a úsměv září z každé tváře, z obličeje všech plane spokojenost a v oku zračí se duševní mír a pocit blaženosti. Pohleďte jen na líbezný zjev mladé Japonky, jež svého mazánka na zádech si odnáší. Jak pěkně sluší dlouhý župánek, kimono. Bohatý havraní vlas kaméliovým olejíčkem se třpitící, vyzdoben jest něžnými jehlicemi v květy zakončenými a malá nožka oděná v bělostnou punčošku sotva dotýká se sandálky země. Zástupy dvounohých tahounů rozestavili se u celnice. Každý se líbezně usmívá a těší se, že nás poveze do hotelu. Ekvipáže tady neuvidíš. Koně tady zastupuje sám člověk. Ten odváží hosta na lehkém dvoukolovém vozíku, jmenuje se Jinriksha, to jest vozík tažený lidskou silou. Jejich požadavek za jízdu je skromný. Za desetník vás odvezou notný kus cesty. Nábřežní třída vypadá jako řada letohrádků. Pobřeží samo vroubeno jest alejí zakrslých borovic u Japonců tak oblíbených. Grand hotelem nábřežní třída končí. Hotel je budova kamenná o jednom poschodí. V pisárně hotelu zařízené po americku zapisujeme své jméno do knihy cizinců. Stolek pokojíku, v němž se ubytovávám, pokryt jest všelikými lístky oznamovacími a příručními knížkami. Rozličné závody fotografické postarali se o to, aby upozornili hosty na své umělecké výrobky. Porculán, japonské umění výtvarné. Grand Hotel však hostu nabízí také průvodní knížku a s ní i podrobný plán Yokohamy. Seznamuje nás cizince s památnostmi města, s konzuláty a bankami, ale i s jazykem japonským.
1: Listujeme v cestopisu Josefa Kořenského, v jeho zápiscích z cesty kolem světa. Tu podnikl v letech 1893 až 1894 a ta cesta ho taky nesmírně proslavila. Josef Kořenský byl přírodovědec, pedagog, cestovatel a sběratel. Narodil se v roce 1847 v Sušni na Mladoboleslavsku. Vystudoval pražský učitelský ústav v Budči a pak vyučoval přírodopis, fyziku, němčinu a zpěv. Měl celou řadu koníčků, především však botaniku a geologii. Cestování bylo jeho celoživotní láskou. Cestoval nejdřív po Čechách, pak po Evropě, později se pustil i dál, do Turecka, na Kavkaz a na Sibiř. Nakonec se vypravil na cestu kolem světa. Kořenský, jak známo, se na cesty důkladně připravoval. Společníkem na této cestě mu byl Karel Řezníček, statkář z Kbelnice u Jičína. Na parolodi Čína připluli do Yokohamy na konci září roku 1893.
0: Grand Hotel Yokohamský má pěknou polohu. Pobřežní jeho hráze vroubena jest řadou borovic u japonských malířů tak oblíbených a často na papíru, hedvábí a lakových výrobcích zobrazovaných. Nejsou to borovice štíhle vzhůru sepnoucí, ale stromky s křivolakým kmenem a zakrslého vzrůstu. K takovým zákrskům Japonec s radostí lne a s velikou péčí hledí si jich na svém dvorku v útulnou zahrádku upravené. Zadíváte-li se někdy do japonské zahrádky, spatříte před sebou luznou krajinku v maličkém. Uvidíte skály, návrší, hory, údolí, jezírka, rybníky, tůně, zátoky, mosty, pagody, kamenné lucerny, kvetoucí lotus. Pátráte po pěšinách, po svěžím pažitu, po útulné besíce, jež by se ukrývala v loubí kvetoucí vistárie a zvala vás do svého stínu. Leč marně. K tomu účelu zahrádka japonská se nezakládá. Japonec má dosti na tom, může-li k ní svých zraků obraceti a ladností něžné krajinky se potěšiti. Vždyť bývá ta zahrádka v malou krajinku vyčarovaná, jen tak veliká, že bys její délku i šířku obsáhl třemi kroky. V zahrádku vkládá Japonec celou svou duši. V ní obráží se celá jeho mysl pro krásy přírodní tak nadšená. Nikoli k procházkám pro zisk, užitek a výnos, ale pro potěšení zakládá Japonec zahrádku.

0: Vraťme se opět do domu u Halánků, do časů života a působení Vojty Náprstka. Exotické dálky lákaly, vypravovalo se o nich, diskutovalo, ale jistě také přednášelo.
1: První přednášku měl Vojta Náprstek už v 60. letech 19. století, protože sám Japonsko nikdy nenavštívil, tak právě čerpal z těch knih, které pořídil. V tehdejší době byly strašně populární cestopisy. Nejdřív se překládaly ty zahraniční, ale pak přišli první cestovatelé. První český cestopis byl opět od Josefa Kořenského, ale už předtím se objevovali lidé z českých zemí, kteří cestovali do Japonska a když se vrátili, tak o tom vydali třeba v němčině nebo ve francouzštině cestopis.
0: To znamená, že z těch cestopisů se četlo nebo se o nich hovořilo a kdo bylo to publikum?
1: Tady v Praze to byly většinou takový ty lidé spojení s Náprstkovým muzeem, takže to mělo být to osvícenější publikum, ale chodili na to i obyčejní lidé. Když se vrátil Ervin Dubský ze své cesty po světě, tak v zámku v Lisicích vystavoval právě předměty, které nakoupil i v Japonsku a tam pravděpodobně do toho zámku chodili obyčejní lidé z Moravy, kteří si prohlíželi to jiné.
0: Co je tehdy, řekněme v posledních desetiletích 19. století, co naše Čechy v úvozovkách okouzlovalo na té japonské exotice?
1: Tam byl takový ten romantický pohled na tu společnost samurajů, která tady v té době už pomalu mizela. A především umělecká veřejnost se zajímala právě o ty techniky, které byly představovány na těch výstavách, ať už to byl technika japonského dřevořezu, nebo krásné zdobené satsumské vázy, kde se používaly ty rostlinné motivy.
0: Ono totiž, když se podíváme na závěrečná léta 19. století a na začátek 20., tak se také objevuje fotografie. Existovaly tam i fotografie a obdivovali je tehdejší návštěvníci přednášek?
1: Fotografie existovaly, právě Ervin Dubský měl velkou sbírku fotografií. Řada těch cestovatelů si sama fotila, ale také bylo velice populární kupovat v Japonsku fotografie, které se lepily na kartony a to se vozilo jako suvenýr. A v Náprskově muzeu máme zajímavou sbírku stereoskopů, kdy si právě tam byl i ten 3D motiv, takže ty lidé, nejenom, že je zajímaly ty fotografie, které často sloužily jako ilustrace k těm přednáškám, ale i tady ta stereoskopická sbírka byla zajímavá.
0: Když už jsme se zmínili o tom, že Náprstkův salon byl otevřen nejrůznějším návštěvám, to znamená, že nejenom těm českým a jeho přátelům, ale určitě také nejrůznějším návštěvám z ciziny, známe i nějaké návštěvníky přímo z Japonska?
1: Ano, jedním z těch jmen je Nambu, což byl Japonec, který přijel do Evropy studovat medicínu a když byl uveden tehdy do domu u Halánků, tak prý strávil večer v družném hovoru s Vojtou Náprstkem a ohromně se mu tam líbilo.
0: Hovořili spolu anglicky, předpokládám?
1: Předpokládám, že ano, protože nevím, jak moc dobře uměl Vojta Náprstek japonsky.
0: To znamená, že i on se jako samouk pokoušel alespoň trochu vyznat se v jazycích toho dálného orientu, který tak obdivoval?
1: Je to možné.
0: Ale nemáme jistotu.
1: Ale nemám jistotu, to by věděla paní doktorka Secká.
0: Právě v monografii Mileny Secké najdeme vzpomínku pamětníka polonisty Eduarda Jelínka. Ten vzpomíná na setkání Vojty Náprstka s Japoncem doktorem Egucim. Japonsko, jak už tu bylo několikrát zmiňováno, bylo odedávna Náprstkovým koníčkem. Na to vzpomíná i Eduard Jelínek a dodává: s neutuchající zálibou poukazoval vždycky k vynikajícím ctnostem Japonců, o nichž zapřádal u každé příležitosti velmi rád hovor. Není divu, že rozzářený hostitel vítal vzácného hosta japonským pozdravem. Pan Náprstek prý ostatně dovedl vítat hosty ve všech jazycích světa. Na počest vzácného hosta změnil hostitel i tvářnost čítárny. Tak trochu po Japonsku. Na stěnách byly rozvěšeny japonské obrázky a fotografie, pohledy i podobizny. A na onom dlouhém stole, při němž se sedávalo, ležela úhledná sbírka japonských knih. Pan Eguci byl vším, co v první chvíli u náprstků viděl, neobyčejně mile dojat. Za chvíli prý se spřátelili oba pánové, a to znamenitě. Vystřídalo se na stovky otázek i na sta odpovědí. Návštěva prodloužila se tehdy neobyčejně. Nechtělo prý se odejít panu Egucimu a sám náprstek jenom stěží propustil svého vzácného hosta. Vraceli se ode dveří několikrát a vždycky ještě měli co zajímavého si říci. Inu arci, konstatuje Eduard Jelínek, látky k hovoru bylo přebytek. Když pak Eduard Jelínek s doktorem Egucim odcházeli, děkoval prý náprstek za Eguciho a Eguci za náprstka. Vojta Náprstek se prý japonskému hostu věnoval ještě následující dva dny. Ukazoval mu pražské pamětihodnosti a seznamoval ho s dalšími zajímavými Pražany. Takový byl Vojta Náprstek. Podívejme se teď ještě jednou do těch sbírek. Už jsme si řekli, že všechno začalo většinou těmi nákupy, ale posléze čeští cestovatelé cestovali a přiváželi nejrůznější sbírky. Připomněli jsme Josefa Kořenského, ale to není jedno jediné jméno, viď?
1: Není a podstatně významnější jméno je Josef Hloucha. To byl příbuzný pana Kořenského a už v mladém věku ho ovlivnili právě cestopisy, ale sám říká, že ta opravdová, ta citová láska začala tehdy, kdy on si přečetl cestopis svého strýce a strašně dlouho snil o tom, že se do Japonska podívá. Nejprve čerpal opět z těch knih a cestopisů a jeho nejslavnější kniha Sakura ve Vichřici vyšla ještě předtím, než on se do toho Japonska poprvé vypravil, ale pak přišel ten okamžik, kdy se dostal do Japonska, tam položil základy té své obrovské sbírce, která se později dostala do Náprstku a muzea.
0: Co z té jeho sbírky patří dnes k těm nejzajímavějším nebo pozoruhodným?
1: Nejvíc pozoruhodný je asi ten rozsah. V podstatě polovina sbírky dřevořezů v Náprskovém muzeu pochází ze sbírek Josefa Hlouchy, ale přivážel i takové, řekněme, obyčejné věci denní potřeby, které jsou dnes zajímavé tím, že třeba v Japonsku zdaleka tolik nedochovaly. Rovněž přivezl krásné zdobené sochy, vyřezávané, japonské paravány.

0: pokud bychom žili někdy na konci toho 19. a na začátku 20. století, tak samozřejmě kromě přednášek, kromě četby těch cestopisů, popřípadě i zkoumání ať už obrazových materiálů nebo dokonce fotodokumentace, určitě by nás taky lákal tak trochu ten jiný exotický životní styl. Počínají oblékáním, ale také zvyky a samozřejmě třeba i něčím takovým, co pro nás tehdy nebylo tak úplně samozřejmé, a to je čaj, vidíte.
1: Ano, čaj byl populární. Právě obchody s čajem později začaly obchodovat i s těmi uměleckými předměty, případně by se dalo říct předměty uměleckého řemesla, protože to byly krásné předměty, ale pro denní potřebu. Nebylo to vysoké umění, které by patřilo do galerií.
0: Myslíte si, že i Vojta Náprstek a ti, kteří chodili do jeho salonu, si čaj oblíbili, nebo dokonce existovalo tam i něco takového jako nápodoba čajového obřadu?
1: To jsem o tom neslyšela, ale pak později právě spojeno s Josefem Holouchou je otevření čajovny v Lucerně. Takže tam byla asi tomu českému prostředí představena, jak Japonci ten čaj vnímají právě v té japonské čajovně.
0: A co třeba oblékání? Lákalo i to třeba alespoň umělce?
1: Umělci se tím asi inspirovali. Pro obyčejného Evropana byly zajímavé třeba látky. A sama Josefa Náprstková byla známá tím, že ona sbírala knihy anebo ústřižky látek, které se sem dostaly právě jako inspirace pro naše továrny nebo naše obchodníky. A ty dámy si pak z toho vybírali tu exotickou látku, která byla buď inspirována nebo dovezena z Japonska.
0: Vraťme se ještě jednou k čaji. Jeho cesta na náš stůl totiž byla trochu klikatá a poměrně pomalá. Jak a kdy se čaj dostal k nám, zatím přesně nevíme. Ještě v první polovině 19. století byl čaj známý jenom několika málo osobám u nás. Magdalena Dobromila Retigová se o čaji ve své kuchařské knize, vydané v roce 1826, vůbec nezmiňuje. Píše o něm až téměř o 20 let později ve spise Kafíčko a vše, co je sladkého. Jak název spisku naznačuje, vládla tehdy u nás spíš káva. Čaj byl pro mnohé a taky pro Magdalenu Dobromilu novinkou a proto trošku podezřelou. Ona sama ten nápoj považovala za škodlivý pro ženské pohlaví. Čaj prostě neholdovala. Ještě kolem roku 1840, jak připomíná historička Pavla Vošahlíková, byl čaj na českém stole ojediněle se vyskytujícím nápojem. Pili ho vyšší vrstvy, byl dlouho považován za něco exotického, svědčí o tom i obrázek Vidománesa, zobrazující čínského císaře, skládajícího ódu na čaj. Právě záliba v Orientu splývá pomalu s novou módou pití čaje. Nejčastěji se servíroval na bálech nebo na velkých recepcích. Šla léta a v jednom z fejetonů v Národních listech zachytil Jan Neruda v roce 1874 náš vztah k čaji takto. Pijeme kávu ve dne v noci. Káva je nám, alespoň v Čechách, kde čaje dosud pijeme málo, mezi nápoji tím, čím jsou nám brambory nebo chléb mezi jídly. Čaj je nápojem modernějším nežli káva. Jako kdysi na něco jiného, zve se dnes na čaj. Jmenuje se to všelijak, soirée, konverzace nebo také thé dansant. Především ve městech zveme na čaj. Považujeme to za aristokratické. A o 5 let později, tedy na začátku 80. let, už Neruda podotýká. Teď už čaj zvítězil skoro všude nad kávou, jež vyšla od pramenů Nilu, a nad šokoládou, již nám Aztékové zůstavili v dědictví. Čaj také sděluje mnohé vlastnosti dobré. Spokojenost, veselost, důmysl, soudnost, podnikavost. Také tělesně prý účinkuje dobře. Proti nezáživnosti i proti bolení hlavy. Což tedy v masopustě může být velmi důležité. No a nakonec se čaj stává obchodním i reklamním artiklem. Obří plakáty dovozce čajem, rumu, orientálního čínského a japonského zboží, Maison Staněk, se v ulicích Prahy objevily poprvé už na konci 80. let 19. století. Šlo o první veliké obrazové plakáty u nás. Jejich autorem byl bratr majitele obchodu Emanuel Staněk, který studoval na akademiích v Praze, Mnichově, dokonce i v Paříži. Tam ho okouzlila plakátová tvorba. V pařížském duchu proto navrhl pro bratrovu firmu soubor plakátů, z nichž se bohužel dochoval do dneška jediný ve sbírkách Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Vilém Staněk si založil na Ferdinandově třídě proti Platýzu v první polovině 70. let nejdřív ruský obchod čajem. Při svých obchodních cestách ho zaujalo orientální zboží a postupně nabídku svého obchodu rozšiřoval. Až v roce 1879 založil ve Vladislavově ulici nedaleko svého prvního působiště novou prodejnu s orientálním zbožím. Dovážel je převážně z Číny a z Japonska. V Maison Staněk byl ke koupi porcelán, nábytek z bambusu, vějíře a samozřejmě čaj. Obchod dbal už v době svého vzniku v 80. a 90. letech 19. století na reklamu. Ve výkladních skříních na Ferdinandově třídě se proto pravidelně objevovaly nejrůznější zajímavosti. Jednou to byla křivá zrcadla, exotická zvířata, vypůjčená z cirkusu, obří japonští mloci nebo vzrostlé kmeny bambusu. Maison Staněk šel v propagování svého exotického zboží ještě dál. Od roku 1888 až do roku 1893 vydával Vilém Staněk časopis Světem, později Staňkův Světem. Kromě běžné reklamy tam čtenář našel i zajímavosti o obchodě s Dálným východem, zajímavosti z dálně východního života, informace o kultuře, malbě, grafice a samozřejmě o pití čaje. A my se k pití čaje společně s Josefem Kořenským teď ještě jednou vrátíme. Přímo do Japonska, do japonské čajovny.
2: Japonské čajovny mají do sebe tolik půvab, že těžko lze jim odolati. Koho by nepotěšila útulná čajovna osvěcovaná z večera pestrobarevnými lampiony a vyšperkovaná drobnůstkami japonského umění. V čajovně zmysly vymizejí všechny starosti a ustupují radovánkám, rozmarnému hovoru a skrovným hodům, které záležejí z několika číšek čaje, koláčků, ovoce a cukrovinek. Čajovny jsou Japoncům náhradou za naše kavárny, pivnice a jídelny. Již zevnějšek čajovny lahodí oku. Čajovna bývá obyčejně větších rozměrů nežli dům soukromý. Za stavební materiál brává se lepší a jemnější dřevo, buď jedle nebo stromu, kterému Angličané říkají japonský cedr. Jeho dřevo je nesmírně vonné. Ochozy a pavlače prvého a druhého poschodí rozlišují čajovny od stavení soukromých. Pořádek a čistota vyhlíží tam z každého koutku. Očekává se i od cizince, že neodchýlí se od hostinských pravidel a obuv hned u vchodu odloží. Ze všech stran nabízí se nám pomoc při zouvání. Malí skřítkové v podobě dívek mají tam na starosti všechnu obsluhu. Vyslovujeme nejistě japonský pozdrav ohajo, dobré jitro, zapamatujeme si také opětovanou frázi koničiva a zbaveni obuvi vstupujeme do čajovny. Jdeme tiše a vyšlapujeme si v punčochách z lehonka jako kočky. Nekráčíme po kobercích, ale po sítinových rohožích. Po nábytku marně se v čajovně rozhlížíme. Tatami, rohože budou naším sedátkem i stolem, popřípadě i ložnicí. A teď k čaji. Číšky na čaj jsou malé, asi na jeden nebo dva doušky. Vlažný odvar třeba však srkati do sebe pomalu a v malých dávkách, tak to káže japonský mrav. Trpkosti čaje cizinec brzy zvykne, nebo si poručí k němu trošku cukru. V čajovně okoušíme také poprvé domácí pálenku připravovanou z rýže. Saké nebo saky, tak zní její jméno. Předkládá se v porcelánové láhvi. Vedle ní má své místo malá číška na bronzovém podnosu. Pochybuji, že byste dali této lihovině přednost před vínem nebo pivem. A navíc, pálenka se obvykle pije horká. Následky po její konzumaci jsou prý tak mnohem mírnější.

0: My už jsme se zmínili o tom, nebo vy jste se lehce zmínila o tom, že ve sbírkách japonských existují samozřejmě kromě hraček, panenky, kromě keramiky nebo dřevořezeb, taky meče?
1: Ano, sbírka mečů má asi 200 kusů a je pozoruhodná právě tím, že tam je několik opravdu starých a celkem vzácných mečů, pak takové ty modernější.
0: Když už jsme se zmínili o tom, do jaké míry a jak k nám tyto předměty putovaly a jak jsou vzácné, dojíždí sem třeba dnes i japonští historici nebo kunsthistorici a zkoumají právě to, co bylo u nás uloženo?
1: Zkoumají. Třeba právě sbírka porcelánu pro nás je zajímavá tím, jak je krásná, ale ten porcelán je exportní. Nevypovídá to nic o té japonské estetice. Byl prostě dělán tak, aby se prodal přímo v Evropě nebo v Americe. A loni dorazil výzkumný tým z muzea v Japonsku, který se právě tady tím porcelánem, který pro ně tehdy nebyl zdaleka tak zajímavý, dnes se oni zajímají a zkoumají ho a je opravdu jako pozoruhodné, co všechno dovedou o tom porcelánu říct.
0: My už jsme se zmínili o tom, že u náprstků samozřejmě, ať už třeba v americkém klubu dam nebo třeba v salonu, se o těch cestách, totiž o Japonsku, o těch zážitcích dalo hovořit, diskutovat, mohly se číst knihy, mohly se číst publikace, ale jakým způsobem se o těch sbírkách dozvídali třeba ti další, nejenom obyvatelé Prahy, existovaly třeba informace v novinách?
1: Vojta Náprstek měl právě podchyceny tady ty informační toky, takže Náprstkovo muzeum ještě předtím, než byla otevřena nová budova a bylo v těch provizorních prostorech v domu u Halánku, otevíralo asi jenom dvakrát do roka na svatováclavskou a svatojánskou pouť a bylo to předem inzerováno v novinách.
0: A publikum? Přicházelo hodně lidí.
1: Přicházelo a během asi 3 dnů bylo schopné muzeum vydělat, řekněme, 100 zlatých, což tedy byly ohromné peníze. Navíc muzeum ani Vojta Náprstek si ty peníze nenechávali. Oni je darovali městské radě a ta z nich podporovala studenty.
0: A jakým způsobem postupoval Vojta Náprstek, když už jsme se zmínili o těch cestovatelích, tak třeba Josef Kořenský, to byl generačně starší, byl to strýček Josefa Hlouchy, takže ten byl z prvních, kteří cestovali, patřil tak do toho nejužšího okruhu Vojty Náprstka, ale jakým způsobem se kontaktoval s těmi, kteří se tam třeba hodlali něčemu učit, hodlali tam něco nebo někoho poznávat. Jakým způsobem se o nich Vojta Náprstek dozvídal a jakým způsobem pak zůstávali v kontaktu?
1: Ono se spíš dá asi říct, že oni se dozvídali o Vojtovi Náprstkovi. A oni právě přicházeli k Náprstkům, jak prostudovat ty knihy, aby měli nějakou inspiraci a nebo věděli, co je tam čeká. Tak často tam byla i určitá, řekněme, podpora toho, že byli v té cestě nabádáni a různě jako...
0: Podporováni, třeba i finančně.
1: Je to možné.
0: A existovaly i zprávy prostřednictvím dopisů, to znamená, že Vojta Náprstek si četl dopisy těch cestovatelů, se kterými byl v kontaktu a dával to ještě dál těm ostatním?
1: Tak to nevím.
0: Předpokládejme, že asi ano.
1: Je to možné, ale...
0: Ale nevíme to.
1: Nevíme.
0: A s jakou slávou se pak vítali ti, kteří se po dlouhé a dobrodružné cestě vraceli do Prahy?
1: Tak byli vždycky přivítáni právě v domě u Halánků. A pokud tam byla nějaká přednáška, tak to bylo velice populární a byli zváni právě hosté, aby si poslechli, jak to vypadá v zahraničí a co se tam může člověk dozvědět a co navštívit.
0: Tak vřele a s nadšením byl samozřejmě přivítán i Josef Kořenský po své cestě kolem světa. Už jsme řekli, že byl vášnivý mineralog, taky geograf, ale nezapřel v sobě samozřejmě ani pedagoga. A všude, kam cestoval, se rozhodl navštívit školu a seznámit se samozřejmě i se školským systémem v té které zemi. Takže japonská škola ho zaujala také.
2: Zajděme ještě na krátkou návštěvu do tamnější obecní školy. Jest celá dřevěná. Ze strany jedné šumí u ní řeka, ze strany druhé haluze svatohorského hvozdu. Na nádvoří školy prohání se dorost mladého Japonska. Jest právě přestávka. Hoši a dívky se prohánějí pod širým nebem. Učitelé a učitelky dohlížejí, ale projevům bujného života mládeže nepřekážejí. Před školou je živo jako v úlu. Tušil jsem už zdaleka, že je na blízku škola. V několika minutách nádvoří se vyprázdnilo. Začala další hodina. Na chodbě školy utuchl veškerý lomos. Jenom řady dřeváků a sandálů prozrazují přítomnost dětí ve škole. S ministerským listem v kapse vstupuji do učebny a představuji se panu učiteli jako evropský kolega. Škoda. Nelze se s ním dohovořit jinak, nežli po japonsku. Školáci a školačky mají mezi tím oči navrch hlavy. Snad již dlouho neviděli postav tak vytáhlých. Pan učitel je napomíná, aby se nedivili a věnovali se školní práci. Vzal jsem si na pomoc tlumočníka, aby byl naším prostředníkem. Na mou žádost pak žáci četli, psali, počítali. Psali na tabulky i do písanek. Do písanek psali štětcem, do tuše namočeným. Na tabulky psali kamenkem a stírali písmo polštáříčkem, jejž jim maminka naděla vatou. Štětec, tuš, miska na rozdělání barvy, nádobka na vodu a líčený papír jsou potřeby, bez nichž školák japonský nevydává se do školy. Písanky japonských školáků vypadají trochu jinak nežli naše. Jsou sešity z jemného papíru. Mohli bychom říct, že je hedvábný, ale pevností překonává papír evropský. Inkoustem nemohlo by se na něm psáti. Tím lépe osvědčuje se tuš. Školáci píší dle vzoru, jejž si podložili mezi dvojatý list svého sešitku. Průsvitný papír školního sešitu dovoluje, aby malý žáček rozeznal na čistém listě zřetelně obrysy písemných značek panem učitelem do dvojatých listů vložených. Značky ty kopíruje školák tak dlouho, až naučí se je psáti z paměti. Jest jich pěkná řádka.
0: Když Josef Kořenský cestoval kolem světa, psala se 90. léta 19. století, české země byly součástí rakouské monarchie a rakousko-uherský konzulát byl kontaktem veledůležitým. Josef Kořenský dovedl přátelské vztahy navazovat a také pěstovat i v cizině, dokonce i na konzulátě. Protože na cestách za exotikou to bylo docela důležité.
2: Rakousko-uherský konzulát, jakož i zástupcové jiných zemí, má své zátiší na Jokohamské výšině, jež srázně nad ostatní město se vypíná. Anglicky zove se taková strmnina Bluff. Klikatými cestičkami veze nás Jin Rikša k sídlu rakousko-uherského generálního konzula, jenž o mém příjezdu již byl spraven. Bohatá pošta na nás již na konzulátě čekala. Zprávy z milého domova, 2 měsíce staré, sotva jsme mohli jen tak povrchně přehlédnout. O humoristické zprávy a ilustrované verše postaral se dům Vojty Náprstka. Pohoštění domácnosti konzula Kreitnera bylo upřímné. Po delší době pochutnali jsme si zase jednou na znamenité bábovce, skoro jako dle českého receptu připravené. Hudební skladby Smetanovi, jehož byl Kreitner velkým ctitelem, oslazovali náš pobyt v Jokohamě po několik dní. Kreitnerovi zkušenosti z Japonska a jeho rady o zamýšlených cestách prospěly nám znamenitě. Společnost naši u pohostinného Gustava Kreitnera rozmnožil baron Poche z Vídně, jenž již podruhé v Japonsku prodléval a na nové cesty se chystal. Generální konzul, rytíř Gustav Kreitner, byl účastníkem výpravy, kterou v letech 1877 až 1880 podnikl hrabě Béla Šechéni do Indie, Japonska, Tibetu a Birmy a napsal o výsledcích expedice obšírný spis. Kreitner přidělen byl k výzkumné cestě jako tehdejší nadporučík a geograf. Svého koníčka astronomie nezřekl se ani potom, když ujal se Jokohamského konzulátu. Avšak za několikaletého pobytu v Japonsku Kreitner řeči japonské se nepřiučil. Obával se, že by tím nesnadněji mohl jednou vyměnit svůj úřad za konzulát jiné země. Častá zemětřesení v Japonsku byla totiž pro Kreitnera pravou trýzní. Tušíval je, jak nám vypravoval, napřed a v rozechvění otřesy očekával. Jeho muka lze pochopiti, uváží-li se, že v Japonsku připadá na každých 6 dní průměrně 1 zemětřesení. Netušili jsme tehdy ovšem, že krátce po našem odjezdu z Japonska zastihne nás u rovníku přesmutná zpráva, že Gustav Kreitner zemřel.

0: My jsme si vlastně teď probrali, řekněme, takovou tu první kapitolu existence těch japonských sbírek. Jenže pak skončilo císařství, vznikla naše první republika. Jakým způsobem a kdo se vlastně o ty japonské sbírky staral dál?
1: To je opět spojeno s různými cestovateli. Opět Josef Hloucha i po pádu Rakouska-Uherska navštívil Japonsko, ale pak tam bylo spousta, řekněme, menších cestovatelů, kteří se tam vypravili. Za všechny můžeme jmenovat třeba Barboru Markétu Eliášovou, což byla první žena cestovatelka v Japonsku, která navíc cestovala sama. Ona tam strávila nějakou dobu ještě za Rakouska-Uherska a později se tam pak vracela a zažila třeba velké zemětřesení v Jokohamě. Ty její sbírky, protože nebyla to bohatá žena, která by si mohla dovolit kupovat velké umělecké předměty, jsou menší, ale vypovídá to právě o tom, co ona tam viděla. A později to představovala to Japonsko, jak se modernizuje a psala o tom knihy.
0: A jak to vypadá dnes?
1: Dnes sbírky jsou rozšiřovány právě nákupem od různých sběratelů a co je časté, tak pořád máme dary, že někdo zdědil nebo si přivezl nějaký předmět z Japonska a touží potom, aby byl darován na Prskovu muzeu.
0: A když bychom teď, pokud jde o japonské sbírky, chtěli pozvat naše posluchače třeba na nějaké nejbližší přednášky nebo seznamování se s nějakými opravdu zajímavými exponáty, tak existuje taková vyhlídka třeba od příštího týdne dál?
1: Na Pruskovo muzeum spolupracuje s jazykovou školou zpěváček a právě pořádá různé kulturní přednášky o japonském jazyce, písmě nebo kultuře, které jsou inzerovány na našich webových stránkách. A v plánu do budoucna je pak příprava velkých stálých expozic, kde bude Japonsko určitě zastoupeno. Bylo by dobře, kdyby to byly právě ty krásné předměty vypovídající o tom Japonsku, ale i třeba etnografické předměty, které ukazují ten život ne těch samurajů, ale těch ostatních vrstev.
0: A když bych se teď zeptala vás, co z těch sbírek vás vlastně doteď nejvíc okouzluje, nebo co si říkáte, že ještě bude potřebovat hodně dlouhý čas, abyste se věnovala ať už keramice, nebo dřevořezbám, nebo třeba těm mečům samurajským, nevím.
1: Já jsem velká milovnice japonských dřevořezů, především to 19. století. Taková ta zlatá éra těch barevných dřevořezů je velice zajímavá a je i tam krásně vidět, co to o tom Japonsku v té době vypovídá. Samozřejmě byly zobrazovány krásky a slavní herci, ale je zajímavé se vrátit třeba k tomu, že spousta těch malířů se věnovala různému japonskému folkloru, třeba strašidelným příběhům.
0: Jaké jsou nejčastější dotazy na kurátorku japonských sbírek?
1: Kromě takových těch klasických, jako jestli máme meče a co krásného tam máme, tak spoustu lidí zarazí to množství těch předmětů. Pak se ptají na takové ty obecné věci, třeba jak ten předmět je uložen, nebo jak ho najdu a co o něm všechno ten kurátor musí zjistit.
0: Takže jak to je? Jak ho najdete a co všechno musíte vědět?
1: Vždycky, když ten předmět se dostane koupí nebo darem do muzea, tak je nejprve zapsán do přírůstkových knih, kde dostane přírůstkové číslo a pak ho dostane kurátor, který mu přidělí inventární číslo, které je i na tom předmětu. Kurátor musí vyhotovit velkou kartu, kde jsou všechny možné informace o tom, co o tom předmětu může zjistit. Tedy když přijde dřevořez, tak ideálně prostě ho přeměřit a napsat rozměry, co je na něm a třeba autora, dataci.
0: A také kdo byl donátor?
1: A takové zajímavé je, že každý předmět dnes už musí být zaveden v elektronickém systému, takže když se pak hledá, tak se zadá třeba jenom to inventární číslo a tam vyjedou všechny ty informace, včetně třeba lokace, takže zjistí, že ten předmět je uložen v jaké je místnosti, v jakém šuplíku.
0: A když už jsme se zastavili u těch dotazů, co třeba současní badatelé a studenti docházejí do těch sbírek a čím se tam vlastně zabývají?
1: Často dochází studenti, kteří třeba píšou práci o nějakém cestovateli nebo umělci, který se inspiroval Japonskem a pak třeba chtějí vidět všechny předměty, které ten donátor dovezl, samozřejmě zjistit o nich i různé informace, jak ho to ovlivnilo. Někdy přicházejí i zahraniční badatelé, kteří se zajímají o různé, řekněme, drobnosti, které se nacházejí v různých muzeích v Evropě, aby si právě udělali ten ucelený přehled o tom, co všechno bylo dovezeno tématu, o které se zajímají.
0: Společně s kurátorkou Adélou Tůmovou jsme si připomínali japonské sbírky Náprstkova muzea a také jednoho ze sběratelů, jednoho z blízkých přátel Vojty Náprstka, pedagoga, cestovatele a autora v minulosti nesmírně oblíbených cestopisů, Josefa Kořenského. Tomu se v letech 1900 a 1901 podařilo v cestě k protinožcům se znovu vrátit do Japonska. A jeho dojmy? Píše o nich svému příteli Stupeckému.
2: Milý brachu, že nejste se mnou. Já se v tom Japonsku sfanfrním nebo dokonce zblázním. Připlaval jsem do Mikádovy říše v pravý čas. Vše se tu zelená, temena horská jako brčál, vzduch nebeský éter a duše nevychází z nadšení. Cestuji bez tlumočníka, zvláště snadno se domluvím se Japonkami. Vím, jak se řekne po japonsku, hvězdička, sluníčko, květinka. A to poslouchají děvy v říši květin moc rády. Holečku, já si teď musím užít každé volné chvilky ku pozemským radostem.

0: Jak začali Češi poznávat Japonsko, čím vším je okouzlovalo, ale také inspirovalo, o tom hovořila v pořadu Japonsko jako exotická dálka jeho autorka Eliška Závodná s Adélou Tůmovou, kurátorkou japonských sbírek v Náprstkově muzeu. Z cestopisných zážitků Josefa Kořenského četl Libor Vacek. První část pořadu je reprízou z roku 2020. Pro část vzniku prosím opomeňte dobové pozvánky. Druhou část vám nabídnu ve víkendové příloze za týden a obě můžete po odvysílání také poslouchat na vltavském webu.
1: Víkendová příloha.
0: Jest ostatně věcí přirozenou, že všude tam, kde zájmy lidské střetnou se s přírodními, krása hyne. Les ustupuje polím, příbytky opeřenců, domovům, tvorů na pevných nohách a skály veštěrk mění svou tvářnost. Co však nejnerozumnějším činem lidským zůstává, je zasahování do vlastní činnosti přírodní tam, kde živelná dění málo posud a částečně jen člověkem ovládaná, sami prospěšný nakonec stav zemi vytvářejí, třeba z počátku působení jich zhoubným býti se zdálo. Autorem prorockých slov je Josef Váchal, umělec přízračného díla i osudu. Právě o něm vypráví Kopka života a mystiky, pořad Elišky Pilařové.

0: V listopadu roku 1880 nastoupil v Milavčích u Domažlic jako výpomocný učitel na obecné škole za 280 zlatých ročně, absolvent písecké reálky, syn vysloužilého vojáka a ševce Jana Alše, Josef. Na reálku pomohly zámožné tety. Na další studia ale peněz nebylo a tak zbývala kantořina. Na své první štaci za to poznal pěknou Aničku Váchalovou z jednoho z nejbohatších milavečských statků. Doma jich bylo ještě 5 děvčat. Jejich bratr Jakub po maturitě nastoupil do budějovického semináře a na zamilovaného Josefa už čekalo jen složit zkoušku z dospělosti pro školy obecné. Propadl ale z pedagogiky. Odešel tedy do dalšího podučitelského místa v pražských Holešovicích, kde se pilně připravoval a zkoušku nakonec na podzim 1882 složil. Vztah s Hančí Váchalovou trval a možná by i skončil svatbou. Na statku ale zemřel hospodář, rodina se nakazila tyfem, na který jedna z Aniných sester zemřela. Hospodářství postihl dobytčí mor a Váchalovi rukou žháře třikrát vyhořeli. I když se Jakub vrátil ze studií, statek neudržel. Budoucí zámečník a topič odešel do Prahy za Josefem a do celého toho neštěstí se Aně o půlnoci 23. září 1884 narodil syn Josef. Nemanželský. Statek byl prodán v exekuci a Anna odešla do Prahy za Josefem a Jakubem. Svatba se ovšem nekonala. Josef nesložil definitivní učitelskou zkoušku, kterou ostatně nevykonal ani po zbytek života a rodinu by neuživil. Anna tedy odešla sloužit. Doslova živořila, až se nakonec provdala za ševce Karla Hlaváčka, který až do smrti netušil, že malý Josef je Anin. Svého nemanželského syna 10 let musela vydávat za svého synovce. Josífek byl nakonec svěřen Jakubu Váchalovi, v tu dobu už mašinfírovi ve Velvarech, a Josef Aleš tehdy píše svým rodičům. Byl jsem o svátcích ve Velvarech. Řekli mi, jak je jim to dítě na obtíž, jak by rádi viděli, kdybych si to dítě již vzal, a co nejhoršího, Anu mám rád stále méně a bojím se, že nebudu s ní šťasten, vezmu-li si ji. O syna se ale postaral. Odvezl ho k rodičům do Písku a jim také posílal našetřené peníze, aby Josífkovi přece jen trochu přilepšil. Každé prázdniny a Vánoce za ním jezdil a synek, který mu v dopisech posílal své kresbičky, se tiskacím podepisoval jako Aleš. Příjmení Váchal poznal až ve škole. Později píše. Byl jsem celý babiččin a dědečkův. Otce jsem později od svých 6 let do 14 více nespatřil. Podobně též matku. O prázdninách roku 1898 nicméně otec přijíždí, aby se postaral o synovu budoucnost. Josef se mu svěří, že by chtěl něco dělat s knihami. A tak mu obstará učení u pražského knihaře Weizmana. S radostí mu v tom pomáhá malíř Mikoláš Aleš. I když jejich mirotičtí dědové Prokop a Kašpar František Alšové byli bratři a oni sami tedy od bratranců děti, po celý život si vzájemně říkali stričku. Josef Aleš a jeho syn se ale stále víc a víc jeden druhému vzdalovali. Otec viděl v prvních Josefových uměleckých pokusech jen snahu vyhnout se učení. K dlouhé roztržce došlo v roce 1902, kdy se Váchal rozhodl opustit místo knihařského dělníka a věnovat se umění. Až po 6 letech, po prvních synových úspěších a za neustálého přesvědčování strýce Mikoláše, že hoch má talent, přijal Josef Aleš synovu ruku ke smíru. I během války se snažili vzájemně si vypomáhat. I později Josef Váchal až do Krkonoš otci posílal knihy, tabák a peníze na dříví. Před smrtí mu Aleš Lyžec píše: Pane Váchale, milý můj synu, Druhdy zbloudivší synové vraceli se k otcům. Proč by nemohli ztracení a marnotratní otcové zatoužit po laskavém pohledu syna? Čeho si žádám od tebe? Abys na mne se nehněval. Též tvoje matka. Dále tě prosím, abys mi uvěřil, že mi nemůžeš ani ty, ani ona nikterak pomoci. Kdybys sem přijel, zavřel bych před tebou dveře, abys mne pohnutím nezabil. Já tě mám rád, ať jsi jaký jsi. Hladím v duchu tvou chodskou, též alšovsky vzdornou hlavu.
1: Josef Váchal napsal, vyril, vytiskl a svázal. To je titul první podrobné studie o Váchalově knižní tvorbě, ale ta práce je zároveň monografií mapující Váchalův život a dílo. Autorka, historička umění Marie Rakušanová.
2: Josef Váchal byl vynikajícím umělcem, který se do paměti českých dějin umění zapsal jako představitel secese, symbolismu. Zároveň ale fascinovaly ho kramářské písně, krvavé romány, pokleslá literatura obecně. Tady všude nacházel velké inspirace. Zároveň od mládí byl zasvěcovaný do magie a do různých hermetických nauk. A to se samozřejmě také odrazilo v námětech jeho děl. Především v mládí vytvářel ty nejrozervanější, nejintenzivnější kresby, grafické listy, malby, ve kterých ten kontakt s neznámým a s astrálním světem je opravdu hmatatelný.
1: Kopka života a mystiky, jeden z prvních obrazů. Kopka, to jest něco, kde ty zdi nedokážeme prorazit a zůstáváme zkrátka vězni té své mysli.
2: Tíseň těla, to bylo heslo, pod kterým pan profesor Wittlich hovořil o umělecké produkci přelomu 19. a 20. století, o malířích, ale také sochařích, kteří tematizovali ve svých dílech právě ten pocit bytí v jakémsi vězení těla, touha duše překonat tyhle ty hranice. Překonávání hranic určitě bylo veliké téma také pro Váchala a opravdu on i díky těm zkušenostem, které získal díky spiritismu a díky docházení do teozofické společnosti, tak mohl celé to široké téma ve svých dílech zajímavým způsobem pojednávat.
1: Co pak teosofická společnost, ale volná myšlenka?
2: Ve volné myšlence se angažoval především ve 20. letech. Určitě to opět byla jedna z fází jeho hledání. On byl veliký hledač skrytých pravd. Volná myšlenka byla reakce na jeho mládí, kdy hledal odpovědi nejenom v okultismu a v magii, ale také v katolicismu. On chvilku byl určitě praktikujícím katolíkem, věřícím, kterého zajímala

0: byl také členem Spolku pro ochranu zvířat, hájení práv našich nižších bratří, jak říkával. A to bylo také téma, které pronikalo do jeho knih, grafických cyklů, kreseb velice často a autenticky to zase rozeznívalo další struny v tom jeho velice pestrém projevu.
1: Pátrání po duši ho dovedlo možná k tomu, že i zvířata duši mají.
0: Nepochybně. Opravdu ani na okamžik nepochyboval o tom, že jeho psí přátelé mají duši. Skládal modlitby za duši jeho zemřelých kamarádů. Oplakal prostě každého z těch voříšků.
1: Ano, známý je ten příběh studeňanský, kdy se sousedé vyptávali, kde je jeho voříšek a on říkal, že se mu ztratil. Nicméně potom přiznal, že za krutých mrazů pejsek pošel a oni ho zabalili do kabátu a nechali ho venku, protože nedokázal přenést přes srdce, aby si ho odnesl raz. Takže čekali, až rozmrzne půda, že ho pohřbí. Ale Josef Váchal člověk a Josef Váchal umělec, pojďme po stopách toho jeho rodícího se a vrcholícího kumštu.
0: Jeho kumšt měl několik vrcholů různého typu. Určitě ta raná tvorba je mimořádná expresivitou, silou, výrazu, takovou naléhavostí, kdy opravdu máme pocit, že při pohledu na ta díla cítíme porivy jeho nitra, že se mu opravdu podařilo obtisknout pocity bezprostředně do těch kresbiček, maleb, sošek, zkrátka, že projevoval nutkání k tomu uměleckému projevu v různých materiálech, ale vždycky s obrovsky silnou intenzitou. Jiným vrcholem pak byla třeba 20. léta, kdy se začal plně věnovat svým velkým knižním projektům, začal si plnit sny. Tehdy měl k dispozici určitý kapitál, začal žít s Anou Mackovou, která byla dědička studeňanského statku. Půjčoval si od ní tedy peníze na realizaci těch svých obrovských knižních projektů. Bohužel nikdy nedošlo k tomu, aby se ty prostředky navrátily. Subskribentů nebylo příliš mnoho a ta díla byla unikátní v tom, jak byla absurdně drahá. A na to, že vlastně Váchal nebyl etablovaným umělcem, tak neprodejná téměř. Každopádně pro odkaz jeho tvorby ve 20. letech znamenaly mnoho projekty jako Postila kacířská nebo Přírodopis strašidel. To jsou zkrátka úžasné knihy. Vrcholem pak byla samozřejmě Šumava umírající a romantická, která je nejrozměrnější knihou. V těchto knihách zaangažoval spoustu svých talentů. Napsal si sám text, vyřezal, případně odlil litery. On totiž také ve 20. letech začal experimentovat s lijectvím a musel vypadat opravdu asi jako alchymista v alchymistické dílně, když tam odléval jednotlivá písmenka, která se pak roztančily na stránkách těch knih. Zdokonalil obrovsky techniku dřevoritu. Na to byl velice pyšný a v receptáři barevného dřevoritu pak sumarizoval veškeré ty svoje objevy. Bohužel tento vrchol jeho tvorby, vlastně podobně jako všechny ostatní vrcholy, nebyl během jeho života oceněný. Odborníci, kteří se tehdy zabývali grafikou, například Václav Vilém Štech, příliš nevěnovali pozornost Váchalovu přínosu.
1: Nicméně nějaké ceny bychom našli. Dokonce i snad mezinárodní, ano.
0: Na výstavě Mezinárodní presa v Kolíně nad Rýnem získal ocenění. Pak také v Itálii, to bylo za Cartucciho Satanu. Tam to nepochybně souviselo také s tím, že Carducci byl opravdu velice oblíbeným básníkem Itálii. Ale každopádně ta kniha autorská je taky naprosto mimořádným výkonem a byli schopni to pochopit spíš v zahraničí než v Čechách.

Někdy ve 20. letech bylo na výstavě krásných českých tisků v Lipsku obdivováno rozměrné dílo Váchalovo o Šumavě se skvělými dřevoryty. Váchal tisku rozuměl, vždyť byl původně dělníkem v tiskárně velkého pražského deníku. Opatřil si obstarožnou švabachovou sazbu a vysázel z ní a vytiskl stránku po stránce v ručním lisu asi 20 dvouarchových svazečků. Někdy je přizdobil dřevorytovou ilustrací, iniciálami a závěrem. Tak vznikly tisky naivní výrobou, příběhem, pravopisem i podobou. Jak napsal František Langer, byli to vícelistí bratři starých pouťových písniček. Přátelům je prý Váchal rozdával, cizím prodával.

0: prodával po 2 korunách. Rvali se o ně. Později pracoval Váchal ještě starobylejší tiskařskou technikou. Vyřezal písmena vlastního trochu gotického slohu do špalíčků ze zimostrázového dřeva a otiskoval jedno písmeno po druhém do řádků a stránek. Špalíčky byly velké asi 0,5 cm. Jak vzpomíná ve svých malířských povídkách František Langer, vrcholu tiskařské virtuozity nebo kouzelnictví či trpělivosti Váchal došel, když celé texty poněkud těžkopádnými, ale tím vznešenějšími písmeny vyřezal přímo do celostránkové desky a tiskl z ní jako v dobách před Gutenbergem. Ovšem takové knížky mohl vytisknout jen v 0,5 tuctu exemplářích a jen pro své nejlepší přátele. Kromě těchto vzácností vytiskl si i lecos ze zcela normální sazby. Pak ovšem její jednoduchost doplnil fantazií iniciál, ilustrací a linek. Ať byly tištěny jakkoli, tón jejich obsahů byl vždy podobný. Byly to buď jakoby starobylé mordýrské historky, anebo bohabojné životopisy většinou neexistujících, nebo snad málo známých světců a světic. Také celé přírodopisy, životopisy a zlozvyky strašidel a jejich nástrahy, vše vypravováno s naprostou vážností a s vírou v jejich existenci. Jenom jestli jste se tuze snažili, mohli jste hluboko pod tónem vyprávění zaslechnout autorovu pošklebnou omluvu za jeho vlastní lehkověrnost.
1: Co je nesmírně zajímavá věc a takový trochu šok pro někoho, kdo se poprvé setká třeba s Váchalovými obrazy, tak jsou témata. Ty bytosti, fantastické pařáty, zobany, drápy, hrůza. Proč?
2: V případě Váchala je expresionismus propojený s určitým typem symbolismu. On pracoval se symboly, které měly samozřejmě originální podobu, ale komunikovali také s obdobím, ve kterém Váchal žil, s produkcí uměleckou, která spadá právě do vrstvy secesního symbolismu. To znamená, inspiroval se právě světem zásvětním. Bylo to dáno také jeho vlastním zájmem o spiritismus. On se účastnil spiritistických seancí jako médium a měl opravdu pocit, že komunikuje s tím světem. Takže když hovořil o elementálech a larvách a podobných manifestacích a materializacích, tak to bylo dáno vlastní zkušeností. Na druhou stranu různé bytosti nadpřirozené, jako upíři nebo vodníci nebo čerti, se vyskytovali v tvorbě celé řady dalších umělců daného období a ta jeho tvorba je v tomto ohledu dobová.
1: S pojmem mystika se setkáváme i v mnoha velmi spekulativních záležitostech. Já bych řekla, že u Váchala to byl naprosto niterný prožitek, velice hluboký, a že tam spekulaci žádnou nenajdeme.
2: Naprosto ne. Jeho tvorba není filtrovaná nějakou spekulací ani nějakým kalkulem, který by vycházel z jeho vzdělání, školení. On Akademii výtvarných umění nikdy nevystudoval. Měl zkušenosti ze soukromých škol, jak malířských, studoval u Aloise Kalhody, tak se také soukromně vzdělával v grafických technikách. Ale tam se především pak zdokonalil sám. Tam opravdu jako řada těch inovací a řada těch postupů byla výsledkem jeho vlastní práce, kdy postupoval mnohdy i velice neefektivně. Jak říkal, jeho první dřevořezy vznikaly tak, že vzal prkénko a nožík a začal dlabat. Takže nepochybně to také bylo velice pracné a velice komplikované, ale je to součástí těch uměleckých děl, která takhle vznikla. Vy tam cítíte tu procesuálnost, to, že to mělo nějaký vývoj a to, že on k tomu dospěl autenticky svojí vlastní cestou.
1: Příchylnost k lidovému umění, co to je lidové? Nakonec kramářská písnička, ty jeho špalíčky, je zajímavý artefakt to je.
2: Určitě, je zajímavý způsob, jak se k tomu dostal. On byl příbuzný Mikuláše Alše. A matka Mikuláše Alše sbírala tyhle ty kramářské písně. Dokonce ve Váchalově pozůstalosti, dnes je to ve sbírkách Národního muzea, se zachoval To je doslova špalíček. To je krásná krychlička, jím přímo svázaná v kůži. A je to ta stará sbírka matky Mikuláše Elše, těch kramářských písní. A jsou to nepochybně ty písně, kterými se inspiroval pak v té své vlastní tvorbě. A ta fascinace plynula z toho, že se tam spojovala ta lidová kultura s tou kulturou možná umělou, ale v určitém smyslu také z lidové kultury vycházející, a to je právě ta kultura krvavých románů, šestákových románů, které často vycházely na pokračování. Váchal je sbíral a poté, co schromáždil celek, anebo mu tam možná občas i něco chybělo, ale tomu nevadilo, tak to svázal a vytvořil si jeden svazek do svojí obsáhlé knihovny krváků. Samozřejmě je obecně známo, že výsledkem tady té jeho fascinace je krvavý román, který je také geniálním dílem, ve kterém se opět spojil Váchal spisovatel, dřevorytec, tiskař.
0: Josef Váchal, krvavý román, kapitola 3. Mrtvola v komíně. Opusťme na chvíli omdlelou Marii a odebeřme se opět do ulic Barcelonských. Je vlahá noc, kterého z májového večera. Ve sklepním obydlí veliké budovy seděl sluha pitevního ústavu se svojí ženou a pojídali večeři. Před nimi stála plná butelka vína, z níž občas oba manželé důkladně si přihýbali. Z nedalekých pitevních sálů vnikal do tohoto obydlí zápach z rozřezaných neboštíků, na který ale ten sluha i jeho žena byli už zvyklí a nic jim nepřekážel. Na hodinách odbyla 11. Bylo všade hrobové ticho. Jen ze sklepa ústavního ozývalo se jednotvárné bubření z některé mrtvoly. V tom bylo zaklepáno na dveře. Manželka sluhy spěchala otevříti. Do dveří vstoupil obrovský mnich, vlekoucí na zádech pytel. Ten mnich, pokročiv do světnice, odložil břímě své a pozdravě tiše vlídně usedl. Zdálo se, že bývá tu častým hostem. Sluha nalil mu plnou sklenici vína, kterou ten mnich lačně vypil. Bylo viděti, že nepohrdne dobrým trunkem. Mnich ten, kterému Bruno budeme říkati, byl kvardianem kláštera svatého Sulcipiciusa na druhém konci Barcelony. V tomto klášteře rozdávala se každého dne barcelonské chudině opoledná výtečná uzená polévka. Hrobové ticho sklepního bytu v ústavu pitevním, rušené pouze mokvajícími mrtvolami, přerušil posléze Kuba, tak se ten sluha jmenoval, následujícími slovy. Dokdy to má být vyuzeno, velebný pane? Či už vám poslední maso došlo? Věc nespěchá, odvětil páter Bruno. Nesu vám ostatně jinou a důležitější práci, než je uzení. S těmi slovy přikročil k tajemnému pytli v koutě stojícímu, kterýž byl sebou přinesl, a položiv jej na stůl, počal jej rozvazovati. Kuba se ženou mu v tom pomáhali. Když ten předmět byl obalu zbaven, objevilo se tělo překrásné pany. Byla úplně nahá. Zdálo se, že je mrtva.
1: Mystik Jakub Deml, proč té roztržce došlo mezi nimi? Tím přicházíme k tomu, že Váchal si velmi také vybíral témata, která třeba bude ilustrovat.
2: Přátelství s Jakubem Demlem bylo velice intenzivní, ale velice krátké. Přátelili se vlastně pouze v roce 1912, kdy to mělo vrchol, ale záhy také obrovský propad. Vzniklo díky jejich spojenectví několik velice zajímavých projektů a děl. K té roztržce došlo z osobních důvodů, což nepřekvapí u Váchala, který se během života rozešel s celou řadou umělců, přátel. Velice problematické vztahy měl s Janem Zrzavým, U Jakuba Demla to mělo zřejmě nějaké pozadí v jeho přátelských kontaktech a v tom, jakým způsobem se pohyboval v tehdejším intelektuálním prostředí. Váchal neschvaloval některé jeho vztahy a některé jeho kontakty.
1: A neodpouštěl.
2: A neodpouštěl.
1: I pokud jde o, když to nazveme ilustrátorskou částí té jeho tvorby, tak vždycky tam najdeme právě nějaký ten drápek mystiky.
2: Mysticismus je určitě přirozeným důsledkem jeho zájmu o magii, o tajné vědy, o katolicismus. I vlastně v rámci těch cyklů a grafických listů a knih, kde se věnoval tématům blízkým katolicismu, tak si vybíral mystické aspekty. To znamená, v mysticích a vizionářích stvárňoval především ty světce, kteří měli ten vizionářský úděl, kteří byli proroky, kteří měli zkrátka tu mystickou zkušenost, na kterou on kladl veliký důraz.
1: Vy jste zmínila Jana Zrzavého. Jeden z mála účastníků Váchalova pohřbu byl právě Jan Zrzavý a poslední u toho hrobu zůstal. Takže možná, že si tam ještě s Josívkem něco vysvětlovali.
2: Já myslím, že rozchod zrovna těchto dvou osobností Josefa Váchala a Jana Zrzavého byl důsledkem toho, že byly oba dva velice silné osobnosti. Váchal nepochybně respektoval jeho uměleckou tvorbu. Myslím, že to bylo vzájemné. Na druhou stranu si myslím, že byli až tak příliš vyhranění a až tak příliš osobití, že jejich dlouhodobý vztah v podstatě nebyl možný.
1: Určitý povahový rys Josefa Alše, jeho otce a Josefa Váchala by se dal najít. To hledání a ta do jisté míry nesnášenlivost s vnějšími podmínkami a to, že docházelo k častým roztržkám i s přáteli, to je rys jeho otce.
2: S Váchalem určitě nebylo snadné vyjít a dlouhodobě koexistovat.
1: Pochybovač, byl myslím štír v tom rozkopáním, ten, který pochybuje o všem.
2: Určitě a myslím, že si to o sobě nepochybně zjistil. Váchal si sestavil horoskop, sestavil ho také pro některé svoje přátele, ale součástí té jeho podvratnické povahy bylo, že žádné z těchto věcí nepřikládal až tak velký význam. On se vždycky inspiroval nějakým, řekněme, tajným učením, anebo i jaksi kanonizovaným učením. On četl obrovské množství knih. Ale vždycky to pak kreativně vložil do svého vlastního světonázoru, do nějaké vlastní individuální ideologie, po případě samozřejmě do svých děl, do svých knih. Ale bylo to vždycky s určitou rezervou, s určitým odstupem k tomu původnímu zdroji. On zkrátka neměl tradiční vzdělání, ke vzdělání tradičnímu neměl velký respekt. On měl respekt vůči tomu vzdělání, které si hledal sám. Sám si pak ty věci kombinoval. A pochopitelně, že jeho práce například o dějinách čarodějnictví a čarodějnických procesů a zásazích inkvizice nejsou historickými pracemi, ze kterých by se dalo dále čerpat a pracovat s nimi takovým tím akademickým způsobem, ale mají obrovské kouzlo právě proto, že je v nich ten obrovský díl kreativity a vidíme také, jakým způsobem se pak propsali do těch geniálních uměleckých děl.

0: Vy jste velký Váchalovec, znalec jeho díla. Co vám je z toho Váchalova díla nejbližší?
1: Pro mě je mimořádným dílem jeho kniha z rituálu toleckých heretiků, která je raná. Je to jedna z jeho prvních knih, je to jedna z těch, které opravdu vyřezal tím nožíkem do destičky dřeva a je to kniha s tajemstvím. Jedno z těch děl, které opravdu nikdo nepředpokládá, že pověsíte na zeď. Především to nepředpokládal sám Báchal. Kniha, která není pro oko každého, která je zkrátka pro zasvěcence, pro ty, kterým je povolený Váchalem ten přístup k tomu jakémusi magickému tajemství. Je to kniha, která zároveň ukazuje, jakým způsobem vstřebával nejrůznější podněty, protože ona je heretická, má to ostatně v názvu, ale je zároveň také eklektická. On tam spojil nejrůznější podněty, četbu o sektách, o heretických hnutích, prvokřesťanských, zkrátka nejrůznější fantastické, romantické podněty a vytvořil z toho originální dílo, které má obrovskou sílu.
0: Našla jste tam vy sama nějakou odpověď?
1: Našla jsem tam určitě odpověď na otázku, jaké umělecké dílo je nejsilnější a to je to, které nedává jednoznačné odpovědi, které zachovává to tajemství.
0: To jsme vlastně stáli u té symboliky.
1: Symbolika v jeho dílech samozřejmě nezahrnovala jenom ta témata z oblasti magie nebo historie sekt, což bylo další téma, které ho zajímalo. Ale zasahovala do dalších oblastí, už jsme hovořili o ikonografii katolické, křesťanské, ale pro něj ty symboly byly skryty také například v nejrůznějších starých bestiářích. Jeho zajímaly příručky staré, které například mapovaly nadpřirozené bytosti. To právě se pak promítlo do jeho přírodopisu Strašidel, který je pro mě velice zajímavý proto, že dává odpověď na nějaký jeho individuální vývoj po první světové válce. On v první světové válce zažil hrůzy, pochopil, jak absurdní a jak příšerný střet lidských bytostí to byl. A jeho reakce byla taková, že zanevřel na naši antropocentrickou civilizaci, že pochopil, že svět, ve kterém člověk do středu všeho bytí položil sám sebe, je špatný svět a že on takový svět nechce. Proto v některých dílech uvažoval o tom, že namísto toho člověka do toho středu položí zvíře, takových obrazů nebo takových kreseb a grafických listů vytvořil několik s tímhletím motivem, ale v přírodopisu Strašidel šel ještě dál, medituje nad tím, o kolik lepší by byl svět, do kterého by se vrátily ty nadpřirozené bytosti, které podle jeho názoru ten racionalizující člověk vyhnal ze svého světa technikou, civilizací, zlikvidoval celý tenhle ten magický svět a Váchal by ho rád vrátil zpět.
2: Josef Váchal, Ďáblova zahrádka anebo přírodopis Strašidel. To jest neobyčejná cesta mezi ďáblovými dětmi, přízraky a bytostmi přírodními, zjevujícími se často hříšnému člověku. Mukové na Marsu sídla mají, vojny a válku svým objevením pozemšťanům předpovídají a dokonce choleru a mor za sebou táhnou, jak četněkrát potvrzeno jest. Těl zakrslých jako pidi mužíci, hlav odulých, štětinami porostlých, tvar při svém na zemi příchodu na sebe berou, zjevujíce se za světla i tmy, někdy nazí, jindy v starodávní mundur vojenský oblečení, a to tehdy, kdykoliv si usmyslí jakousi parádu vojenskou na zemi držeti. Při té příležitosti vždy nějakého hauptmana mají, který před nimi na podivné potvoře koňovité sem tam harcuje a exercírku drží.
0: Myslíte, že Váchal by stál na tom stromu výtvarného umění někde na těch posledních větvích? Měl následovníky nebo je to solitér naprosto?
1: On má následovníky. Jeho dílo fascinuje velké množství i současných umělců. Na druhou stranu autentický a opravdový Váchal byl jenom jeden. Mohl by se objevit umělec, který bude podobně osobitý, podobně individuální, podobně podvratný, ale bude dělat už úplně něco jiného.
0: Nikdy to nebude taková syntéza všech těch možných uměleckých směrů a prvků, které právě v té jeho osobnosti umělecké se spojily. Protože co si budeme povídat od typografie k nádherným celým stránkám dřevořezů a dvojbarevných, tak je velmi daleko. A ať sáhnu v tom jeho životopise tak, jak běží podle jednotlivých období, vždycky tam nalezneme, že se učil, on byl slušný zlatník například.
1: On byl velice všestranný, určitě. Ale to je forma, to jsou způsoby projevu toho, co se děje uvnitř a mám pocit, že u něj vždycky to vnitřní bylo primární a hledal proto ideální výrazové prostředky a proto také tak experimentoval s různými médii, protože jeho celý život byl hledáním. Mimo jiné také hledáním optimálních forem pro ty vnitřní děje, které prožíval.
0: Kdo ví, jestli by dokázal se někde usebrat a zůstat celoživotní hledání, to jsou lidé, kteří na to závětří neslyší.
1: Já myslím, že dospěl do takové kontemplativní fáze a to byla ta poslední studeňanská. On už příliš netvořil, ale to, co vytvářel, tak bylo vnitřně osvobozené.
0: Nicméně říkal tomu vyhnanství.
1: Ale já myslím, že tam byl nakonec šťastnější než třeba ve 30. letech v Praze, kdy se cítil být přehlížený, nespravedlivě podceňovaný a kdy zapškl. On opravdu si prožil ve 30. letech krizové období, které se negativně propsalo i do jeho tvorby, protože tehdy vznikala díla, kde už šel v té kritice západní civilizace tak daleko, že byl schopen třeba i dávat za pravdu antisemitismu Hitlerovi. Já myslím, že nehledal štěstí, ale že rozhodně žil pro svoji tvorbu, že nežil pro nic jiného, nežil pro žádného jiného člověka, žil pro svoje umění. Byl přesvědčený o jeho kvalitě a pochopitelně nesl těžce, že to nikdo jiný nevidí.

Vlastní epitaf z nového kalendáře tolerancí na rok 1923. Zde leží Josef Váchal pod Drnem, 9 znal řemesel úhrnem, knihař a malíř, také psal. Však ducha doby prozaspal, hubené proto mýval střevo. Nejraději zpracovával dřevo a že ryl také do lidí, dnes obdiv světa nesklidí. Šťoural se v magii a katolické víře, pohrdal vlastí a miloval zvíře. Vždy rituálem smířil satanáše. Kněžím, když sloužil, ctil té škoniáše, jim ke cti maloval a leptal. Co nevěděl, nevybreptal. Extrémní mystik, čisté prvky ruše, byl blázen. Chlípník a zas mrskač duše. Nadšený milovník švabachových tisků, tůze rád kouřil, dýmku nedal spisku, proti proudu ploval k nezvyklému cíli, morálně sa posléz mezi lidmi schnilý. Však choroby své velmi lehce nesl. Pod první státní podporou on ve hrob klesl, kde červy na něm primitiv svůj ryjí a čerti v pekle ohněm duši myjí.

0: jsme nedaleko Jičína ve Studeňanech a musím říci, že to tady krásně voní tabákem a možná, že i trochu pivem. Co na to, Oldřich Háken? Je to taková váchalovská vůně zvláštní.
1: Váchal přece a tabák, to patří k sobě. Před okny svého statku pěstoval tabák, domovinu, kterou se války potom balil a kouřil. Takže tady to je, jako kdybyste byla u Váchala.
0: To je zázrak, že se narodila takováhle byť i menší expozice, ale přeci jenom Studeňany nejsou velká obec a že se tu našli lidé, kteří tu památku ctí.
2: No, našlo se pár nadšenců v roce 2007 a pořád máme zájem, aby aspoň ta stopa tady po Váchalovi zůstala.
0: Říká někdejší starostka Zdeňka Brixová.
2: Nesmíme zapomenout paní Mackovou, za kterou vlastně ten Váchal sem přišel a díky ní tady pobýval. Díky ní se můžeme chlubit tím, že tady tu stopu zanechal.
0: Víte, když se dívám na ty společné fotografie, musel to být poměrně silný vztah a on ji přežil zhruba o týden.
2: Ano, paní Macková zemřela na pace, klášteře a on zemřel teda pár dní po ní, tady ve Studeňanech.
0: Ano, ano. Tady pérovky i fotografie Mackova statku.
1: Původní fotografie z 45. a 47. roku.
0: Kdo si vzpomene na film Kouzelný dům, vypadá stíněný listy stromů jako kouzelný dům. A tady společné fotografie.
1: Tady vidíte její krásný dřevoryty. A hnedka vedle je vitrina díla Josefa Váchala. Pro porovnání, aby ty lidi viděli, jak Macková se dívá na svět. Krásný, uhlazený, milý. A najednou jdete o krok dál a máte tady před sebou v podstatě peklo. Z toho jde děs, hrůza, běs.
0: Oba dva s dřevem uměli kouzla. Anna Macková, byť i byla výborná malířka a grafička, tak ty její dřevoryty a dřevořezy mají úžasnou cenu. A to též tedy Vách.
1: No tak, v roce 2007 jsme se tady domluvili, že uděláme krátkou výstavu Josefa Váchala a Anny Mackovy ze sbírek, co mají doma lidi. Takže jsme obešli místní občany, tím, že jsme to spojili i s odhalením památní desky, tak jsme tu výstavu procházeli. A teďka ta paní Vítková z muzea přišla a říkala, jak to tady máte zabezpečený? Já jsem říkal, no nějak. No říkala, proč tady máte Váchala? Prvotisk svatý Xaverius se zvířátky, to se odhaduje asi na 300 tisíc. Tak jsme okamžitě výstavu ukončili ještě ten den večer. No a druhý den, když jsme to teda tady všechno uklízeli, tak jsme si řekli, tak proč to neskusit a založíme ten Váchalův spolek a začali jsme podstatně budovat.
0: Vy jste byli tak schopná obec, že jste se rozhodli vykoupit jeden váchalovský originál.
2: No, máme tady štočky.
1: To jsou fakt originály Josefa Váchala, štočky, které se nám podařilo koupit v dražbě. Když jsem chodil do školy v Praze, to bylo někdy v 80. letech, tak jsem navštívil jednou antikvariát a tam jsem viděl dřevoryt Josefa Váchala a prodávali ho za 5 korun. Tak jsem si ho koupil a tak jsem vlastně začal sbírat Josefa Váchala, zajímat se o něj čím dál víc a víc. A navíc jsem si uvědomoval, že jsem toho člověka potkával, že jsem z něj měl docela i strach, že on opravdu budil respekt. A od toho 90. roku jsem začal intenzivně číst o Váchalovi, články o Váchalovi sbírat, postupně i knihy, obrazy, dopisy, protože mě ten strašně bavil. On měl takový velice zajímavý život, který mě přitahoval. Ten jeho jazyk byl zajímavý, jeho psaní bylo zajímavý, bylo to něco jiného. Strašně rád jsem to čet. Zmínil jsem několikrát o mém dědovi Františku Forštovi. Vím, že v nějakém svém dopise psal, že musel dojít k Forštům, aby mu dali otopové dřevo, že byla strašná zima, takže si došel k Františku Forštovi.
0: No tak došel si k sousedům.
1: No a my na oplátku jsme zase koukali na jeho sady a chodili jsme tam sbírat ty krásné višně.
0: Když se řekne sběratel Váchala, tak to je od poezie přes dřevo až po grafické listy, až po knihy, tak co, všechno?
1: Všechno. Váchal měl jednu z největších sbírek krvavých románů. Když jsme vyklízeli tady tu vedlejší stodolu, tak jsme tam našli pozůstalost místního národního výboru. A tam byl dopis nějakého redaktora z DOX, který žádal v dopise, zda ještě Váchal žije nebo nežije, že mu několikrát psal dopisy a že chtěl od něj počít nějaký ty krvavý romány pro svoji tvorbu. A oni mu odepsali, to jsme tady našli ten dopis a to je taková rarita, tady z druhé strany kopie.
0: Rada místního národního výboru Studeňany. Ve věci vašeho dotazu obrátili jsme se na P. Josefa Váchala bytem ve Studeňanech a zjistili jsme, že tento váš dopis obdržel, ale zatím na něj neodpověděl. Nevíme, zda by při vaší osobní návštěvě vám P. Váchal vyhověl, neboť je star a možno říci tak trochu podivín. S pozdravem světu mír, předseda MNV.
1: Byl to takový zajímavý člověk, který nebyl ten sousedský typ. Prostě si žil sám svým životem v ústraní. A když jsem začal ten život Váchala studovat, tak zjistíte najednou, že to jeho dětství, to byla úplná katastrofa, vlastně jeho nevychovávali rodiče. A začnete to víc nějak chápat. A co mě překvapilo, to bylo to, že on svým způsobem byl takový trošku jakoby vyznavač nacismu. A dokonce, myslím, že to je v knize Kázání hříchu proti spěšnosti, píše, dopoledne jsem vyznal se obdivu k Hitlerovi a odpoledne mě nebesa potrestala, přejeli mi maminku. To byl takový jeden rys, který mě u něj trošku překvapil, ale jinak jako člověk si myslím, že je to nadčasový, ještě ho nikdo nepochopil. V jakých podmínkách on tady žil, v jakých podmínkách on tady tvořil.
0: On si velmi rád sahal na ty nejzaší hranice, k extrémům.
1: To máte pravdu. To on zkoušel, kam až vlastně dokáže jít a jestli ho vlastně to okolí pochopí a jak bude reagovat. Ale když já jsem četl několikrát jeho deníky, když on potom píše, třeba se probudil ráno ve 4 hodiny, že tam byla obrovská zima, chlad, že nemohl dělat vůbec, nebo že se nemohl spát. A že třeba si ohřál na té své nekonečné pánví jelení guláš a potom pracoval, četl, psal dopisy. On nepracoval fyzicky, ale on pracoval duševně a já říkám, že někdy ta duševní práce je v podstatě horší než ta fyzická práce. A ta jeho obrovská fantazie. Ještě jsem se nesetkal s takovým člověkem, třeba ten jeho přírodopis Strašidel, to si vemte, to je jedna fantazie za druhou. Tam si můžete na jakýkoliv stránku ukázat a prostě to je výplod nádherné fantazie a nádherně to je napsaný. To je jedna z mých nejoblíbenějších knih jeho.
0: Máme tady portrét Josefa Váchala. On byl svému tatínkovi velice podobný, když bych položila vedle sebe portréty Aleše Lišce a Váchalův, tak jsou to téměř podobné tváře.
1: Horlivý propagátor lyžování tady v té oblasti. A shodou okolností, když zemřel, hrob má v Bosni.
0: Jen připomenu, Boseň u Mnichova hradiště.
1: Ano, tak Josef Váchal potom šel s Anou Mackovou pěšky z Bosni do Studeňan a to poprvé vlastně on viděl Studeňany. A on ani do těch Studeňan nestoupil, on seděl na mezi před Studeňanama a tam mu Anna Macková vlastně přinesla nějaký občerstvení, nějaký talíř s ovocem, nějaký chleba. A mimo jiné, ten Váchalův spolek, kdy dokonce hrál jednu divadelní hru, kde se tohleto zmiňuje, jak ten Váchal se bál maminky Anny Mackové a že radši teda ty Studeňany obešel, ale měl přitom úplně fantastickou paměť. On, když ty Studeňany obešel, prošel, tak si pamatoval a nakreslil nádhernou mapu, ale opravdu nádhernou a my tady někde.
2: Máme ji u nás v kanceláři, teď ji teda nemáme řádně kam pověsit. Uvidíme, jak to bude dál.
0: No a co ty boty? Já předpokládám, že jsou Váchalovi.
1: My říkáme, že boty a ponožky jsou Váchala. Podívejte se na ty ponožky a když se podíváte na tuhletu fotografii, kterou mimo jiné dělala Dagmar Hochová, my ještě než jsme dělali ty kopie, tak ona nám povolila ty fotografie tady vystavit. Takže to jsou vlastně ponožky,
0: které se suší na malířském stojanu, vidím,
1: ano,
0: to dobře?
1: Ano. No, on tam měl opravdu dost stísněné prostory v té své místnostce.
0: Ta expozice je vlastně vedená, jakoby souzněla s těmi životními kroky Josefa Váchala, protože ta poslední, to už vlastně míří na Radimský hřbitov.
1: A máme tady fotografie z pohřbu Josefa Váchala a na té jedné fotografii je i v tom smutečním průvodu zachycený Jan Zrzavý.
0: Ano, máte pravdu, starý pán bez čapky.
1: Oni vlastně byli velcí přátelé s Josefem Váchalem, ale po ty velké výstavě v Brně, kdy vzniklo to sdružení Sursum, tak se rozhádali, dokonce se obvinovali, že si ukradli různě obrazy. Po celý život se vlastně nesmířili. Ale nakonec mu přišel teda aspoň na pohřeb.
2: Nakonec je smrt smířila.

0: To muzeíčko je přímo u silnice, takže tady velmi frekventovaná cesta k Jičínu.
1: No a tohle je ulička od statku na náves. Tady chodil Josef Váchal do prodejny a na autobus, když jezdil do Jičína. Klobouk, brýličky, dýmka nebo fajfka, dlouhý kabát, kolem psy. Já si pamatuju Váchal už jako malý kluk, když jsem chodil do strojní traktorové stanice za maminkou na statku animackový. Já si myslím, že byl jeden ze tří největších ve Strunianech těch statků. Číslo popisní 19, kde ty sady postupně zlikvidovali a nastěhovala se tam mechanizace, benzín, olej, jak to popisuje Váchal ve svých dopisech.
0: On tam musel mít vykázáno něco na dosmrti, protože mezi tím benzínem dožil.
1: No, on tam měl jednu místnost, jednu světničku a píše, že se kouká jako vězeň z okna, které ještě bylo docela dost vysoko, směrem na Zebín. To je tak místní kopec tady, asi 400 metrů vysoký.
0: Taková malá sopka.
1: Ono je sopečný původu, to je pravda, to je malá sopka.
0: Josef Váchal zemřel před 50 lety. Máme kulaté výročí.
2: Přečtu vám parte, který tady máme ve sbírce. Rada místního národního výboru v Radimi a odbor školství a kultury ON ve Vyčíně oznamují, že mistr Josef Váchal, zasloužilý umělec, zemřel ve Studeňanech dne 10. května 1969 ve věku 84 let. Naše kulturní fronta ztrácí v něm význačného umělce, jehož životní dílo obohatilo pokladnici naší národní kultury. Rozloučení se zesnulým bude ve čtvrtek dne 15. května ve 14 hodin z kostela v Radimi na místním hřbitově.
0: Tak a vedle tančí bludičky.
1: To je záměrně takhle udělaný, protože Váchal a spiritismus to patří k sobě.
0: No ostatně jsme stále ještě ve spiritistickém kraji.
1: Ano, no a pak je oblast spiritismu.
0: No tak on o spiritismu velmi mnoho i věděl a o okultismu.
1: Jo, teď on napsal i řadu knih o spiritismu a okultismu a on byl v řadě spolků spiritistických. Když ještě žil v Praze, tak tam často navštěvoval různý zasedání a jednání těch spiritistů a okultistů.
0: Předpokládám, že ty knihy máte.
1: Předpokládáte správně.
0: No takže bychom se šli projít tou cestou, kterou chodíval Váchal.
2: Ano, půjdeme okolem kapličky Panny Marie Sněžné a půjdeme blátivou uličkou, kterou chodil Váchal nakupovat, protože tady stávala pojízdná prodejna, tady už obchod svého času nebyl, takže jsem dojížděla jednota, jak měla takový ty autobusy, takže jsem dvakrát týdně chodil nakupovat to svý zbožíčko, co potřeboval ke své obživě.
0: No kromě chleba určitě cikára.
1: No tady byla skupinka lidí, kteří chodili nakupovat a Váchal vždycky stál úplně bokem. A kouřil ty své cigára a když na ně přišla řada, tak on kupoval hlavně konzervy. Konzervy, konzervy a konzervy. Ty cigára se tady asi ta prodejna navozila, ale jeho oblíbená konzerva byla jelení guláš. To si pamatuju dneška, protože toho kupoval obrovský množství toho jelení guláše.
0: A blátivá ulička se říká...
1: Protože tady se dřív jezdilo, tady projeli koně a ona nebyla udržovaná, to byl jenom zpevněný drn a když namoklo, tak to fakt bylo bláto všude, takže to bylo opravdu blátivá ulička.
0: Proměny Mackova statku. Opravdu, kdybych vás neměla jako průvodce a nebýt té pamětní tabule, kterou jste tady instalovali, minula bych to jako ošklivou strojně traktorovou stanici.
1: To je ten socialistický realismus. Stojíme před dílnami a sklady. Ta velká plocha, to byl krásný sad.
0: A když se ty haly rodily, tak to se nedivím, že Josef Váchal, jestli na to hleděl z okna, tak mu bylo tedy hodně smutno.
1: Váchalová místnost tady určitě není vidět, to vlastně bylo z druhé strany, on se koukal opravdu na ten Zebín, jakoby na ten západ, takže tady jsme vlastně v průčelí toho statku a tady byl vjezd a tady byly jasany a stromy, stromy a stromy. Dneska vidíte, že to je tady samá betonová plocha nebo živicová plocha, takže ten statek se úplně změnil. Dneska to je v podstatě, dá se říct, tady jsme jako nějaký industriální zóně.
0: Tři dny před Váchalovou smrtí sem přijíždí na dvůr kolona ministerských vozů předat do vlastních rukou titul zaslouženého žilý umělec. V komoře leží mistr, na palandě přikrytý kabáty. A nepotřebujete, mistře, peníze? Ptají se členové delegace a Váchal ukazuje na regály nad sebou, napěchované svou prací a říká, tady všude mám tolik peněz. A tehdy vzniká i ta známá poslední fotografie, zkoumavé oči, vlídný úsměv a bílá kštice. I ten poslední vzácně dochovaný záznam Váchalova vyprávění provází řev motorů traktorové stanice.
3: Arvest, ten mě upozornil, když jsem roku 902 nebo 3 vydával pro legrací sobě a svým známým učňům Praha první, tam, kde je dnes divadlo na Zábradlí, víte, kde jsem měl ty vize, tak jo, vydával jsem časopis, který se jmenoval Hodnodle nadšená, víte, a tomu mě inspirovala moderní revue a všechny ty básníci. Musím vám ještě říct, že Aleš Mikuláš bydlel v tom samém domě, co je dnes hospoda u Kalicha, v prvním poschodí. A Marina Alšová říkala, já jsem rok nemohla spát, když jsme se přestěhovali v Havlíčkovu třídu, protože mě chyběla ta hudba a ten orchestr. Ten furt hrál a ona při zvuku usínala, víte. Takový šlágry. Musím vám tedy říct, že když jsem chodil k Alešovům, tam, když bydleli u Kalicha, tak jsem koukal vždycky na ten pavilonek Amerika, to znáte, že jo, je ten parčík před ním, která tam chodí vážně, páni pěkně oblečený v černým a chodí vážně. Některý z nich škubnul rukou nebo udělal jaký pohyb. A tak jsme zjistili, že to je proslulý Schneiderovo sanatorium, víte, pro nervově chorý. Čili, kdo byl bohatší paralytik, progresivní, tak ho strčili Schneiderovi do Ameriky. Víte? Tenkrát ještě nebyla pomoc, žádné očkování a to neznali. No tak mě to tak zajímalo, víte, ten pohled byl tragický na ty lidi a všecko. Že? Pak jsem jezdíval po 45. roce skoro dvakrát za týden tady doktor Moran, okresní lékař, tedy Říčína, tady kolem dokola na trávníku, to byl samej pajčl, on ty cigarety jednou odrou, víte, přijel a povídali jsme si, to byl báječný člověk. A on hlavně půjčil jednou knihu, kterou tenkrát vydal Máj, od Knoblocha doktora Duše a zločin. To mě půjčil, výjiml, tam se mě ty příhody a příklady tak líbily. Já jsem začal se obírat psychiatrií a těmahle věcma, krátka forenzní literaturou soudní. Tedy to všechno máte už známý, nejstarší byla roku 904. Jmenovalo se to Pekelné epost. Se si to svázal do plátna hroznýma barvama, všelijaký ďábli a figury takový. A potom jsem ale už to začal dělat pořádně, slušný pérovky, víte, nebo to byl i chléb můj vezdejší. Weichfurter, který byl denně s Vrchlickým, tak mu to půjčil, pak mě s ním seznámil s Vrchlickým a on mi tam napsal báseň záhlaví. Vždy umění je sfinga, vždy je život moře a mezi nimi básních interpret. On zhloubá jediný ples jich i jejich hoře a co zbuduje z nich, to je teprv pravý svět.

Zapálíme svíčku. Sice dnes fouká, ale doufejme, že plamínek nezhasne. Přímo u vchodu na hřbitov v Radimi hrob Josefa Váchala. Zarostlý travou, na hrobě růže a dřevěný kříž s podpisem Josef Váchal. Ten kříž má také docela zajímavý osud. Studeňany patří k Radimi, v Radimi krásný kostel svatého Jiří. Růže na hrobě Josefa Váchala se rozrůstají, skoro tak, že ani ten jeho podpis známý není vidět. Nad hřbitovem běží letní oblaka. Je daleko vidět k Jičínu a na druhou stranu k horám. A tady vedle vchodu na hřbitov ten známý Váchalův epitaf. Takže všichni, kteří přijdou na radimský hřbitov, vědí, že tu leží jejich slavný soused.

0: Pořadem Elišky Pilařové, Kopka života a mystiky, o umělci přízračného díla a osudu Josefu Váchalovi jsme si připomněli významného českého malíře, grafika, ilustrátora, ale i spisovatele a básníka. Ukázky z jeho díla četli Pavel Soukup a Rudolf Šimerda. Dále hovořili historička umění Marie Rakušanová, starostka Studeňan Zdeňka Brixová, sběratel Váchalových grafik Oldřich Haken a z archivního záznamu z roku 1969 jsme slyšeli vyprávění samotného Josefa Váchala. Pořad vznikl v roce 2019 ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové za technické spolupráce mistra zvuku Leoše Sedláčka a v režii Pavla Krejčího. Dnešní víkendová příloha, kterou pro vás za technické spolupráce Ivany Možné připravila Milena M. Marešová, končí. Pokud si chcete některý z pořadů sobotní víkendové přílohy znovu poslechnout, vždy celý následující měsíc, ji najdete v celodenních záznamech vysílání. Na webu stanice Vltava hledejte pod odkazem Audioarchiv a dále pak celodenní záznamy. Já vám přeji dobré a klidné dny a za týden se těším na slyšenou.
1: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
2: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
1: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou. Jazzové dopoledne.
3: Milí posluchači, v dnešním jazzovém dopoledni si představíme britského kapelníka Berta Ambrose a jeho nahrávky z 30. let. Na přelomu 20. a 30. let se jeho orchestr plně prosadil a ve 30. letech patřil k symbolům britské předválečné taneční a jazzové hudby. Poslechněme si instrumentální kousek Deep Henderson, nahraný v roce 1937. Tuto skladbu proslavil už v druhé polovině 20. let Joking Oliver a do swingového kabátu ji pro Ambroseův orchestr aranžoval klarinetista Sid Phillips.

Ambrosův soubor byl rozkročen na poli moderní taneční populární hudby a jazzu. Ačkoliv se kapelník sám za jazzového hudebníka nepovažoval, ve svém orchestru soustředil nejlepší britské jazzové hráče a také významného amerického klarinetistu, kterým byl Danny Polo. Orchestr nahrával jak nejnovější šlágry, tak komerční taneční hudbu a jazzové instrumentální kousky. Ambrose se jako kapelník a dirigent dokázal obklopit vynikajícími hudebníky a aranžéry a jeho souborem tak prošli nejlepší britští hráči jazzu, jako byli například Max Goldberg, Elfie Noak, Tommy McQuart, Lew Davis, Max Bacon, Bert Barnes, zmíněný Syd Phillips, Billy Amstel a další. Doprovázel také zpěváky, jako byli Sam Brown, či Vera Lynn, či Evelyn Doll. Zpěváka Sama Browna uslyšíme v krásném snímku Moaning for You z roku 1930 za doprovodu orchestru Berta Ambrose. Aranžmá napsal Lew Stone.

Významnou postavou orchestru Berta Ambrose byl klarinetista a saxofonista Sid Phillips. Sid Phillips byl už začátkem 30. let profesionálním aranžérem. Bert Ambrose jej do svého orchestru přemluvil i jako hráče na plátkové nástroje. V orchestru se významně uplatnil jako aranžér a od druhé poloviny 30. let byl Phillips značně ovlivněn americkým skladatelem Raymondem Scottem. Mnoho Scottových progresivních skladeb orchestr Berta Ambrose nahrál. Za zmínku stojí třeba Penguin, Powerhouse, Toy Trumpet, War Dance of Wooden Indians a další. Sid Phillips napsal několik podobných kompozic a jednou z nich je nepochybně i snímek Tarantula z roku 1937.

Burt Ambrose byl také známou osobností i v Československu. S Ambrosem byl v přímém kontaktu i kapelník, zpěvák, pianista a nakladatel R.A. Dvorský. Mimo jiné se s ním setkal v Londýně při své návštěvě v roce 1934. Také známý avantgardní umělec Emil František Burian v anketě časopisu Přehled rozhlasu uváděl Burta Ambrose mezi své hudební favority. Český skladatel a pianista Jiří Traxler vzpomínal na svou návštěvu Jaroslava Ježka v druhé polovině 30. let. Když vstoupil do Ježkova bytu, tak si všiml, že už z hudby zněla velmi hlasitá hudba. Ježek tehdy poslouchal známou skladbu Watcha Gotcha Trombones 4, kterou si nyní můžeme pustit.

Bert Ambrose byl velmi úspěšným kapelníkem, jeho orchestr byl symbolem zlaté éry britských tanečních bandů, British Dance Bands, a toto období lze ohraničit zhruba lety 1928 až 1939. Orchestr nahrál stovky gramofonových desek, účinkoval v rozhlase i ve filmu. V Londýně měl stále angažmá v Mayfair Hotelu a v Embassy Clubu. Také se uvádí, že Ambrose se dobře znal i s britskou královskou rodinou. Měl chodit s princem Edwardem na golf. Prince Edward také se svou tehdejší partnerkou Wally Simpson chodil do Embassy Clubu na jeho tančírny a z Embassy Clubu se také pořádalo rozhlasové vysílání. A když už padla zmínka o Embassy Clubu, mohli bychom si nyní poslechnout snímek Embassy Stomp. Je to instrumentální nahrávka z roku 1935 a složil ji pianista Ambroseova souboru Burt Barnes.

V době své největší slávy měl Ambrose rovněž vysoké příjmy a žil na vysoké noze. Údajně jezdil také vozem Rolls-Royce s řidičem a bohužel byl také vášnivým hráčem, potýkal se s notorickým gamblerstvím a mnoho vydělaných prostředků prohrál v kasinu. Údajně měl takto prohrát až 1 000 000 liber. Ambrosovo hráčství došlo až tak daleko, že neměl jednou čím vyplatit své hudebníky a na pomoc mu přispěchal zpěvák Sam Brown. Ve velmi zajímavém aranžmá nahrál Ambrosův orchestr Ellingtonovu a Tizolovu skladbu Caravan z roku 1937. Krásné solo na tenor saxofon hraje Billy Amstel.

Na přelomu 40. a 50. let již nedokázal Burt Ambrose navázat na své předválečné úspěchy. S příchodem nových hudebních žánrů a menších hudebních tělech se i mnohým kapelníkům už nedařilo udržovat své velké taneční a jazzové orchestry. Ambrose se v pozdějších letech zaměřil na práci hudebního manažera a vedl menší soubory. Naštěstí nám ale na orchestr Burta Ambrose zůstaly stovky krásných nahrávek ze zlatého období, kterým byla 20. a 30. léta. Ve swingovějším aranžmá nahrál Ambrose se zpěvačkou Evelyn Doll také verzi slavné Vejvodovy polky Škoda lásky v anglickém názvu Beer Barrel Polka. Stejná nahrávka mimo jiné zazněla i v televizní inscenaci z 60. let Vajíčko s Václavem Voskou v hlavní roli.

A jako poslední ukázku bychom si mohli uvést skladbu War Dance of Wooden Indians skladatele Raymonda Scotta, jaký nahrál Ambrosův soubor v roce 1939. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů. Zdraví vás Petr Jambor.

0: Petr Jambour vysílal tento pořad poprvé 7. února a tímto únorovým jazzovým dopolednem jsme si osvěžili už srpnový den. Dnes je 1. srpna a dobré dopoledne prázdninové vám přejí od mikrofonu Lenka Novotná a z režie Romana Kouřilová. Knižní pól už je připraven, počkáme si na 11:30 a připomenu, že filmové léto na Vltavě bude trvat a pokračovat i v té druhé polovině prázdnin. Dnes například poledním koncertem s filmovou hudbou Mahlerovou, kterou pro vás připravil Tomáš Pilát.
1: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
2: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
3: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
4: František Spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
5: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi, křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
1: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
2: Nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Čas zastavit se před domácí knihovničkou nastal. Ze své knihovny vybírala a čtenářské vyznání nabídla už v říjnu 2025 Daniela Ivašita, literární historička a editorka, která představila knihy, které v jejím životě hrají důležitou roli.

0: první půlce života hledáme své lidi. V té druhé se nám svět vylidňuje. Dřív jsme byli vnoučaty, dětmi, žáky a přáteli, teď se z nás stávají dědicové. Blízcí, kteří nám kdysi dali do ruky důležité knihy, nám teď zanechávají celé knihovny a ty vyprávějí o jejich vnitřním světě. Nakonec si z knížek po drahých lidech budeme moct nechat je několik a jen nakrátko, než je zase někdo zdědí po nás. Dneska si připomenu setkání s několika lidmi, kteří mi určitou knížku předali nebo odkázali. A každý z nich mě svým způsobem učil číst. Táta Jan byl violončelista a učitel v hudební škole. Pocházel z Podorlicka, z venkovské katolické rodiny s tíhnutím k mystice. Maminka Eva, archivářka a historička buržoazního původu, vyrůstala převážně na Žižkově. I když obě rodiny sdílely úctu ke knihám, lásku k hudbě a odpor ke komunistům, neměli společné ukotvení a v každé četli a prožívali něco jiného. Příbuzní z obou stran také leckdy něco sepisovali, vymýšleli nebo skládali. Nikdo z nich si však neříkal spisovatel nebo skladatel. Na nejvýš český anonym 20. století, jak se jednou podepsal táta pod skladbu, kterou nám složil k domácímu hraní. Ještě v předčtenářském stádiu mě zaujala zvláštní kniha, která neuváděla autora ani neměla stálý titul. Kniha často braná do rukou. Širokými modrými deskami bez nápisu připomínala malé fotoalbum se dvěma šroubky, ale místo fotek byly dovnitř vloženy texty psané na stroji. Tuhle knížku stavebnici měla doma letohradská babička Amálie. Stejné ležely v kostelních lavicích na nedaleké Orlici při nedělní mši. Byl to zpěvník a ne ledajaký. Písně, které se z něj už v 70. letech na Orlici zpívaly, se nikde jinde nespívaly. A dodnes je slýchám jenom tam. Obsah protáhlé knížky se léty proměňoval a rozšiřoval. Aktuální mutace z roku 2002 v modré plátěné vazbě už nese název Zpěvník rytmických písní Orlického kostela. Je psaný na počítači, ale jména všech autorů dál poctivě tají, k větší slávě boží. Díky téhle knize neknize jsem se poprvé setkala s básnickou tvorbou i se spontánní knihotvorbou. Byl to vlastně samizdat, o kterém to nikdo nevěděl. Až mnohem později jsem se dozvěděla, že některé melodie z Orlického zpěvníku, třeba hudbu k vánoční mši z texty Václava Renče, anebo slova i noty k celým písním, jako Když hynou stáda, nebo Jenom ty Maria, napsal táta. Verše Když k pravdě brána je zamykána, nenech si víru vzít, nenech si lásku vzít, naději, lásku svou, jež pokoj dává, psal začátkem 80. let. To už se tátovi narodili dva synové z dalších manželství, bratříčci Ondřej a Michael. O prázdninách u babičky nás děti všechny bral do kostela, kde se zpívaly jeho písně, ale on stál vzadu za sloupem a nechodil s ostatními ke stolu páně. V jeho písních se vrací obraz otevřených a zavíraných dveří nebo brány. Jenom ty, Maria, Maria, jenom ty, si vždycky věrně stála, se srdcem ke světlu, přes všechny temnoty, jak otevřená brána. Jenom ty, Maria, jenom ty, patřila s bezpřestání, lásce již často právě my jen zavíráme brány. Táta asi celý život zápasil s lidskou uzavřeností, ale také silně doufal v nekonečnou otevřenost Boží. Na téhle písni pracoval dlouho, dokončili až rok před smrtí. Má tři sloky mariánské a tři mužské recitativy, které jsou jakýmsi vyznáním viny za dávné předky, za současné mocné a do třetice za nás samé. Selhali jsme i my a otročili zlému, pyšně jsme soudili, kde pán řekl, odpusťte mu. Stádli jsme starostí, co všechno nestihneme, Boha jen v ústech, v srdci sami sebe. I když tátovo jméno a jeho učitelské působení připomíná každý podzim violončelová soutěž Jana Vychytila, myslím, že nejvíc žije v těchto anonymizovaných písních, zejména v podání muzikálních farníků na Orlici, kteří na svém originálním zpěvníku i zpěvu trvají dodnes. Naši se rozvedli, když mi byly 4 roky. Se starší sestrou Gábinou jsme začali pendlovat nejen mezi oběma rodiči, ale i mezi dvěma slovesnými rodinnými tradicemi. Poezii, hudbě, modlitbám, vizím, zakázaným písním i autorům jsem byla vystavována léto co léto u tátovy rodiny v Letohradě. Ostatní dny v roce jsem vyrůstala s maminčinou historickou a prozaickou knihovnou zprvu na zámku v Třeboni. O prázdninách jsme jezdili také k babičce Evičce a dědečkovi Olunkovi na Smetiprach, do chaty s výhledem na les, skály a řeku Otavu a se starým kufrem plným detektivek, humoristických románů a jiného braku. Dědeček, syn prvorepublikového nakladatele a knihkupce Pišvejce, nesměl po roce 1948 studovat v Anglii, jak si přál, takže se stal antikvářem a pak povýšil na jeřábníka. Denně poslouchal Londýn spolu s dalšími dvěma rušenými zahraničními stanicemi, pokud si zrovna nepouštěl Hendla nebo Myslivečka. Dědeček byl další bezejmenný autor v mé blízkosti. Fotil krásné černobílé snímky přírody, něco si zapisoval a za tichých smetipražských večerů nám vypravoval své životy. Než se totiž stal naším dědečkem, prošel řadou jiných vtělení, lidských i zvířecích, krátce i jedním jepičím. Knížky, které nám tehdy dával prohlížet a číst, byly staré, dobrodružné, obrázkové a veselé. Spoura na lodi primátor Dietrich, Dobrodružství 6 trampů nebo Příhody děda posledy, Odrady a žáka. Ze všech smutných dospělých, kteří nás odmala krmili humoristickou literaturou, byl dědeček asi nejvážnější a v mystifikacích neměl konkurenci. Když jsem se na poslední Vánoce v Třeboni těšila na červenou školní aktovku s přeskami ve tvaru kočičích hlaviček, které ve tmě svítí očima, dostal jí místo mě dědeček a mě Ježíšek nadělil pánskou hnědou koženou aktovku. Dědečkův žert se ale obrátil v dobré. Po tom, co mě vystavil momentu zklamaného očekávání, jsme se domluvili, že si aktovky vyměníme. A když jsem povyrostla, nenechal mě ustrnout v humoristickém stádiu a seznámil mě s literaturou dalších funkcí. Zavčas mi dal přečíst několik knih o vykořeněnosti a samotě. Jedna se jmenuje Kdo chytá v žitě a druhá začíná větou. Tato kniha obsahuje zápisky, které po sobě zanechal muž, jemuž jsme často přezdívali Stepní vlk. Že Stepní vlk byl také jeden z dědečkových životů, jsem si už domyslela. Když mi bylo 6 let, maminka se provdala za stavebního inženýra s netuctovým jménem Emanuel Šamšula a z Třeboňského zámku jsme se přestěhovali na chomutovské sídliště Březenecká. Nám s Gábinou se tak splnil sen, bydlet v paneláku, lézt na prolejzačce, točit se na kolotoči. Už se nemuselo topit v kamnech, ani jsme se nemuseli bát odjet na zimní prázdniny, že zamrzne akvárium. Prudké zlepšení bytového standardu ovšem provázela drastická změna krajiny a ovzduší. Psal se rok 1977, zrovna ideologicky přituhovalo a já první rok ve škole zápolila s písmenky i s respiračními chorobami. Za rok se narodil bratr Jiří. Eman s mámou proti poměrům neprotestovali, volili pasivní rezistenci. Oba našli smysl v práci, kterou kultivovali prostředí. Maminka se v muzeu zasloužila o expozici vzácných gotických soch a deskových oltářů nebo pořádala výstavy betlému. Eman se podílel na přípravě důležitých staveb, jako bylo odcíření tepelných elektráren nebo městské lázně, kam jsme hrdě a rádi chodili plavat a které později kvůli neřádným hospodářům města Chomutova spustly. Čtenářským vkusem se novomanželé dobře doplňovali. Ona milovala hostinec u kamenného stolu, on přinesl do manželství okresní město. Oba se dokázali zasmát poláčkovým větám jako rodinný oběd byl pokažen a domácnost ležela v troskách. Eman byl také starostlivý pěstoun a četl nám na dobrou noc. Nejlíp mu šlo bylo nás 5 a Erbenova kytice. Tahle šťastně zvolená kombinace ve mně znovu provázala protichudné čtenářské sklony obou vlastních rodičů. Poezii a prózu, patos i humor, hudbu a vypravěčství. Většina lidí nechce plavat dřív, dokud to neumí, čtu v dědečkově oblíbené knize. Také mě trvalo čtenářské osmělování dlouho, ale samostatnému čtení mě nakonec bleskově naučila nuda v nemocnici, kde rodiče nebyli, ale knížky ano. Po měsících obtížného lepení písmenka k písmenku ve škole jsem najednou četla sama aspoň knížku denně. Naši mě přihlásili do okresní knihovny a doma jsem si mohla brát knihy z první řady. O knížkách ze zadních řad mě neznámých autorů jako Škvorecký, Vaculík nebo Mňačko říkali, že bych jim nerozuměla. Můj dětský zájem o knihy z první řady, jako bylo Sedm divů světa, Slovník cizích slov nebo Mámina oblíbená Betty McDonaldová, se časem vyčerpal. A tak jsem následovala sestřinu dobrodružnou četbu ransomovek, knih Ericha Kestnera, Záhady hlavolamu a dívčích románů. Mou emancipaci od utěšené domácí četby nejspíš zavinila tátova čtvrtá žena Denisa. Mohlo mi být 14, když mi dala číst Verlénovi Prokleté básníky a Čapkovu francouzskou poezii nové doby. Následovaly Nezvalovy překlady Rimbauda a nově vydaný Mikešův výbor z Baudelaireových textů nazvaný Čas je hráč. Skoro celý náš život je věnován nicoucím nicům. Přitom při všem jsou ale věci, které by měly probouzet zájem lidí měrou svrchovanou. Jenže nevzbudí, podle běhu jejich denního života soudě, zájmu ani špetky. Kde jsou naši mrtví přátelé? Proč tu jsme? Přicházíme od někud? Co je svoboda? A tak dále. To čtu z Baudelaireova důvěrného deníku, který jsem zdědila po nejbližší kamarádce Markétě. Rimbaud a Baudelaire mě provázeli jako znamení určité spřízněnosti a kromě několika lidí mě přiblížili k moři představivosti a nebezpečných otázek. Regulérní výuka literatury na gymnáziu tento impuls nijak nerozvíjela. O české literatuře a jazyce jsem se tehdy nejvíc dozvídala na hodinách nepovinné latiny od francouzštinářky Marie Zlámalové, skutečné paní profesorky s klasickým vzděláním a ušlechtilým, mile roztržitým vystupováním. Okamžitě pochopila, že dříve než latinská perfekta nás musí naučit české přechodníky. Jednou mi podstrčila výbor z básní Josefa Hory a jindy Schmilauerovu nauku o českém jazyku, která mi logicky odpověděla na hodně nejasností, bavila mě názornými příkladovými větami a byla úžasně systematická. Právě tato kniha mě výrazně povzbudila, abych zkusila češtinu studovat. Dostat se na Pražskou filozofickou fakultu v roce 1989 bylo štěstí a privilegium. Ovšem prvních 6 týdnů na oboru čeština a ruština bylo docela krušných. Povinná literatura, kterou současně schánělo dalších 100 lidí, byla rozpůjčovaná a všichni knihovníci se mračili. Bloudila jsem v barokním labirintu Klementína, v šuplatech lístkových katalogů i uličkách starého města. Na povinném tělocviku nás nutili nacvičovat skupinovou spartakiádní skladbu. Ve škole panovalo politické napětí a strach, který umocnil nenadálý návrat ideologa Vítězslava Rzounka na katedru české literatury, kde nám začal svými přednáškami s kontrolovanou docházkou znechucovat jeden z nejhezčích literárně historických předmětů, českou literaturu 19. století. Světlým bodem studia byly jazykové předměty, fonetika a hlavně obecná lingvistika. V zadumaném podání docenta Pavla Nováka, který se usmíval pod fousy a mezi řečí nám vysvětlil, že jestli někdo pomlouvá Romana Jakobsona, tak mu nemáme věřit. V úvodu do literární teorie jsme byli vzápětí poučeni o zpátečnictví Romana Jakobsona, jehož texty jsme si nemohli přečíst. Jenže pak se stalo něco, na co dědeček s babičkou čekali 40 let a já se toho dočkala v nejpříhodnější chvíli a na nejlepším místě. Konečně to prasklo a najednou jsme směli otevřít všechny knihy a položit všechny otázky. Během studentské stávky na fakultě osobně defilovali zakázaní autoři jako Ivan Diviš, Václav Havel, Jiřina Šiklová nebo Eduard Goldsticker a brzo je měli následovat i jejich texty. A z katedry české literatury se na několik semestrů stalo dějiště jakéhosi permanentního čtenářského festivalu. Zrychlení času, otevření všech dveří i stavidel po roce 1989 vystihl Bohumil Hrabal titulem Listopadový uragán. Naráz k nám proudily knihy, informace, teorie a hlavně vynikající učitelé, kteří do té doby převážně nesměli veřejně působit v oboru, ačkoliv jím žili. Někteří už vyučovali na podzemní univerzitě a po létech umlčování a přemýšlení v kotelnách nebo na vrátnicích byli na tuto chvíli připraveni. Pedagogů, kteří se nám hodně věnovali a my na jejich semináře nebo přednášky chodili s radostí, bylo najednou víc než 10. Do plurálu přecházím proto, že kromě polistopadové průtrže knih a neopakovatelné pedagogické sestavy přispívali k intenzitě studia spolužáci a hlavně spolužačky, brzy už kamarádky, se kterými jsme si mohli na koleji ovšem povídat a vymýšlet různé happeningy, výlety nebo překvapení pro naše učitele. Nejobtížnější, nejsmělejší i nejbláznivější záměry obvykle iniciovala Markéta a dokázala pro ně vždycky nadchnout druhé a nejvíc mě. Jednou ještě v prvním ročníku přišla na kolej s novinou, že na chodbě katedry potkala zajímavého člověka a že to je určitě básník. Znělo to jako událost. Kdo totiž jako Markéta četl Baudelaire, ví, co znamená potkat básníka. Velký je z lidí jen básník, kněz a voják. Muž, který zpívá, muž, který oběť vzdává a muž, který se v oběť dává. Markéta se tehdy nespletla. Brzy nás začali učit hned dva básníci. Tím, kterého potkala, byl Miroslav Červenka, druhý Vladimír Binar. Na jejich semináře o poezii a poetice jsme pak paralelně docházeli několik let. Na první pohled byli protichůdci, pedagogickým stylem i mluvou. Miroslav Červenka byl asi nejrespektovanější literárně vědnou autoritou, versolog a teoretik. Pobízel nás k exaktnímu vyjadřování, kritickému a obecnému myšlení i diskusi. Vladimír Binar nám připadal jako podivuhodný kouzelník a rapsod, který nás svou nepředvídatelnou řečí prokládanou severomoravským dialektem a plnou dramatických kontrastů stále vyváděl z míry. Teorii nám předával hlavně jako nástroj, který máme používat přiměřeně danému textu, ponoukal nás k muzičnosti a mimochodem nám vštěpoval i praktické dovednosti, díky kterým jsme později nezahynuli hlady, třeba korigovat a redigovat text. Červenka i Binar byli významní editoři, dalo by se říct stavitelé knih, a jejich ediční sloh se lišil, ale oba nás nakonec vedli k hledání vlastního jazyka, k pozornosti, k tomu, abychom analýzou textů směřovali ke smyslu celku. S oběma jsme četli nejen Máchu, Erbena, Březinu, Bezruče nebo Baudelaire, ale i Jakobsona, kterého Miroslav Červenka také překládal. Vždycky si na nás udělali čas, nejen k odborným konzultacím, zajímali se o nás lidsky. A ani jednomu nikdy nezevšednila otázka, co je poezie. Markéta Kořená, která později v tomto jejich úsilí pokračovala jako nadaná pedagožka, mi jednou řekla, že od dobrého učitele si do života odneseme aspoň jednu důležitou větu. Z důležitých vět Miroslava Červenky ocituju alespoň úryvek z jeho stati O snadnosti z knihy Obléhání zevnitř. Dělat dílo znamená sledovat celou řadu souvislostí zároveň a dokázat, aby v každém okamžiku textu byly všechny dílčí souvislosti uvedeny ve smysluplný vztah. Nesnadnost je tedy spojena s podstatou umění, patří k jeho rozpoznávacím znakům. Je insignií jeho vzácnosti, jeho nevšednosti. I čtenář cítí z ukončeného díla obtíže překonané při jeho dělání. Bere dílo s úctou příslušející mimořádnému výkonu. Nejdůležitějším nesnadným dílem se pro mě během studia stal soubor básní a pros Jakuba Demla První světla, který mi jednou půjčil Vladimír Binar. Měla jsem připravit referát, který nikdy nevznikl, protože jsem tu knihu neuměla číst. Vnímala jsem nejdřív jen jakési záblesky, náznakovou signalizaci, ale k celku jsem nenalezala klíč. Číst ji opakovaně bylo jako znovu se učit spojovat písmena. Postupně v textu rozpoznávat jakési orientační značky, tematické přeskoky a návraty, repetice, polyfonickou skladbu dialog s jinými texty a zejména návaznost na další demluvy knihy. Až potom do sebe všechno začalo zapadat. Jednou knihou se otevřelo celé dílo, jako nějaký svět skrytý za světem, a vybízelo k dalšímu zkoumání a hledání, které trvá dodnes. Jednu z Binarových důležitých věd jsem pak našla v jeho monografii Čin a slovo. Vstoupit do díla Jakuba Demla znamená vystavit se nebezpečí. Když jsme radostné studium dokončili, pokoušeli jsme se svou průpravu uplatnit. Učili jsme se učit, korigovat, redigovat, psát i takzvaně dělat doktorát. Všechno překotně a naráz. Literatura nás hlavně těšila a čeština živila. Prošla jsem korektornou a komentářovou redakcí Lidových novin a zkoušela psát do přílohy orientace literární recenze. Později také redigovala stránku o nových knihách. Díky tomu i mě potkala velká událost. Setkání s živým spisovatelem, který nejenže, jak se říkává, přivolal ruské tanky, ale ve svém psaní dokázal podivuhodně spojit tradici erbenovskou i poláčkovskou, havlíčkovskou i demlovskou. S Ludvíkem Vaculíkem jsme několikrát hovořili už na fakultních besedách, zejména jako s autorem Českého snáře. Ten se pro nás stal asi nejpodstatnějším románem nejen přelomu 70. a 80. let, ale i roku 1990, kdy v Československu vyšel tiskem poprvé. Zároveň to byl autor stále přítomný i v novém tisíciletí, nejen svými fejetony, které vycházely v Lidových novinách přes čtvrt století každé úterý, ale i nově vydanými romány Cesta na praděd a Loučení k paně. Ještě v pokročilé éře e-mailů nosil s železnou kázní každé pondělí fejeton psaný na stroji do redakce osobně. Trochu nasupeně přehlédl naše řady za počítači, nahlas pozdravil a odešel. Chodit po svých a být někde osobně, nicméně úsporně přítomen, byla vlastně jeho tvůrčí metoda. Jednou se hned nerozloučil a zeptal se, kdo recenzoval Cestu na praděd. S Ostychem jsem se přihlásila a on se chtěl seznámit. Myslím, že už z principu odmítal literární komunikaci jako nezúčastněné psaní jednoho o druhém. Když už o něm někdo píše, tak ať se taky ukáže. On na sebe vzájemným seznámením patrně vzal jakousi odpovědnost, takže se jednou za delší čas zastavil či ohlásil, jednou větou glosoval nějaký můj písemný projev a neztratil mě z dohledu ani později, když jsem z novin odešla. Myslím, že jeho hudebně vystavěné, vnitřně provázané, jazykově pestré, otevřené, deníkově zpovědní psaní žádá obdobný způsob vnímání a pozornosti jako demluvy knihy. Proto jsem začala uvažovat o příbuznostech mezi nimi. Ludvík Vaculík by jistě nesouhlasil, nebo by na to měl alespoň dva názory. Když jsem mu řekla, že píšu práci o demluvy, navrhl mi: a nechcete psát o nějakém živém autorovi? Čtení Vaculíkových knih dodnes vnímám jako hloubkovou očistu, protože se jejich vypravěč, co možná upřímně vyznává, a potom, co všechny naštve, se smiřuje se sebou i s druhými. V Českém snáři v zápisu z března 1979 k tomu píše: nechápu lidi, kteří svou celistvost obnovují průběžným zavrhováním svých nepasujících starších součástí. Kdo pošetile protřiďuje minulost, bude tupý. A kdo se nezná ke svým částem, bude schizofrenik. Velikým obětím, kam až dosáhnu, chci si, pokud to půjde, držet všecko, co kdy bylo moje, a budu zdrav. Noviny i psaní o knížkách jsem dávno opustila. Zlákalo mě knížky dělat či stavět, jak říkal Vladimír Binar, tedy skládat a připravovat k vydání. Jednoho dne, asi před 11 lety, mi někdo volal z neznámého mobilního čísla. Zrovna jsem stála v rozjetém plném autobuse. Ze sluchátka se ozval hlas odpůrce mobilů Ludvíka Vaculíka. Potřebuje mou poštovní adresu. Dělá pořádek, zbavuje se knížek a pošle mi něco, co by mi chtěl dát. To byl náš poslední rozhovor. Když za několik dnů přišla poštou větší obálka, byla v ní Demlova knížka Jméno Ježíš. Ludvíku Vaculíkovi jsem bohužel nikdy neřekla ani nenapsala o tom, že když jsem začínala v Praze studovat a bylo mi smutno, stavovala jsem se v hudebce nedaleko národní třídy u táty a on tam při poledních seancích pouštěl z magnetofonových pásků kolegům Vaculíkovi nové vlastenecké písně Karla Havlíčka Borovského. Další polední přestávky v přízemní violončelové třídě ve Voršilské jsme trávili poslechem jeho fejetonu z lidovek, tentokrát v tátově podání. Scházeli jsme se tam jako u táborového ohně a bylo nám veselo. A táta mi konečně vynahradil tu dětskou četbu, při které za něj kdysi zaskakoval Eman.
1: O svých setkáních s knihami hovořila v pořadu Knižní pól Daniela Ivašita, literární historička a editorka. Pořad připravil v říjnu 2025 Petr Šrámek. Připomenu, že další čtenářské setkání s knihami vám nabídneme opět za týden a další díly pořadu najdete k poslechu na webu Českého rozhlasu Vltava a také v aplikaci Můj rozhlas. A Daniela Bártu najdete mimo jiné 10. srpna v Telči na prázdninách.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vedení letiště Praha dnes přebírá podnikatel Radomír Lašák. Německým Hamburkem dnes projde průvod hrdosti. Queer komunita se týden po útoku v Berlíně nechce nechat zastrašit. Před 50 lety měl premiéru film Na samotě u lesa. Natáčení v Obdenicích na Příbramsku připomenou besedy s herci. A počasí. Oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky a bouřky. Dobré poledne. Letiště Praha má ode dneška nového šéfa. Do funkce nastupuje podnikatel Radomír Lašák. Jako vhodného kandidáta ho vybralo ministerstvo financí. S výběrem ale nesouhlasí například opoziční ODS nebo odbory letiště. Vadí jim mimo jiné, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie, které pod jeho vedením byly ve ztrátě. Obávají se taky privatizace letiště a jeho vstupu na burzu, říká za odbory Vlasta Palová.
2: My neznáme tu vizi, kterou má pan nový šéf o rozvoji letiště. Bylo nám jen prezentováno, že je potřeba další větší rozvoj. Takže vůbec nevíme, s čím přijde, to musíme pak čekat až na ten jeho nástup.
0: Odbory už v červenci vyhlásily stávkovou pohotovost. Teď mají v plánu počkat na první kroky nového šéfa a poté rozhodnout, jestli přejdou do stávky. Šetřit vodou musí kvůli stávajícímu suchu a špatné hydrologické situaci lidé na Jihlavsku. Vyzval je k tomu tamní vodoprávní úřad. Lidé nemají odebírat vodu na mytí aut, zalévání hřišť nebo zahrad, napouštění bazénu, případně i kropení zpevněných ploch. Pokračuje mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
3: Vodoprávní úřad také zintenzivní kontroly, zaměří se zejména na dodržování povolených odběrů, a to jak povrchové, tak podzemní vody. Kontrolovat bude také průtoky v malých vodních elektrárnách a dohlížet chce také na dodržování manipulací na vodních nádržích v souladu s platnými manipulačními řády.
0: Během ruského nočního útoku na Kyjev zemřelo nejméně 9 lidí. Dalších 28 je zraněných, informují o tom ukrajinské záchranné složky. Škody Kyjev hlásí v 5 okresech hlavního města. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že Rusko na Ukrajinu útočilo 27 balistickými střelami. Kyjevu se podařilo zneškodnit jen jednu z nich. Proti takovým raketám jsou totiž účinné pouze některé systémy protivzdušné obrany, například americké systémy Patriot. Podle Zelenského má ale Ukrajina nedostatek střel od nich do nich. Týden po teroristickém útoku v Berlíně bude v Německu další průvod hrdosti. V Hamburku očekávají až 250 000 lidí na shromáždění, které právě začíná a které má oslavovat rovná práva a pestrost a stavět se proti diskriminaci a útlaku. Policie po minulém týdnu zpřísnila bezpečnostní opatření.
4: Počet policistů, kteří budou na bezpečnost demonstrace dohlížet, se zdvojnásobí, řekl severoněmeckému rozhlasu prezident hamburské policie Falk Schnabel. Organizátoři tvrdí, že se útokem z minulého týdne nenechají zastrašit. Odpovědí na strach a nenávist je podle nich solidarita a to, že budou vidět v ulicích města. K demonstraci se přihlásilo na 150 různých organizací, což je historický rekord. Vozů bude naopak v letošním průvodu výrazně méně. Vozy obvykle vypravovali velcí sponzoři, kteří podle organizátorů mají hlouběji do kapsy kvůli hospodářské krizi. Z Hamburku Tomáš Žavlín, Český rozhlas.
0: Itálie na měsíc obnovila kontroly v přístavech a na letištích pro cestující z území Španělska. Řím to odůvodňuje krizí v autonomním španělském městě Ceuta na severu Afriky. V uplynulých dnech tam ze sousedního Maroka přišlo zhruba 60 tisíc lidí. Při pokusu dostat se do Ceuty po moři se utopilo nejméně 67 lidí.
5: Několik hodin potom, co španělské televize přinášely záběry desítek tisíc lidí na plážích Ceuty, ráno už stejné davy lidí obklopovaly hraniční přechody zpět do Maroka. Část jich doprovázela armáda, povolaná vládou na žádost města. Do moře taky instalovala ochranné bariéry. Navzdory návratu většiny migrantů do Maroka, teď Madrid řeší diplomatickou roztržku s Itálií. Její diplomacie zavedení hraničních kontrol pro cestující ze Španělska označila za krok nutný k posílení bezpečnosti. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze to ale porušuje unijní smlouvy. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Lidé v Obdinici na Příbramsku si připomínají 50 let od premiéry filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Do kin vstoupil v září roku 1976. Program dnes zahájili dopolední procházky po filmových místech a odpoledne následuje beseda s některými tvůrci a herci, jako například se Zdeňkem Svirákem nebo Danielou Kolářovou. Pokračuje pořadatel Petr Čihák.
6: Budeme tam mít výstavu fotek, nějaké fotky přímo z natáčení, pak máme nějaké fotky z tehdejšího tisku a podařilo se nám sehnat několik původních originálních rekvizit.
0: A teď ještě počasí.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno a postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky a bouřky. K večeru bude v Čechách od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 26, na jihovýchodě Moravy 36, nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 23 stupňů. V noci bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na severovýchodě. Nejnižší teploty 21 až 16 stupňů Celsia, na západě a severu Čech kolem 14 a na horách kolem 12 stupňů Celsia. Více zpráv máte možnost sledovat na webu irozhlas.cz.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
7: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
7: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
0: První srpnové odpoledne je tady stejně jako Český rozhlas Vltava a stále ještě prázdniny. Kdo z vás se doposlouchá až do 15. hodiny, čeká ho určitě rozmarné léto Vladislava Vančury a to v režii Josefa Melče na rozhlasovém snímku z roku 1962. Těšit se můžete na hlasy Ludmily Vendlové, Zory Jirákové, Václava Neužila staršího, Jarmily Balašové, Ladislava Fischera i Jany Hlaváčové. Předtím nabídneme půlhodinový konec světa v povídce Marka Epsteina, ale začneme hudbou, kterou jsme slíbili. Pravidelné vltavské polední koncerty jsou tento víkend věnovány hudbě filmové. Jednak klasice, kterou režiséři používali ve svých snímcích a jednak té, kterou klasičtí skladatelé komponovali přímo pro filmy. Tento pořad připravil v roce 2002 a také jej bude uvádět Tomáš Pilát a já připomínám, že filmové léto na Vltavě pokračuje i na našich stránkách vltava.rozhlas.cz. Krásný den.
1: Polední koncert. Gustav Mahler patří k velkým hudebním osobnostem druhé poloviny 19. a začátku 20. století. Bývá řazen k nejvýraznějším světovým symfonikům. Symfonií má na kontě 9 a k tomu další velká symfonická či symfonicko-vokální díla. Jako dirigent projel kus světa a k jeho hudbě rádi sahají i filmoví tvůrci. Pomáhá jim dotvářet atmosféru niterných okamžiků jejich příběhů. Z plátna tak Mahlerova hudba zní poměrně často. Zřejmě nejpoužívanější skladbou je v tomto ohledu Adagietto z 5. symfonie. Zní i ve slavném filmu Luchina Viscontiho Smrt v Benátkách. Nám je teď v rámci poledního koncertu zahraje Česká filharmonie pod vedením Václava Neumanna.

Adagietto z páté symfonie Gustava Mahlera přednesla Česká filharmonie s Václavem Neumannem. Thomas Mann, podle jehož novely Visconti Smrt v Benátkách natočil, si Mahlera velmi vážil a hlavnímu hrdinovi příběhu propůjčil jeho křestní jméno. Visconti šel ještě o krok dál a změnil Gustavovu profesi z autora na skladatele. Výsledkem je film s ještě hlubším spojením s Mahlerem. Ve filmech se objevuje i Mahlerova devátá symfonie. Použil ji například Gaspar Noé v drsném dramatu Zvrácený, Woody Allen ve snímku Manželé a manželky a třeba i Alejandro Iñárritu ve filmu Birdman. Tady zní první věta Andante commodo. Slovo má opět Česká filharmonie s Václavem Neumannem.

To bylo Andante Commodo z Mahlerovy 9. symfonie a Česká filharmonie s Václavem Neumannem. V mysteriózním thrilleru Martina Scorseseho Prokletý ostrov je scéna, ve které Mahlerův klavírní kvartet A-moll spouští vzpomínku na válku, kdy při osvobozování koncentračního tábora zní právě tato skladba. Poslechněme si teď tuto kompozici v podání Fure kvarteta.

Dozněl klavírní kvartet Gustava Mahlera, hrálo Fauré kvarteto. Seriál Fargo vznikl na motivy stejnojmenného oscarového filmu bratří Coenů z roku 1996. Jde o rozvíjející se hollywoodský trend, kdy je úspěšný snímek převeden do seriálové podoby. V epizodě Strach a třes se diváci užijí i Mahlerovu hudbu. Zní tu výňatky z druhé symfonie a taky části velkého symfonicko-vokálního díla Píseň o zemi. My si z tohoto opusu poslechneme tři části. Osamělého na podzim a pijáckou píseň o bídě na světě zahraje London Philharmonic Orchestra s dirigentem Klausem Tenstetem. Zaspívá Klaus Koenig. Část s názvem O kráse pak přednese Ensemble Musique Oblique s dirigentem Filipem Hervegem a zaspívá Birgit Remmert. A tím dnešní koncert s filmovou hudbou Gustava Mahlera skončí. Takže tři části Písně o zemi v pořadí Osamělý na podzim, pijácká píseň o bídě na světě a O kráse.

Píseň O zemi Gustava Mahlera zakončila sobotní polední koncert. Zpívala Birgit Remmert, hrál ansámbl Muzík Oblík a řídil Filip Hereveche. I tak vypadá filmové léto na Vltavě, do kterého připravil Tomáš Pilát filmovou hudbu Gustava Mahlera. Pořad byl natočen v roce 2022 a v tom též roce se zastavíme na Vltavě i dnes večer, kdy odvysíláme rozhlasový záznam z olomouckého kostela Panny Marie Sněžné ze závěru tehdejší letní školy barokní hudby, kde znělo také oratorium Georga Friedricha Händla Triumf času. Poslouchejte dnes ve 20 hodin. Teď ještě krátké zastavení s Georgem Friedrichem Händlem.

0: Pavel Hůla a Jiřina Pokorná dohráli, a to část ze sonáty pro housle a varhany F-dur Georga Friedricha Händla. Jehož Triumf času si můžete na záznamu z letní školy barokní hudby poslechnout dnes ve 20 hodin na stanici Český rozhlas Vltava. Zajímavou nabídku pro vás ale máme i na odpoledne. Chladné léto v malých říčních lázních a citová bouře, kterou způsobí v srdcích tří postarších pánů mladička provazochodkyně. Mimochodem 24letá Jana Hlaváčová. Tušíte, oč půjde?
1: Je mi zřejmé, majore, že moje manželka odejde s Arnoštkem do širého světa. Je mi zřejmé, že abé vlezl včera večer k Aně do vozu, že se k ní lísal a užívá je z hurta své výmluvnosti, která, jak víte, je veliká, obloudil ji. Ale na světě je mnoho ženských. Moudrost kráčívá s věkem. Paní Důrová dosáhla 45 let v dobré společnosti a vzdělávala se naslouchajíc vašim rozpravám. Jsem jist, že ví, co činí. Jsem jist, že uvážila všechny důvody, než se rozhodla, že odejde. A jsem jist, že zná nepatrnost své ceny. Avšak abé je zhýralec.
2: Byl jsem dnes ráno u něho. Má natržené ucho a spuchlý obličej. Četl dvě knihy a byl vesel.
1: Hleďme, byl vesel. Snad si nespívá. Což pak to neví? Což pak to nevíte, majore, že celé město je vzhůru a že kde kdo mluví o jeho noční výtržnosti? Myslím, že by měl abé jevit lítost a že by se měl sešvíhat bičíkem, jako to činívali v dobrých klášteřích. Což není mnich?
3: Není. A vy, Antoníne, byste mu neměl raditi věcí tak ošklivých. Vzal již odplatu za svůj čin.
2: Jeho ušní boltec visí jen na kůžičce a zdá se mi, že je třeba jej upevniti několika láty.
3: Chopte se své jehly, Antoníne.
1: Dobrá, chci mu přispěti, ale neschvaluji jeho hříchů.
0: Půvabnou prvorepublikovou novelu Vladislava Vančury, poprvé vydanou v roce 1926, Rozmarné léto, v rozhlasovém zpracování z roku 1962. Vysíláme na stanici Český rozhlas Vltava dnes odpoledne v režii Josefa Melče. Zhýralý abé a další pozoruhodné figury se vám ozvou po 15. hodině.
4: Povídka.

Pouť do Santiago de Compostela se zdá být dobrý recept na všechny problémy, které vypravěč má. Povídka filmového scénáristy a prozaika Marka Epsteina z roku 2018 má název Konec světa. První díl uslyšíte dnes a ten druhý zítra. Účinkuje Jiří Miroslav Valušek a režii má Radim Nejedlý.

Ampolia. Puchýř. To slovo se mi točilo v hlavě při každém dalším kroku. Bodalo a pálilo. Miras byla díra, jako všechny, které jsme ten den prošli. Aspoň mě tak připadaly. Úzká asfaltka lemovaná přerušovanou bílou čárou a šedivou hmotou zdí. Celé Španělsko se svojí zaprášenou slávou se mi zcvrklo do nekonečné metrové zítky lemující udýchané silničky. Mrholilo a pláštěnka se lepila z obou stran. Krokoměr na telefonu mi ukazoval 25 kilometrů. Podělaných 25 kilometrů. Měl jsem za to, že po 10 dnech chůze si nohy zvyknou, opustí mysl a uvolní prostor úvahám, kvůli kterým tenhle blázinec podnikám. S opatrností neurochirurga jsem rozvázal nové garmonty za 4 500. Chlap na lehátku vedle mě hlučně drtil mrkev mezi zuby. Pod postelí ležely rozšlapané komisky v ceně odpadu. Mužík vypadal spokojeně a zasněně. Byl jsem mu ukradený. Lidí na dně cestou potkal hodně. Nadechl jsem se a pokusil stáhnout ponožku nasáklou hnisem a krví. Jestli je účelem téhle cesty trpět, pak já si užívám neskonale. Vybral jsem z látky kousky utrhané kůže a našel odvahu podívat se na chodidlo. Vnější strana byla růžová a krvavá. Na klenbách se pak svorně objevilo po dvou nových puchýřích. Ampoja. Zatnul jsem zuby a nechal spínací špendlík, aby pronikl odumřelou tkání. Znepokojovalo mě, že bolest naprosto potlačila pocit hladu. Od rána jsem měl jen jakýsi sendvič u pumpy a litr Coca-Coly. Musím se aspoň napít. Jenže to bych musel vstát. Chodidla při této představě bouřlivě zaprotestovala. Vydržím to. Za okny bylo slyšet déšť. Moje představy vyprahlé Galície vzaly za své stejně rychle, jako jistota, že nejdražší boty v obchodě mě ušetří. Jakoby všechno přestávalo dávat smysl. Zítra dojdu jen na nejbližší autobusovou zastávku. Pak do Bilbá a domů. Chlápek na lehátku vedle začal chrápat. Dusivě a nakažlivě. Čert ví, odkud je. Venku bylo ještě světlo. Obdivoval jsem poutníky, co si dokázali po dnu trmácení hodinku zdřímnout a pak se do noci bavit s ostatními nebo jen s ospitalerem, který trpělivě naslouchal jejich exotickým starostem. Já jsem ale toužil přemýšlet. Místo toho moje mysl klesala pod sepranou deku dolů k hořícím ploskám. Tahal jsem ji zpět vzhůru a pak za Pireneje, na sever, domů, kde zemský ráj to na pohled. Tam jsem nechal Zuzanu s Kamilkou, Péťu i šlapající podnik se slušným obratem. Probudila mě zima. Byl jsem zachumlaný až po uši, ale nemohl jsem zastavit třas, který mi prostupoval celým tělem. Chvilku trvalo, než jsem si uvědomil, že nesnesitelné drkotání vychází z mých úst. Zuby mi nekontrolovaně narážely o sebe. Byla tma. Jen nade dveřmi svítil zelený pruh nouzového světla. Okamžik jsem panicky přemýšlel, kde to jsem. Měl jsem horečku. Zítra musím na autobus. Domů. Tohle nedává smysl. Nikdy nedávalo. Posadil jsem se. S dekou na zádech jsem se vydal hledat záchod. V dlani 3 vydloubané brufeny. Cimra byla plná lidí, kteří museli dorazit až po tom, co jsem usnul. Všude stoupal smrad z mokrých ponožek a levného salámu. Udělalo se mi zle. Až na chodbě mi čerstvý vzduch usadil žaludek na místo. Vrávoral jsem po hranách chodidel, abych ani na vteřinu nepřipustil styk podlahy a puchýřů. Za zády jsem zaslechl pláč. Zastavil jsem se. Musel jsem se zastavit. V šeru chodby jsem zahlédl ženskou postavu. Silueta měla rozpuštěné vlasy a dlouhou noční košili. Bože, teď tu budu ještě utěšovat nějakou rozebranou katoličku. Bolestivě jsem se plazil k ní. Dlaň měla na puse a ramena jí nepravidelně škubala. Konečně jsem zahlédl dvě kaluže jejich očí.
Hledal jsem v paměti španělská slovíčka, ale nic konejšivého jsem nenacházel. Rozhodl jsem se pro angličtinu. Čert ví, z jakého konce světa se sem dovlekla. Než jsem ale otevřel ústa, došlo mi, že ta ženská se směje. To jen ten zvuk, horečka a šero mi zmátly smysly. Řechtala se na celé kolo a teď, když jsem dokulhal až k ní, se marně pokoušela smích zastavit. Pak omluvně zvedla dlaň, kterou dusila zvuk v krku. Mluvila mizerně anglicky, asi jako já. Promiň, já se strašně omlouvám. Došlo mi to. Viděla, jak jsem se vybelhal z cimry a pak se jako kachna kolíbal chodbou k toaletě. Ucítil jsem kouř a zahlédl oharek na přiotevřeném okně. V šeru se zdálo, že je hodně mladá. Seš ubohá, zhulená kráva. Řekl jsem to česky. Potřeboval jsem slyšet, že se umím bránit, že se nedám ponížit nějakou maturantkou z tramtárie. Pochopila, že jsem naštvaný. Zvážněla a konečně zmlkla. Otočil jsem se a co nejdůstojněji zamířil k záchodu. Třas byl pryč a s ním i horečka. Kromě bolesti nohou jsem se cítil vlastně dobře. Vztek mě vyléčil. Vždycky na mě fungoval pozitivně. Dívka se nepohnula. Zůstala na místě v šeru jako socha, která patří k inventáři ubytovny. Spolkl jsem jeden brufen a zbylé dva schoval do kapsy. Prasklé zrcadlo na žluté emailové zdi odráželo zarostlý, opuchlý obličej. Připadalo mi, že vidím otce, když umíral na Bulovce. Po dlouhých 10 dnech jsem zas jasně uvažoval. Kolik tomuhle ksichtu ještě zbývá? 10? 15? 30? Od narození Kamilky jsem přestal vnímat čas. Jakoby v porodnici vytáhli špunt a všechno se to i s námi v menších a menších kruzích valilo k něčemu fatálnímu. Přejel jsem si po bradě a strniště neochotně zapraskalo. Péťa by mě hnala. Škrábež, nahoře i dole. Dokonce ani na sex jsem si těch 10 dní nevzpomněl a přitom s Péťou to všechno tak krásně funguje. Po tolika letech dřiny je to zase radost. Zítra se jede domů. Za ní. Probudil mě průvan. Okno nad lůžkem bylo do kořán. Dovnitř se táhl ostrý vlhký vzduch. Záda úpěla v proležené matraci. Lehátko vedle bylo prázdné. I ostatní poutníci dávno vyrazili. Do Sobrada je to něco přes 28 kilometrů. Kdo má rozum, vyrazí časně, aby měl prostor ze svých cílů slevovat. Ucítil jsem horkost v chodidlech. Pak mi s úlevou došlo, že mě se to už netýká. Našel jsem na mobilu spoj, který přes několik městeček mířil do Bilbá. Tam si naordinuju den nebo dva v dobrém hotelu. Nevylezu z postele. Zuzaně jsem řekl na rovinu, že dřív než za 3 neděle se nevrátím. Neměl jsem dovolenou posledních 8 let, takže jsme se hádali jen chvíli. Pochopila, že to pro mě není jen dobrodružná cesta k moři. Nechtěl jsem začít nic bořit předtím, než si věci opravdu promyslím. Ve skutečnosti jsem věděl, že utíkám, že jen potřebuju čas, abych se nemusel rozhodnout hned. Osprchoval jsem se ledovou vodou, jiná netekla. Ubytovna působila lidu prázdně. I ostatní světnice procházely fází větrání. Nikde ani noha. Připadlo mi, že jsem v celém Španělsku úplně sám. Pomalu jsem se oblékal a odkládal okamžik, kdy se budu muset nasoukat do garmontů. Španělská bota. Napadl mě termín z tortury, když jsem sledoval ty dva předražené kusy gumy a telecí kůže. Snědl jsem bagetu koupenou včera k obědu. Za 10 dní jsem schodil aspoň 5 kilo. Zuzka by jásala. Na nádraží si skočím do baru na tapas a večer v Bilbao jako člověk do restaurace. K čemu askeze, když není proč litovat. Včera jsem se rozhodl. Zuzana musí pochopit, že to, čemu říká funkční vztah, je jen spolužití.
že Kamilka potřebuje tátu a ne vyhaslou taxikařící trosku. Péťa ji bude mít ráda. A já mám rád Péťu. Zuzka dostane spoustu peněz a bude si moct najít někoho, kdo jí to bude zase nadšeně dělat, jako jsem to dělal prvních 10 let já. Zarazilo mě, jak racionálně jsem schopen uvažovat. Ale tohle jsem přece já. Jen díky téhle filozofii jsem vytáhl firmu na špičku. Já nejsem na existencionální blábolení, hledání pánbíčka a smyslu života. Jsem kus masa, metabolický zhluk, toužící přežít co nejdéle a nejkomfortněji. Sorry. Noha narazila na vnitřní stranu podrážky a ostrá bolest mi projela až do mozku. Podél zídek jsem se dobelhal k zastávce. Měl jsem ještě 10 minut a mizernou představu, jestli ve Španělsku jezdí autobusy na čas. Mlha se líně válela po okolních stráních. Připadal jsem si trochu jako na Vysočině. Jen ten kámen, co tady trčí ze všeho, je cizí. Hlavně, že neleje. Sáhl jsem do kapsy. Místo pláštěnky mě mezi prsty zastudil kredenciál. Vytáhl jsem malou kartičku s fotkou a razítkem. Obličej na ní byl ještě oholený a upravený. Ten chlápek, co si ji dal vystavit, věřil, že těch 300 kilometrů ujde. Že to dokáže. Ne snad proto, že by věřil na polepšení, ale čistě z ješitnosti. Když se můj personální vytasil s tím, že v létě ušel s tchánem přes 200 kilometrů cestou do Santiaga, pobavil mě. My byli se Zuzkou na Floridě, což byl zážitek nesrovnatelně lepší. I když šlo v podstatě o pracovní cestu. Něco ve mně ale zahlodalo. Jestli ten tlustý diabetik ušel z Ponferrada 200, ujdu já klidně 300. Nemohl jsem to dostat z hlavy. Čím víc jsem se zamotával mezi Péťu a Zuzku, tím víc mi chození po Španělsku připadalo jako skvělý nápad. Kolem zastávky se vleklo několik poutníků, kteří museli vyrazit z některé vzdálenější ubytovny. Šli mlčky. Polilo mě cosi, co nešlo od rozbitých chodidel. Byl to stud. Oni jdou a já stojím na zastávce autobusu. Vzdávám se. Prohrál jsem to sám se sebou, s personálním, se Zuzkou.

ohybu cesty se mezi zítkami objevil mikrobus. Zastavil a dveře se hlučně otevřely. Zaměstnanec v uniformě na mě kývl, ale já se nedokázal pohnout. U nás by mě řidič poslal do háje. Španěl se jen usmál. Nemohl si nevšimnout, jak stojím nakloněný na jednu stranu, ústa semknutá a v očích odevzdanost jatečního zvířete. Místo nadávky vypustil slova, kterým jsem nerozuměl. Consigue tu palo. Dveře se zase zavřely. Zůstal jsem na zastávce, zatímco moje mysl byla už v hotelu Basque Boutique, kde jsme bydlívali při prezentacích našich služeb pro jižní Evropu. Consigue tu palo. Naťukal jsem něco v tom smyslu do překladače. Musel jsem se usmát. Pořiď si hůl. Viděl jsem spousty poutníků s rostodivnými holemi, od nordických pokusy rozpadlých plotů. Měl jsem za to, že jde o výstřelek. Zvrhlou poutnickou módu. Oči mi zabloudily k prvnímu křoví. Za okamžik jsem už svíral poměrně rovnou větev akácie, kterou jsem nožíkem zbavil trnů a listí. Opřel jsem se. Bolest v chodidlech byla o poznání menší. V hlavě se mi roztočila myšlenka, kterou jsem se snažil zapudit, zahnat, vytlačit. Ještě jeden den, ještě dneska. A pak Bilbao, postel, vířivka. Vyrazil jsem mezi domky na konec městečka, pak po štěrkové cestě a dál lesy nízkých borovic a kapradí. Na všem se válel říjen a jeho vtíravá vlhkost. Obyčejně tu bývá teplota kolem 20 stupňů, ale letos jakoby se podzim rozhodl nabídnout poutníkům skutečnou dávku nepohodlí. Telefon ukazoval 13 stupňů a vyhlídky na další dva dny byly ještě mizernější. Metry cesty zůstávaly za mými zády. Hůl pravidelně štrejchala oštěrk. Snažil jsem se nemyslet na kůži trhající se dole v garmontech, ale na Kamilku, blbnoucí teď se školou v bazénu. Kdo ji asi odvezl? Myšlenky na dceru se ale rychle rozpustily do prázdného skenování krajů cesty. Drobné kamínky, mech a zase kamínky. Netuším, jestli se člověk sám dokáže uvést do hypnózy. Ale když jsem se podíval znovu na telefon, bylo dávno po 12. Na displeji blikalo 8 nepřijatých hovorů. 2 z firmy, 4 od Zuzany a zbylé byly od Péti. Neměl jsem tušení, kolik jsem toho ušel. Pedometr ukazoval, že jsem bohatě za půlkou dnešní dávky kroků. Hůl mi musela vážně odlehčit, protože nohy jsem cítil jakoby z dálky. Daleko víc mě překvapilo, že si nepamatuju nic z toho, o čem jsem těch 5 hodin přemýšlel. Dokonce ani místa, kde bylo třeba odbočit nebo se napojit na jinou cestu. Všechno jsem vykonal správně a zároveň v jakémsi somnambulním tranzu. Na konci mých myšlenek byl úpěnlivý pocit hladu. S vidinou oběda v Bilbao jsem si zapomněl koupit jídlo na cestu. V batohu nebyla ani žvíkačka. Baterie v telefonu právě zaprotestovala a přístroj se ponořil do tmy. Místo paniky mě naplnil jakýsi klid. Něco se přetrhlo. Něco, co mi bránilo, abych se pohnul jiným než správným směrem. Cesta byla dobře značená. Nebál jsem se, že do Sobrada nedojdu. Dokonce jsem si mohl dovolit krátkou odbočku na skalnatý kopeček u cesty. Castro das Lagos, archeologické naleziště, hlásala cedule s vybledlou svatozáří hvězdiček. Jeden z tisíců pomníků promrhaných peněz. Pěšinka mě vedla vysokým kapradím na vrcholek. Nebylo tu nic. Pár děr a jako všude spousty kamení. Pro někoho snad zklamání. Mně to bylo jedno. Posadil jsem se na skalku s pocitem, že tělo naplní vděk. O to víc mě zaskočilo, že sezení mi náhle přišlo zbytečné. Otravné. Nohy chtěly pokračovat. Nevím, jestli to byl pocit, na který jsem čekal 11 dnů, ale byl tu. Pachuť marnosti zmizela. Toužil jsem jen jít a jít.
Dokonce i hlad a nemenší žízeň mě přišly malicherné vedle potřeby nezůstávat na místě. Déšť zhoustl a bubnoval do kapuce pláštěnky. Kapradím už prosvítala cesta, ze které jsem uhnul, když jsem ke svému zděšení zahlédl v podrostu lidskou nohu a za okamžik pak i zbytek těla. V červené pláštěnce se zdálo, jako by se na zemi válel velký kus polyoxymetylenu, jakých jsme z Asie přepravili už tisíce tun. Sklonil jsem se. Slyšíte mě? Odpovědí mi bylo ticho. Tělo leželo na zádech. Odhrnul jsem igelit a zasvítil na mě mrtvolně bledý obličej s vlasy přilepenými na čelo a tváře. Byla to žena. Rty modré. Oči utopené v bělmu. Hej! Pokusil jsem se výzvu zopakovat v několika jazycích, ale marně. Položil jsem ucho na místo, kde jsem pod igelitem předpokládal hruď, ale neslyšel jsem nic než nekonečné šustění. Rychle jsem strhl pláštěnku ze sebe i z ní. Automaticky jsem sáhl po telefonu. Dobr. Naplnila mě panika. Někdo vzadu mi vytrvale šeptal, abych se urychleně zvedl a zmizel, a já s ním souhlasil. Moje ruce naštěstí prováděly úkony opačné. Ucho znovu přistálo na vlhnoucí hrudi. Teď. A teď znovu. Srdce bylo. Neochotně, ale pravidelně. Tak co s ní sakra je? Nedýchala. Hlavou mi proletěla vzpomínka na sestřenku, jak narazila na lyžích do stožáru lanovky. Pokusil jsem se otevřít ženě ústa. Byla prázdná. Zaklonit hlavu. Před očima mi běžel jakýsi pokyn z plánku první pomoci, který léta visel nad mým stolem. Nic. Kořen jazyka byl utopený kdesi uvnitř hltanu. Měl bych ho uvolnit, aby vzduch mohl do plic. Zápasil jsem se slizkým masem, ale nedokázal jsem zvítězit. Znovu a znovu mi proklouzával pod prsty, ale s každým pokusem jsem cítil, jak pod ním panicky proniká vzduch a plíce v touze žít se probouzejí. Sevřel jsem prsty vší silou, nechty zajeli do masa. Muselo to strašně bolet, ale nikdo neprotestoval. Hlavu jsem ještě více zvrátil dozadu. Snad nic nezlomím. Konečně. Zaúpělo to, jako když prodřete duši o obrubník. Převalil jsem ji na bok s pusou dolů. Zadýchal jsem se tak, že jsem se musel na okamžik posadit. Tělo sebou trhalo a škubalo. Tuhle fázi jsem už nastudovanou neměl. Křeče se zrychlovaly a za okamžik už žena klečela, hlučně kašlala a začala se dávit. Otočil jsem hlavu, dokud nebyl za sklid. Místo v kapradí bylo prázdné. Jen rudá pláštěnka se díky větru přilepila na nejbližší skalku. Sebral jsem ji a vyšel na cestu. Stála pár metrů přede mnou. Dlaně měla opřené o kolena, zhluboka dýchala. Uvědomil jsem si, že tu siluetu znám. Holka, co se mi včera tak idiotsky hyhněla. Byla to ona. Přetáhl jsem jí mlčky pláštěnku přes záda, aby úplně nepromokla. Sám jsem se pokusil dostat do svého igelitu. Otočila se ke mně a prsty od hlíny si stáhla mokré vlasy z obličeje. Sledovala mě. Do tváří se jí vrátila barva a rty zrůžověly. Nemýlil jsem se, když mi včera v noci přišlo, že je mladá. Možná to dělala ta silně pihovatá tvář a světle hnědé vlasy. Možná oči, které se zdály až nepatřičně velké. Zírala na mě překvapeně. Ne vyčítavě, ne vděčně. Pak se otočila a beze slova vyrazila dál po cestě klesající do údolí. Měl jsem chuť za ní poslat něco od plic, ale místo toho jsem mlčky vykročil za ní. K dešti se přidal i silný nárazový vítr. Třásl jsem se zimou. Mezi námi zběsile tančil igelit. Jeho řev připomínal zvuk rozbitého motoru. Bez jediného slova jsme došli až na klenutou hráz rybníka před Sobradem. Hladina se ježila neštovicemi velkých kapek. Tam zastavila a počkala, až budu vedle ní. Mé nadšení schůze pro tento den definitivně skončilo.
Znovu jsem myšlenkami plně vězel uvnitř promočených bot a detailní introspekcí zkoumal milimetr po milimetru zdevastovanou pokožku. Skoro jsem do ní narazil. Zvedla ke mně pihovatý nosík a pak se z poskakujícího igelitu vynořila drobná ručka. Alma. Sáhl jsem po nabízené dlani a překvapila mě síla jejího stisku. Měla bych asi poděkovat, že jo. Fakt, že to podala jako otázku, mě překvapil. Zvedl jsem ramena. Holka jen kývla, vděčná, že to udělat nemusí. Znovu se otočila a mezi zubatou korunou hráze mířila k prvním domům. Alberge de Peregrinos de Sobrado zní v češtině celkem fajn. Pohled na rozpadající se pavilon přilepený k lodi stejně zoufalého kostela mě naplnil nepříjemným pocitem zmaru. Klášter zasvěcený paně Marii působil dojmem luxusního vozu na konci vrakoviště. Bylo jasné, že cisterciáci, u nás tak asketičtí, si tady za peníze z nového světa mohli dovolit pánu bohu nabídnout i trochu té pozemské rozmařilosti. Zdobené věže, opulentní zvonice až kubistický dekor. To všechno pomalu chátralo v režii mechu a trávy vykukující z okapů a žlabů. Alma už dávno zmizela v odřených dveřích označených vybledlou lasturou. Z budovy táhla vlhkost a smrad mokrého dřeva. Můj dnešní domov.

Jiří Miroslav Valoušek četl první část povídky Marka Epsteina Konec světa. Druhou část si v režii Radima Nejedlého pusťte zítra ve 13.30. Na Vltavě, kterou možná, že už teď posloucháte krátce před cestou na prázdninový výlet. Do pražské Kramářovy vily, kde dnes mají den otevřených dveří, to asi zvládnete pěšky, jestli jste v Praze. Ale kdo jede na víkendové bezdružické parní léto, na historické vlaky, nebo do Strašína na den s netopíry, možná právě používá autorádio, ze kterého vám přejeme šťastnou cestu a dobré počasí. Deštníky dnes pro jistotu sebou, zvlášť jestli míříte podobně jako muzikantky, dámy, ženy s Lucí Redlovou na Folk Rock Festival na horách do Loučné pod Klínovcem.

0: Lucie Redlová dospívala, dohrála na svém albu Lidová Redlová. Dnes v 19 hodin, zřejmě krátce po té, co doprší, vystoupí s Evou Ludvík Kudrnovou a Beatou Bocek, tedy muzikantky Dámy ženy v Loučné pod Klínovcem. Je tady 14. hodina, je tady Český rozhlas Vltava a pokračujeme pořadem nejbližším, což jsou Staří mistři z Holešova. Druhá část. Z Holešova živě vysílali v roce 2012 Tomáš Černý a Vojtěch Babka.
1: Staří mistři.
2: Dobrý den. Od mikrofonu Vltavy vás zdraví Vojtěch Babka. Dnes vás zvu na malou výpravu po stopách dávné rozhlasové návštěvy na jubilejním 10. ročníku letní školy barokní hudby v roce 2012. Ale předtím aktualita. Ročník 2026 odstartoval včera a v těchto chvílích se v Holešově už pilně pracuje. Osazenstvo studuje a provede vybrané scény z oratoria Saul Georga Friedricha Händla, kterým se lektoři a jejich třídy zaobírají jak interpretačně, tak teoreticky. A veškeré úsilí směřují ke třem závěrečným koncertům. Händlův Saul v podání orchestru, sboru a solistů zazní v pátek 7. srpna na Holešovském zámku. O den později v kostele Narození Panny Marie v Rajnochovicích a v neděli 9. srpna se pak dějištěm Saula stane kostel Narození Panny Marie ve Zlíně Štípě. Mimo to se ale můžete vypravit na kterýkoliv z dalších koncertů, které v Holešově a jeho okolí v rámci letní školy barokní hudby proběhnou. Například zítra to bude koncert lektorů v holešovském kostele svaté Anny. Ale teď už se vydejme do roku 2012. Na místě jsme měli přenosový vůz ostravského studia s osvědčenou dvojicí mistrů zvuku Aleš Dluhý a Lubomír Vírek. A živé vysílání jsme uskutečnili v rámci tehdejšího dopoledního cyklu Matiné. Zachytili jsme několik osobností, které v oněch časech na letní škole působily pravidelně, ale dnes jim to plný pracovní diář třeba už neumožňuje. Zaznamenali jsme i některé mladé frekventanty, z nichž se stali renomovaní profesionálové. Možná se v našich záběrech poznají třeba flétnistka Michaela Koudelková, altistka Lucie Netušilová-Karafiátová nebo baritonista Roman Hoza, dnes kmenový solista Janáčkovy opery v Brně. Takže 10. srpen 2012 a hlasatelka Martina Kolajová předává slovo.
3: A teď už a podruhé tento týden budeme v čase matiné informováni také o dění na letní škole barokní hudby. A to stejně jako včera, díky Vojtěchu Babkovi a Tomáši Černému, které teď zdravím do Holešova.
2: A kteří v tuto chvíli zdraví všechny posluchače stanice Vltava z Holešova, z 10. jubilejního ročníku zdejší letní školy barokní hudby Holešov. Dnes ovšem nevysíláme naše matiné z nádvoří Holešovského zámku, ale...
4: Ale přímo z velkého sálu, kde právě se to schyluje k velké generální zkoušce. Dnes být tady ve velkém sále znamená být v centru všeho dění.
2: Nejspíš slyšíte zvukovou kulisu, která pochází od mnohohlavého ansámblu, jak hráčů na barokní nástroje, tak zpěváků, sboristů, kteří se houfují zde na velkém pódiu velkého a krásného sálu Holešovského zámku.
4: Nahlédneme do zkoušky na dnešní závěrečný koncert, která zrovna začíná, ale až tady bude všechno v plném proudu, tak budeme rozhodně blíž. Orchestr pracuje pod vedením Romana Válka a také Petra Zajíčka.
2: A představíme vám také jednoho zahraničního lektora, který sice už Holešov opustil, ale my jsme s ním stačili pořídit rozhovor. Jmenuje se Joel Frederiksen a vládne, no řekněme, křehkou loutnou a hlubokým basem.
4: Vystavěná od kontrabasu, tak mluvívají hudebníci o tvorbě Jana Dismase Zelenky, skladatele, kapelníka a kontrabasisty, se kterým dnešní matiné zahájíme.
2: Zazní sborové číslo z jeho serenáty Il Diamante, účinkuje ansambl Inegal s uměleckým vedoucím Adamem Viktorou.

0: No tak to ne.
1: Dobrý, máme to, máme to.
0: Ale já už budu hodný.
2: Začíná to vypadat jako hádanka pro vás posluchače, kde jsme se to octli. Teď při vysílání matiné z Holešova, z letní školy barokní hudby. Tak pokračujeme ještě chvilku v tom kvízu.
0: Pojď.

0: A zkus ten první volnit, povolit ho. A nechoď za tím tónem nahoru. Zkus ho přidržet furt jako vevnitř.
1: Že podle toho, podle těch pokynů naši posluchači zaznamenali, o kterého lektora letní školy barokní hudby v Holešově 2012 se jedná, protože přece jenom Adam Plachetka je docela častým hostem na rozhovory u nás na Vltavě. Adame, aplikuješ na všechny žáky tady na tvém semináři stejný model cvičení?
0: Používáme se všemi ta samá cvičení, ale snažíme se na nich řešit individuální rezervy nebo problémy, co se tam zrovna vyskytnou. Takže vlastně přes stejné kopyto se snažíme všem udělat ty boty na míru.
2: Jak se hledá lidský hlas?
0: Teď jsme o tom právě včera mluvili, že se asi ani tak nemusí hledat, jako spíš znovu nacházet, protože když slyšíme miminka v kočárcích, tak ta s dlouhým křičením ve vysokých polohách nemývají problémy. A tudíž spíš tu schopnost dobré rezonance toho dobrého posazu až někdy v průběhu života vlastně ztrácíme v průběhu dospívání. Co teď hledáme se všemi společně je nějaká cesta co nejpřirozenější tvorby tónu za použití co nejméně tlaků a nějakých pomocných berliček a jenom vlastně se snažíme najít to, co je každému nejvlastnější.
1: Ty jsi ročník 1985, dovedl jsi si už během studií na konzervatoři představit, že by si někdy také působil jako pedagog?
0: Upřímně řečeno, neúplně a i to, že to přišlo takhle záhy, jsem si nebyl jistý, že je dobrý tah. Nevím, jestli působím nějak jako sebejistým dojmem, spíš se snažím všem říkat, že budeme společně něco hledat, že sám doufám, že jim radím to správné, ale nechci přesvědčovat všechny o tom, že moje pravda je ta jediná. Neříkal bych tomu tady pedagogická činnost, spíš jenom nějaká přátelská rozmluva a rady konzultace, co zrovna já slyším a co si myslím, že by se dalo dělat jinak.
1: Člověk, kdyby se zeptal, myslím, naprosté většiny posluchačů konzervatoří, pěveckých oddělení, tak oni odpoví, já bych to v životě nemohl učit, já nevím, jak to dělám, prostě to nějak dělám.
0: No tak já jsem takový trošku mezistupeň, protože já už vím, jak to dělám, ale teď zase nevím, jak to sformulovat, takže...
2: Může v tom třeba pomoct trochu i fakt, že vy jste jeden z těch, který před nějakými 10 lety tady začínal jako člověk na druhé straně, vy jste stál tam a zpíval jste a někdo vám říkal jak. Pomáhá to trochu ta zkušenost třeba odtud z letní školy barokní hudby?
0: Tak určitě. Já jsem si slíbil, že to tam jedno propašu.
2: Co pak to jedno propašování se vám povedlo, ale teď ještě tu odpověď za to.
0: Ta zkušenost je každopádně dobrá. Zároveň s tím vlastně jsme celý ten projekt jakoby vymýšleli, že budu spíš jako nějaký motivační prvek pro ty svoje téměř vrstevníky, že se to dá nějak dělat.
2: Jste přísný kantor, který má v ruce rákosku, anebo jste spíš ten případ, který nějakou volnočasovou aktivitu stráví s těmi svými svěřenci?
0: Zrovna včera jsme konzultovali

0: pochopit vlastně jakoby tu techniku a pojmout jako k vlastnímu tělu. Člověk, když se zamýšlí třeba samostatně nad dechem, samostatně nad nějakým posazením tónu a vlastně všemi aspekty, tak vždycky je mu to nějakým způsobem vysvětlováno. Vždycky záleží na tom pedagogovi, jakým způsobem to řekne, jakým způsobem to neřekne, jakým způsobem to předvede, nepředvede. A myslím, že právě Adam třeba tento dokáže velice dokonale předvést a člověk to může pochopit už jenom, i nejenom sluchem, ale vlastně i pohledem na něho, jakým způsobem, co dělá, jaká energie vlastně z něho vychází a tak podobně. No.
1: Pro mě vlastně zase tahle ta zkušenost je velmi pozitivní v tom, že se snažím sformulovat ty postupy, jak nějaký tóny tvořím nebo co dělám s frází do nějakých konkrétních slov a vlastně sám se nad tím trošku musím zamýšlet a řekl bych, že to má pozitivní dopad i zpátky na mě, když se někdo na něco zeptá. Nikoho nenutím do té techniky, ale zároveň samozřejmě se snažím to trošku popsat.
2: Adam Plachetka mluvil o tom, že se snaží ve vás najít ten hlas a toho zpěváka. Našli vy jste už v něm nějakého pedagoga? Už jste měli ten moment, že jste si řekli, jo, tak tohle mi vysvětlil, takže jsem to teď okamžitě pochopil.
3: Podle mého názoru skromného, v tom zpívání těch momentů je spousta a druhý den už to zase nefunguje, jo? Tak to asi řeknu. Takže Adam hlavně tady vytvořil strašně příjemnou atmosféru a těch momentů, jak říkáte, kdy to blesklo a kdy si člověk řekl, to by mohla být ta cesta, pár bylo. Když jsem přišel na tyto kurzy první den a potkal jsem se s Adamem Plachetkou, tak mi hned řekl, že to je jeho první takováto zkušenost, tak popravdě měl jsem trošičku obavy z toho, jak to dopadne, ale byl jsem příjemně překvapen a skutečně mám pocit, že mi to něco dalo. I tím, že je v kontaktu s nejmodernějšími současnými trendy, co se týče zpívání, co se týče techniky, ví, jak to chodí, prostě, co je důležité a zná taky jeviště, toto všechno nám může předat navíc.
4: My jsme byli také na jedné ze zkoušek, na které se, jak to říká Roman Válek, očuchávali Bachovy árie. Když, Adame, tvůj žák přednášel tu bachovskou árii, ty jsi si sedl naproti němu, aby si na něj viděl.
1: Je to příjemnější být v kontaktu a člověk vždycky spíš pochopí, co se v tom druhém děje, když na něj vidí a když má ten vjem i vizuální, nejen sluchový.
2: Co tyhle ty náslechy na hodinách Adama Plachetky dávají té hospitantce? Nebo jste tady hlavně proto, že se na Plachetku prýma kouká?
5: Na Adama se rozhodně dobře kouká, ale já jsem ze třídy Jakuba Boržinského a trošku jsem se k Adamovi vetřila, protože jsem ho nedávno viděla na premiéře Mozartovy La Clemenza di Tito ve Vídeňské státní opeře a hrozně mě zaujaly tou barvou a tou hutností toho tónu, takže mě zajímala ta technika, jak s tím hlasem pracuje a jsem mu hrozně vděčná, že mě přijal, že jsem k němu mohla párkrát nakouknout a mohli jsme spolu trochu popracovat. Dal mi hlavně takovou tu volnost, ať už to je volnost dechu nebo volnost té mysli v tom zpívání, ale strašně moc dokáže skoncentrovat energii a zároveň tu volnost dohromady. A hlavně mám pocit, že je takový trošku telepat, protože občas jenom se nějak podívá nebo jenom udělá nějakou grimasu a člověk hnedka ví, co po něm chce a hnedka se víc koncentruje a začne, že on ani nemusí tolik mluvit, ale už jenom ta jeho přítomnost a výraz.
4: Tak nám popište tyhle ty grimasy, o kterých jste právě hovořila.
1: Asi mluvíme stále o práci ve třídě.
5: Ne, tak stačí, že třeba pokrčí čelo nebo nějak pohne hlavou a už člověk úplně ví, a něco je špatně a hledá to.
2: Ať se daří, děkujeme.
1: Děkujeme za návštěvu.

0: cyklu Staří mistři posloucháme dnes záběry z živého vysílání z jubilejní 10. letní školy barokní hudby v Holešově v roce 2012. Navštívili jsme pěvecký workshop Adama Plachetky, který se nám v zápětí představil na snímku z téhož roku v árii Simona z oratoria Juda Makabejský Georga Friedricha Händla. Spoluúčinkoval The Czech Ensemble Barok, řídil Roman Válek. A my se přesouváme za dámou, která je letní škole barokní hudby věrná po řadu let. I letos má Monika Knoblochová v Holešově svou čembalovou třídu. A v roce 2012 jsme ji požádali, aby nám představila své čembalo a také účastníky svých seminářů.
1: Jsou to většinou mladí lidé, studenti různých oborů, nejenom hudebních. Mám tady ale i některé svoje studenty, které vedu přes rok, takže je to velice různé.
2: Víme tedy kdo, víme také, nebo vy víte proč? Proč čembalo?
1: To ani potom nepátrám, aby si to třeba nerozmyslel. Já myslím, že bych je mohla jenom odradit, kdybych jim vykládala, co obnáší život čembalisty, jak neustále stěhuje, balí, zase rozbaluje, ladí a tak podobně. Tak to by je možná mohlo odradit, neboť jak já říkám, že za volbu nástroje člověk spravedlivě piká po celý život.
2: Jaký charakter byste přisoudila čembalu? Jaké povahy je to? Smím to tak říct, bytost?
1: Určitě, tak umí být jak jiskřivý, tak hladivý, tak mazlivý podle toho, jak s ním zacházíme. Na jedné straně to může být prostě temperamentní muž s tou jiskrou a zároveň to může být ta něžná žena. To záleží na, jednak na nástroji a jednak na repertoáru a myslím, že i na interpretovi. Vzhledem k tomu, že jsem v nějakém rozhovoru před lety se zmínila, že nejsem křehká dívenka, tak doufám, že ta něžnost v těch skladbách, které jí vyžadují, že se najde.
3: Frekventanti vašich lekcí tady v Holešově mají často jaksi 100% zájem o čembalo, že se mu věnují, mají zpravidla své vlastní pedagogy. Nestává se někdy to, že byste vy jim říkala něco diametrálně odlišného od toho, co jim říká jejich vlastní pedagog a jak potom tato konfrontace vyzní?
1: To víte, že něco takového se může stát a stává se. Ovšem nemyslím, že by to bylo úplně diametrálně odlišné, protože jsou určité zákonitosti, taková jako hudební gramatika, kterou my muzikanti, kteří se zabýváme historicky poučenou interpretací, se snažíme ctít a to je takový jakoby základ. To myslím, že je naše společná řeč. A pak jsou samozřejmě různé interpretační pohledy, které se liší, ale to si myslím, že by mělo být spíš zajímavé a mělo by to tříbit názor těch frekvencí. Nebo alespoň vycházím ze svojí osobní zkušenosti, kdy jsem ještě sama jezdila po kurzech a různě střídala pedagogy. Nakonec jsem dospěla k tomu, že je potřeba udělat si vlastní názor, podložený tedy znalostmi samozřejmě, ale rozhodnout se, to si myslím, že je velice důležitý bod v té dráze, kdy člověk se školí a spěje tedy k nějakému samostatnému působení.
3: Tady v sálu Holešovského zámku, kde bude probíhat vaše výuka, jsou dvě čembala. A nebo mě opravte, jestli to neříkám přesně, co to je za nástroje. Toto malé čembalo, před kterým spolu stojíme, to je, pokud vím, váš vlastní osobní nástroj.
1: Ano.
3: Replika.
1: Autoři jsou Michael Scher a Mark Vogel, němečtí stavitelé. Originál byl kolem roku 1670, myslím, že 1672, postavil ho Giovanni Pertici, podle tedy dochovaných plánů. A hlavně Michael Scher, ten je vlastně zodpovědný za stavbu nástrojů, tak vyrobil tento virginal.
2: A to je nástroj, k němuž vy klidně necháte usednout své žáky?
1: Klidně.
3: Má rozsah 1, 2, 3, 4 oktávy plus ještě asi jeden tón. A ten nástroj tamhle v povzdálí, tak ten vypadá, že bude mít ten rozsah větší. Jak se od sebe liší ty nástroje?
1: Je to úplně jiný typ nástroje. Tohle je vlastně cestovní spinet, který má velmi průrazný tón a ten nástroj druhý, to je kopie francouzského čembala. Francouzské nástroje se vyznačují naopak daleko jemnějším tónem. Je to dvoumanuálový nástroj. V podstatě ten virginal, ten se vysloveně hodí do orchestru, na hru generálbasu, nebo dá se samozřejmě i drobnější solové skladby, ale není to na nějakou samostatnou koncertní činnost solo. solovou, kdežto naopak to dvoumanuálové čembalo, to je vysloveně solistický nástroj.
3: Aha, ono má dva manuály a to odsud není vidět. Není. Výuka tady ve vašich třídách na letní škole barokní hudby v Holešově probíhá na obou těchto nástrojích?
1: Vlastně my na mnoha místech, v takzvaných tuty místech, my hrajeme totožný part. My máme bas, který je očíslovaný a s tím rozdílem, že v místech, kde nastupují solisté, kde ta sazba prořídne, tak tam necháváme jenom jedno čembalo. To hraju tedy na většině míst, třeba v tom Lilem já, a to druhý čembalo se připojuje potom zase s nástupem orchestru, s nástupem tuty. A je třeba potřeba, aby tyhle nástupy byly úplně přesně, aby to tak jako zařízlo. Čili když probíhá zkouška, já sama tedy se aktivně na tom podílím, tak nemohu do toho zasahovat, když slyším třeba, že to druhý čembalo je trochu později, nebo někde malinko se zdržuje, nebo naopak zrychluje, tak je potřeba udělat korekce vlastně takových míst a na to je klid právě při výuce, abychom si to hráli společně a mohla jsem zastavovat a vlastně opravovat, ještě vylepšovat někde artikulaci, frázování a tak jako to dotáhnout. Jinak to druhé čembalo, to je vlastně ze stejné dílny, taky Michal Scher, akorát, že to je nástroj dobou vzniku o 100 let pozdější.
3: Vy jste se zmínila o generálbasu nebo o číslovaném basu. Je to spíše matematika, anebo je to spíše nějaká vzrušující tvorba?
1: Především bych řekla, že je to naprosto nedílná součást čembalistova života a naprostá nutnost, protože na tom spočívá, řekněme, 80% jeho činnosti. A v budoucnu bude spočívat, to by si měl každý uvědomit, takže čím dříve s tím začnou, tím lépe. Ale na začátku je to dosti pro každého náročné, protože musí se naučit vytvářet pravou ruku z těch čísel, v kterých jsou obsaženy harmonie. Ty harmonie ještě navíc musí umět správně spojovat. A samozřejmě to zautomatizování tohoto postupu, že vidí číslo nebo několik čísel nad sebou a teď mu naskočí ten akord do ruky, tak aby mohl hrát plynule, protože nemůže prostě před každou notou několik minut přemýšlet, aby se nikam nedostal. To je samozřejmě náročné a přitom dost ty mozkové závity bolí, alespoň zpočátku. A pak k tomu přistupuje celá řada těch historických interpretačních pravidel, určité stylizace, správné rozvádění disonancí, příprava disonancí a tak dál. Ale musím říct, že mám šikovné studenty a že tak jako docela rychle naskakují a že mě teda těší i to, že někteří z nich se u mě třeba začínali před lety ten generálbas učit a dneska prostě už hrajou na velice dobré úrovni, jak tady v kapele, tak i různé komořiny. No. Ale jako řekla bych, že když už to pak člověk jako zdolá a je jako pánem nad těmi čísly, takže je to právě už ta vzrušující muzikantská činnost, to určitě.
3: Moniko, tady na tom vašem cestovním virginalu, jak jste nám ho představila, leží několik partů a taky tady leží ladící klíčky a vedle nich leží červená srdcová šestka. To je váš talisman?
1: Ne, nikoliv. A je to náhoda, že tady leží jenom jedna karta. Tady kolega, který se nám stará o nástroje, o čembala i o varhaní pozitiv, tak se vybavil kromě různých technických přístrojů taky balíčkem karet, protože podlaha bývá nerovná. A když je podlaha nerovná, tak pak to čembalo buď to je nestabilní na tom podstavci, že se na tom tak jako vyklá, nebo případně pokud je tak jako to velké čembalo na nožičkách, tak některá z nožiček lehce visí ve vzduchu, což pro ten nástroj není zdravé. Ale zrovna dneska při zkoušce kolega se ze mě dělal legraci, jestli to slouží k tomu, že ukazuju aktuální právě číslo generálbasu, že bych napovídala studentům, jakou mají zahrát harmonickou funkci.
2: Takže kdybychom se pořádně rozhlédli, možná bychom tady další čertovy obrázky našli pod nožičkami těch nástrojů.
3: No, tam jeden je, Tomáši, ano, možná se můžeme podívat, ale Monika teď vytáhla ne z rukávu, ne, ale spod virginalu. Károvou dvojku a srdcové eso.
1: Ano, červené. To mám jako v záloze. Pozor, pozor, pozor, pozor, pozor, pozor, je tam G-dur. Máme to tam napsaný?
4: Máme.
1: Tak od G-duru, jo?
0: Říká Monika Knoblochová, ale od G-duru to nebude, bude to od G-molu, v kteréžto tónině nám Monika Knoblochová zahraje čembalovou invenci Johanna Sebastiana Bacha. Pak už se v rámci naší retrospektivní výpravy na letní školu barokní hudby 2012 vydáme na generální zkoušku a vy dobře poslouchejte tu bravurní a udatnou flétnistku, která se nezalekla ani dvou mikrofonů připojených do živého vysílání. Jmenuje se Michaela Koudelková, dnes je to renomovaná solistka, má na holešovském workshopu vlastní flétnovou třídu, vyučuje na brněnské konzervatoři a také na hudební akademii v polských Katovicích. Teď nám ale hraje Monika Knoblochová.

0: Tak my jsme se teď přesunuli na generální zkoušku na dnešní závěrečný koncert letošní letní školy barokní hudby v Holešově,
1: která probíhá pod vedením Petra Zajíčka. Pojďme chvilku si dopřát tu možnost skutečně v přímém přenosu sledovat, jak ta zkouška tady v Holešově probíhá.
2: Strach, strach. Zvuk a raz.
0: Koncertní mistr orchestru The Czech Ensemble Barok, slovenský houslista a kapelník Petr Zajíček koučuje, jak nám sám řekl, to je ten správný termín, koučuje zkoušku na Vivaldiho koncert C-dur od pultu prvních houslí.

Pomaly crescendujeme, pomaly teraz. Pět. Pět. A zase jeden. A pomaly naspět, pomaly, pomaly naspět, naspět. Tenuto rovně. OK, výborně, výborně. To tenuto, to musí být krásné rovné, jako odchází ten zvuk plynule, kontinuálně, nestrihnout ho nikde. OK, decrescendo je dvě doby, pamětať na to, dvě, nie supito a dovidenia, žádné také, to musí pomaličky odlievať, pomaličky, na začátku a na konci. Skúsme ďalej?

0: Áno, výborne. Výborne, na ten kadenci musíme trošku zmeniť manieru. Áno, tam dávame pozor na to. Ja trošku to nevidím.
1: Myslím si, že můžeme blahopřát některým účastníkům letní školy barokní hudby, jako například té flétnistce. Můžeme se zeptat na vaše jméno?
2: Michaela Koudelková.
1: Blahopřejeme vám asi patrně k debutu na rozhlasových vlnách v přímém přenosu stanice Vltava, že ano?
2: Ano, přesně tak.
3: Prozraďte nám, jaký to je pocit. Já před vámi hluboce smekám. Jaký to je pocit hrát solový part ve Vivaldiho koncertu C-dur na generální zkoušce vedle čembalistky Moniky Klomblochové a před dvěma rozhlasovými mikrofony, které přenášejí váš výkon živě do éteru.
2: Děkuji, ale je to velmi zvláštní pocit a velmi si toho užívám, protože s vynikajícím orchestrem se dobře hraje, takže určitě...
3: Takže vy ty mikrofony vlastně ani tak nevnímáte. Vy vnímáte fakt, že hrajete s vynikajícím orchestrem.
2: Přesně tak.
3: Co děláte pro to, abyste si tak perfektně zapamatovala celý kompletní part Vivaldiho koncertu? Protože Tomáši, to jsme neřekli, mladá dáma hrála celý tento neuvěřitelně exponovaný part z paměti. Máte nějaké speciální metody na zapamatování všech těch not?
2: Speciální metody nemám, spíš pořád to hraju a pak už vidím, že už to mám z paměti, tak pak to hraju z paměti.
1: Prostě dřina, dřina, děkujeme. Dřina.
3: Tak a já se teď vydám za Petrem Zajíčkem, kterého na chvíli zatáhám za rukáv. Dobrý den, pane Zajíčku. Děkujeme za to, že jste nám umožnil vniknout do vaší generální zkoušky. Já jsem si všiml před chvílí jednoho gesta. Vy jste jakoby pomyslně napnul luk a střílel jste šíp na jednoho violončelistu. Nebylo to ale gesto takové to, které známe od toho barokního Amorka.
0: Nebylo to Amorko, ne, to ani William Tell to nebyl. To je známe a to je také hesla medzi námi, symboly, ktoré už niečo znamenajú. Tak bola tam maličká chybička a tak sme to chceli napraviť len týmto maličkým úsmevným gestom. To bolo všetko.
3: Zafunguje to?
0: Zafunguje to perfektne, áno. Dobre to je takto, že nemusím to verbálne pomenovať. Aspoň mladí ľudia môžu trošku premýšľať a mať spätnú väzbu to, čo spravili, či to bolo v poriadku, alebo nebolo v poriadku.
1: Pane Zajíčku, jakým způsobem tady probíhá to zkoušení ve smyslu úrovně interpretace? Berete to tak, že je to letní škola, čili jste benevolentnější, lecos odpustíte, a nebo zkrátka trváte na tom, že ten výkon musí být zcela relevantní, jako kdyby to v přímém přenosu měl vysílat rozhlas?
0: Dobrá otázka. Áno, musím povedať celkom úprimne, že áno, vnímam to ako letnú školu a všeličo odpustím. Samozrejme, je to oveľa ostrejšie, keď máme naozaj niečo veľmi vážne, alebo je to povedzme vážna, taká rigorózna, alebo úplne celkom zodpovedná činnosť v škole alebo v iných inštitúciách. Táto letná škola má byť skôr určitou zábavou, hrou, tak aby sme vedeli sa nadchnúť nad krásami barokovej hudby, nad krásami priestorov a napokon, čo je veľmi dôležité v súčasnosti, mať dobrú komunikáciu medzi sebou, vnímať seba samých, spájať sa a zväčšovať, koncentrovať dobrú pozitívnu energiu, ktorá napokon potom z tej hudby vypláva ďalej pre naše publikum. A toto je vlastne to zlepšenie. Teda, inými slovami, to, čo chce ľudia, hudba urobiť pre ľudí, je to, aby ich urobila lepšími. A o toto sa snažíme.
3: Součástí té komunikace jsou také ta přátelská, láskyplná gesta. Jedno z nich jsme tady viděli, popisovali ho posluchačům. A já se teď vydám s rozhlasovým mikrofonem tam, kam to gesto mířilo, do skupiny barokních violončel. Přátelé, je to tak, jak to říkal pan kapelník Zajíček, že je to gesto v rovině laskavosti a přátelskosti, nebo to vnímáte jinak?
1: A klidně ho práskněte.
4: No, já si myslím, že rozhodně ano. Muzikant, každý, a hlavně studenti, potřebují mít takovou odozvu, zpětnou vazbu na to, jako hrali, a to jich vlastně posouvá dopředu.
3: Já jsem si všiml jednoho atributu, už jsem ho u vás viděl na jedné ze zkoušek. Vy, jak to barokní violončelo svíráte mezi koleny, tak jak se to patří, tak vy máte mezi koleny a violončelem ručník nebo osušku.
1: Trošku to vypadá, jako bychom vstoupili do ringu.
3: A vaše kolegyně ale, která také svírá koleny violončelo, ten ručník nemá. Jak si to vykládat?
4: No, to je... No, žiaľ, je teplo, leto a tak teraz nosím krátke nohavice, samozrejme, čo nevplýva dosť pozitívne na moje violončelo na lak. A zrovna za to takýto modný doplnok.
3: Děkuju. A kolegyně u barokního violončela ručník nepoužívá, to znamená, že se potíte méně než váš kolega.
5: Ano.
3: Děkuju.
1: A co kdybychom to teď zkusili v našem živém vysílání převést zase zpátky do roviny více muzikantské? Já jsem teď přišel tady do místa, kde při běžném pohledu laickým okem nacházíme hudební nástroje, jaké třeba při dvořákovském koncertu zkrátka nehrají. Mohli byste říct, jak se ty nástroje jmenují a trochu je popsat, vy, kteří je tady třímáte?
5: Tak já držím barokní kytaru.
1: Blinkněte nám.
5: Je to vlastně předchůdce moderní klasické kytary, akorát z toho 18. století. Kolegové drží basové loutny, kterým se říká teorba.
3: Taky nám mohou brnknout.
1: A jak by kolegové popsali specifika svých nástrojů o neuvěřitelně dlouhých krcích? Tam by se věru dosáhnout nedalo, ono se taky hmatníku je o mnoho samozřejmě blíž, aby se to zvládnout dalo. Čím je to zajímavé zvláštní?
6: Tento nástroj má poměrně hluboký tembr a využívá se na kontinuovou muziku, na kontinuový doprovod a vznikl na začátku 17. století v Itálii a postupně samozřejmě zanikl jako většina loutnových nástrojů.
3: Pokud vím, tak originály těchto nástrojů už vlastně dneska vůbec nejsou k dispozici. Vy máte nepochybně repliky, které jsou zhotoveny vlastně z jakého druhu dřeva se zhotovují tyto basové loutny?
6: To dřevo je různé, ale horní deska se v podstatě vyrábí tradičně ze smrku. Jo? Jsou to nástroje našeho výrobce z Prahy a v podstatě jediný v našem regionu tady.
1: Pánové, děkujeme, dámy, děkujeme, pane Zajíčku, vám rovněž děkujeme, že jste nás v živém vysílání dnešního matiné z Holešova vpustili do generální zkoušky. Rozloučíme se, ale my teď našim posluchačům nabídneme zase jednu nahrávku hudby ze záznamu a pak budeme pokračovat v procházení Holešovským zámkem a v poznávání toho, co se tady na letní škole barokní hudby vlastně odehrává.

0: Soubor Societas Incognitorum s uměleckým vedoucím Eduardem Tomaštíkem přednesl píseň Jakoba Handla Gala Musica Noster Amor.
1: Což by se dalo považovat za sborové zvolání těch, se kterými jsme před chvílí byli na zkoušce, ale nejenom těch, samozřejmě i všech lektorů, i případných posluchačů, kteří si dnes třeba přijdou vychutnat čerstvě nabité dovednosti účastníků letní školy barokní hudby tady v Holešově.
0: Jejíž renomé sahá dnes už dokonce i za oceán, neboť už po několikáté tu jako lektor působil americký pěvec a loutnista Joel Frederiksen. Vedle práce na poli takzvané staré hudby působí i jako operní zpěvák. My jsme s kolegou Tomášem Černým sledovali část jeho semináře. A napadlo nás, že nejspíš musí mezi barokní interpretací a operním zpěvem existovat určité rozdíly.
2: Well, we work on some of the same principles. I think a good opera singer works on flexibility in the voice.
1: Některé principy mají tato dvě odvětví společné. Dobrý operní zpěvák pracuje s ohebností hlasu, s jeho otevřením a snaží se uplatnit všechny výrazové možnosti. Takže si myslím, že může lehce zvládat i barokní hudbu.
2: But one thing that's important in baroque music that's maybe not so important in, let's say, Verdi or in Wagner.
1: Ale je tu jedna věc, která možná není tak důležitá u Verdiho nebo Wagnera, ale hraje klíčovou roli v baroku a tou je právě hlasová flexibilita, schopnost zvládat koloratury nejrůznějšího druhu, často ve velmi rychlém tempu, což nám zároveň umožňuje zdobit fráze ornamentikou. A to je rovněž důležitou složkou barokní interpretační praxe.
0: Takže v barokní hudbě je tato schopnost mnohem žádanější?
2: Yeah, it's much more required, even the ability to perhaps improvise a cadenza.
1: Ano, a hlavně tehdy, když je třeba improvizovat kadenci. Přistupuje k tomu také znalost, kde a jaká ornamentika je na místě a která už jde za určitou stylovou hranici. Někteří pěvci k tomu mají zvláštní vlohy, ale zároveň může dobrý mozartovský zpěvák zvládat i Händla či Bacha. Rané baroko pak vyžaduje zcela zvláštní druh zpěvu. Ale o způsobech, jakými pěvci před 400 lety pracovali s hlasem, toho mnoho nevíme.
0: Hovoříte o různém zaměření talentu vašich studentů. Používáte při výuce u všech stejného modelu?
1: Přistupuji k něm individuálně, každý je jiná osobnost. Poslouchám a snažím se tomu, kterému studentovi cvičení přizpůsobit.
2: But I'm adapting and choosing and changing them for each person.
3: Let's do some octaves down now, and we're gonna go.

0: E, say E to me, say it.
1: E.
0: E.
1: E.
0: A.
1: A.
0: E-A-O.
1: E-A-O.
0: E-A-O.
1: E-A-O.
0: And so we're going to go one more time here. E-A-E. Just a natural.
1: E-A-E-A-E-A-E-O.
0: Yeah, good. There's a little fight there, but it was good. It was better, yeah. So say again. E-A-O.
2: Liší se nějak barokní interpretace ve Spojených státech a v Evropě, potažmo v České republice? Je zajímavé, že řada současných renomovaných souborů pochází z České republiky. Také zde v mém holešovském semináři jsou někteří členové kolegia 1704, jednoho z nejlepších ansámblů zaměřujících se na barokní hudbu. Mám dojem, že Češi patří v současnosti mezi jejími interprety ke špičce a dělají spoustu dobré práce. Pokud jde o Spojené státy, neřekl bych, že bychom třeba jinak přistupovali k ornamentice a nemyslím, že se nějak liší naše nadšení a zájem o barokní hudbu a naše představy, jak ji správně interpretovat.
3: Desire and interest to ornament and to, well, let's say, to sing and interpret this music appropriately.
4: So is it right this that attracts you?
2: Přivedlo vás právě tohle do České republiky?
3: Well, I received an invitation. I think it was 5 years ago to come and to teach at a course for baroque music. I didn't really know what to expect when I came.
2: Před 5 lety jsem dostal pozvání na kurzy barokní hudby a nevěděl jsem, co čekat. Ale se studenty je mi to dobře. Jsou nadšení, mají motivaci a jsou také velmi vzdělanými hudebníky. Myslím, že právě pro barokní hudbu je tohle velmi důležité. Mít vědomostní zázemí, ideálně také hrát na nějaký nástroj, umět hudbu rychle přečíst, ovládat hru či zpěv z listu, jakkoliv je zápis komplikovaný.
3: But also just anyway so that one can do more and more complicated music.
2: Můžete vysledovat nějaký vývoj v tom, jak přicházejí frekventanti kurzů vybaveni těmito schopnostmi? Myslím, že vývoj je především v tom, že tyto kurzy přitahují čím dál více lidí a sami mají každý rok vyšší úroveň. Jinak těžko říct, nemám každý rok stejné studenty a pracujeme vždy jen během jednoho letního týdne, ale obecně je to stále lepší a lepší.
3: I would say, in general, I would say that the level has gotten better and better and better. Yeah, so that they're at a very high level right now.
2: To what depth does do jaké hloubky jde americká barokní interpretace? Máme řadu vynikajících individualit, ale alespoň ve vztahu k rozloze země cítíme nedostatek opravdu profesionálních ansámblů. 15 let jsem žil v New Yorku a tam například není jediný barokní orchestr, který bych mohl jmenovat. Působí tam však někteří pozoruhodní virtuózové. Na Juilliard School máme nové centrum pro provozování barokní hudby. Na Yale i na Harvardu jsou opravdu dobré barokní studijní programy. Řekl bych, že je to částečně otázka finanční. Je jen malý zájem zakládat barokní ansámbly, hledat do nich vhodné lidi. Pro soubory je pak těžké se každý týden scházet na zkouškách a organizovat koncerty tak, aby se tím mohli uživit. A přitom je tradice staré hudby ve Spojených státech velice hluboká. Už v 50. letech existoval soubor The New York Collegium, významný ve světovém měřítku. A v neposlední řadě mnoho předních hudebníků v této branži je amerického původu. A také na poli muzikologickém hraje zásadní roli řada Angličanů a Američanů.
5: Pracovali
2: hudebníci, které jste právě jmenoval, stejným způsobem, jakým pracují ti současní?
3: Oh, baroque performance has changed, you know, also the instruments and, you know, for instance, in the 1950s I wouldn't.
2: Barokní interpretace se vyvíjí a mění. Je to i otázka nástrojů. Nelze srovnávat ty, které měli k dispozici hudebníci v 50. letech s těmi dnešními. Ve stavbě replik starých nástrojů došlo skutečně k obrovskému vývoji. Pokud jde o ladění, dá se pracovat se spoustou drobných niancí, se spoustou mezitónů a tohle všechno zabralo hodně času. Naučit se, kdy znějí například housle s menším napětím. Stejně tak se stavitelé nástrojů museli naučit vyrábět takové, jaké vyhovují našim požadavkům. Pokud jde například o loutny, na které hrajeme, jsou všechny nové. Jejich tvůrci neměli k dispozici žádné vzorové nástroje ze 17. století, kromě těch, které přežili v muzeích. Jsou to navíc nástroje s křehkou duší i tělem. Jsou postavené z velmi lehkého a tenkého dřeva a není věru těžké takovou loutnu poničit. Málo která vydrží několik století.
6: A vy už jste o nějakou přišel?
2: Ano, na jednu loutnu jsem šlápl. To opravdu není těžké, když je necháte povalovat podobně.
6: Takže to nebylo ze vzteku.
2: Ne, nebylo to jako u Rolling Stones nebo jiných skupin, které spalují kytary, to jsem neskoušel, ale... Jak říkám, jednu loutnu jsem rošlápl.
7: Svěřil se nám na letní škole barokní hudby v Holešově v roce 2012 Joel Frederiksen, americký loutnista a pěvec a toho času také lektor pěvecké třídy. A to už je opravdu vše z našeho ohlédnutí za rozhlasovou návštěvou v Holešově v roce 2012, kdy letní škola slavila 10. jubileum. Sestřih naší reportáže jste právě poslouchali v cyklu Staří mistři. Z Holešova v srpnu 2012 živě vysílali Tomáš Černý a Vojtěch Babka, který vám už opět v roce 2026 přeje od mikrofonu krásný den s Vltavou a v tuto chvíli ještě také s hudbou Jeana Battisty Lillyho.

0: To bylo instrumentální číslo z baletní hudby Jeana Battisty Lillyho. Soubor Aradia Barok Ensemble řídil Kevin Malon. Speciální vydání pořadu Staří mistři z Holešova je tedy za námi a na stanici Český rozhlas Vltava se budeme už za okamžik zabývat rozmarným létem.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
3: Přijde na kontrolu sociálka.
4: Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
5: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
6: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
7: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
8: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
7: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
8: 12. září od 18 hodin.
7: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
0: 15. hodina je tady, je s vámi Český rozhlas Vltava a 1. srpnová sobota také znamená, že odvysíláme rozhlasovou hru. Dnešního rozhlasového zpracování půvabné prvorepublikové novely Vladislava Vančury, kterou napsal v roce 1926 a v níž se můžete krom celé řady jiných věd dočíst i to, že moudrost kráčí vás věkem, se režijně ujal Josef Melč.
8: Sobotní drama.
0: Chladné léto v malých říčních lázních a citová bouře, kterou způsobí v srdcích 3 postarších pánů mladička provazochodkyně. To je úvod, který je, myslím, naprosto dostačující. Dodám už jen, že autorem dramatizace je Karel Tachovský, režisérem Josef Melč a účinkují Ludmila Vendlová, Zora Jiráková, Miloslav Včala, Václav Neužil starší, Jarmila Balašová, Jana Hlaváčová a další. Hra byla natočena v roce 1962. Vladislav Vančura, Rozmarné léto.

0: Mnozí odvážlivci, když se octli na počátku velikolepého měsíce června, usedají do stínu platanů a jejich urputné vzezření se stává mírným.
1: Ať pozhoví nos a odulí ret, jenž vyrazil z obličeje tak prudce, ať se mírní, neboť probůh, město je klidné.
2: Dobrý den, panstvo, není dnes krásné jitro? Není vám vhod tato desátá hodina, jež právě slétá se starobylé věže baziliky svatého Vavřínce? Domníváme se, že čas propůjčuje více vděku než cokoliv jiného a v skutku 10 je více než 9.
3: Nastojíte?
2: Na tento chrám se kdysi nadávalo velmi urputně, neboť jej stavěl hýsek, který měl dosti drzosti, aby pozměnil půdorys proti pravidlu. Znali jsme tohoto stavitele a můžeme říci, že se nám líbil, jakkoliv byl poněkud prostopášný.
3: Jakže tento kostel je pochyben a proti předpisům dobrého stavitelství? A tuto věc jsem spozoroval až dnes.
4: Spozoroval jste ji velmi správně, avšak uhodnete, že tento můj klobouk sloužil 9 sezon jako výstřední bouřlivák. Ach, můj milý, on i bazilika se vžili a jejich provinění se stala řádem světa, neboť ať poznovu dím, čas propůjčuje důstojnost i zrůdám.
5: Nestojí tyto rozhovory za opakování. Přivádějí snad z míry potivý krok? Nejsou dosti pravdivé a nepáchnou téměř naprostou prostředností?
1: Na podivuhodné řece Orši leží město dobré pověsti a dobré vody. Jde o lázně Krokovy Vary. Jde o město otevřené, vystavené spola z cihel, spola z bláta a z kamene, o město pochybeného stavitelství a stálého zdraví.
0: Blíží se hodina 8, hodina, o níž se vypráví, že je to čenich smečky denního času a že vás vyslídí stůj, co stůj.
5: V tuto chvíli s pěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově.
1: Prám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů. Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
6: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel vody, je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu? Nože, ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
7: Hej, hej, pane! Počínáte pozdě svůj sabat. Což nezní zvony dosti silně? Sesedněte se svého koštěte, Antoníne! Vidím je zřetelně mezi vašimi stehny! Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí! Vemte si plášť nebo utěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky.
6: Spěchejte, pane abe, a vy jste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech.
7: Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svojí čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
6: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se doposud vykládá v těch školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny zásady zdravotnické. Přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla. Jděte mi šípku s tou svou knihou od a s prstem, jenž hryže omletý řádek, nemohl se dobrat i smyslu. Jděte vy, vykladači ohavností, klábosících liter a dýchavičních řádků, jim se zmanulo kulhati podle pravidla.
8: Dobrý den! Dobrý den, majore! Podám cvičení, s nimi jste obeznámen a jež už dostatek rozvsteklila abého. Pozorte mi, abych obeplul nádry.
9: Zajisté! Nepohněvá-li můj souhlas abého, nechci vám překážeti.
10: Domníváte se doposud, majore, že schovývavost již osvědčujete vůči tomuto pošetilci nevýrazného ducha. Je správná?
9: Ano, tělocvik mistrů se zdá příhodným. A jeho duch, jakkoliv je jen plavčíkem, je dostihbitý, aby vám rozmanitě odpovídal. Mohl bych zabránit, aby nevstoupil do lázně. Avšak příšet spatřil jsem jej již pohroužena do vody a plovoucího. Proč mám rušit ty věci, jež trvají?
10: Býval jste vždycky nadšenec času, ačkoliv je jisté, že pomíjíte věcí věčných. No dobrá, bude se vám odpovídat i z těchto chyb. Kniha, kterou jsem odložil, je dosti blízká, aby nám připomenula, co jest trvání, je stará 2000 let.
6: Pane, major nečetl vaší knihy a nebude jí číst, ani kdyby byla ještě starší. Což je tak pošetilý, aby věřil, že staří oslové hýkají lépe. Přišel lovit ryby a vy křiče ze všech sil je zaháníte.
9: Nikoliv. Shledávám jakési zaujetí v těchto hovorech. A třeba by nebyly dosti ušlechtilé, připouštím je, neboť zaujetí jsou odlesk vášní. Co jest velikého mimo oblohu věčně modrou a vášně věčně krvavé?
6: Nevěřím, majore, že se vám podaří udržet tvrzení o modré obloze, neboť tento červen úhrnem nestojí za nic. Žel, pánové, jsem příliš chutneš, aby mi bylo dovoleno být hněvivým. Avšak chtěl bych zaklíti téměř bezprostředně.
10: Oho, odkud tyto rozpaky? Což pak jsem vás neslyšel látit celou hodinu?
6: Vaše uši, pane abbé, zalehly hukotem knih, jež pořvávají i jsou-li zavřeny. Co jsem vypouštěl 2 nebo 3 vzdechy, slyšel jste některého z církevních otců.
9: Kdybyste nevyřizovali přejen křikem, mohl bych vám být tu a tam užitečným. Avšak pokud mohu souditi, jediné vaše zadosti učinění je, máte-li poslední slovo.
6: Je lépe mít i poslední slovo, než poslední ránu. Neboť mi nenamluvíte, že schladím svoji zlost, jestliže mi někdo protne lítko až k holení kosti. Lékařské knihy, které čítávám, necení si nic více než vleklou chorobu. A v jejich smyslu je hrubý vědecký omyl dát se čtvrtit na soubojovém stanovišti. Svoji k svému, majore. Jste povinován tomuto pokročilému století, abyste zemřel na proleženiny, zastížen úbytěmi míchy a dosáhna 90 let.
11: Ach, ty nikdy nezahálíš.
6: Rozmlouváme o odtažitých věcech, jež zaměstnávají abého, milá Kateřino.
11: Napijte se, pánové. Můj manžel je nevyrovnatelný osel a plkává dosti často. Ach, je mi to snášeti od 17. roku, neboť vězte, že jsem se provdala mláda. Ano, mohla jsem volit i mezi lepšími chlapíky, než je mistr, avšak Antonín zbyl ženich a zmocnil se klíčů, jež jako z udělání se hodili k mým dvířkám, obtěžoval mě tak dlouho, až bylo nutné slavit ti svatbu. Je to pravda, Antonín býval velmi zamilován a velmi zdráv. Chci se vsadit, že toho měli ti kluci dost, když je zmlátil.
6: Vypravuje se o některých historicích, že cvičívali své tělo a slýchávám, že mezi ctiteli literatur byli běhouni. Je to však důvod, aby se kanovník štval polem a přeskakoval ostnaté keře?
10: Co chcete říci, mistře? Zdá se mi, že jste na své cestě za výrazem došel až k stupni nesrozumitelnosti téměř zajímavé.
11: Srozuměla jsem, že se hádáte o jakési nesmysly a křičíte, jako by šlo o peníze. Můj manžel je otevř huba, pane. Říkávám mu dosti často, aby v letních měsících mluvil tiše a ušlechtileji, neboť příkaz naší živnosti je vítati zákazníka, byť to byl i špinavec, jež krade mídlo a čtvrtí si v kabině moji útěrku na onuce.
9: Leč naše sklenice jsou příliš dlouho plné, nebylo by lépe je nepíti?
10: Vylévati víno? Vylévati víno a kaziti knihy jsou těžká provinění, pane.
6: Pokud jde o víno... Je tomu tak. Znám příběh o hostinském, jenž byl potrestán temnicí, protože vyrazil čep z vinárníkovy bečky.
9: To mi připomíná tažení italské. Víte, proč byla prohrána první bitva na Piavě?
10: Nechte na hlavě, majore.
9: Jste, že armáda neměla nádob a že se pilo víno z hrsti. Bylo nutné, aby voják otevřel sud bodákem hezky dole a víno crčelo proudem. Tu se stalo, že sklepní prostory byly zaplaveny vínem a že v nich utonuly celé pluky. Způsob otvíratí bečku bodákem není hospodárný a bývá při něm rozlito mnoho nápoje. Nápoje jenž je na výsost vhodný, aby roznítil statečnost již potuchlou.
6: Statečnost? Bekavou statečnost řvounů, kteří praží na nepřítele skrytů. Zvedněte pěkně v tichosti metrický cent. Jste-li statečný.

0: Zatímco major neustává předváděti lítý zápas pomocí bidélka, jehož se užívá k rovnání údů při vyučování plavbě.
1: Abé cituje Horácia.
2: Ale veliký Antonín neznaje jiných výrazových prostředků síly, jež tryská a dere se ze zdravého těla? Popadl jakýsi špalek a zvedl jej 101krát do výše.
3: Tulit punctum qui miscuitu tile dulci.
1: Nedbejte těch pošetilců. Jsem zde a slyším vás, pane. Latina jest prý jazyk Římanů a vypravuje se, že tento jazyk zemřel a že je mrtev. Jaké nesmysly, abe. Mluvil jste jim dosti hbitě. Avšak nyní si odpočiňte a vypravujte mi něco v naší mateřštině, neboť jest se mi přiznati, že chápu jen spola smysl latinských řečí. Jsou tak obšírné. Zdá se mi poněkud přehnané toto učleněné vyjadřování, jež připomíná krupobytí. Nechci však pochybovat, že jste promlouval o počestných citech.
3: Qui miscuit utile dulci, kdo spojuje užitečné s krásou.
1: Ach, ovšem, bývaly to časy, kdy jsme si krátili chvíli šprýmovnými průpovídkami, zpěvem a hrou na hudební nástroje. Ouvej, pane, byl byste se posedl, slyšel jakéhosi varhana a řenč mě štípal do boku. Prospěvuje si písničku za písničkou. Jsem si jistá, že jeho vynalézavost nezadá v mnohem vaší řemeslné dovednosti, jakkoliv jste vyzhlédl cizí země a navštěvoval školy až po svůj zralý věk.
3: Qui miscuit utile dulci.
1: Dobře, pane, pojďte sem, pojďte za mnou, toto sedadlo není tak nepohodlné, jak se vám zdá, a obejdeme se zde bez latiny. Ti dva nepostihnou jediného slova. Sadím se, že si navzájem vypravují o střelných zbraních a o jakémsi bláznivém závodění. Ach, vy jste mého manžela. Drží levici upaženu a zajisté chce namluvit i majorovi, že je v tomto úkonu nesmírná síla. Ach, co si mám počíti, jestliže tento neomalený člověk křičívá jen proto, aby si cvičil dech a zvětšil objem hrudníku. Co mám činiti? Jestliže den co den jej vidím, jak hopsá a skáče o tyči až do výše stropu.
3: Mistr se stará a pečuje o své tělo snad příliš. Avšak nikdy jsem jej neponoukal, ani jsem ho nepovzbuzoval, aby to činil bez výhrady. Mistr, vy a já, paní, jsme v létech, kdy se již nekřičí z plných plic a kdy můžeme minouti plot sousedů bez pokušení, abychom jej přeskočili. Nelibuji si v okázalých kouscích.
1: Tak jest, abe. Avšak uvážíme-li váš věk, měl byste být schovývavější. Nevinná hra, již jak vidíte, provozuje můj manžel, je snad pošetilá, ale není neřestná a nezasluhuje odsouzení tak prudkého. Nevím, jaké zášti jste pojal a z jaké příčiny tropíte poplach. Probůh, dáte se do latiny, jež se ukáže nesmyslem tak popuzujícím.
4: Lec, které průpovídky jsou sto, aby schladili hoře a prudké vzplanutí mysli.
0: Ale Kateřina jich nevzpomněla a obrátila se k svému manželovi řkouc, že kanovník je zvrácený muž, na nějž je míti pozor. Antonín, zanechav ženu bez odpovědi, povzbuzoval majora k výpadu s rapírem, jež byl již ukázal.
1: Jste zlověstný, majore, vždy spocený, vždy rozkročený, s napřaženou rukou, s dvěma či třemi blesky pohledu. Podobáte se málem strážmistrovi, jež jsem znávala dosti důvěrně za mladých let. Ach, byl to švihák, o němž je třeba vypravovat obšírně. Byl svárlivý jako by a bylo mi často mírnit jeho prudký hněv. Nabízela jsem mu vše, co jsem pokládala za vhodné, aby to ukrotilo jeho prudkost. Nicméně kroutil knoflíky v svých prstech příliš nedočkavých a píval láhev za lahví. Sloužil u vozatajstva na rozdíl od vás, který jste byl u dělostřeleckého pluku a nenosil červených kalhot.
5: Nenosil jsem jich na svůj prospěch, nebo tyto pluky jsou pluky pohunkovské.
1: Skutku? Neslyšela jsem nikdy podobného mínění. Tito lidé šli na dračku v naší ulici. Vy víte, pane, že jsem měštka, že jsem odcházela jen nerada do tohoto prokletého místa. Mám husí kůži, vzpomenuli si na naše nynější hosty. Pěchota, jež pokud jde o zbraně a pokud jde o odění, ani zdaleka se nerovná jízdě, 100krát a 1000krát je lepší tohoto obyvatelstva.

0: přátelstva. Zástupu neduživců, již sem pílí každého léta. Švarný desátník od 28. je více než pozoruhodný. A tu jsem ztracena. Za mých časů byl abé již star. Avšak vysvětlete mi, jakou nepřízní náhod jsem se nesetkala s vámi.
1: Ale, snad se vyskytl nějaký neostřílený nováček u mých houfnic, jenž mohl vzbudit i svým housečím vousem zájem kuchařek a jehož jsem týral. Nepředhazujte mi těch věcí, neměl jsem záměru vzhledem k jejich volbě. Ostatně, pokud vím, váš manžel, jemu jste povinna veškerou úctou již proto, že vás odvedl z ohavného předměstí, nesloužil ani u závozníků, ani u dělostřelectva, nýbrž byl zákopníkem.
0: Abych to nevěděla, kde sloužil. Chcete-li vyvolat spor, opakujte něco jiného a mistr Antonín vás zvalchuje. Třeba máte klece, o němž se domníváte, že je to rapír. Holečku. Můj Antonín nestrpí, aby se s jeho manželkou mluvilo lehkovážně.

0: Za těchto hovorů šel vrbinami kouzelník Arnoštek, jenž právě přibyl do varů krokových a mimo nadání se octl na plovárně.
1: Snášenlivost je vlastnost všech vojevůdců.
2: Vidím, že se vyjasňuje a k polední, že bude vedro. Svlékejte se, pánové. Avšak vy, který jste přišel, posečkejte, dokud se neochladíte, neboť jste uřícen.
3: Tak, tak, vy jste, pane Ťaldo živého. Víte, že jsem se po celý týden neohřál leda u své svíčky? Jsem kouzelník Arnoštek a vzhledem k drsnému podnebí, neboť přicházím z Jihozemska, každého večera se dotýkám plamenem různých míst svého tělesného povrchu.
0: Ach, to jste vy, o němž od včerejška mluví celé město, to jste vy. Vy, pane, jak se dovídám, jste políkač ohně a týž jenž pobýval v Paříži a přichází z Nizozemska.
3: Byl jsem tam všude, ale jestliže se o někom vypráví, nejsem to asi já. Je-li zde podvodník, který se vydává za kouzelníka, budu nucen, abych odešel, aniž uspořádám představení a aniž se vykoupu.
0: Nebuďte netrpěliv, kdo říká něco takového, jste zde a zůstaňte na svém místě. Vy mužti jste strašně nedůtkliví, sotva řeknu kouzelníkovi, že je kouzelník, už vyvádí, jako by jim nebyl.
4: Ach, kouzelník jako kouzelník, je to vždy chlupáč, který před obecenstvem žvíká střepy a z rukávů tahá 9 parů.
0: To nevím. Avšak na rozdíl od zdejšího lidu, pan Arnoštek je kadeřavý a nezdá se, že má zálibu ve zbraních ani v učenostech.
5: Je příliš rozpustilý. Což nevidíte, Antoníne, jak spod trika vyvstávají všechny údy? A nevidíte, že je triko růžové? Růžová barva je barva sela.
2: Tu to máme. Je-li růžová barva barva selečí, je učenecká šeť a černí barva potkanů.
4: Proklatě, mistře, vy se nedáte jen tak zhola. Čím to je, že jste tak výmluvný?
2: To jest z mnoha důvodů. Mohu vám z nich říci nejvážnější. Je to proto, že nejsem knihomol.
4: Dívám se na Arnoštka, pánové, a vidím, že křivý hrudník nezbavuje kouzelníku sebevědomí.
5: Nejsem si jist, jak se má věc s kouzelníky, ale je pravda, že Bayern kulhal, je pravda, že Homer byl slep, Sokrates měl zvířecí tvář a zemští inspektoři jsou koktaví.
2: To jest podivuhodná libovůle, což nelze stanoviti typu jednou provždy.
0: Ach, té žvanivosti. Vůbec je toto léto málo podivuhodné. Včera pršelo a jestliže se nemýlím, bude dnes pršet rovněž. A vy, pane, který jste viděl svět, můžete nám jistě říci, zda i v Nizozemí je také tak mizerné počasí.
3: O něco lepší. Avšak v neděli, jak by smet pršívá, o 10. se dešť spustí a trvá až k poledni. Na to se vyčasí a všechno obyvatelstvo spěchá na představení.
0: Hleďme, je toto pravidlo bez výjimky, což nejsou v Nizozemí lázenští mistři, kteříž by obchodovali co nejvydatněji právě tehdy, kdy se vyčasí. Což pak je to dovoleno, což pak se smí, pokud se týče ztrát, jež z toho plynou, opouštěti plovárny. Můj manžel by nešel, můj manžel je hrabivec.
3: To je ovšem trestuhodné.
0: Tak jest, tak jest. Nepřestávám to opakovat i den co den, avšak víte snad, která z příčin to zavinila. Dožil se 50, neopouštěje krokových varů, čte a píše téměř bez obtíží, ale zvláště je vzdělán v cvicích tělesných, neboť neustává v cvičení ani na večer, kdy je čas na spaní.
3: Zde je kámen úrazu. Chtěl bych se vsadit, že se cvičí prostě, bez oduševnění, na vlastní škodu a na prospěch nezdravé vášně, aby vydělal.
0: Ba, právě oduševnělost nám chybí. Můžeme vám nabídnout ti leda něco uzeného zboží, to jest 5 buřtů a heltrumu.
3: Ach, ach, ach, nemyslel jsem, že v těchto odlehlých končinách se shledám s lidmi tak pokročilými. Leč hodiny prchají a není v mé moci, abych je zadržel. Blíží se poledne a moje nástroje leží doposud svázaný na voze. Klaním se, panstvo, a co nejúctivěji si vás dovoluji pozvat i na produkci.
4: Půjdeme také, pane, aby...
5: Pravda.

0: Hele, hele, Antoníne, tvoje opičáctví styčí, skákání, hluboké vzdechy, knižní hatlanina Knězova a kobylkářství Majorovo, to vše je nahromadě. Pan Arnoštek je švarný chlapík. Kde pak by se vzalo ve vás tolik roztomilosti?
1: Ano, je to zdatný člověk. Najedl se hojně, hojně se napil a nezaplatil vstupného.

0: krajině krokových varů se nadcházející noc opovídá obvyklým šeřením, jako tomu bývá v končinách daleké Prahy. Místa od přírody stinná, soutěsky a úžlabiny stemnějí.
1: Ale chvála Bohu, všude jsou dobré útvary hostinské, jež ve dne zívají dveřmi, večer pak jsou dočista dokořán a dobře osvětleny.
0: Podle ročního období v svůj čas noční temnoty slétnou z korun stromů, kde hřadovali od včerejška, kouty chladu se otvírají a prostor, který má černá křídla, se hrne do městské nádoby.
2: Rozšafní lidé mlknou a nepromluví, dokud nepojedli.
3: Jesme a píme. Dejte sem večeři. Tučný sýr, zvěřinu, ptáky, jehňata, vše, co se líhne živé a vše, co se líhne z vejce. Dejte sem vše, co zraje jedlého, vše, co je oploutveno a všechny druhy plžů, kteří se požívají ve vzdělaných zemích. Dejte to sem. Je večer, země se otočila a tu bývá obyčej jísti.
4: Majore, stal jste se žroutem nebo mluvkou? Chcete ukázat i zuby nebo jazyk?
3: Kdybych se vyznal v řeči, mlčel bych, jako mlčíte vy, abe. Budiš, nenutím vás, abyste se ujal svého nástroje, a však jste.
5: Kde pak je asi sůl?
3: A ocet.
5: Pamatujete se, jak jsme solívali za starých časů tafínky se sádlem?
6: Ach, uwe.
3: Platit.
4: Dejte sem účet sklepníku a novou láhev. Nespěchejte z přílišné ochoty, neboť víno je nositi dobře.
3: Dejte to sem. Dobře, zde jsou peníze. Pánové, můžeme jíti. Neboť pokud se pamatuji, jdeme na představení kouzelníků.
5: Hleďme, byl bych na to zapomněl, právě jako vy, abe. Chci se vsadit, že Arnoštek čeká a že se ohlíží po vašich kloboucích, postrádaje i mé čepice.
3: Pojďme.
5: Kdyby za námi stál váš ďábel, abe, mohl by kteréhokoliv z nás napíchnout ti na vidle. Neboť není pochyby, že se nám líbí ženské a že spěcháme ke kouzelnické kratochvíli. Ejhle toho darebáka Arnoštka. Běhal po celém městě, vychvaluje své řemeslo. Neboť odkud by se vzalo tolik lidí?
4: Čeho se to domýšlíte, Antonine? Nemám ďábla a ďábel nemá vidlí.
3: Proklatě vy, spustlíku, představujete si všechno zvráceně. Mistr se nemýlí. Ďábel drží pevně násadu vidlí a Arnoštek opravdu zběhal celé město. Hezký holek je šlakovitě málo, avšak jsou. Každá z nich má svůj nástroj a všechny, pokud se vyskytují v krokových varech, jsou tu přítomny.
5: Hleďte na tuto spěchající dívku. Chtěl bych závazně a pro věčné časy stanovit i poměry lítka vzhledem k stáří a vzhledem k tělesným objemům.
4: Nechte toho, nechte těch darebáckých úvah a spěchejme. Představení se již počalo.
0: Blížila se devátá a soumrak se stával tmou.
2: Není pochyby, že měchatá veřejnost a baby obojího pohlaví lají podivuhodným kouzelníkům, kteří chodí v pustinách a nakřižovat se točí kloboukem. Není pochyby, že těmto lidem jest utíkat ti, kdykoliv je někdo honí, že se neobracejí a že jsou mdlí, když dojde na pěsti. Jsou na útěku pustou vsí, provádějíce v chůzi a v běhu dvě nebo tři kouzla před ženami, jež ožni hlídají hejna a nepřestávají počítat svých kuřat. Jsou na útěku až do dne, kdy jejich nevinná střeštěnost se končí pěknou krádeží, vědeckou prací, odbojem nebo vládou.
5: Abe, nevidíte, že Arnoštek je z rodu Publia Ovidia Názona, jehož jste zhnětl svým ukazovákem?
4: Proklatě, což pak si, mistře, myslíte, že podstata básnictví je krádež?
5: Kdo mluví o krádeži, takových věcí jsem si nevšiml, ani když se udály v mé přítomnosti. Chtěl jsem však říci toto. Míra dálky je toulka, míra hojnosti je hlad a hra předchází předčiny.
3: Hle, vám se, Antonine, mění povaha, neboť pozoruji, že mluvíte pro básnictví.
5: Snad ne, snad ne. Neměl jsem nic podobného na mysli. Zapomeňte, jestliže jsem přece něco takového řekl. Neboť z kouzelníkova vozu se stupuje dívka, jejíž tvář je skryta pod maskou.
7: Což pak není hezká? Chybí jí něco?
5: Žil jsem dosti klidně a nesnáším vzruchu. probůh, snad to není karcinom.
4: Jděte mi k šípku se svým oslavstvím, vy entuziastický lékaři, jděte mi k šípku.
3: Víte co, Antonine? Vidím, že slečna má v ruce dvě misky a že vybírá peníze. Až k nám přijde, požádáme ji, aby sněla své pouzdro.
6: Sláva, abe, připravte si drobné.
1: Dívka, jež neměla jiného jména než Anna, šla ulicí diváků přijímajíc mince, jež nepadaly z husta a jejich hlas pravil, že nejsou ze zlata a že je nouze. Došedši pod strom, kde se usadili kluci, zdvihla své misky až k nim a tak, že její údy tvořily přímý úhel, jenž je prubířským kamenem krásy.
0: Tu bylo zřejmé, že má dokonalá ramena, chlapeckou hruď, dobře utvářené nohy a že je útloboká.
5: Tyto stromy, slečno, jsou pouhá pláňata a nenesou ovoce. Naštěstí můžeme opravit divokou přírodu. Pánové, máte přichystán svůj tovar?
1: Děkuji vám, pánové.
7: Však co znamená vaše škrabuška, slečno?
1: Její barva, jak vidíte, je červená. Byla zvolena namátkou, ale podržím si ji, neboť se mi zdá, že vám nepůsobí nelibosti.
5: Byl jsem to právě já, kdo si stěžoval do tohoto způsobu úpravy tváře. Je dostatek zdravotnických námitek a někteří autoři je uvádějí v přesvědčujícím množství. Pošeptal bych vám alespoň ty nejdůležitější.
8: Mluvíti šeptem je neřest odsuzovaná všemi dobrými knihami mravoučními. Bylo jí po zásluze vyspíláno v katechismech a od těch dob, kde kdo se varuje mluvíti šeptem, mimo chrám a veřejné místnosti.
3: Dosti, Antonine, dosti, pravím.
7: Slečna, jak vidím, pospíchá a nemůže odpovídat ti.
1: Věru, čas je příliš krátký. Popilme si. Představení, že začíná.
9: Jen zvolna, pane!
10: Všeho moc škodí!
11: Hlučte, prosím vás!
5: Tato dovednost provazochodců je málo podivuhodná. Chcete se vsadit, aby... Že to provedu stejně dobře, bez cvičení a bez přípravy?
12: Dívejte se raději na hvězdy, když už máte hlavu vyvrácenou. Co vidíte na konci mého prstu je Sirius.
5: Snad, ale Arnoštek asi spadne. Vidíte ho? Je nucen přikleknout ti, aby spustil své lítko a zamával jim. Tento kousek patří k dobrému představení. Avšak svedou jej snáze lidé lordotičtí a kdož mají v pořádku, stehení natahovače.
12: Vy jste, není ten kouzelník posedlý? Nepodobá se čertu, jenž skáče na svém ohonu?
7: Stal jsem velmi záhy, ale neodejdu před koncem, neboť Hrome, byl by v tom děs, aby se náš kouzelník nezřítil. Buď má ten chlapík v rubě na podešvích a pro vás je spleten z provazů oběšenců, nebo sletí, jak se říká, jako slíva.
5: Chci se vsadit, že tento člověk nás podvádí a že si poznamenal čarou šípovou rovinu, která probíhá podélnou osou tělesnou. Chci se vsadit, že si takto usnadnil odhadování středu a že se neřídí podle vlastního nosu, neboť tento út je vždy poněkud uchýlen buď vpravo nebo vlevo.
7: Cítím živě, že žvaníte, mistře. Zdají se vám snad tyto kozelce nedokonalými?
5: Hledáte-li dokonalost v kozelcích? Nemám už, co bych řekl.
12: Představení je u konce, je čas jíti.
5: Dnešní noc, milá Kateřino, je tmavá a spousta ničemníků má asi zálusk na tvoje podušky, na tvoje pláště, utěrky, mídla a na ostatní pomůcky plovárenské. Lehni si bez starostí.
4: Půjdu je hlídat.
5: Strávím noc ve veliké kabině na loži, které je tvrdé, ale nechť. Budu spát lehounce a na půl oka.
9: Protimluvy tohoto lehkomyslníka jsou dosti zábavné. Avšak úhrnem mě můj manžel trápí a působí mi hoře. Jsem nešťastná pro nepatrnost jeho rozumu, jenž se zbřídil v službách odporného těla. Avšak je rovněž pravda, že můj manžel chrápe od večera do rána, aniž chvíli před spaním uvažuje, co bude zítra. Je to spáč a nad to nemírně pije. Nože, kdo by mi zazlíval, když mají z ducha rozjitřeného příkořím a truchlivou nedostatečností, hledám a pídím se po maličké přísaze, po kratičkém horování, jehož se mi na věčnou pohanu ve svazku manželském nedostává.
1: Paní Kateřina, obrátivši se v poduškách, jež byly pruhovány, jakož se sluší praporu Tigric, budovala si několik představ o dokonalosti Arnoštkově.
11: Spatřila jej, jak se usmívá spod svého klobouku, jak kráčí, mají hlavu pěkně schýlenu k rameni a konečně, jak si opírá přemýšlivě čelo, dává je zářiti prstenu na ukazováku.
8: Některé živé milostné sny se snášejí v úsecích nocí jako rána a dopadnout se působí rušivě až do svítání. Tím se vysvětluje, že spánek lidí zamilovaných bývá přerýván a že není vydatný.
9: Buď proklet tento stav, v něm se mi nedostává všeho mimo potupu a ukřivďování. Mohla jsem volit i z pěkné smečky chlapíků a hle, co jsem si vyvolila. Chlupatce, jehož kníry trčí jako plátenický loket, když jej pes nese v hubě. Ňůmu, který miluje rozpálená kamna. Nunváře schánějícího cizí peroutku, třeba že je doma plno peří.
13: Otevři! Otevři tu svou kabinu, ty spustlí a namlouvační hambáři! Otevři, proudníku, sice vyrazím dveře!
14: Pro pána boha, vy pijete! Panové, jste to vy? Jste to vy, pane majore? Jste to vy, pane abe?
15: Rychle, co otálíš, co tu prodléváš, běž, pospíchej. Přines tomu nebohému děvčeti krapínek teplého mléka a suché prádlo. Obávám se, že je dočista utopen.
14: Jakže? Děvčátko, nikoli starší než 20 let?
15: Vytáhl jsem z řeky tu maličkou chudinku.
14: Rome, vidím, že je opravdu mokrá.
5: Dnes při snídani jsem zaslechl jakési řeči. Mluví se, Antoníne, o Aně z vozu Kouzelníkova, kterou jste prý vlekl vrbinami až sem. To nešťastné děvče, majore, bylo prý nuceno vrhnouti se do vody, aby uniklo nástrahám Nestoudníkovým. Vy mlčíte, Antoníne? Vy tedy souhlasíte, abyste byl veřejně označen za svůdníka a jmín lumpem?
16: Máte zcela pravdu, abe. Je dobře mít i veselou přítelkyni, znám to. Jejich tlamičky a jejich uši jsou malé a růžové. Pravím, že to znám, avšak čas míjí a věci se zapomínají. Vy, Antoníne, jste si počínal hůře než Landsknecht v městě, jehož bylo dobyto, a abe vás právem nazval darebákem.
5: V mém dobrodružství není nic ošklivého. Neboť Anna je naživu, dýchá a chodí. Jen úkratkem jsem si všiml, že je to kromě toho i opravdu hezké děvče.
9: Pánové, pánové, pánové! Tento člověk je můj manžel a podvádí mě. Dnes v noci jsem přistihla v jeho posteli holku.
15: Což nebyla mokrá.
9: Byla! Poslyšte však, jak se to zběhlo. Ve veliké kabině je dřez plný vody. A do toho dřezu, majore, či do této kádě, abe, schováváme lahve, aby si nápoje, které jsou u nás na prodej, uchovaly svěžest a náležitou teplotu. Slyšela jsem třesk a zvonění skla. Slyšela jsem, jak crčí voda, padajíc zpátky do kádinky. Po hříchu teprve teď je mi jasné, že crčela z Antonínových kalhot a že si tento cizoložník sedl do vody jen proto, aby mě oklamal a zmátl. té nestoudnosti. Podvedli mě smočivše si košile a spodky.
4: To by byla zlá a neodpustitelná prorada. Avšak podívejte se na Antonína. Myslíte, že je pravděpodobné, že by tento mamlas získal děvče tak hezké? Jste si jista, že se nemýlíte? Poznala jste opravdu Anu kouzelnici?
16: Abe má pravdu. Byla to snad nějaká babka z Hubči z Roští. A víte co, paní, snad i Antonín opravdu vytáhl z Orše. Neboť kde pak máte jistotu, že se věc přihodila, jak ji vypravujete, a že s tou ženskou Antonín spal?
17: Váš manžel býval necuda, ale teď je to již starý člověk.
9: Vím nejlépe, jak je star, vím to dobře. Ale ta děvka nebyla ani z Hub, ani z Roští. Byla z Vozu!
6: Tak. Vaše lítice teď vypráší Aně kůži. Vidíte, jak utíká? Vidíte, jak se vsteká?
5: Moje žena je potrhlá a zlá baba. Nezbývá mi nic, než abych vzal čepici a hůl a šel za ní. Obávám se, že nebude vyhnutí a že budu nucen, abych ji natloukl.
11: Dvě cesty vedou k chrámu zasvěcenému svatému Vavřinci. Vypravuje se, že zde býval před dávnými časy klášter a že jeho mnichové byli opilci. Od dob založení kláštera jsou cesty vroubeny hlohovým plotem a podle něho místo od místa stojí lavice, jež jsou natírány každého jara.
9: Přišel do těchto míst, usedl Antonín na jednu z lavic, a to tak, aby nemohl být spatřen z Vozu Arnoštkova, a přesto dobře viděl, co se děje.
11: Avšak v úkol vládlo ticho, pohoda a mír.
5: Je zřejmé, že moje žena upustila od svého úmyslu a že nechá Anu na pokoji. Dvě hodiny, jež zatím minuli, otupili snad její hněv a ulomili mu špičku.
17: Uďasa. Avšak tato kuřata se velmi podobají kuřatům, která pobíhají po našem dvoře. Jsem zvědav, má-li slepice zastřižené letky a má-li kohoutek měděný prsten na pravém běháku.
5: Oho. Ha. To jsou ty veliké a žaluplné zmatky zralého věku. To je láska přicházející za děsivé střídy dvou období. Vidím svoji tučnou, ale ctihodnou manželku, jak pronásleduje po dvoře kuřata, jak jim snevolí poutá křídla a jak je uzardělá nese pod zástěrou k Arnoštkovi. To vše ji odpouštím, aniž mrknu okem. Avšak chtěl bych mít i záruku, že její cit je pevný a stálý. Zůstaňte si, milenci, jakkoliv dlouho v tomto voze, jenž je zelený. Jděte spolu loket v paži, prchejte nohy na ramenou, ale pro Bůh, jen se nevracejte.
9: Ze všech koutů pospíchal městský lid na druhé kouzelníkovo představení a když tři přátelé přišli na náměstí, bylo tam plno.
11: Buben a píšťala zněli dnes krásněji než včera, ovzduší bylo jasné a na nebi svítily hvězdy.
5: Noci vyznačují se lahodou a dny nestojí za nic. Čím to je, Abe?
4: Myslím, že jste veliký hříšník a že tato zládení povětrnost je trest nebes.
5: I čerta, byly doby, kdy jsme hřešili o 106 a přece svítilo slunce. Myslím, že v tom to nevězí.
9: Drahý pane Antoníne, jsem vám zavázána tolikerými díky za vaše přispění.
5: No, slečno, ano, vaše povaha je velmi jemná. Nestalo se vám nic, nemáte rýmu?
9: Ach, vypila jsem šálek čaje a vaše choť paní Důrová mě ošetřovala po celé hodiny.
5: Moje žena vede plané a bouřlivé řeči, ať zůstane v Arše Arnoštkově. A vy se tam nevracejte.
9: Arnoštek je kouzelník jen prostřední. Ale je to dobrý, pěstou.
5: Všimněte si dobře těchto kouzel. Arnoštek provádí své kousky. Anna obchází vybírajíc peníze. A přece, jak je dobře slyšeti, jejich kolovrátek vyhrává.
17: Bojím se, že kouzelníkovi slouží ďábel.
16: Často jsem se bál o váš zdravý rozum a vidím, že moje strachy byly důvodné. Jak můžete žertovat i o tom, že vám utekla žena? Pojďme. Představení skončilo a co nevidět, bude 11.
17: Já zůstanu chvilku na náměstí. Rád bych viděl, jak si Arnoštek ustele, jak si lehne. A rád bych viděl, co učiní obě ženštiny, neboť vůz je malý. A zdá se mi, že v něm není tréložnic.
18: Umíte pískat na prsty, abe? Nuže, kdyby se vám přihodilo něco zlého, pískejte hodně silně.

vidím dvě postavy sestupující z vosu. Jedna z nich je drobná a druhá, pokud jde o objem, živě připomíná paní Durovou. Vidím a rozeznávám hubená lýtka a křivá stehna kouzelníkova. Vidím, že se panička spouští boha.

0: Dnes, slečno, ano. Dnes je již pozdě, honiti bycha. Měl jsem být opatrnější a měl jsem vám dát i tuto knihu hned prvého dne. Jsou v ní krásná vypravování a některé cudné příběhy milostné, jež se hodí pro váš sluch.
1: Pozhovte mi chvilku, pane abbé. Mám na pánvi ryby a bojím se, aby se mi nespálila večeře.
0: To jsou věru zbytečné okolky. Ty ryby nejsou čerstvé a dnes není pátek.
1: Nuže? Otevru vám a vy budete obracet pánev pěkně po ohni.
2: Však hle, zatímco abbé obrací pánev pěkně po ohni, vypráví je některé cudné příběhy milostné.
3: V hostinci u zelené pany několik pijáků přebralo míru, takže cestou kolem pojízdného obydlí Arnoštkova vypáčili dveře, vnikli do vozu, rozbíjeli nádobí, křičeli, tloukli a hartusili, protože to byli lidé hádaví a popudliví. I abbé vzal újmu v tomto chumlu a jen díky přivětivé tmě podařilo se mu utéci.
4: Zmatení hlupáci a lidé slabého ducha bývají nepokojní, avšak moudrost skýtá jistotu. Vykračujíc si s rukama za zády nespěchává a třídí nehody přihlížejíc k věcem věčným.
5: Je mi zřejmé, majore, že moje manželka odejde s Arnoštkem do širého světa. Je mi zřejmé, že abbé vlezl včera večer k Aně do vozu, že se k ní lísal a užívá je z hurta své výmluvnosti, která, jak víte, je veliká, obloudil ji. Ale na světě je mnoho ženských. Moudrost kráčívá s věkem. Paní Důrová dosáhla 45 let v dobré společnosti a vzdělávala se naslouchajíc vašim rozpravám. Jsem jist, že ví, co činí. Jsem jist, že uvážila všechny důvody, než se rozhodla, že odejde. A jsem jist, že zná nepatrnost své ceny. Avšak abbé je zhýralec.
6: Byl jsem dnes ráno u něho. Má natržené ucho a spuchlý obličej. Četl dvě knihy a byl vesel.
5: Hleďme, byl vesel. Snad si nespívá. Což pak to neví? Což pak to nevíte, majore, že celé město je vzhůru a že kde kdo mluví o jeho noční výtržnosti? Myslím, že by měl abbé jeviti lítost a že by se měl sešvíhati bičíkem, jako to činívali v dobrých klášteřích. Což není mnich?
7: Není. A vy, Antoníne, byste mu neměl raditi věcí tak ošklivých. Vzal již odplatu za svůj čin. Jeho ušní boltec visí jen na kůžičce a zdá se mi, že je třeba jej upevniti několika láty. Chopte se své jehly, Antoníne.
5: Dobrá, chci mu přispěti, ale neschvaluji jeho hříchů.
7: Lékař, milý abbé, by vás roznesl po hospodách a navštěvuje nemocné, mluvil by obšírně o vašem úrazu. Je zvyk tohoto stavu činiti z komára velblouda. A protože jste nestratil svého ucha a háje církevní pravdy a protože je lépe o věci pomlčeti, bude vás léčiti mistr Antonín. Nechtějte, abych ho chválil, neboť víte sám, že pracuje jehelcem a jehlou obratně a šetrně.
0: Antonín Důra je nadaný člověk. Budete, pánové, pít víno?
5: Chtěl bych trochu lihu nebo hrnec vroucí vody, abych očistil s nástrojů špínu, která, jak se zdá, je letitá. Přineste to, abbé. Jen veselé, pane abbé, jen veselé.
8: Nevyhrožujte.
5: Nastavte ucho s hrdinou odhodlaností a pro Bůh neklejte nebo se zmatu.
2: Bylo třeba 4 stehů.
7: Vaše dobrodružství vzalo na se nečekanou tvářnost bitky. Vy jste se, abbé, bral? Ale jak se to stalo?
0: Ach, víte, že se vzdaluji půtek. A vězte, že mám natržené ucho, není to proto, že bych změnil své mínění o nich. Zůstal se na náměstí a nevydá odnikud námitek, jel jsem se hovořit s Anou, jež si upravovala večeři smažíc ryby.
5: Jedl jste tuto krmi s ní?
0: Okusil jsem něco okouního masa. A byl to týž, jehož jste vytáhl včera o polednách z orše.
5: Nuže, ponechte si svoje ostudné vypravování, nechci ho slyšet, vím to. Ach, toho smilného básníka. Ach, té literatury. Honil jste se po slovík a učinil jste svět podnoží kratičké věty. Zapomínaje na sousedská vypravování příběhů.
8: Nemluvil jste ani známě, ani slovutně a přitom vše ve vašem mraví spustli tak, že se perete.
4: Ano, utržil jsem ránu a vy jste mi ji zašil. Rovněž je pravda, že jsem chodil s knihami podél Orše a že jsem s nimi přicházel na plovárnu. Byl to Shakespeare, Rabelais a Cervantes. Chtěl bych za ně položit i hlavu, jako jsem za Anu položil málem ucho.
9: Znešené a krásné jest umírat jedině na bojištích.
7: Básníci však bývají špatní vojáci. Mistr má pravdu.
2: Téhož dne kolem páté se začalo nad výšinami, jež na severu ohraničují úval krokových varů, hřímati a zdálo se, že se strhne bouře.
3: Kouzelník Arciť to sleduje s nevolí.
10: Milá paní Kateřino, když jsme byli jednou v zimě v Tyrolích, stahovalo se ke sněhové bouři. Bylo zima, vůz promrzal a komínek nikoliv nepodobný tomu to netáhl. Tyrolská země je prostoupena mohutným horstvem, na jehož vrcholcích ležívá sníh a fičí severák.
11: Ach, vy jste byl v dalekých končinách a užil jste nepohody dost a dost. Chvála pánu bohu, dnes jakkoliv prší, přece nemrzne a tato kamna jsou v pořádku.
10: Ovšem, ale tehdy byla chumelenice a cesty se staly neschůdnými.
11: Chtěla bych se vás otázat, měli jste za takových okolností ve voze čisto. Neboť je-li domov poklizený, stává se pobyt uvnitř příjemný a dobře se snáší. Až slátám tento kabát a až pospravím vaše spodky, mám v úmyslu zhotovit několik přikrývek a podušek. Tyto věci Arnoštku zkrašlují příbytek.
10: To je dobře, ale nezapomeňte na koberec, kterého užíváme při představení. Anna jej propálila cigaretou a je v něm díra větší než dlaň.
11: Napomínala jsem jí právě včera.
12: To děvče kazí váš majetek ze své vole. Ale ať si nezahrává, ať mě neponouká. Nebo ji propustím, nevyčkávajíc ani lhůty služebných děvčat.
3: Veliké krůpěje odskakovali od oken a bubnovali na střechu vozu. Kouzelník se díval, jak venku houstne soumrak a nedbal již toho, co říká Kateřina.
2: Tu se mu zdálo, že kdesi uvnitř jeho těla v nepostižném koutku útroby vzniká tajemný hlas lítosti.
7: Mistře, dnes večer je bídné počasí.
5: Máte pravdu. Myslím, že za této nepohody nevyleze Arnoštek ani z vozu a že jdete nadarmo na představení.
13: Vidím, Antoníne, že chcete zůstat i doma. Vidím, že jste se rozhněval a zatvrdil. Což pak jste nikdy předtím nedostal od děvčete košem? Což bylo málo těch, které vás opustili?
7: Zanechte trpkosti, smiřte se s Abem, jenž není více než nástroj prozřetelnosti. Těch příjemných rozhovorů, za nichž nám druhdy ušel den, těch utěšených a půvabných hádek, jež se končívaly dobře, to všechno se opět vrací. Vezměte kabát, Antoníne, a pojďme.
5: Jsem rád, že jsem vaší řečí zmoudřel a že jsem poznal pravdu. Na mou věru, pane, bylo to nehezké, že jsem se hněval na Abého jen proto, že se mu líbí hezké děvče. Byl přece vždycky namlouvačný, právě jako vy, který se chystáte vyhodit jej ze sedla. Ale nevzpomínejme si na nic zlého. Abé neměl ovšem jistý okouna. Ale odpusťme mu to.

0: průjezdech a podél domů severní strany náměstí stálo několik lidí. Z platanů padala kapka za kapkou a soumrak se vzdouval jako truchlivý prapor.
1: Kouzelník se neměl k dílu a jeho děvče bylo mdle.
2: Pravím a řeknu to tisíckrát, že se Anna nehodí do těchto míst. Vy jste ji, jak rozpačitě si vede. Vy jste ji, jak se přebírá v miskách, které jsou prázdné. Myslím, že byste se s ní měl oženit, majore, neboť paní Důrová ji asi týrá.
1: Vítejte, pánové.
2: Slečno, svažte si uzlík a nechte vůz vozem. Pojďte k nám. Vezměte si moje lázně a knihy kanovníkovi.
1: Avšak, co učiníme s majorem?
3: Já zabiju kouzelníka a půjdu do vězení.
4: Někdy bývá čas na nesmysly. Někdy se stává, že důstojné kníže církevní se popadá za břicho a říčí smíchy, opakujíc znovu a znovu nějaký vtip či říkánku z předměstí. Dobrá, kdo se směje, nepozbývá proto vážnosti, leda by se smál příliš dlouho. Avšak běda těm rukodílním šaškům, kteří robí své poctivé špríny po 3 dny, aby potom mohli nastavit i klobouk, noty nebo talířek.
0: Běda Arnoštkovi, jenž setrval v krokových varech příliš dlouho.
1: Náměstí bylo téměř prázdné, ale ubohý kouzelník chodil po provaze sem a tam, metal kozelce, jezdil s trakařem, prohýbal se a zdvíhal nohy, až veliká tyč vyklouzla z jeho rukou a za ní vyrazil vzděšený výkřik, střemhlav se řítil ubohý kouzelník.
5: Kouzelník je zpromen!
6: Ale jděte. Má utržené ucho právě jako abé.
5: Stržil si bouly. No proč byl hlupák, neboť kdo jej posílal na provaz? Proč tam lezl?
7: Víte co? Vybéřeme mezi sebou několik krejcárků a koupíme mu slepici, aby si uvařil polévku. Tato krmě, jež se podává 6 nedělkám, skrývá a tají v sobě velikou schopnost léčivou.
8: No ovšem, pane soused, jenže my nedržíme na pitomé sbírky. No to se ví, to byste nakupoval, to byste se po mně.
6: A na moutě.
5: A na moutě je to pravda.
1: Takto a jinak zděšeně hovořící lidé se strkali lokty a koleny. Byla tam taková tlačenice, že ženské začaly ječeti a výskali jako na voze o obžínkách. Byla tam taková tlačenice, že zástup vymáčkl nad svoje hlavy vzrušenou tvář starostovu, šlápl na lékaře a tísnil strážníka, jenž zdvíhal poboční zbraň v obnažené pravici, neboť byl bez kabátu.
2: Mluvím-li teď s vámi, majore, je to hlavně proto, abych opět slyšel lahodné zvuky rozumu. Bojím se, že ten útrpný zástup se zbláznil a že žvástá. Kdysi jsem znal několik veršů, jež se hodí říkat i za okolností pohnutých a hrůzných. Po hříchu neuchoval jsem je v paměti.
6: Abé je asi zná.
2: Snad, ale abé není přítomen a neužije své znalosti. Leč, všiml jste si, majore, jak trest kráčí v zápětí hříchu? Abé má ucho vedví, protože se dopustil zrady a Arnoštek si zhmoždil krajinu pánevní. Mohutné lopatovité kosti tvoří v tomto tělesném okrsku věnec. Kdykoliv pak se pádem nebo rázem proti sobě pošinou, vzniká bolest, jejíž jsme byli svědky. To jest odplata křivd, to jest dotek horoucího nebe.
6: Zdá se mi, že nehody tohoto náměstí vás naplňují uspokojením a že je schvalujete.
2: Nikoliv, odpustil jsem knězi a nepřeji mu jeho úrazu. Ale podivují se spojitosti věcí, jež obráží moudrost opravdu kakraholskou. Měl byste si z toho vzít i příklad a výstrahu, majore.
1: Anna neviděla kouzelníků vpád a přešla pomezí hrůzné události téměř klidně. Domnívala se, že některý zatrachtilec nebyl spokojen příliš krátkým představením a že se lidé zběhli, aby žádali zpět svých peněz.
0: Tyto bědné zvyky se vyskytovaly dosti často a byl v nich zhusta důvod, že vůz opouštěl stará místa a vydával se na další pouť.
9: Hle, nikde není slyšet zpívání. Co se stalo? Ať se stalo cokoliv, můj prostomyslný názor je, že brečíte příliš. Třesky plesky! Můj příbuzný si nepotrpí ani na vražedné skoky, ani na pláč, který ho dopaluje. Vezměte si pěkně Arnoštkovi kalhoty, čepici a chcete-li masku. Já se obléknu do krátkých suknínek a uspořádáme nové představení, neboť venku je lidí jako mraku. Vzhůru oblékejte se a pospíchejte, než se rozejdou. Já, správná měštka dbalá cti, bych měla obléci tyto kalhoty a před tváří nebe a před tváří svého lidu bych měla bráti podíl na šalbě a klamu, neboť ať tak dím, vaše představení je založeno a záleží v ubohých a směšných podvodech. Chvátala jsem, abych vás vytrhla z tísně a jedli jste moje slepice a moje ryby. Slátala jsem košile a všechny cucky, jež věru nezasluhují jména prádla. Ale teď je špižírna prázdna a není v ní nic jedlého. Moje ruce uvykly počestné práci a již se nedotknu hadříků, které čpí potem kotrmelců a ličidlem. Snad jste si, pane, všiml, že se křižují, když klejete, a že se odvracím, majíc se otřítí o toto kuběnu. U všech rohatých přece mi nenamluvíte, že je to vaše neteř nebo sestřička. Chvála Bohu, uvykla jsem pletout z punčochu sedati před poctivým domem a budu tam sedati opět, neboť Antonín mě volá a kyne mi, abych se vrátila. Dvakrát či třikrát jsem ho viděla, jak stojí před vozem s tváří vzrušenou, bledý, rozháraný a hotov rostloucí na prášek a rozštípatí na tříštičky tento vozík. Ha! Střeste se, aby nepřišel. Jen si myslete, že jsem omezena na úzké prostory tohoto chlívce. Jen si to myslete. Jen se spalte vy, strašpitle. Pan Důra stojí za dveřmi.
10: Máte pravdu. Vzdálila jste se maličko od svého krbu v zájmu veřejného pořádku a trpíte pro svoje přesvědčení, ale teď se již sypte domů nebo vytáhnu hůl. Mé trpělivosti ubývá, jak roste vaše ctnost a jestliže se do toho dám, struku vás a dám vám za vyučenou. Jděte po svých a děkujte Bohu, že vás učinil opět řádnou a počestnou ženou bez výprasku.
1: Když paní Důrová vyšla, Anna si oblékla krásné hedvábné nohavice, které jí nesmírně slušely.
0: Neboť měla dokonalá stehna, drobná kolena, ušlechtilá lítka, útlý kůtek a půvabnou nohu, pro niž král francouzský ještě před 500 lety byl by vedl válku až do vyhlazení lidu a zkázy krajin přilehlých ke Španělsku.
1: Anna tedy zapjavši všechny knoflíky a opásavši se pěkným páskem, přistoupila k zrcátku a shledala, že je hezká.
11: Mladší Dohnálková tančila kdysi v cirkuse Ferdinandském s hruškou v ústech. Někteří lidé pokládali její vynalézavost za výstřední a opravdu se domnívám, že jí to neslušelo. Nejvhodnější jsou nahá růžová ústa bez ozdob. Kdyby však nebylo vyhnutí, zvolila bych nikoli v hrušku. Nýbrž růži, již držíme v zubech třenových, zlehka jí pohupujíce.
12: Městské obyvatelstvo, jsouc vesměs chmurné povahy, rádo prodlévá v místech, kde se událo neštěstí.
0: Nešťastná místa jsou v uctivosti a proto lidé stáli na náměstí pěkně v oblouku, horlivě rozmlouvajíce o Arnoštkovi a o provaze.
1: Když Anna vyšla z vozu a vstoupila na koberec opět rozestřený, zjednala si záhy ticho.
0: Byla již málem hluboká noc, trochu měsíčního světla kanulo s nebe, propůjčujíc něco krásy i ohavníkům. Mihotavá krůpěj jasu a záře, jež se bez pochyby dotkla úst andělských, padala na Aniny rty, vzbuzujíc takovou lahodu a krásu, že se nikdo neodvážil dýchati. Mužové potlačili všechny kony tělesné, nekašlali a nikdo nekýchl.
1: V podivuhodném osvětlení, jež tvořilo jeskyni v nočních temnotách, Anna si jala procházeti napodobujíc chůzi provazu lescovu. A jakoli chodila po ohavném koberci a jakoli provaz arnoštků se kýval 9 sáhů nad ní, bylo v té chůzi veliké a svrchované umění.
13: Jsem pravověrný člověk a vím, že dno tohoto náměstí nepovolí ani při dobytčích trzích. Avšak všimněte si, nestalo se teď propastí, nad níž po slunečním paprsku, po útku baladické přadliny sem a tam kráčí líbezný zjev ženský? Ano, ano, ano, tak se to patří. Na moutě pravdu ta holka se vznáší. Chtěl bych se vsadit, že to není obyčejná ženská a že se v ničem nepodobá mé Verunce, která vyniká spořivostí, ale má ploské nohy.
1: Nakonec pánové nasypali veliké množství peněz do arnoštkova klobouku. Bylo mezi nimi dost měďáků, ale zaplať pámbu.
12: Malé ryby jsou také ryby.
6: Tento krásný úspěch nepochodí z ničeho jiného než z nestydáctví, jež ostatně schvaluji. Je to tak, majore. Anna, ukazujíc nám mechaniku kloubů, smrštění a stah svalových vláken, jež zvedají nohu, ukazujíc nám pravidelné a volné dýchání, jimž sedme hruď a při kterém maličko a v náležitém poměru se pohybuje i břicho, skýtá nám utěšený obraz prostého jsoucna a závažných akcí, jež jsou kořen divadla. Zde vidíte člověka správného oběhu krevního, důkladné vnitřní sekrece, jenž před námi uvádí v činnost poziční smysl kloubový, chvále tím vším Boha, o němž se praví, že stvořil tělo k svému obrazu. Jsem vpravdě zavázán, abych prohlásil, že má Anna pevné hyždě nepřenáhleného tvaru, že je velmi dobře uspůsobena a že je vybavena ušlechtilými orgány.
14: O tom nepochybuji. A zdá se mi, že jste měl pravdu hovoře i o funkcích tělesných. Vídal jsem vojáky, jejich nohy byly spíše důkladné než krásné a přece když vykročili, jejich střevíce lahodili mému oku a na pochodech zvuk kročejů nás měl ke zpěvu.
1: Sotva to major dořekl, Anna se naposledy uklonila a chtěla obléci plášť, jehož rukáv se zmítal uprostřed zad.
0: Major spatřil vlající rukávec a znamená je, že není vhodné, aby se Anna oblékala jako služka, která spěchá k dostavníku, spěchal a podržel kabátec, usnadňuje tak Anně krušnou chvíli. Potom jí podal rámě a odvedl jí za vůz, kde spolu rozprávěli po 5 minut o některých starých citech lidských, dotkše se jen letmo pořadových cviků a pochodování.
1: Mistr Antonín však zatím doma. Och!
9: Tak se podívejme. Kudy chodíš? Kde se touláš? Byla jsem na plovárně, je všechna špinavá a zanešena proutím a listovým, jež připlouvá s proudem Orše. Co jsi dělal, Antoníne?
6: Ach, vy jste se vrátila pro své věci. Vezměte si je. Nakládejte, balte, stěhujte se, pakujte.
9: Vrátila jsem se, protože ti chci odpustit. Byl jsi již dostatek potrestán za svou nevěru, nebo žiješ 3 dny v nečistém a pustém příbytku, již neupravená jídla a snad ani nespáváš. Nemohu se na tebe déle hněvat, Antoníne.
6: Tím lépe, nehněvejte se, avšak pokud jde o mé chyby, jsou nenapravitelné. Viděl jsem dnes pradlenu, jež stála po kolena v Orši. Byla daleko ošklivější než Anna a přece mi bylo jasné, že jsem se nepolepšil. Vezmi si tedy svoje nádobí a jdi za Arnoštkem. Je to vzorný kouzelník a řádný manžel.
9: Když tě slyším tak hovořit, zdá se mi, že se s ním smluvil, aby mě odvlékl.
6: Nutíš mě, abych se vyjadřoval určitěji. Nuže, jsi záletná ženská a spala si dnes v noci u Arnoštka. Dobrá, nevyčítám ti těla, ačkoliv je tučné a škaredé. Ale potrestám tě za pomlouvačný způsob omluv.
9: Antoni...
6: Ticho! Připouštím, abys zůstala, ale nestrpím tvé řeči.
1: Potom si mistr vykasal rukávy a vykonal, co naznačil.
0: Leč v zeleném voze Arnoštkově...
15: Kateřina Důrová je domýšlivá opice.
10: Abe je osel. Antonín si to odskáče doma, ale major je nebezpečný chlap.
0: Přeze všechnu bolest slezl kouzelník z postele, vzal si kabát, boty a hůl. Kráčel opatrně, cítě škubání hněvu a bolest v bedrech až před majorův dům, kde usedl pod mladý doubek.
1: Šlo asi na třetí hodinu, když se konečně otevřely dveře. Arnoštek vstal, zachvácen hněvem, a z vydaje hůl vyrazil proti příchozím. Anna a major se zastavili. A tu se do nich kouzelník dal bez trubače, bez bubeníka a bez vojenského pořádku. Kloukl je, mlátil a bušil do nich, co mu stačily síly.
0: Anna křičela, opakujíc do omrzení majorovo jméno. Avšak major stál nehybně, ruce má je založeny.
7: Probůh, vyskřítku z hor? Snad jste si nepřinesl vidličku, abyste mě píchal do lítek? Snad mě nechcete proklátit hůlkou, již se přehrabává oheň? K čertu mirte lépe, nebo zraníte moji dámu!
15: Vaši dámu, vaši dámu! Co jste pozbyl rozumu?
7: Ne, neboť Anna zůstane se mnou a vy odejdete!
15: Já udělám, co budu chtít!
1: Anna patří z jednoho muže na druhého a srovnávajíc krásné skutky Arnoštkovi s nečinností majorovou, rozhodla se pro prvého.
9: Je nezbytné, abychom byli schovývaví k slabosti svých přátel. Nechte majora naživu, nezabíjejte ho.
12: Vznešenost, která se nerve z chudáky, není dostupná ženskému rozumu. Ostatně, některé skutky příliš přísné a opět některá schovívavá rozhodnutí jsou vůbec mimo hranici rozumu a mimo obecnou chápavost, která, žel, je méně než oslí.

0: Jsem Anu, že se sdílí o své mínění s paní Důrovou. Nazývala Antonína hrubcem a Bého plitkým knihomolem a o mně soudila snad ještě hůře, neboť odešla s Arnoštkem, domnívajíc se, že mě přemohl.
1: Vy jste spolu zápasili.
0: Dnes ráno mě kouzelník sešvihal Španělkou.
2: Slyšte, a vy jste to strpěl, vy jste se nebránil. Když jsem druhdy viděl, že opilci od Zelené Pany vnikají oknem do vozu, pojala mě tak veliká zuřivost, že bych byl roztěl ničemníkům hlavy a lituji, že moje pěst nebyla ani řežavá, ani ostrá, ani dost mohutná.
1: Počínal jste si dobře, neboť jste neužíval svých zbraní a neusazoval jste výtržníků citátem. Vy a major jste vzácní mužové. Avšak co s tím? Napíme se!
3: Antonínův zájem je dosti široký. Proč mu Anna před ostatními nedala přednosti?
1: Zvolila mě dosti brzy. Ale právě proto je tomu již dávno.
4: Potom nehodlaje již mluviti o Aně, jal se Antonín ukazovat několik cviků, které stužují svalovinu levého srdce. Aby otevřel knihu, a když byl mistr dokončil výklad, dal se do své hry i major, kroutě zápěstím a zachovává je důstojné mlčení.
5: Hele, Antonín v soukromí cvičí tělesné síly. Jsem si jista, že někde v koutku svírá AB knihou svoji tvář. Kdybych jej poslouchala, nikdy se nedovím, kde je počátek jeho knižních řečí a nikdy se nedopočítám konce. Ti dva jsou úchylní náruživci a major se svou topornou důstojností, jež se nebojí výsměchu, jim nezadá ani v nejmenším, neboť jen blázen slouží minulým věcem a neužívá toho, co jest. Jak je krásné kouzliti ohně a po širém světě si pohrávat malými oblými věcmi. Jak je krásné počítat dny do tří a míjet město po městě. Jak je krásné strojit dějství od počátku do konce a opakovat je znovu a znovu před lidmi, z nichž nikdo mimo nás neví, co se stane. Lampy, kouzelný klobouk a starý provaz. Vy jste mě, divákové, jak oděna souc s trikotem flanderským podpírám Arnoštka, neboť je to slaboučký kouzelník. Jak je to krásné. Jak je krásné píti kadeřavým.

V roce 1926 vyšla poprvé v edici Odeon knižní podoba novely Vladislava Vančury Rozmarné léto s kresbami ani ne 40-letého Josefa Čapka. Samotnému autorovi, spisovateli a režisérovi Vladislavu Vančurovi bylo 35 a tehdy v době první republiky netušil nejen to, že za nějakých 12-13 let začne druhá světová válka, ale naštěstí ani to, že bude za svůj protinacistický odboj v červnu 1942 popraven. Rozhlasová podoba Rozmarného léta byla natočena v roce 1962 v dramatizaci Karla Tachovského a vznikla v plzeňském studiu Československého rozhlasu. Osoby a obsazení: soprán Ludmila Vendlová, alt Zora Jiráková, bas Miloslav Včala, Antonín Důra, Václav Neužil starší, Kateřina Jarmila Balašová, AB Jaroslav Choc, major Ladislav Fischer, Arnoštek Jiří Michný, Anna Jana Hlaváčová a dále účinkovali Zdeněk Jiříčný, Emanuel Ulrich, Anna Kasalová a Jiří Mígl. Technická spolupráce: zvuk Helena Vaňurová, záznam a střih Zdena Motlová a Marie Krausová a také Vlasta Popílková, režie Josef Melč.

Kurt Rosenwinkel zpívá Summer Song na stanici Český rozhlas Vltava. Filmové leto na Vltavě, to je dlouhá řada pořadů a sérií pro milovníky kinematografie. Najdete-li si tento údaj na stránkách Vltavy, můžete se dokonce zapojit do hlasování o nejlepší český film z pohledu vás, vltavských posluchačů. Během týdne dokonce mezi 12. a 13. hodinou můžete soutěžit o drobné odměny. Samozřejmě na webu vltava.rozhlas.cz najdete už také dnes odvysílané rozhlasové zpracování Vančurova rozmarného léta. A do půl páté odpolední dnes v sobotu 1. srpna zbývá ještě pár minut. Začne taktovka s Mahlerovou hudbou, ale pustíme si ještě jednu letní náladu.

Znalci jazzových klarinetů a hlavně jazzových hráčů na klarinet možná poznali solistu skladby Elena a Marilyn Bergmanových Summer Me, Winter Me. Svůj nejen nátiskový, ale především virtuózní předvedl v právě odvysílaných 5 minutách této skladby s kvartetem Oscara Petersna Buddy DeFranco. Ani jednou to nepřepískl. Ať se dnes první srpnovou sobotu daří i vám ve všem, na co sáhnete z Českého rozhlasu Vltava, ale ještě hlásíme jednu letní sambu. Třeba se vám v okruhu rozhlasového přijímače bude hodit.

To byla Patricia Barber a Summer Samba. Na rozhovor s kameramanem Lukášem Hixou si ještě půl hodiny počkejte. Vizitka začíná na Vltavě až v 17 hodin. Pořad nejbližší, ale začít může. A nadepsán je Málerova druhá. Připravila jej Jana Trojanová.

0: Krásný den, milí posluchači, vítejte u 35. dílu podcastu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava. Jana Trojanová vám od mikrofonu přeje příjemný poslech. Jsou skladby, které člověk neposlouchá jen ušima. Jsou skladby, které si nás najdou někde hlouběji. Možná v místě, kde máme uložené vzpomínky, otázky, radosti i obavy. A právě takovou hudební cestou je druhá symfonie Gustava Mahlera, která dostala podtitul Vzkříšení. Je to dílo obrovského rozměru, nejen délkou, ale především tím, co v sobě nese. Mahler v ní hledá odpovědi na otázky, které si lidé kladou od nepaměti. Co zůstává, když něco končí? Kam směřujeme? A kde hledat světlo po chvílích ticha? Mahlerovu druhou symfonii provedli rozhlasoví symfonikové na lednovém koncertu v hudební režii obecního domu. Tehdy byla hudební režisérka Silva Stejskalová, kterou teď vítám ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den, milá Jano, já moc děkuji za pozvání do taktovky. Udělala jste mi obrovskou radost, že vlastně ještě v návaznosti na takové téma, jako je Mahlerova druhá symfonie, se můžeme k tomu rozhovoru dostat. Vzpomínky, otázky, radosti a obavy, to jsou pocity, které mě provázely vlastně i při přemýšlení o tomto rozhovoru a váží se až do dob mých studií, kdy mohu zavzpomínat, kdy jsem se s Mahlerovou hudbou setkala poprvé. Otázky si kladu v profesi při každém novém projektu, jak k němu přistoupit, ať se jedná o kompozici, hudební režii nebo teoretickou přednášku. A mám vždy radost, když to, co dělám, přinese něco pozitivního ostatním. Obavy většinou souvisí s nedostatkem času. Jeho organizace je základem asi všeho, co dělám. A myslím, že toto vše je v Mahlerově hudbě obsaženo. Předal nám rozhodně poselství více než 100 let do budoucnosti. Takže ráda přidám ještě jedno anglické přísloví, že nakonec bude všechno dobré a jestli to ještě dobré není, tak ještě není konec.
0: Mahlerova druhá symfonie je dílo, které se často označuje jako monumentální. Tak je proč? Co to znamená ale z pohledu hudebního režiséra? Je to především technická výzva nebo je v tom ještě třeba něco jiného?
1: Technické kvality snímku jsou stejně důležité jako kvalita hudebního obsahu. Dovedla bych to přirovnat například k rozmazané fotografii, kdy si nemůžeme prohlédnout detail, který nás zajímá. Někdy to může být uměleckým záměrem autora snímku, ať už fotografického nebo zvukového, ale posluchač, který vnímá provedení v koncertní síni, vlastně se může zaměřit na to, co ho zajímá, když to ze zvukové nahrávky to k němu promlouvá zprostředkovaně přes tu technologii, kterou máme k dispozici. Monumentalita pro mě znamená nejenom velké nároky na interprety a dirigenta, ale je to také výdrž posluchače soustředit se na tak dlouhé dílo. A v jistém smyslu je to vzájemná symbióza. Musí to nějak fungovat dopředu, člověk se opravdu musí soustředit. Vlastně není nic předem nalinkováno a ty zážitky z velkých děl musíme strávit většinou v dlouhodobějším intervalu. Mám k tomu krásný citát kritika Eduarda Hanslika, který říká, že hudba nic nevyjadřuje. Její formální struktura je ta dokonalost sama. A to, co ji dělá přístupnou, je naše schopnost ji chápat a prožívat. A každý to děláme po svém. Tak si to uvědomuji i já, i když jsem školená hudebnice, tak si mohu prožít každý ten poslech někdy teda pracovně, ale mnohdy i nezaujatě právě s tím akcentem na ten vnitřní prožitek a na souvislosti, které mě zajímají jako skladatelku, interpretku a podobně. Takže Mahlerovy skladby pro mě znamenají obrovskou prostorovost, vnitřní členitost, strukturu a je to takový syntetický pohled na to hudební dění, které se do té doby vlastně vyvinulo a on ho krásně završil, posunul pro další generace, aby ho mohli vnímat a zažívat a uvědomit si, co už tenkrát nám chtěl říct.
0: Vy jste skladbu, teď myslím konkrétně už avizovanou druhou symfonii Gustava Mahlera, slyšela mnohokrát. Stává se, že člověk u takového díla časem začne slyšet, dejme tomu, méně hudby a více řemesla? Nebo naopak, čím víc tu danou kompozici, v tomto případě Vzkříšení Gustava Mahlera znáte, tím víc vás třeba ještě překvapuje ve své hloubce a ve své obrovské šíři?
1: Je to velmi dobrá otázka. Já jsem se nad tím zamýšlela, jak moc člověka ta rutina nějakým způsobem ovlivňuje. A samozřejmě jsou někdy situace, kdy je člověk pod tlakem a musí se teda té rutině podřídit a vlastně třeba na přípravu není tolik prostoru. Ale když je to ideální, když to potom hodnotím tu svoji práci třeba s odstupem času, tak si uvědomuju, jaké kroky člověk dělá, když postupně poznává stále více literatury, jak vnímá hudbu, která vzniká v obdobné době na různých místech, jak se vlastně i autoři mohli inspirovat, nebo se prostě inspirovali někdy, přejímali určité myšlenky nebo idiomy, typy harmonických spojů a podobně, tak to všechno ve mně zraje, to uvědomování si významnosti některých momentů u Málera zejména. A to, co jsem všechno už zažila, včetně například období covidu a potom toho internetového boomu, že my jsme v počátcích neměli kromě té partitury a pár nahrávek na černých deskách vlastně nic a Málerová hudba. Její interpretace se vyvíjela právě až s největším akcentem na konci 20. století nebo na začátku toho 21. To poznání vlastně přichází postupně a člověk přichází na některé detaily zpětně, uvědomuje si různé vztahy mezi historií a dnešní dobou.
0: Já to možná trošku doplním ještě v tom, že vnímání hudby Gustava Málera skutečně prošlo během desetiletí pozoruhodnou proměnou. Sám skladatel o sobě s nadsázkou říkával, že je Ferrin komponist, tedy prázdninový skladatel, protože na vlastní tvorbu měl čas především během letních měsíců, kdy si mohl odpočinout od náročného dirigentského života. Ve své době byl Mahler oceňován především právě jako výjimečný dirigent, zatímco jeho skladby často vyvolávaly rozpaky, také ostrou kritiku. Kritici mu vyčítali přílišnou rozměrnost, neklid, nesourodost nebo hledání vlastního výrazu. On však věřil, že jeho hudba jednou najde své posluchače. Ostatně, jak sám Gustav Mahler říkával, můj čas přijde.

0: Když sedíte v režii, nejste divák v sále, máte často sluchátka, máte k dispozici mikrofony, máte techniku, sledujete jednotlivé vrstvy daného přenosu, tak to je jedna část, ta režijní. Ovšem u rozhlasového přenosu nemáme obraz. Posluchač doma nevidí orchestr, nevidí dirigenta, vůbec nevidí, co se děje v hudební režii, nevidí jednotlivé reakce hráčů. Jak se tedy vytváří prostor, aby posluchač, co poslouchá koncert po rozhlasových vlnách, měl pocit, že je opravdu, ale opravdu uvnitř koncertního sálu?
1: Tím, že Gustav Mahler si sám připadal jako hudební nástroj. Tvořil díky vnuknutí odjinud a když v roce 1896 dokončil druhou a třetí větu, jeho symfonie je vlastně nějakým hudebním univerzem. Můžeme si prostorovost uvědomovat nejen tou formální rozložitostí, ale i komplikovaností vedení hlasů, komplikovaností harmonických struktur. A zároveň ale je tam to čisté, upřímné sdělení. Ať je to komplikované harmonicky, tak se vlastně ta hudba vždycky sklidní a ukotví v nějakém momentu, který je naprosto průzračný a upřímný. A co bych k tomu přenosu do toho zvukového záznamu, nám vždy stojí ta technologie jakoby v uvozovkách v cestě a ten estetický názor, jak ta hudba má vyznít, protože když si pustíme tu zvukovou nahrávku, tak už v tom koncertním sále nejsme. Tak samozřejmě tam je obrovský vliv přístupu mistra zvuku a hudebního režiséra, jak se jim vlastně podaří tu technologii nastavit tak, aby tu interpretaci předala posluchači co nejvěrněji. A ta věrnost se samozřejmě v historii proměňovala. Někdy to měla být právě věrnost jako pohlednice, někdy to měla být věrnost právě v nějakém detailním stvárnění, které spíše v dnešní době je preferováno. A já bych možná k tomu dodala, že od roku 2012 vyučuju na Pražské hudební a taneční fakultě AMU obor hudební režie a vlastně tou teorií hudební režie se poměrně intenzivně zajímám od roku 2018, kdy jsem dokončila doktorát a kdy jsem garantkou některých předmětů. Takže o tom hovořit se studenty, vlastně jim předkládat nějaký systém přístupu k hudební režie je velmi zajímavé a možná i to by pro posluchače bylo jednou nějakým způsobem objevné. A právě takové momenty, kdy si potřebujeme udělat jasno, jakým způsobem s interpretem pracovat tak, aby na té nahrávce potom vznikl pro posluchače umělecký zážitek, tak to obsahuje celou škálu dovedností přístupů, které s tím souvisí. A mám ještě jednu inspirativní myšlenku. V dnešní době se uvažuje o vícekanálovém zvukovém záznamu, například v systému Dolby Atmos, těch systémů je mnohem víc, ale právě i v oblasti vážné hudby, že si člověk může potom i v domácím prostředí vychutnat ten prostorový zvuk. Ale všechno toto pramení stejně od nepaměti, od vlastně schopnosti skladatelů si tu hudbu představovat v nějakém konkrétním prostoru, pro který komponovali, ať už je to v období renesance pro určité kostely, chrámy, které vlastně určovaly tu akustiku a inspirovali skladatele k formálnímu ustrojení nebo vedení hlasu a podobně. Tak i Mahler vlastně na to navazuje a ve své tvorbě najdeme mnoho charakteristických znaků, že vlastně jeho vnitřní struktura je nesmírně mnohovrstevná a propracovaná. Dokonce bych použila takový svůj specifický nápad, že tak jako Wolfgang Goethe a jiní považovali architekturu za skamenělou hudbu, tak já bych považovala Mahlerovu hudbu za znějící architekturu. Je to nádherná stavba, ve které člověk může procházet a vlastně si užít obrovské bohatství té vnitřní propracovanosti. Posledním asi detailem tady k té otázce by mohla být taktéž v druhé symfonii použitá skupina nástrojů za scénou. Čili i Mahler pracuje zrovna v této kompozici s prostorem, který mu nestačí. Koncertní síly není vše, potřebuje vlastně umístit část těch muzikantů ještě mimo ní, což samozřejmě má pro posluchače zcela charismatický vliv. Je to možná trošičku trošku přenesení duchovní inspirace od svého, nechci říct duchovního otce, ale Richarda Wagnera, kterého velmi uctíval. A ta scéničnost v tomto mohla hrát roli a ty nástroje, když hrají za scénou, tak posluchač vlastně neví, odkud ten zvuk přichází a doplňuje ať už atmosféru, anebo celkový koncept toho díla v tomto smyslu.

0: Hostem taktovky 35. dílu podcastu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava je hudební režisérka Silva Stejskalová. Málerová druhá má slavné finále se sborem a slovy o vzkříšení. Je to moment, který má obrovský účinek i na lidi, kteří třeba nejsou pravidelnými návštěvníky klasických koncertů. Čím myslíte, Silvo, že to je?
1: Je zajímavé právě sledovat historii uvedení této symfonie, kdy to začínalo velmi pozvolna, spíš s neúspěchy, s kritickými výroky, které vyčítaly disonantnost a šrámus. Teprve postupně se Málerovi podařilo získat podporu, ať už to bylo díky podpory skladatele Strause v pozici zástupce spolku německých skladatelů, který mu umožnil toto dílo prezentovat v Bazileji v roce 1903. Partitura se později stala pro Málera téměř talismanem, který si hýčkal a pěstoval. Loučil se s touto symfonií z Vídní v roce 1907, když opouštěl Evropu. Představil se s ní v roce 1908 v New Yorku a taktéž ji dirigoval v Paříži potom na sklonku svého života v dubnu 1910. Takže hudba má svůj čas, kdy zraje interpretace toho díla a kdy posluchač k tomu dílu taktéž nalézá svůj vztah. Právě že závěrečná věta, která obsahuje velmi intimní text, který sám Mahler dotvořil, tak vlastně tím asi může na posluchače zapůsobit nejsilněji, protože jeho niterný názor, víra, kterou do toho vkládá, může promluvit na posluchače přímo. A v tomto samozřejmě i každý interpret, který má to privilegium tuto skladbu přednést, tak může být médiem k sdělení těchto myšlenek. A myslím, že to právě na posluchače funguje nejvíc, protože to sama umím takhle zažít a prožít.
0: U tak velkého díla bývá obrovské množství lidí. Je to samozřejmě orchestr, ale také sbor. Jsou to solisté, musí tam být dirigent, jinak by skladba nedržela pohromadě. Ale také obrovský technický tým. Je hudební režie trochu jako dirigování z jiné strany? Takové neviditelné vedení, řekněme?
1: No, právě, že to je ta nápomoc, abychom pro tu nahrávku získali pro toho posluchače budoucího ideální tvar té interpretace a zároveň, aby to vyznělo za daných technických podmínek co nejkrásněji. Já jsem si připravila takovou úvahu o hudební režii, že ona má neuvěřitelnou možnost právě v dnešní době, samozřejmě, že ten vývoj byl pozvolný, tak jako v mnoha oborech, zachycovat hudbu před mikrofonem všech staletí, všech hudebních stylů. Zachycujeme hudbu ranou významných i méně významných autorů, jejich vrcholná díla i díla ze sklonku života. Zachycujeme interpretace mladých umělců, umělců na vrcholu své slávy i umělců, kteří už mají na sklonku své kariéry. Prostě před tím mikrofonem se vlastně děje všechno to, co v hudbě existuje. Takže já mám obrovskou radost, že můžu být v této pozici v některých případech a moc bych přála posluchačům právě, že poslouchaná hudba z médií je 90% konzumace vlastně hudby, tak aby měli příležitost slyšet krásné snímky. Český rozhlas se zasazuje o výrobu nádherných programů a snímků, které mají vysokou kvalitu a posluchači mají možnost se podílet na produkci velkých projektů, takže v tomto smyslu to není jenom Mahler, ale můžou to být další jména významných skladatelů, jejichž dílo čeká na další vlastně posun interpretace. Posluchači čekají na to, aby se mohli s tou hudbou znovu a znovu seznamovat do větší hloubky.
0: Silvo, děkuji za pohled do světa, který většinou zůstává skrytý, do světa zvuku, ale i ticha a všech těch drobných rozhodnutí, díky kterým se hudba dostává až k nám, posluchačům. Hostem taktovky byla hudební režisérka Silva Stejskalová.

0: Posloucháte 35. díl podcastu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava. Posloucháte taktovku a v ní se dnes věnujeme druhé symfonii Gustava Mahlera. Z rozhlasového studia se teď přeneseme do cukrárny obecního domu v Praze, kde krátce před lednovým abonentním koncertem Sočru proběhlo tradiční předkoncertní setkání, takzvané Přijďte dřív. Tenkrát jsme se potkali s těmi, kteří v Mahlerově vzkříšení dostali jeden z nejkrásnějších, ale také náročných úkolů – propůjčit svůj hlas hudbě, která hledá odpovědi na velké lidské otázky. Hosty jsou dvě výjimečné pěvkyně, sopranistka Kateřina Kněžíková a mezzosopranistka Václava Krejčí-Housková. Gustav Mahler dlouho váhal, jestli do symfonie vůbec vepsat lidský hlas. A když se tak stalo, nejde o efektní vstup, to určitě ne. Je to tiché, je to pokorné, urlicht, prvotní světlo. Jako kdyby se hudba poprvé nadechla lidským hlasem. Pamatujete si, kdy jste poprvé slyšeli druhou symfonii? Co to ve vás zanechalo? Co to ve vašich duších otisklo?
1: Naživo jsem ji měla možnost vyslechnout na Smetanově Litomyšli, to znamená ještě v takovém specifickém prostředí uprostřed krásného nádvoří zámku, a musím říct, že celá ta atmosféra byla jako nezapomenutelná. Já si myslím, že vůbec i symfonie Gustava Mahlera, nebo zrovna i konkrétně tato, vždycky nese určité poselství. V momentě, kdy se stanete součástí toho publika, tak jakoby ten zpěvák, když zrovna konkrétně začne Ulricht, jakoby vás vtáhnul do toho svého světa, do toho svého čistého promlouvání s něčím vyšším. A to musím říct, že já jsem se skutečně, teď mám husinu, jo, zase mi to naskočilo. Já jsem se nadechla s tím zpěvákem, s tou první notou, a úplně v klidu jsem vydechla až s tou jeho poslední. A to je neuvěřitelný. To málo která skladba dokáže, a tato to bezesporu má, a pro mě je to nesmírná čest, že mohu dnes provázet posluchače mým nádechem a výdechem.
0: Krásná slova, děkujeme. A jaký je nádech a výdech Kateřiny Kněžíkové? Co to pro ní znamená?
2: Já teda tam moc nenadechuju a moc nevydechuju. Ten můj part není tak obsáhlý, tak konkrétní, jako je Ulricht mezzosopránového partu. Já si vzpomínám, když jsem byla v Salzburku, tam prováděla tuto symfonii mezi dalšími Christiane Karg, což je úžasná sopranistka, řekla bych až písňového charakteru. A to pro mě byl takový zážitek, že jsem se modlila, abych já někdy byla k tomu připuštěna, abych mohla někdy toto dílo interpretovat, protože pro mě hudba obecně Gustava Mahlera je něco, co se dotýká úplně té nejniternější části mé duše. Já sice nemám nádech a výdech, ale já mám celou dobu husí kůži. Pořád. Mně je taková zima během té hodiny a půl. To jsou takové emoce od radosti, od takových těch smutků, od úplné euforie, že člověk má pocit, že vyskočí a bude skákat a jásat 1,20 m. To uměl snad jenom Gustav.
0: Ulricht je často vnímáno jako duchovní střed symfonie. Jak si k této větě hledá osobní vztah Václava Krejčí-Housková? Je to modlitba, je to výpověď, nebo je to spíš otázka?
1: Interpretační klíč je určitě čistota a jednoduchost, prostota. V té chvíli, kdy se vystřídá ten orchestr, jak už jsme tady povídali, který má neustále jako vzestupy, a zase se ponoříte chvilku do toho nitra, trošku si tam jako zaňuchňáte. A vlastně opravdu ty velká fortissima střídají velice pianissima, který orchestr dělá úplně bravurně, je to úžasný. Po zádech vám běhá mráz, tak v tom přijde ten lidský hlas a vy musíte prostě sdělit tu myšlenku. Já bych asi nenesla otázku. Já mám pocit, že skutečně to jako čisté sdělení a znovu zrození z nějaké naděje, to jsou věci, které jsou neustále potřeba. A myslím si, že je to krásné poselství.
0: Hlas. Hlas není jen nástroj, ale je to součást naší identity, něco, co nás definuje. Vás obě kromě běžného života také na jevišti a na pódiu. Existují momenty, kdy si řeknete dneska ten hlas, ta moje identita, teda není ale úplně moje, protože tuším, že možná ty dny existují, že ten hlas nemůže být vždycky stoprocentní. To známe ostatně my všichni, akorát, že vy, kteří se hlasem živíte, tak myslím, že tam vždycky vládne takové obrovské zděšení, co budu dělat a jak s tím vynaložit, tak jak se s tím vy jako profesionálky vyrovnáváte?
2: Já mám takovou vtipnou noticku k tomu. Většinou, když se probudíme a cítíme se v nejlepší, skvělé, perfektní formě, tak zrovna ten den nemáme koncert. Takže tak to funguje. Jo? Ono se říká, že vlastně techniku se učíme proto, aby v těch těžkých chvílích člověk mohl sebrat všechny možné pomocné i nápomocné věci a zkrátka zabrat. A v těch dnech, kdy to teda funguje na autopilota, tak sedíme doma a vaříme, nevím, rajskou. Tak to chodí.
0: Ano, to je vždycky nevyzpytatelné Václava.
1: Já k tomu nemám co dodat, tak to prostě je. No.
0: Ano, tak to prostě je. Dodat můžeme jediné, že jsme byť na malý skok zavítali na předkoncertní setkání do cukrárny obecního domu. Hosty Přijďte dřív byly sopranistka Kateřina Knižíková a mezzosopranistka Václava Krejčí-Housková.

Vážení a milí, uzavírá se 35. díl taktovky podcastu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava. Naladíte ho kdykoliv na Můj rozhlas, Spotify či v dalších podcastových aplikacích. Jana Trojanová vám přeje krásný nadcházející čas a nezapomeňte, hudba začíná často tam, kde slova nestačí. Mějte se hezky a brzy zase naslyšenou.

0: taktovku nazvanou Málerova druhá připravila Jana Trojanová. Kameraman Lukáš Hyksa bude na zvídavé dotazy Ondřeje Cihláře odpovídat v repríze červnové vizitky už za chvíli na Vltavě.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Vizitka. No a my se dostáváme kousek od Litoměřic k Dolnímu nádraží. Vyjeli jsme s naším přenosovým vozem, aby jsme se dostali na filmový plac televizního seriálu Vraždy v kraji a setkáváme se s druhým kameramanem Lukášem Hyksou. Lukáši, ahoj.
4: Ahoj, Ondřej.
3: Ahoj. No, máme teď právě štěstí, protože je obědová pauza a ty jsi teda vlastně viděl, jak celý štáb odjíždí na oběd a ty jsi s náma zůstal zde na natáčení této speciální vizitky filmové, která se týká v tomto případě kameramanského umění. Kolem nás budou projíždět vlaky, což se děje právě teď, takže to je jenom pro naše posluchače, aby věděli, proč je kolem nás takový hluk. Lukáši, prosím tě, ty máš za sebou ale celou řadu velkých filmových projektů, tohle je projekt televizní, tak by mě zajímalo jenom z tvého úplně základního hlediska, tenhle ten projekt je v tom, co ty jsi dělal velikostně na tom jak, malý, střední nebo velký?
4: Ve velikostně ke takovým středně menším, jako ta velikost toho placu nemusí nutně určovat velikost toho projektu.
3: No, ale kolik je vás kameramanů? A protože my se samozřejmě snažíme dostat k tomu, co všechno se tě na place týká.
4: Kolik nás je kameramanů jako tady na
3: tady,
4: place?
3: Tady teďka na place.
4: Tady na place jsme celkem tři. Je tady hlavní kameraman Honza Šustr.
3: Ano.
4: Já jsem druhý kameraman a ještě tady je druhý kameraman Honza Hrubý a střídáme se tady na pozici druhých kameramanů, takzvaných švenkrů. Se tady střídáme. Se tak točíme, protože ten projekt běží několik měsíců, tak na tyhle těch pozicích se vlastně jako točíme.
3: Prostřídá více lidí. Ano. No a ty jsi ale samozřejmě v celé řadě projektů byl i na pozici hlavního kameramana. Ano. Tak pojďme si zkusit říct teďka, jaký je vlastně rozdíl mezi těma pozicema, co má kdo na starost.
4: No, je to tak, že hlavní kameraman vytváří světelnou atmosféru toho projektu, vlastně vytváří společně s architektem, s režisérem a dalšíma složkama, maskérama, například vytváří celý ten vizuál. Zjednodušeně řečeno je to tak, že převádí ten text do obrazu, to znamená, jako jeho vizuální pojetí je na základě dohody s režisérem a je to vlastně
3: s architektem
4: a dalšíma, ale jakoby to, co vidíme, je vlastně jakoby to, odkud se ta kamera dívá, na co se dívá, jak je to nasvícený, to určuje hlavní kameraman.
3: No, byl jsem u toho, kdy jste se s režisérkou Zuzanou Kirchnerovou taky bavili a plánovali jste natáčení projektu Moniová. A jestli se nepletu...
4: Je to tak, ano, je to tak. Ten měl teďka premiéru.
3: To přesně jsem byl u toho, kdy jste plánovali vlastně, který obraz, jakým způsobem se bude snímat, z kolika kamer, kdo bude si hlídat celek a kdo detail. Teď jsi tady v pozici tady druhého kameramana, takzvaného švenkra, to znamená, ano, že toto všechno má na starosti tvůj kolega Honza Šustr.
4: Ano.
3: A ty jsi teda tady v pozici, že jsi přímo za tou kamerou jako
4: ano,
3: takovou.
4: Takže vedu ten záběr vlastně. Druhý kameraman nebo švenkr dělá to, že vede ten záběr. To znamená, vede ty postavy v tom prostředí, ve kterém se pohybujou. Často, ale taky to může být tak, třeba když jsi zmiňoval tady spolupráci se Zuzkou Kirchnerovou na projektu Moniová, tak tam já jsem si švenkoval sám. Jo, takže to znamená, že není to nutně, nemusí to být nutně oddělený, takže hlavní kameraman má k sobě švenkra nebo dva. Hlavní kameraman si může úplně v pořádku švenkovat sám a dělá se to velice často. Tady u televizní výroby tohohle druhu je to udělané tak kvůli ekonomizaci času a natáčení. Samozřejmě ty dvě kamery to trošku urychlujou. Je to taky jiný styl, nebo je to tak jako ten styl vyprávění. Diváci jsou na to zvyklí, na ten dvoukamerový systém a tak dále. Má to spoustu jako aspektů, proč se to používá. A je to to základní postavení je takhle, že hlavní kameraman svítí a my švenkujeme.
3: A v tomto případě teda je to tak, že hlavní kameraman Honza Schuster sedí v podstatě s režisérem
4: v režii
3: a vlastně vám do sluchátek dává případně pokyny.
4: Ano,
3: není u té kamery přímo na place, ale kouká vlastně do monitorů na vodkuk.
4: Ano,
3: a dívá ale, to se, je, to
4: ale to se děje až potom, co my si společně s hlavním kameramanem nastavíme ty záběry, řekneme si, jakou optikou to budeme snímat, odkud, jaký bude případně ten pohyb kamery. A, takže to společně vytvoříme. Hlavní kameraman potom odchází s režisérem do režie, rozjede se záznam a my ten záběr odvedeme tak, jak je potřeba.
3: Teď je kolem nás krásné slunečné počasí, řeklo by se v podstatě červencový den, byť to natáčíme koncem května.
4: No, to
3: je tohle to ideální počasí pro vás, pro natáčení?
4: Tak samozřejmě jako takhle plný slunce, azurově modrý nebe, může být vhodný pro nějaký druh příběhu, pro nějaký druh vůbec ne, ale my zase nemůžeme čekat na počasí, ten plán je tak postavený, aby se to všechno stihlo v poměrně rychlém čase, takže nemůžeme třeba teďka jako týden čekat, až přijdou mráčky, aby jsme něco natočili. To znamená, že my musíme se s tím vypořádat. A je to tak, je to jako úplně běžná praxe všech natáčení, že takový to, jak známe z historek našich dědů, filmařů, že se čekalo 14 dní, než přijde mrak, tak to opravdu se nám neděje.
3: To už se neděje, jako při televizní tvorbě.
4: Ano. Jsou tady osvětlovači, že, kteří nemusí nutně jenom svítit, ale taky stíní, my pracujeme i se stínem, že, to znamená, že si vytváříme prostě tohleto ostrý světlo, který na nás teďka svítí. A spaluje nás, tak samozřejmě stíníme, odrážíme, prostě měkčí se to.
3: No, každopádně ty osobně máš radši teda spíš mráčky, jo? Spíš podmračenou oblohu, než tohleto azuro.
4: No, jako mě to nevadí, ale samozřejmě to nebe, když je zatažený, když má, nebo když jsou na něm mraky, tak je plastičtější. Ale jak říkám, to prostě záleží na tom, co vyprávíme za příběh. A tady zrovna třeba si myslím, že je to takzvaný feel good formát. To znamená, že to je jako pohodové krimi.
3: Jsou to vraždy v kraji, ale je to pohodové feel good krimi.
4: Ale je to pohodové krimi. To znamená, že si myslím, že to letní počasí tomu vlastně vůbec nevadí.
3: Ty jsi říkal, že osvětlovači také stíní, nejenom osvětlují. Tak jak se stíní takovýhle azuro?
4: Takovýhle jadrance stíní rámama, které jsou potažený černým sametem třeba, nebo difuzníma foliema, nebo jsou potom textilní velký rámy, které mají třeba rozměry 6 na 6 metrů, jak kdyby námořní plachta třeba, to vypadá na první pohled. Jsou to látky z různých materiálů a z různých hustot, průsvitnosti a tak dále.
3: Teď si ovšem už pustíme první písničku, kterou vybírá náš dnešní host, kameraman Lukáš Hexa. Jakou se vybral?
4: Vybral jsem písničku od Sophie Hunger, což je švýcarská hudebnice, ale ta písnička je francouzská, protože Sophie Hunger zpívá i francouzsky. A ještě navíc to není její originální píseň, je to remake od Noir Désir, což je legendární francouzská kapela, a ta písnička se jmenuje Le vent nous portera. Vítr nás odnese.
3: A vítr nás odnese, což se teďka děje, protože skutečně začíná foukat.

0: Po písni, která dozněla, se vracíme na filmový plac, tady k nádraží Litoměřice, dolní nádraží, to znamená, je tady minimální vlakový provoz, i přesto ale tady občas něco projede, což vy, naši posluchači, jistě občas uslyšíte. S Lukášem Hixou se bavíme o profesi kameramana a pojďme si zkusit teď projít vlastně takový kameramanský den.
1: No, začíná to tím, že dostaneme natáčecí plán, který vypracuje pomocný režisér
2: nebo první asistent režie.
1: A to je vlastně, když stojíme tady na nádraží, tak můžeme říct, že to je takový jízdní řád celého projektu. A v tom natáčecím plánu je přesně napsáno, kdy, kde se bude natáčet, od kdy, kdo tam hraje, jaký jsou rekvizity, jaký je líčení herců. Je tam prostě tam popsáno všechno, co ten štáb potřebuje vědět k tomu, aby až přijde na ten plac, aby věděl, co má dělat, protože není čas na to

0: bunkr.
1: No.
0: A čekáš teda, dostaneš sluchátka, který máš teď
1: třeba,
0: na
1: těku. Není to pravidlem, můžeme to, my máme tady sluchátka, protože je to, nám to usnadňuje práci, ale nemusíme. Přicházím, ano, přicházím.
0: Přicházíš ty a teda čekáš na to, až asistent režie se domluví s herci, odkud jak teda vlastně...
1: No a začne se stavět ta scéna. To znamená, to my tady točíme na nádraží, je to zrovna scéna, kdy přijíždějí vyšetřovatelé na místo činu. To znamená...
0: Viděli jsme tady zkrvaveného herce, to byla zřejmě oběť.
1: To byla oběť, odcházela na oběd.
0: Ano. Ale pro vaše natáčení teda ležela v bezvědomí, ležela pravděpodobně bezvědomí. Po smrti.
1: Přesně tak,
0: pokud
1: přesně
0: sledujeme
1: tak. Ale je to jenom film.
0: Je to jenom film, takže naštěstí tento protagonista je na obědě, všechno je s tím v pořádku. No a teďka teda asistent režie dá dohromady s herci tedy tu scénu.
1: A s režisérem.
0: Tak, a s režisérem.
1: Hlavně s režisérem postaví, zaranžují tu scénu, řeknou si, kde kdo bude stát, jak se budou pohybovat. My už u toho asistujeme s hlavním kameramanem a společně s jako švenksi tam jsme. Mm-hmm. Už si říkáme, co je výhodný pro nás, jako jaký záběr by byl fajn v rámci toho stylu vyprávění, který máme nějakým způsobem nastavený. Proběhne zkouška, herci odejdou, my si postavíme kamery nebo nějaký pohybový zařízení, třeba jako jízdu nebo takový malý kole, kterým se říká slider, a začneme chystat ten záběr. Ve chvíli, kdy to máme nachystaný, osvětlovači během toho dosvěcují tu scénu nebo zastěňují, upravují zkrátka tu světelnou atmosféru, tak aby byla vhodná pro to natáčení.
0: No a teďka pozor, teď jde ještě o to, dneska jsme tady viděli herce, kteří odcházeli z obrazu, který jste dotáčeli předtím, než jsme my přijeli. Viděli jsme tady herce Ondřeje Sokola, kdo tady ještě se
1: mihnul. Petr Uhlík. Václav Kopta, Petr Buchta.
0: Přesně tak. Tak máte někdy situaci takovou, že třeba se stane v té situaci s herci nějaký problém, něco nějakým způsobem někomu nevyhovuje, ať už prostě třeba problém s textem, nebo zkrátka režisér není přesně spokojený prostě s těmi herci a tak dál. Jaká je tam ta hierarchie? Protože vy samozřejmě taky někdy to máte tak, že herci to zahrajou dobře, ale vy to z nějakého důvodu jako kameramani pokazíte. A teďka vlastně po nich chcete, aby se to zahrálo celý znova. Tak nevznikají tady v tomhletom třecí plochy?
1: Tak samozřejmě hierarchie je taková, že na vrcholu potravního řetězce nebo té pomyslné pyramidy je režisér. Samozřejmě my se snažíme neudělat chybu nebo odvíst ten záběr, co nejlíp to jde, ale občas se to stane. Že,
0: stejně
1: že
0: jako udělá občas chybu herec, tak stejně tak uděláte občas chybu. Vy.
1: Prostě nejsme stroje a může nás zradit technika, může něco se pokazit a prostě je to tak, že i my jako samozřejmě je lepší, když se nám to nestává, často zastavit ten záběr nebo takzvaně to jetí. Mm-hmm. Protože třeba, když je tam složitý pohyb, že? Když prostě se kamera pohybuje na jízdě, ještě třeba s ramenem nebo na nějakým dalším zařízení, tak samozřejmě ne vždycky to vyjde na první dobrou.
0: Tu a tam proletí záběrem pták.
1: Například, nebo letadlo.
0: Nebo letadlo.
1: Pak je tady zvuková sekce, kterou musíme zmínit,
0: ano.
1: Která je velice důležitá a to natáčení pro ně je velice komplikovaný v tom, že natáčíme v reálných dekoracích, v exteriérech. To znamená, že oni se potýkají s tím, co všechno je tady za parazitní zvuky. Teď jsme na nádraží, tady je překladiště dřeva, jezdí tady vlaky.
0: Před chvilkou tady projel asi kilometr dlouhý vlak, přesně, to znamená, že to musíte počkat.
1: Nebo letadla, že jo, to je jako absolutní evergreen našich placů, je, že nad náma lítají letadla. Aby ta iluze byla vytvořena co nejpřesněji, tak samozřejmě se snažíme všechny tyhle ty momenty eliminovat a je to jak zvuková návaznost, tak světelná návaznost, co se týká nás jako u kamery, je to, že prostě ten projekt se netočí chronologicky. Mm-hmm. Ten projekt se točí potom...
0: V podstatě podle těch míst.
1: Podle těch míst, po těch lokacích takzvaně. Ano. Takže když se nacházíme na lokaci nádraží, tak tady teďka natočíme všechno, co se v těchto dnech natočíme, všechno, co se děje na tomhle nádraží, aby jsme se sem už nevraceli, protože každý ten natáčecí den je extrémně nákladný. Je to spousta úsilí energie a zařizování a všeho. Prostě musí to být dobře namazaný stroj, aby to fungovalo, ale ten stroj se musí efektivně jako směřovat tam, kde je potřeba.
0: Aby i tato vizitka byla dobře namazaná, stejně jako krajíc, který ti teďka chybí v žaludku, protože během obědové pauzy my tady vedeme spolu tenhle ten rozhovor, tak si pustíme další písničku, která nás aspoň částečně nasytí. Jaká to, Lukáši, bude?

0: Je to písnička od Moniky Načevy, moje velmi oblíbená zpěvačka. A ta písnička se jmenuje Udržuj svou ledničku plnou.
1: Máš to rád, když jdem, posype tě popelem. Jo, mám to rád, když mi popeláři končej den tím rachotem.

0: S Lukášem Hyksou se i po písni vracíme na filmový plac nedaleko Litoměřic do Dolního nádraží. A pojďme pokračovat tedy v tom natáčecím dni, tak jak jsme ho nastínili v začátku před písní. To znamená, že teda probíhá natáčecí den a jakým způsobem potom vlastně probíhá ta návaznost potom na další natáčení. Protože občas se objeví to, že se potom ve střižně později zjistí třeba někde nějaká chyba, nedopatření. Jakým způsobem a jak snadný je třeba dělat takzvané dotáčky?
1: Je to vždycky složitý vracet se někam nebo něco opravovat. Pokud ta připomínka z té střižny přijde, už když je natáčení skončený, tak je to, dá se říct, nemožný. Ale řeší se to samozřejmě střihem. Zvukově se to řeší postsynchrony. Za kameru nás čeká taková fáze, až když je film ustříhán, tak jsou barevné korekce, což je specializované pracoviště, na kterém my vlastně srovnáváme veškerý ten materiál k sobě a tam ten materiál dostává finální barevnou a světelnou podobu.
0: Což je i takzvané barvení?
1: Je to takzvané barvení, přesně tak. Je to takový Photoshop pro pohyblivé obrázky. A je to nedílná součást naší práce, která právě není o nic menší a jednodušší než to natáčení, protože my při tom barvení skutečně vytváříme ty atmosféry a vytváříme ty návaznosti.
0: My jsme tady zmiňovali taky to, že jsi byl hlavním kameramanem na projektu Moniová. Tak v čem byl pro tebe jinačí a zásadní než standardní televizní práce seriálová?
1: Třeba když to srovnáme tady s naším natáčením, tak ten nejzásadnější rozdíl byl třeba, že jsme to točili na jednu kameru. Mhm. Já jsem to svítil, i jsem si švenkoval. Postupovali jsme spíš takovou metodou, jako když točíme film, což jsme se Zuzkou Kirchnerovou, která ten projekt režírovala, bylo jako součást našeho konceptu, že se budeme soustředit na ty postavy nebo se na ně dívat asi jiným způsobem, že budeme vyprávět třeba v delších záběrech. Tak nějak vyšlo z našich úvah nad tou látkou, že tenhle způsob snímání bude pro ten projekt nejvhodnější. A další věc je ta, že Zuzka je velice vizuální režisér a vidí ty věci specifickým způsobem, jako pracuje filmověji. Jo? Vždycky všichni chceme, aby to vypadalo jako film, ale ne vždycky ten projekt má ty možnosti, aby se takovým způsobem postupovalo.
0: A je to otázka času hlavně? Kolik je času na to natáčení? Nebo co jsou ty parametry, které tohle určují?
1: Myslím, že ten čas je hlavní měrnou jednotkou naší práce. Ta spolupráce s režisérem probíhá tak, že třeba konkrétně se Zuzkou na projektu Moniová jsme si to rozkreslili, jak to bude. Hodně jsme připravovali jsme to vlastně jako film, to znamená, že my jsme museli připravit vlastně jako 6 filmů, protože každý ten díl má kolem 50 minut, tak je to 3/4 filmu, tak je to kolem 5 celovečerních filmů. Takže ta příprava byla jako obrovsky důkladná, jo. Což je zase samozřejmě přínos pro to samostatné natáčení, protože my už potom víme, už vlastně tu věc tak trochu známe nazpaměť a už nám to rozvazuje ruce pro další věci a pro vytvoření toho projektu tak, jak si představujeme.
0: Říká Lukáš Hyksa, který nám opět přinese a představí další píseň, která zazní v této vizitce z filmového placu. Takže pojďme si vzpomenout na to, jaká to byla.
1: Ano, je to písnička od belgického interpreta, který se jmenuje Arno, nebo jmenoval, on už zemřel, bohužel, a je to, není to jeho původní, zase je to remake od písničky od Rolling Stones Mother's Little Helper.
2: Kids are different today.

0: S Lukášem Hixou se bavíme na Filmovém place o všem, co se týká kameramanské profese na natáčení. Jsme přímo v terénu, vyjeli jsme s našimi mikrofony přímo sem, na místo, kde vzniká seriálové dílo. Nicméně pojďme si říct, jak ty ses vlastně dostal ke kameře jako takové, protože ty jsi původně byl fotografem.
1: No já jsem úplně původně chtěl být zvukařem. Protože se mi strašně líbilo, když jsem byl malej, tak se mi strašně líbilo, když jsem někde viděl natáčení, jak tam stojí ten pán s tím mikrofonem, který je chlupatej. A říkal jsem si, to bych chtěl jednou udělat. A naštěstí teda mě pán Bůh přehodil na jinou kolej.
0: No nicméně, jak ses dostal ke kameře?
1: Dostal jsem se tak, že jsem ve Francii, kde jsem dělal operku, měl nejstaršího syna v rodině, který byl stejně starý jako já, tak studoval filmovou vědu v Paříži na Saint-Denis a já jsem vlastně skrz tady kamaráda Guillauma se dostal k filmové vědě a začal jsem hodně fotit, hodně mě zajímal dokumentární film. Můj další kamarád v Paříži, kde jsem tou dobou bydlel, Ivan Vyhnal mě naučil fotografovat, doslova, že já jsem si tam vyvolal první film a pod jeho vedením jsem prostě fotil a vlastně jsem potom nějakou chvíli si řekl, že bych to chtěl zkusit dělat přijímačky na FAMU na kameru nebo na FEMIS do Paříže na kameru a nakonec jsem se rozhodl pro Prahu a šel jsem na přijímačky s tím, že jsem si říkal, že v životě nemůžu udělat
0: a povedlo se.
1: Řízením osudu jsem byl přijat.
0: No, ale teď se pojďme podívat po tom, co tedy už má školu dávno absolvovánu, k tomu, jaká je vlastně situace na trhu práce, protože kameramanů asi není úplně málo, ostatně i tvá žena, Klára Fanta Hixová, nebo Klára Hixa Fantová, což je za B správně, je také kameramankou. A teď si pojďme říct vlastně, jestli se tady u nás točí dost filmových a televizních projektů tomu, aby se všichni absolventi, kteří za něco stojí takzvaně, uživili touto profesí.
1: No to je velice těžko měřitelný, protože naše práce je tak individuální v tom. Samozřejmě, když někdo nastoupí jako zaměstnanec do televizní výroby a je tam nastálo ve zpravodajství třeba, tak asi té práce jako má běžný pracovní den a pracuje standardně, ale my fungujeme jakoby na projektové bázi, to znamená, že my jdeme z projektu do projektu.
0: Jste tedy tím pádem na volné noze?
1: Jsme na volné noze a je to vlastně, jsme jakoby námezdní síla, doslova, že jsme najímáni na ty konkrétní projekty, ať už je to na pozici první, druhý kameraman, na jakýkoliv. A je těch lidí, ta konkurence je veliká, absolventů filmových škol je spousta.
0: Dobrých kameramanů v Čechách taky.
1: Dobrých kameramanů určitě máme spoustu i kameramanek a je to velice konkurenční prostředí. Není nikde zaručeno, že když natočíme jeden rok skvělý projekt, že potom pojedeme hnedka na další. Jsou prostě období, kdy je té práce méně, nebo kdy je strašně moc, že nevíme, co dřív. Prostě to k tomu patří a musíme s tím, kdo chce dělat tuhle profesi, tak musí být připravený na absolutní jako časovou nevyspytatelnost, dá se říct.
0: No jak vy kombinujete vlastně rodinný život s touhletou profesí, protože oba jste na tom stejně, to znamená, že pravděpodobně se střídáte na různých projektech?
1: Je to tak, my se střídáme, to je jako zaměstnání, které se dá dělat, když jsou oba rodiče kameramani, což v našem případě je, takže děti někdo musí hlídat, když nepomůžou babičky nebo tetičky, tak
0: se musí hlídat sami.
1: Tak se musí, nemusí se hlídat sami, ale někdo s nima musí být. No. Takže buď to točím já, nebo točí Klárka. No. To je individuální a daří se nám to, samozřejmě já asi točím víc v tuhle chvíli, ale třeba Klárka natočila film Její tělo v době, kdy našemu mladšímu synovi byly 4 měsíce. Takže jsme zase to přehodili takhle, že já jsem byl s dětma doma, Klárka točila. Je to náročný v každém případě, ale každopádně snažíme se si víc říct. No.
0: Pořád mám pocit, že to prostředí tady na Filmovém place je mnohem více tedy mužské než žen, které tady by se objevovaly, tak máš pocit, že už se to vyrovnává taky, protože přeci jenom kameramanek je čím dál tím více, bohovořili jsme tady o Zuzaně jako o režisérce, kterých je také čím dál tím více, to znamená, máš pocit, že nastane někdy rovnováha v rámci filmových štábů?
1: Ta rovnováha je to nejdůležitější, ale je důležitý, že se k té práci dostávají kameramanky, které jsou velmi kvalitní a umějí tu práci dělat. A často jenom proto, že neměli možnost se k tomu, k té práci tak často dostat, tak třeba o nich produkce neví, o nich režiséři neví. Myslím si, že by bylo dobrý a že je to určitě prospěšný, když ten štáb jako promíchaný, když děláme tu práci společně, no, jako za mě. Já nerozlišuju to, jestli točím jako s režisérem, se ženou nebo s mužem, jestli to režisérka nebo režisér, jako jestli kameru dělá holka nebo chlap, prostě. Já nejsem zastáncem toho, aby se dělali kvóty podle pohlaví, ale podle toho, jaký ty lidi jsou a byl bych strašně rád, kdyby ty holky měly jako víc příležitostí.
0: Máš ty taky ten pocit, že se musíte neustále připomínat těm produkcím, režisérům, vlastně to, na čem to závisí, to, že jste osloveni?
1: Hele, je to tak, je to jako tvorba na jakýkoliv úrovni televizní nebo filmový pořád, je to show business. A jako to slovo show není jenom jako, že to je nějaké představení, ale prostě bejt vidět. A bejt musí člověk o sobě dávat vědět, protože nikdo nehledá, nebo jako samozřejmě hledá, když někdo hledá konkrétního člověka, tak ho nejde, ale jako, že by na nás někdo čekal někde, to tak není. A ta naše práce musí být vidět. No. V tomhle tom to si myslím, že je strašně složitý. A u holek si myslím, že ještě to je jako stíženější tím, že to mateřství je velký výpadek té práce. Jo. A to znamená, že ty lidi vlastně tak jako na ně zapomenou.
0: Pojďme si pustit další píseň.
2: Jaká to bude?
1: To je písnička Mickeyho Rivoli, kterýho já mám strašně rád, protože jsem Trampa a Vandrák. A je to písnička

0: Tak, teď jdem stavět záběry, jak to bude vypadat, pánové. Co to znamená v praxi? Hlavní kameraman Honza Šustr.
1: To je takové vytyčení prostě toho záběru, to znamená, najde se správné místo, ze kterého se ten záběr natočí. Takže bude to pravděpodobně odsud, tady od pana režiséra. A sem postavíme tu kameru, namíříme ji určitým směrem a tím směrem nasnímáme tu akci.
0: Tomáši, jaká to bude situace? Jenom úplně kratičce, jak bys ji pojmenoval?
2: Hele, situace je to jednoduchá, postava vyjde ze dveří nádraží a telefonuje. Ale to, co vypadá jednoduše, je důležité, aby bylo vyprávěno strhujícím způsobem, protože takový telefonát, to může být velká nuda a my se snažíme o to, aby to nuda nebyla.
0: Říkal Tomáš, režisér celého snímku, Tomáš Pavlíček samozřejmě, pardon, Tomáše jsme ostatně zmiňovali už v naší vizitce dříve, takže to je našim posluchačům jasné. Já vás teď nebudu rušit u práce, protože trošku vás držu, tak abyste to taky natočili.
3: Jdeme na to.
1: Děkujeme.
3: Gregy, pojď mě pomoct s kamerou, prosím tě sem. Takhle, pojďte sem. Super, super, super. Takhle. Počkej, ať stojíme na rovině trochu. A pojďme asi trošku níž teda tím pánem. Teď nejsme takhle z nadhledu.
0: Lukáši, promiň, já tě tady do toho budu vstupovat ano, trošku.
4: Ano. Být potichu, protože...
0: Tady probíhá teď zkouška toho záběru, to znamená herecká i kamerová, jo?
4: Teďka probíhá zkouška, kdy se tam herec Ondra Sokol...
0: Ano.
4: ...bude natáčet záběr, kdy telefonuje s jedním z vyšetřovatelů.
0: Aha, režisér mu dělá telefonního sparring partnera.
4: Přesně tak.
0: Takže vy už máte nastavený záběr na kameru, tak jak to bude? Jsi s tím spokojený?
4: Jo. No ještě se to hledá. Máme tam druhou kameru na jízdě, máme tady jednu kameru statickou, jeden tak... záběr je širší, jeden bližší.
0: Takže hlavní kameraman teďka kouká do kamery
4: to kouká a hledá. Režisérem to ledí.
0: Ledí
4: to
0: ledí finál.
4: Finál, aby to bylo tak, jak si představuju.
2: Počkej, když to budu dávat na střed, tak na to musím dávat Janu na střed. A to mi dává vlastně jako několika násobně méně možností, jak to jako zábavně střihat. Protože to je v podstatě jenom jednou a ta spíš nebude fungovat, nebo bude vlastně nudná. Takže já bych ho radši dal tady na profil a tam je na anfas. No, tak bych to
1: udělal. Ne, dobře, ale to znamená, takže... no, OK, tak když se otočíš, Ondro, tam na tu kameru. Jasně, chápu.
2: No, tohle to. A tohle to si myslím, že pro nás je funkční a ještě teda...
5: Úplně na tu kameru, nebo třeba takhle.
1: Ano.
2: Dobře. Teďka já jsem točil, ty to budeš číst, no, ano? Tak jdeme točit?
1: Ano.
2: Tak
1: jdeme
2: točit. Dobře. Tak jo.
0: Tak zdá se, že záběr je nastaven. Lukáši, ty jdeš za kameru. To znamená, všichni se shodli, režisér, hlavní kameraman, ty i herec, všichni jsou připraveni?
4: Je to tak, přesně tak, všichni jsou připraveni, teda to klapneme.
0: Já ti teda beru mikrofon
4: a jdu točit.
0: A jdeme točit, tak jo. Luky, ať to dobře jde. Tak už je všechno připraveno, takže čekáme už jenom na pokyny akce, takže teďka už jsou všichni nachystáni a záběr by se měl za chviličku rozjet.
6: Haló? Pojďte na první pozice.
1: Ahejte.
6: Můžu?
7: Jo, dobrý.
6: Akce.
7: Já tě slyším. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak počkej, nechoď jde vlá.
6: Tak, pojďme se vrátit na stopneme.
7: To asi stopneme.
6: Stopneme.
0: Takže na první pokus tento záběr nevyšel, protože tady projíždí vlak, tak jako už naši posluchači několikrát jste slyšeli. Takže musíme počkat, než projede asi 100 vagónový vlak plný osobních vozidel. A jakmile bude ticho, tak se snad na druhý pokus podaří první klapka.
4: Tak teď jste právě viděli, když se záběr nepovede.
0: Ano, to je pravda.
4: Jede do toho vlak.
0: Jel do toho vlak. Takže druhý pokus, uvidíme, jestli se podaří. Tak teď to zdá se, že to dopadlo dobře,
4: jo,
0: ale bude
4: to
0: se
4: to, dobře.
0: Bude ještě další
4: jetí. Asi pojedeme ještě jednou, ano.
0: Jo, jo.
4: Takhle to většinou probíhá, že se natočí jedno jetí, pak se na to, já jsem chtěl slyšet vysílačku tvojí, pak se na to podívá režisér s kameramanem, vyhodnotí to a řeknou si... Jestli to pojedeme ještě jednou nebo ne.
0: Jo, jo.
4: A to se za chvíli ozve z vysílačky, kterou nám tady Martin přines.
0: Tak to děkujeme. Tak uslyšíme za chvilku nějaký posudek na tuhle tu scénu. Ale zatím se tak neděje, no.
4: víc před nosem. Já už to slyším ve sluchátkách, že mi říká ano, ano, slyším tě. Ano, ano.
0: Lukáš má ve sluchátkách pokyny od hlavního kameramana a teď jde přenastavit kameru.
4: Jo, jasně, levoprava, rozumím.
0: Pojedeme druhé jetí, my se rozloučíme se všemi na place, díky moc vám všem za to, že jste nás tady takhle přijmuli, že jsme nerušili. No a my už teďka odjíždíme, loučíme se ještě s kameramanem Lukášem Hexou, jdeme se rozloučit, my už se vracíme zpátky na Vinohradskou.
4: Tak děkujeme za návštěvu.
0: Rádo se stalo, díky za přijetí a my s naším přenosovým vozem jedeme zase na další natáčení za dalšími filmovými profesemi.
4: Tak je pozdravujte.
0: Díky moc, Lukáši, ahoj. A rozloučíme se s další písničkou.
4: Ještě jednu písničku dáme a to budou psí vojáci žiletky.

Kameraman Lukáš Hyksa byl přímo na filmovém place, jak se v rámci filmařské hantýrky říká, respondentem vltavské vizitky, kterou moderoval přímo na místě Ondřej Cihlář. Reprízu červnové vizitky jste vyslechli dnes, 1. srpnového dne na stanici Český rozhlas Vltava, kde pomalu, ale jistě míříme ještě k jazzovému podvečeru s Otakarem Svobodou. Na ten si ale ještě počkáme.

0: Tina Brooks dohrál, možná, že v rytmu vašich stěračů, zvukovou stopu Back to the Tracks, zpátky na trať. Přiblížili jsme se k 18. hodině a tak stihnu ještě připomenout, že v 18.30 začne válka světů. Ovšem, bude to už tentokrát 9. část, román anglického spisovatele, který líčí průběh brutální invaze Marťanů na Zemi. Román A.G. Wellse čte Igor Bareš a od vysílané kapitoly, pokud to kvůli nějakému výletu nestihnete poslouchat v živém vysílání, kapitoly pro vás ukládáme na stránku vltava.rozhlas.cz.
1: Jazzový podvečer.
2: Čtyři novinky, jedno ohlédnutí. Co kus, to skvělá muzika, jak jinak, že? Začneme trochu z okraje našich žánrů, ale to se stane v dnešním jazzovém podvečeru ještě jednou. Na řadě je ukázka z nové desky manželského páru Tedesky Track Band. Jejich novinka vyjde za chvíli. Vybírám skladbu Who Am I?

Novinka sexteta Bela Frisla In My Dreams vyšla včera, dal si ji k 75. narozeninám. Vybral jsem z ní dumavou skladbu Isfahan.

Kanadská zpěvačka a autorka Dominic Fils-Aimé vydává novinku My World is the Sun a je na ní i skladba opět pomalá a nádherná Life Remains.

Nedávno absolvoval po letech české turné Glenn Hansard, kterého u nás máme rádi i specificky, díky spolupráci a skvělým úspěchům spolu s Markétou Irglovou. On sám připravil novou desku a tu pojmenoval přeneseně řečeno Neusínat na Vavřínech. Je to rázné a rokové vybočení, ale myslím, že Glenn Hansard za to stojí. Ve skladbě Didn't He Ramble, nekecá snad?

A teď na závěr mého dnešního jazzového podvečera přichází ono ohlédnutí. Za skvělou, stále žijící, ale už prozatím bohužel novinky nevydávající americkou zpěvačkou Cassandrou Wilson. Tak se za ní vrátíme do roku 1999, kdy vydala poctu Milesu Davisovi Traveling Miles. A z ní si dáme Time After Time. Mějte se hezky, čas po čase.

Jak jste možná při poslechu jazzového podvečera s Otakarem Svobodou zaznamenali, šlo o reprízu pořadu z února 2026. Zaspíval si v něm také před pár dny náhle zesnulý Glenn Hansard, na kterého jsme tímto vzpomněli. Kdo z vás si rozposlouchal v letním vysílání Českého rozhlasu Vltava Válku světů A.G. Wellse, může se už chystat na devátou část s Igorem Barešem. Za pár minut dojde k invazi Marťanů. Teď ještě Elliot Smith.

0: To byl Elliot Smith a píseň Color Bars. V 19 hodin vysílá Vltava Sedmé nebe. Dnes to bude s Jakubem Koenigem už za půl hodiny.
1: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
2: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
3: Četba na pokračování.
0: V roce 1898 vyšel na Vltavě rozečtený napínavý román poprvé. Autorem byl anglický autor A.G. Wells a knihu nazval War of the Worlds. Z originálu ji jako Válka světů přeložil Vladimír Svoboda, pro rozhlas připravil Michal Plzák a v režii Vlada Ruska účinkuje Igor Bareš. A.G. Wells, Válka světů, 9. část.

Když bratr došel do Wellingtonovy ulice, vyběhl proti němu od Fleet Street párek pořízků s dosud neoschlým zvláštním vydáním s vykřičníky plakátů. Strašlivá katastrofa, vyvolávali jeden přes druhého a běželi Wellingtonovou ulicí dál. Boje ve Weybridge, podrobný popis, Marťané odraženi, Londýn ohrožen. Musel dát za výtisk celé 3 pence. Teprve teď začínal alespoň z části vnímat, jakou sílu a jaké nebezpečí Marťané ve skutečnosti představují. Došlo mu, že nejde o hrstku nepatrných, neohrabaných tvorečků, nýbrž, že to jsou mozky dirigující mohutná mechanická těla, že se dokážou hebitě pohybovat a udeřit silou, proti níž neobstojí ani ta nejtěžší děla. List je popisoval jako obrovité pavoukovité stroje, které jsou schopny vyvinout rychlost expresního vlaku a vypalovat nesmírně žhavé paprsky. V terénu kolem horsalského vřesoviště byly již rozmístěny zamaskované baterie, převážně polní kanony. Bylo zpozorováno celkem 5 bojových strojů postupujících k Temži. Jeden z nich byl zničen náhodným zásahem. Jinak se palba minula cíle a baterie byly pak okamžitě sežehnuty termopaprskem. Depeše se zmiňovala o těžkých ztrátách armády, avšak jinak byl její tón optimistický. Marťané byli odraženi. Nebyli nezranitelní, ustoupili naspět do trojúhelníku mezi první 3 válce poblíž Walkingu. Ze všech stran byli proti ním vysíláni průzkumníci vybavení heliografy. Spěšně byla přisunována další děla z Windsoru, Aldershotu a Woolwiche, ba i ze severu. Mimo jiné i 95-tunová dalekonosná děla s vynutými hlavněmi, přemístěná sem právě z Woolwiche. Celkem 116 hlavní už bylo buď v palebných postaveních, anebo se do nich spěšně přemisťovalo s hlavním úkolem krýt Londýn. Nikdy předtím ještě nedošlo na anglické půdě k tak mohutnému a tak rychlému soustředění bojové techniky. Každý další válec, který by ještě dopadl, bude, jak zprávy doufaly, moci být okamžitě zničen vysoce výbušnými trhavinami, které byly spěšně připravovány a rozváženy. Není pochyb, konstatovalo se v těchto informacích, že situaci je třeba považovat za krajně neobvyklou a vážnou. Nicméně veřejnost byla současně vyzývána, aby nepropadla panice a aby jí čelila. Není údajně pochyb, že Marťané jsou skutečně zvláštní a strašliví, nicméně jich proti milionům pozemšťanů stojí maximálně 20. Podle rozměrů válců úřady usuzovaly, že osádka nemůže čítat více než 5 jedinců v každém z nich, celkem tedy 15. A přinejmenším jeden z nich byl vyřazen, ne-li více. Veřejnost bude odpovědně varována před jakýmkoliv blížícím se nebezpečím k ochraně obyvatelstva v ohrožených jihovýchodních předměstích jsou podnikána rozsáhlá opatření. Opakovaným ujištěním o bezpečnosti Londýna a vyjádřením důvěry ve schopnosti vlády vypořádat se s tímto problémem toto nezvyklé prohlášení končilo. Bylo tištěno obrovskými typy. A bylo ještě tak čerstvé, že barva nebyla dosud zaschlá. Nezbyl čas připojit ani jediné slovo komentáře. Bylo divné, vzpomíná bratr, proč byl tak nemilosrdně okleštěn veškerý ostatní obsah listu až právě na onu jedinou zprávu.

Po celé Wellingtonově ulici bylo vidět, jak lidé obracejí na růžovělé listy novin a jak čtou, a celým Strandem se naráz rozlehl křik armády Camelotů následující první dva průkopníky. Muži se skakovali za jízdy z omnibusů, jen aby urvali výtisk. Zpráva vzrušila kdekoho. Pryč byla dosavadní netečnost. Bratr šel po Strandu dál s novinami v ruce a cestou potkal první uprchlíky ze západního Sary. Uviděl muže kočírujícího vozík, které mívají zelináři, na něm ženu s dvěma chlapci a pár kousků nábytku. Přijížděl ze směru od Westminsterského mostu a těsně za ním jela lehká fortka na seno a v ní pět nebo šest slušně oblečených lidí a pár krabic a uzlíků. Tváře měly strhané a celým svým vzezřením ostře kontrastovaly se svátečně vyšňořenými cestujícími v omnibusech. Z drožek po nich pokukovali pánové a dámy odění podle poslední módy. Na náměstí oba povozy zastavili, jako by si voskové nebyli jisti dalším směrem. Nakonec otočili směrem k východu a pokračovali dále Strandem. Chvilku po nich dorazil muž v pracovním oblečení. Jel na staromódní šlapací tříkolce s malinkým předním kolem. Byl značně ušpiněný, v obličeji byl bledý jako křída. Bratr se vydal směrem k Viktoriinu nádraží a tam začal takových lidí potkávat čím dál víc. Měl nejasnou představu, že by snad mohl takto zahlédnout i mne. Povšiml si neobvykle vysokého počtu policistů řídících dopravu. Někteří uprchlíci si vyměňovali novinky s cestujícími v omnibusech. Jeden tvrdil, že Marťany viděl na vlastní oči. Vypadaj, povídám, jako velký kotle na chůdách a běhat na nich dokážou jak člověk. Většinou byli poutníci přibivší do Londýna dosud rozrušení a vyvedení z míry nezvyklými událostmi, které zažili. Hostince ve čtvrti za Viktoriinním nádražím byly díky tomuto přílivu v čilém provozu. Na každém rohu postával hlouček lidí, četli si v novinách, rozčileně debatovali anebo si mlčky prohlíželi nezvyklé nedělní návštěvníky. S nadcházející nocí proud uprchlíků sílil. S několika uprchlíky se dal bratr do řeči, ale většinou od nich nedostal příliš uspokojivé informace. Nikdo z nich mu nedokázal povědět cokoliv o Walkingu, až na jednoho, který bratra ujistil, že Walking byl předchozího večera zcela zničen. Jdu rovnou z Byfleetu, říkal. Včasně ráno tam přijel někdo na kole, běžel dveře od dveří a varoval nás, ať rychle utečeme. Potom přišli vojáci, šli jsme se podívat ven a na jihu byla oblaka kouře, nic než kouř a kouř, a nepřicházela odtamtud živá duše. Pak jsme zaslechli ty kanóny od Čerci a kolem nás začali utíkat lidi z Weybridge. Tak už jsem na nic nečekal. Zamkl jsem barák a šel jsem taky. Tou dobou se rozmohl v ulicích pocit, že vinu vlastně nese vláda. Že se úřední místa nedokázala vypořádat s invazním výsadkem takovým způsobem, aby nebyla veřejnost obtěžována vším tímhle zmatkem. Kolem 8 hodiny se z jihu Londýna zřetelně ozvala silná dělostřelba. V rušném provozu na hlavních ulicích ji bratr nejprve nevnímal, ale sotva odbočil tichými postranními uličkami k řece, rozpoznal ji zcela bezpečně. Z Westminsteru došel do svého bytu kolem 2 hodiny. Byl už teď notně znepokojen, pokud jde o mé bezpečí, a trochu vylekán zjevným nesmírným rozsahem katastrofy. Upínal se ve svých úvahách, stejně jako já v sobotu, na detaily vojenského rázu. Představoval si všechna ta mlčící a vyčkávající děla,
nomády, kteří náhle zaplavili zemi. Pokoušel se vykreslit si ony kotle na chůdách, vysoké 30 jardů. Noc byla teplá a klidná. Poněkud dusná, dělostřelba neutichala a po půlnoci bylo na jihu vidět cosi jako plošný blesk. Bratr si četl ono zvláštní vydání znovu a znovu a měl obavy, že mne mohlo potkat to nejhorší. Neměl klidu. Něco sice pojedl, ale potom opět vyrazil ven a bez cíle se potuloval ulicemi. Vrátil se pak domů a pokusil se soustředit na poznámky k nadcházející zkoušce. Ale marně. Spát šel chvilku po půlnoci a hned v časných hodinách pondělního jitra ho vytrhl z jakéhosi děsivého snu zvuk klepadla. Dupot nohou, vzdálené bubnování a vyzvánění. Po stropě tančily odlesky rudých světel. Chvíli ještě ležel, otupěle uvažoval, zda už je den, anebo zda se svět dočista pomátl. Pak ale vyskočil z postele a rozběhl se k oknu. Měl pokoj až v podkroví a když vystrčil hlavu na ulici, ozýval se jako mnohonásobná ozvěna bouchnutí jeho vysouvaného okna hluk nesčetných zvedaných okenních rámů. Objevovaly se neladné, všelijak rozcuchané hlavy. Padaly halasné dotazy. Už jdou, vykřikoval policista, který bušil na vrata. Marťani jdou. A spěchal k dalším dveřím. Bubny a trubky zaznívaly z kasáren a také veškeré kostely v doslechu se činili, seč mohli, aby zaplašili spánek přerývaným usilovným šturmováním všemi zvony. Dlouhou dobu stál bratr u okna a ohromeně se díval, jak policisté postupně klučou na všechna vrata v ulici a jak předávají tu stěží pochopitelnou zprávu dál. Pak se rozletěly dveře za jeho zády a do pokoje vrazil pán, který bydlel naproti přes chodbu, jen tak v košili, pantoflích a kalhotách šle volně plandající u pasu, vlasy ještě rozcuchané od polštáře. Co se to k čertu děje? Dotazoval se. Hoří někde? Co je to za randál? Oba najednou se vyklonili z okna, pokoušeli se pochytit, co to policisté vlastně volají. Z bočních uliček vybíhali další lidé a postávali v hloučcích na nárožích v rozhovoru. Tak co je to tu k čertu? Vyptával se bratra soused z protějšího pokoje. Bratr mu odpověděl na půl úst a začal se strojit. S každým kouskem oděvu odbíhal k oknu, aby mu neuniklo nic ze vzrůstajícího rozruchu na ulici. A pak najednou vběhli do ulice prodavači novin s nebývale časným vydáním raníků a s křikem Londýn v nebezpečí udušení. Obraná postavení v Kingstonu a Richmondu proražena. Strašlivý masakr v údolí Temže. A všude kolem něho si lidé protírali oči a otevírali okna. Chvíli nechápavě zírali ven, kladli nesouvislé otázky a pak se kvapně oblékali, jakmile se ulicemi přehnal onen první závan přicházející bouře strachu. Velká panika propukávala. Londýn, který ještě v neděli uléhal nevědomý a netečný, byl do pondělního jitra vyburcován k jasnému vědomí bezprostředního nebezpečí. Pohledem z okna bratr nedokázal zjistit, co se vlastně děje. Sešel tedy dolů na ulici právě ve chvíli, kdy obloha mezi hradbami domů zrůžověla prvním úsvitem. Prchajících lidí opěšalých i v povozech každým okamžikem přibývalo. Uslyšel volání černý dým, černý dým a pak opět týž výkřik černý dým. Všeobecný záchvat strachu se nevyhnutelně projevil nakažlivým.
Bratr váhavě postával na schodech, v tom spatřil, jak se k němu blíží další z Kamelotů a bez meškání si zvláštní vydání také koupil. Se zbytkem novin utíkal prodavač dál a rozprodával je po šelinku za výtisk. Produkt groteskního skřížení, zisku chtivosti a paniky. A tam si bratr přečetl ono hrozivé komuniké velitele ozbrojených sil. Jak se ukázalo, Marťané jsou schopni chrlit pomocí odpalovaných raket obrovská mračna jedovatých černých výparů. Udusili a otrávili takto osádky našich baterií, zničili poté Richmond, Kingston a Wimbledon a postupují zvolna na Londýn, ničit se vše, nač narazí. Čelit jim a zastavit je nelze. Proti černému dýmu neexistuje jiná obrana než okamžitý útěk. To bylo vše, ale stačilo to. Veškeré obyvatelstvo 6milionového velkoměsta se dalo do pohybu. Obracelo se na útěk, dávalo se do běhu, co nevidět měl nastat masový odsun směrem na sever. Černý dým, zvedal se bokřik. Hoří! V sousedním kostelíku klinkaly zvony na poplach, brička řízená nepozorným kočím za křiku a kleteb narazila do kašny na konci ulice a rozbila se. V oknech se míhala chorobně žlutá světla a na mnoha projíždějících drožkách ještě zářily nezhasnuté lucerny. A rozbřesk nad hlavami nezadržitelně dál jasněl, čirý, klidný a tichý. Pak se rozlehl zvuk kroků pobíhajících sem a tam po pokojích v domě a nahoru a zase dolů po schodech. U dveří se objevila paní bytná v županu, šál přes hlavu, za ní, co si vykřikoval její manžel. Bratrovi začalo docházet, co to vlastně znamená. Kvapně se vrátil do svého pokoje, nastrkal rychle do kapes celou svou hotovost, všeho všude asi 10 liber, a vyrazil ven do ulic. Obnovení marťanské ofenzívy došlo ve chvílích, kdy vikář rozrušeně řečnil pod živým plotem na lukách poblíž Helifordu a kdy můj bratr pozoroval uprchlíky valící se proudem přes Westminsterský most. Pokud lze soudit podle rozporných výpovědí, jež byly zatím shromážděny, zůstávala v té době hlavní síla Marťanů i nadále v Horselském kráteru a setrvávala tam až do 9 hodiny večerní, zaměstnána jakousi spěšnou činností, doprovázenou mocnými výrony zeleného kouře. 3 Marťané však nesporně z jámy v 8 hodin vystoupili a pomalým a obezřetným postupem se brali Byfleetem a Payfordem směrem k Ripley a Weybridge, takže se nachystaným bateriím objevili na pozadí oblohy se zapadajícím sluncem. Tito Marťané nepostupovali ve skupině, nýbrž v rojnici, v jedné čáře a udržovali mezi sebou vzdálenost přibližně 2 kilometrů. Dorozumívali se navzájem sirénovitým houkáním, které měnilo výši v průběhu celé stupnice nahoru i dolů. Ripliští dělostřelci, neskušení dobrovolničtí kanoníři, odpálili jednu jedinou předčasnou a neúčinnou salvu na zdař Bůh a okamžitě vzali koňmo i během vylidněnou obcí do Zaječích. Zatímco Marťan jejich okopy a děla obezřetně překročil, aniž užil paprskometu. Opatrně se mezi nimi propletl, minul je a tak se nepozorován dostal na dohled děl v Painshill Parku, která v zápětí zničil.
Naproti tomu měli artileristé ze St. George's Hillu buď lepší velení, anebo byli z trochu jiného těsta. Skrývali se za borovým lesíkem, takže o jejich přítomnosti nejbližší z Marťanů pranic netušil. Zamířili s takovou rozvahou, jako by to bylo někde na cvičení, a zahájili palbu na vzdálenost přibližně 1 kilometru. Granáty dopadaly v těsné blízkosti Marťana. Uviděli ho zavrávorat, učinit ještě několik nejistých kroků a pak padnul. Ozval se hromadný jásot a děla byla s horečnou rychlostí znovu nabíjena. Sražený Marťan se ozval nepřerušovaným vítím sirény. V zápětí se druhý, blištivý obr ohlásil v odpověď a vynořil se nad korunami stromů na jihu. Podle všeho byla jedna ze tří podpěr trojnožky roztříštěna granátem. Celá druhá salva však ležícího Marťana minula. Současně pak oba druzí Marťané užili proti baterii paprskomet. Explodovala munice, borovice kolem postavení vzplály v jednom ohni a z celé baterie se zachránilo jen pár mužů, kteří se tou dobou už na úprku skryli za hřebenem vršku. Jak se zdálo, všichni tři Marťané se pak zastavili k poradě. Průzkumníci, kteří je pozorovali, alespoň hlásili, že nejbližší půl hodiny zůstali zcela nepohnuti. Marťan, který byl zasažen a povalen, se namáhavě vysoukal ze své kopule. Nevelká, nahnědlá postavička, z dálky připomínající cosi jako chomáček plísně, a zjevně se zabýval opravou poškozené opěry. Kolem 9 hodiny musel být s prací zřejmě již hotov, neboť se výška jeho stroje objevila opět nad korunami stromů. Bylo několik minut po 9, když se k těmto třem předním hlídkám připojili další 4 Marťané, z nichž každý nesl po 1 silné černé trubici. Podobnou rouru podali i 3 prvním a poté se všech 7 rozestoupilo ve stejných vzdálenostech v obloukovité linii spojující zhruba St. George's Hill, Wainbridge a vesnici St. jihozápadně od Ripley. Jiné 4 obrněné mechanismy Marťanů, rovněž vyzbrojené černými trubicemi, současně překročili řeku a 2 z nich se začernali proti západní obloze. Takže jsem je uviděl i já s vikářem, když jsme se unaveně belhali na útěku cestou vycházející z Helifordu severním směrem. Jevili se nám, jako by pluli na oblaku, jelikož se nad poli rozlévala mléčná mlha a sahala do 1/3 jejich výšky. Při pohledu na ně vikář dušeně vykřikl a dal se do běhu, jenomže já už jsem dobře věděl, že před Marťany není radno utíkat. Uhnul jsem z cesty a zalezl jsem orosenými kopřivami a ostružinovým houštím do širokého příkopu vedle cesty. Vikář se ohlédl, spatřil, co dělám, vrátil se a učinil totéž. Oba Marťané se zastavili. Vzdálenější, pouhý šerý stín, rýsující se proti obloze se zářící večernicí, stanul ve střehu v dálce u Stainsu. Houkavé signály mezi tím umlkly. Marťané zaujali postavení v srpkovité linii, obkružující jejich válce v naprostém tichu. Mezi oběma růžky onoho srpku leželo dobrých 12 mil. Od vynalezení střelného prachu ještě nezačínala bitva v takové tichosti. Výsledný dojem pro nás, stejně tak jako pro pozorovatele v blízkosti Ripley, byl nutně týž. Zdálo se, že Marťané se stali pány prohlubující se temnoty. Noci, ozářené jen štíhlým mladým měsícem, hvězdami, dohasínajícími červánky a narudlou září ze směru od St. George's Hillu a z lesů kolem Payne's Hillu. Jenomže proti celému tomu půl oblouku mířili hlavně děl.
Signální rakety stoupaly k obloze a s rozpraskem dštily nocí ohnivé spršky, dříve než pohasly a zanikly, a bdělá pohotovost mužů u baterií se postupně měnila v napjaté očekávání. Stačilo jen, aby Marťané postoupili na dostřel. A rázem mohly nehybné černé postavy kolem děl, zářících matným leskem do nadcházející noci, proměnit tmu v explodující peklo hřmící bitvy. A nepochybně se v té chvíli v tisíci bdělých myslí, právě tak jako v mé hlavě, s krajní naléhavostí vnucovala otázka, zda a do jaké míry nás jsou Marťané vůbec schopni chápat. Pochopili už, že miliony obyvatel země jsou nějakým způsobem organizovány, že se podřizujeme určité kázni, že postupujeme v úzké spolupráci? A nebo posuzují výstřely z našich zbraní, žáhnutí granátem, vytrvalý průzkum jejich postavení stejným způsobem, jakým by člověk pohlížel na hromadné útoky podrážděných včel vyrušených z úlu? Sní snad o tom, že nás dokážou vyhubit? Tou dobou ještě nikdo nevěděl, jakou potravu Marťané potřebují. Stovky takových otázek mi prolétaly hlavou, když jsem si prohlížel strmící obrys Marťana v bojové sestavě. A kde si v pozadí mých představ se skrývalo tušení mocné skryté síly na přístupech k Londýnu. Byly připraveny příkopové pasti, co prachárny v Hánslovu poslouží jako obrovská nástražná mina? Budou mít Londýňané dostatek zmužilosti a odvahy, aby své pyšné město proměnili v druhou planoucí Moskvu?

Průběh brutální invaze Marťanů na zemi na konci 19. století zachytil ve svém románu Válka světů anglický spisovatel A.G. Wells. Z překladu Vladimíra Svobody připravil Michal Plzák, hudební spolupráce Jakub Rataj a režie Vlado Rusko. 10. část z 19. dílné četby na pokračování odvysíláme zítra v 18 hodin a 30 minut na stanici Český rozhlas Vltava a četbu od první kapitoly najdete už teď v audioarchivu na stránce vltava.rozhlas.cz. Hledejte hry a četbu. Za hodinu se už vypravíme díky rozhlasovému záznamu na jubilejní 20. ročník letní školy barokní hudby v Holešově. Možná si ještě vzpomínáte na sérii živých vstupů z tohoto workshopu, kterým jsme průběh onoho ročníku mapovali. A tak si poslechněte, jak to vypadalo v pořadu nazvaném Trumfujem. Bude to tedy ve 20 hodin dnes na Vltavě. Ale teď ještě pořad Jakuba Koeniga.

0: Sedmé nebe.
1: Krásný večer, od rozhlasového mikrofonu vás zdraví Jakub Koenig. Příští hodinu vás budu provázet pořadem Sedmé nebe a tentokrát jsem si vybral téma velmi osobní. Dnes se totiž budeme věnovat fenoménu guilty pleasure. Google překladač mi tohle anglické sousloví přeložil jako zakázané potěšení, což zní skoro jako nějaký sportovní termín. Takový trochu košilatý sportovní termín. Ve skutečnosti ale pojmem guilty pleasure označujeme věci, které máme rádi, i když se za ně tak trochu stydíme. Pro někoho to může být čtení červené knihovny, někdo jiný nedá dopustit na béčkové akční filmy a my, co posloucháme hudbu, máme svá zakázaná potěšení pečlivě schovaná v důmyslně zamaskovaných složkách a playlistech, které si pouštíme jenom když víme, že nás nikdo jiný neposlouchá. No a přesně takové písničky vám dneska budu pouštět. Začneme v roce 1993, to mi bylo 15 a cestou na výtvarku jsem se na hlavní ulici v České Lípě zasekl před obrazovkou ve výloze obchodu s elektronikou, ve které běželo non-stop MTV. Nějaký chlapík s obrovitánskou pusou zpíval rockovou baladu, až si málem potrhal hlasivky. Úplně mě to chytlo. Musel jsem u té výlohy čekat až do konce písničky, než se na obrazovce objevilo jméno kapely. A to znělo Aerosmith.

0: Aerosmith si mě tehdy totálně namazali na chleba. Čerstvě vydali comebackové album Get a Grip, které se na svém Walkmanu přehrával na tu největší možnou hlasitost. A ta neuvěřitelná energie a nasazení mě naplňovaly neznámou a nekonkrétní touhou začít dělat taky takový kravál. Když jsem ale svůj nový objev představil kamarádům, většinou se mi pošklebovali. Na Českolipsku se hrál underground, hardcore nebo punk. A tak jsem si Aerosmith zase zbalil do ranečku a po nějaké době je přestal kamarádům vychvalovat. A složka Guilty Pleasure byla na světě. Jestli se mi ovšem kamarádi kvůli Aerosmith většinou tak trochu pošklebovali, když jsem jim přinesl první desku americké kapely Linkin Park, prohrál jsem to na celé čáře.
1: Taková parta nagelovaných hezounů, co se tváří, jaký nehrajou metal, přitom je to ubulená popina,
0: nechal se tehdy slyšet můj mladší bratr Pankáč. Já si ale nemohl pomoct a jeden z prvních singlů, písničku Crawling, jsem uchovával ve své sbírce vzácných upirátěných videoklipů a sjížděl jí pořád dokola. A víte co? I po letech si ji občas rád pustím, protože takový senzační mix nabroušených kytar, elektronických beatů a živých bicích, to jen tak někde neuslyšíte.

Když jeden řekne A, měl by říct i B. A jakmile padne jméno Linkin Park, nemohu vynechat jejich letité kolegy, rivaly a souputníky Limp Bizkit. Zpěvák Fred Durst mi sice děsně leze na nervy a dodnes poslouchám vlastně jen pár songů z prvního alba Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water z roku 2000. Ale práce geniálního kytaristy Wesse Borlanda a celá ta našlapaná explodující kombinace hip-hopu a metalu mě na večících vždycky spolehlivě vytáhla na parket. Co na tom, že jsem na něm s imaginární kytarou často skákal sám? Proti gustu žádný disputát.

U nabroušených kytar ještě chvilku zůstaneme. Úplně jinak než nagelovaní hezouni z USA, totiž k tvrdé hudbě přistupovali Evropané. Taky tu máme elektronické podklady, taky tu máme drtivé riffy, ale zatímco za velkou louží hiphopový beat celou tu tíhu trochu nadzvedává, německá úderka Rammstein se valí jako tank. Na oko se tváří smrtelně vážně, nebezpečně a patřičně temně. Ale kde si dole pod tím bublá humor černý jako tér? Snažil jsem se vysvětlit své přítelkyni, když jsem jí pouštěl monumentální Zone. Bez úspěchu. Ani videoklip variující pohádku o Sněhurce nepomohl. Zůstal jsem sám, jen já a Rammstein.

hráli nám drtivý Rammstein a jejich píseň z alba Mutter z roku 2001. Posloucháte Sedmé nebe s Jakubem Koenigem a jeho Guilty Pleasure. Jako další pánové na holení přichází kapela Muse. Cože, co dělá tahle tříčlenná skupina superinstrumentalistů v sekci Zakázané potěšení? Ptá se pravděpodobně nejeden hudební fajnšmekr. Ovšem, mezi mými severočeskými hudebními přáteli to tihle Angličané vůbec neměli snadné. Jsou to náfukové, konstatoval jeden. A taky vykrádají Radiohead, přisadil si druhý. Kdyby tak věděli, že jsem následující skladbu Supermassive Black Hole poprvé slyšel v romantickém upírském slaďáku Stmívání, čert ví, jak hluboko bych klesl, ještě, že to nikdo z nich neví.

Muse nedávno vydali další album a kritiky jsou zatím velmi příznivé. Nakonec asi skutečně ukáže až čas, která hudba vlastně obstála. Což je takové malé povzbuzení pro všechny, kteří se mají tendenci za některé své oblíbené interprety a hudebníky stydět před ostatními. Není to třeba. Trvalo mi hromadu let, než mi tahle jednoduchá pravda došla. Do věcí, které dokážou pohnout mým srdcem, nikomu nic není. A tak jsem se postupně přestal stydět a přesvědčovat ostatní o tom, že zrovna můj vkus je ten nejsprávnější a nejvkusnější na celém světě. A víte co? Ulevilo se mi. Když v roce 2017 vyšla deska Everything Now od hudební skupiny Arcade Fire, spoustu lidí vyplašilo, že úvodní singl zní tak trochu jako ABBA. Pro někoho to byla zrada alternativní kultury. Když se ale bouře ve sklenici vody usadila, zbylo překrásné album a fantastická písnička. Pojďme si ji pustit.

I následující písnička vzbudila v době svého vydání pozdvižení a spoustu vášní. Když v roce 1996 vyšla nahrávka Murder Ballads od Nicka Cavea, provázel jí single Where the Wild Roses Grow, ve kterém s knížetem temnot zpívá duet popová diva Kylie Minogue. Nikdo najednou nevěděl, jak s tím naložit. Fanoušci Kylie zaskočeně sledovali toho divného pána, jak jim v morbidně půvabném videoklipu morduje modlu. Posluchači u hrančivého bouřliváka Nicka Cavea zase lámali hole nad hrdinou, který sešel z pravé cesty. A dneska, o 30 let později, je tenhle kontroverzní song jedním z klenotů v rozsáhlých diskografií obou umělců.

Zatímco Nick Cave a Kylie Minogue vyšli ze zkoušky časem posílení, každý takové štěstí neměl. Třeba kapela U2 přinesla ve své době dechberoucí novou energii a zvuk, aby se o pár let později stala jednou z největších skupin na světě. Byli prostě všude. A dnes, jako by pánové tak trochu bezradně přešlapovali na místě. Pořád jsou sice ohromně slavní, ovšem spíš v kategorii pro starší a pokročilé. Písnička, kterou vám teď pustím, pochází z doby, kdy se U2 pustili do svého největšího experimentu. Na albu Pop z roku 1997 masivně zapojili elektroniku a od základů překopali svůj charakteristický zvuk. Tradicionalisté jim to měli za zlé. A i samotní U2 se dnes ke své nejodvážnější desce staví trochu vlažněji. Pro mě to je ale dodnes jeden z vrcholů jejich tvorby a za skladbu diskoték jsem tehdy v jukeboxu utratil celý tátův plat.

Svým neukotveným a neuspořádaným hudebním vkusem jsem, přátelé, občas dokázal docela zaskočit. Ale sem tam se mi stalo, že jsem docela zaskočil i sám sebe. Třeba se skladbou Diamonds, kterou naspívala popová hvězda Rihanna. Nějak se mi v roce 2013 dostala do hledáčku a celé měsíce jsem se jí nemohl zbavit. Musel jsem si ji pouštět pořád dokola a dokola, přitom je úplně totálně mimo všechny moje prošlapané trasy. Zvuk, aranž, zpěv, všechno úplně z jiného hrnečku, než jsem zvyklý používat. A přesto to fungovalo. Možná nemusíme všemu rozumět. Možná někdy jenom stačí odložit všechny ty nánosy předsudků a inklinací a zkrátka se otevřít. A jenom to pustit dovnitř. A ven. Pojďme na to. Shine bright like a diamond.

Jestli je pro mě někdo stělesněním termínu guilty pleasure, je to zpěvačka Lana Del Rey. Dáma se sametovým hlasem a pohledem padlé femme fatale udělala ze zapovězené touhy svůj trademark. Je to kráska v nesnázích, kterou můžete spasit a zachránit? Je to levandulovým olejem promazaná ocelová past, která sklapne a nepustí? Je to objekt spalující vášně, kterou se marně pokoušíte skrýt sami před sebou? To už nechám na vás.

Písnička Venice Beach má skoro 10 minut. A i když mám opravdu moc rád ten donekonečna protahovaný a variovaný závěr, dneska jsme jej přeci jen trochu zkrátili. Chtěl bych vám totiž na závěr pustit ještě jedno své zakázané potěšení. Velkým obloukem se vracíme zpátky na začátek k velkohubému Stevenu Tylerovi a jeho kapele Aerosmith, kteří v roce 1998 obohatili soundtrack filmu Armageddon o píseň I Don't Wanna Miss a Thing. Je to slaďárna, ale já ji mám prostě moc rád. Křičte si na mě, řešte si mě, krmte si mne chlebovou polívkou, stejně ji mám rád. Srdci zkrátka neporučíme a je to tak dobře. Já vám dneska pouštěl písničky, které jsem si léta schovával jenom pro sebe a za které jsem se z různých důvodů před různými lidmi ostýchal postavit. Upřímně si dneska myslím, že to je zbytečné, protože pokud vás už něco zasáhne, můžeme na chvilinku opustit svůj vytříbený vkus, obavy z nepochopení okolí a pečlivě budovanou roli racionálního kritika a prostě zůstat pár okamžiků v úžasu z doteku té nezachytitelné a nevysvětlitelné krásy, která na nás nečekaně vykukuje na těch nejnepravděpodobnějších místech. Od mikrofonu se s vámi loučí Jakub Koenig. Přeju vám krásné dny a moc se těším zase na příště. I could stay awake just to hear

Jakub Koenig, písničkář i autor komiksů a bloger, pro vás přichystal hudbu v sedmém nebi. Tuto programovou řadu vysíláme na těchto vlnách každý den, tedy i v neděli. A právě na zítřek pro vás připravil hudební skladatel Vladimír Franz hodinku nadepsanou Bedřich Smetana, Putování životem a dílem.

0: Hana Dvořáková dohrála jednu z bagatel pro klavír Bedřicha Smetany, Touhu. Toužit po sedmém nebi s Vladimírem Francem a pořadem Bedřich Smetana, putování životem a dílem, můžete už jen 23 hodin. Pohlídejte si i zítřejší sedmé nebe na stanici, kde už i digitální ciferník ukázal 20. hodinu. A tak vám dobrý první srpnový večer přejí ze studia Lenka Novotná a z režie Nataša Vodvářková.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Na text Ludvíka Vaculíka Stará postel si počkejme na 11. hodinu večerní a do té doby se můžeme nechat oddávat hudbě. Je tady slíbený pořad, reportážní návštěva na jubilejní 20. letní škole barokní hudby v Holešově 2022. Připravil a uváděl Vojtěch Babka a pořad měl premiéru v roce 2022.
3: Aleluja. A zase začíná ta nová fráze v zpěvání. Jo, pojďte ještě. Raz,

holky, vlastně forte je to až do konce, ten, no, vy se vypnete v třetím taktu. Ta-da-di-da-di-da-dim, pam-pam, to k tomu patří. Forte. Ještě jednou. Raz, dva, šup.

Ocitáme se v zámeckém sále v Holešově, kde se v srpnu 2022 v osvěžující letní atmosféře pilně pracovalo. Jubilejní 20. letní škola barokní hudby si dala ambiciózní cíl oslavit své narozeniny oratoriem Georga Friedricha Händla Triumf času a pravdy. To představuje po náročných skladbách Telemanových, Bachových, Vivaldiho, Vejvanovského, Monteverdiho, Zelenkových nebo Lilyho, kterými se tu zabývali v minulých ročnících, bezesporu dosud nejvyšší laťku. My do zdejšího dění vstupujeme záběrem ze zkoušky, kterou vede dirigent Roman Válek. Vojtěch Babka od mikrofonu Vltavy přeje dobrý večer a k návštěvě zve také vás.

0: Letní školu barokní hudby založil Roman Válek v roce 2003. Brzy zainteresoval i svou manželku Terezu, která byla vůbec první frekventantkou. A od té doby se sem sjíždějí zájemci o starou muziku z řad profesionálů i hudby milovných amatérů. Letní škola se zrodila v obci Rajnochovice, poté přesídlila do Kelče a nyní je doma na zámku v Holešově. Vždy v jednom srpnovém týdnu tu potkáváte na každém kroku sympatické lidi. Některé s pouzdry na barokní instrumentář, jiné s notami, pěveckými party či s textovými knížkami, kteří sytí město Holešov muzickou energií. Zní tu čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština, polština. A specialitou kurzů je společné nastudování některé z velkých kantát nebo oratorií, každodenní koncerty, interpretační soutěž a především tři velká finále, kde společné dílo všichni zúčastnění prezentují publiku. V roce 2022 jsme jeden ze závěrečných koncertů zaznamenali a vy ho uslyšíte hned po naší rozhlasové návštěvě. Protože šlo o jubilejní ročník, zrealizovali jsme ve spolupráci s týmem letní školy také několik živě vysílaných relací přímo z místa. Takto jsem se z kraje barokních kurzů hlásil do vltavské ranní mozaiky moderátorům Daniele Čermákové a Františkovi Šedivému.
1: V těchto dnech probíhá v Holešově 20. letní škola barokní hudby. Pod vedením zakladatelů a vedoucích manželů Terezy a Romana Válkových začali hned z kraje letní školy všichni účastníci, mimo tedy své individuální lekce, chystat i provedení oratoria Triumf času a pravdy Georga Friedricha Händla, které přednesou na závěrečných koncertech. Dění na 20. letní škole barokní hudby v Holešově sleduje náš hudební redaktor Vojtěch Babka, který už z místa živě odvysílal v neděli krásné hlasy a v tuto chvíli má pro nás další aktuality. Vojto, dobré ráno.
2: Dobré ráno přeji všem z Holešova.
1: Nebudu se ptát na tebe, ptám se na to, jak vypadá běžný pracovní den účastníků a lektorů letní školy.
2: On je, Danielo, dost podobný tomu mému, překvapivě. Přestože se tady v Holešově nechodí spát před půlnocí, protože tady ještě po oficiálním programu probíhají neoficiální setkání, příjemná socializace, abych to tak shrnul, tak účastníci jsou v 8 hodin ráno fit jako rybičky, sedí u barokní snídaně, čerpají energii na lekce, které začínají v 9.30 nebo v 10 hodin. Dnes dopoledne to bude poprvé, navíc už i zkouška na ten závěrečný projekt, o kterém si hovořila. Takže takhle vypadá zhruba ten režim nastolený už od začátku v pátek minulý týden.
3: Už to zaznělo, vy už jste v Holešově od pátku na 20. letní škole barokní hudby. Jaké koncerty už máte v tuhle chvíli za sebou?
2: Vynikající zážitky máme za sebou. Včera například proběhla takzvaná interpretační soutěž. Cenou, oceněním je lákavá možnost vystoupit na závěrečném koncertu za doprovodu barokního orchestru, ale také vždy ten následující rok po proběhnuvší soutěži také vystoupit na recitálu v rámci hudebního festivalu Znojmo za doprovodu profesionálního barokního orchestru. To klání proběhlo včera. Naprosto překvapivě zvítězila fenomenální 17-letá flétnistka ze Slovenska. No a o den dříve v neděli proběhl lektorský koncert, večerní vystoupení všech učitelů, kantorů, kteří se tady na letní škole barokní hudby objevují a vedou své třídy. Ten lektorský koncert patří vždy k takovým opravdovým highlightům všech akcí, které se tady odehrávají.
1: Můžeš ještě prosím právě k těm lektorům a k vystupujícím na tom koncertě říci podrobnosti. Došlo tam k nějakým překvapivým situacím?
2: K jedné překvapivé situaci došlo. Hvězdou lektorského týmu je už třetím rokem kontratenorista Andreas Scholl, který tady vede svůj pěvecký masterclass. Přivezl jsem i svou rodinu, svou krásnou izraelskou manželku Tamar Halperin a svou dceru Almu. Tamar tady má čembalový masterclass, Alma se zase zapojila do dětské třídy, no a Andreas měl na lektorském koncertu vystoupit. Přišel na pódium, ale scházela mu čembalistka, která se zapomněla v zákulisí, protože pilně cvičila ještě na jiné číslo téhož koncertu, kterým se to vystoupení potom mělo uzavřít a úplně zapomněla, že má už jít doprovázet Andrease. Andreas flexibilně zareagoval, ťukl si na čembalo dva tóny a s přehledem zaspíval nádhernou skotskou baladu o čarodějnici a třech dětech a kapelovou, tedy bez doprovodu, která má asi 7 slok. Každé té sloce udělil adekvátní výraz, po každé jiný, jinak vzrušující, exaltovaný nebo naopak klidný. Během celé té balady udržel čistou vlasovou křišťálovou intonaci a můžu říct, že zatímco zpíval tu baladu neplánovanou a neohlášenou v programu, tak bylo v sále takové ticho, že i ten příslovečný špendlík by byl slyšet, kdyby spadl na zem. Samozřejmě si můžete představit, že ovace po takovémto výkonu byly adekvátní. Pak už přišla čembalistka a pokračoval plánovaný program.
1: Jsem se chtěla zeptat, jestli to nebylo zbytečné, aby čembalistka dorazila po takovém
2: skoro výkonu. Skoro to tak vypadalo, ano.
1: My jsme mluvili o 20. ročníku, je to jubileum, ano. Samozřejmě, tak jak se promítá tohle výročí v programu letošní letní školy?
2: Promítá se v neoficiálním sloganu, který si tady všichni vzali za svůj a který zní Triumfujem. Samozřejmě souvisí s tím dílem Triumf času a pravdy Georga Friedricha Händla, které tady všichni už nacvičují na závěrečné koncerty, ale promítl se třeba také do průběhu toho letošního ročníku malou výstavou, která mapuje uplynulé ročníky letní školy barokní hudby. Ta je otevřená tady v arkádách v přízemí zámku, já teď stojím poblíž, ale ještě důležitější je, že je se mnou u mikrofonu člověk, který se tak zasloužil, že vlastně bez něj by ta výstava nemohla vzniknout, protože je autorem bakalářské práce, kterou věnoval právě letní škole barokní hudby v Holešově a tomu 20. jubileu. Je to Miroslav Luňák, zpěvák, hudební manažer, produkční, student Ostravské univerzity. Mirku, dobré ráno.
4: Přeji také krásné ráno.
2: Co tě přivedlo k rozhodnutí věnovat svou bakalářskou práci právě tomuto workshopu?
4: Bylo to velice jednoduché, jelikož jsem tady chodíval nejdříve jako frekventant, později jako produkční, tak jsem viděl o těchto kurzech už téměř všechno. Tak mě nic jiného nenapadlo, než napsat právě o tomto workshopu.
2: Tady do té výstavy bylo právě z té tvé bakalářské práce čerpáno mnoho údajů faktografických, dat, jmen, titulů, skladeb, a když ty si tu bakalářskou práci zpracovával, jak do té chvíle už byla letní škola barokní hudby zmapována?
4: Letní škola téměř nebyla vůbec zpracována. Dokonce materiály nebyly žádné, protože vlastně letní škola vznikala takřka na koleni. První ročníky v Kelči, nejdříve v Rajnochovicích, poté v Kelči. A z těchto ročníků téměř nebyly žádné písemné záznamy, proto jsem musel kolikrát kontaktovat bývalé členy orchestru nebo zároveň bývalé frekventanty.
2: Mirko, ty jsi také komunikoval s manželi Terezou a Romanem Válkovými při zpracování toho tvého textu. Jak oni vlastně si dobře pamatují na ty vzdálenější ročníky?
4: Když si vezmeme Romana Válka, tak ten byl rád, že si vůbec vzpomněl na minulý ročník. Ovšem Tereza Válková, ta je samotná kronika celé letní školy, tak můžeme si zároveň říct, že byla první frekventantkou této letní školy. Ta mi dala vlastně téměř veškeré informace, které měla doma. Dokonce musela hrabat na půdě, aby vůbec našla staré propagační materiály, zároveň biletiny nebo dokonce i plakáty.
2: Mirku, co ty sám považuješ za svůj osobní highlight na letní škole barokní hudby od roku 2015, kdy ses tu objevil jako studentík?
4: Já bych to popsal spíš tak, že sem jezdívám na dovolenou. Toto je taková moje srdeční dovolená. Právě od roku 2015 jsem se do této letní školy zamiloval a jezdím sem rád, s chutí a nadšením.
2: No a já musím říct, že ta Mirkova dovolená vypadá asi tak, že v 7 nebo v 7.30 zazvoní budíček a neustále sem do barokní kanceláře dochází frekventanti i lektoři s neuvěřitelnými prosbami, třeba kde se dá vypůjčit žehlička nebo kde je prádelna. To jsou ty nejbizarnější z nich.
3: Doplnil náš hudební redaktor Vojtěch Babka, který mapuje dění na 20. letní škole barokní hudby. Děkujeme za všechny informace. Krásný den do Holešova.

0: Zmíněný Andreas Scholl spolupracuje s Terezou a Romanem Válkovými od roku 2019, kdy zpíval roli Davida v Händlově oratoriu Saul. A každým rokem další společné projekty přibývají. Pěvecký masterclass měl pak Andreas na letní škole barokní hudby poprvé v roce 2020. Při několika rozhovorech, které jsem s ním měl možnost realizovat, vykládal i o svých učitelích a o tom, jak dokázali žáky připravovat na budoucí dráhu.
1: Můj učitel Richard Levitt měl vzácnou schopnost shrnout řadu důležitých věcí do jediné kondenzované věty. A mnohé z toho se samozřejmě do mého působení promítá, ať už jde o práci s profesionály, jako jsou členové orchestru a sboru Czech Ensemble Barok, nebo o práci se studenty, kteří se na profesionální kariéru připravují. Například často hovořil o schopnosti vyvinout maximální zvuk s minimem snahy. A snad nejdůležitější postřeh, který jsem od něj slyšel, byl: zpívat je lehké, být zpěvákem těžké.
0: Je zážitkem sledovat Andrease Scholla při práci, na jevišti, na zkušebně i během výuky v jeho masterclassu. Dokáže komunikovat přímo a čitelně a vládne bohatým a vtipným metaforickým slovníkem. Zeptal jsem se, je-li těžké metafory na místě vymýšlet.
1: To, o čem mluvíte, představuje pokus dosáhnout do hloubky našich osobností. Těžko řeknete pěvci, zrelaxujte levou hlasivku více nežli pravou, že? Při zkouškách chci být flexibilní a odkrýt během okamžiku, jak co nejúčinněji dosáhnout kýženého cíle. Změnit zpěvákovo či hráčovo chování. Je to zábavná část naší práce. Ne každá metafora zaúčinkuje u všech stejně, takže musím být kreativní a snažit se zachytit unikátní osobní rysy toho, kterého kolegy a konkrétní cestu, jakou se k němu pokusím dostat.
0: Říká Andreas Scholl, který s manželi Válkovými zrealizoval solové projekty, pěvecký masterclass v Holešově i projekt dirigentský. A Roman Válek zdůrazňuje, že navázání spolupráce považuje ve své kariéře za zlomový bod.
2: Vůbec pro takový ten barokní život v České republice to byl jako příchod Cyrila a Metoděje dohromady. A pro mě Andreas Scholl byl, dá se říct, kultovní zpěvák, kdy v 90. letech točil buď s René Jakobsem nebo s Filipem Erevegem pověstné nahrávky Bachových kantát a mše hámol a tak dále a tak dále. Takže pro mě je to vlastně životní zážitek, asi jak kdyby tady přijel Louis Armstrong v oblasti jazzu nebo něco takového, takže doufám, že to tak cítí i okolí a studenti, kteří by jinak za zpěvákem takového jména museli jezdit buď do Salzburku nebo do Německa, možná do Austrálie, nevím, prostě, takže myslím si, že pro mnohé lidi to je takový splněný sen a prostě přiblížení se té top star špičce světového vokálního umění.
0: S Andreasem Schollem se tedy potkáváme pravidelně i na letní škole barokní hudby. Ta stojí mimo oficiální kulturní sféru. V roce 2022 triumfálně oslavila 20. narozeniny a byl to velký úspěch pro celý její tým. Kolísavá podpora, která se neobejde bez sponzorů a dárců a především bez obětí.

0: plném proudu je letní škola barokní hudby v Holešově. Workshop založili manželé Tereza a Roman Válkovi v roce 2003. Letos tady probíhá jubilejní 20. ročník. Během té doby se vytvořil víceméně stabilní lektorský tým. Zastoupená je většina barokních nástrojů, nechybí pěvecké třídy, třída ansámblová a také sborová. Od roku 2020 má na letní škole svůj pěvecký masterclass kontratenorista András Scholl. Od začátku kurzu se účastníci se svými lektory věnují jednak vlastnímu repertoáru, ale zároveň každoročně připravují velké vokálně instrumentální dílo, které budou prezentovat na závěrečných koncertech. V Holešově je už od pátku náš kolega, redaktor Vojtěch Babka, a veškeré dění sleduje samozřejmě s mikrofonem. A teď se nám hlásí s aktualitami. Dobré odpoledne, Vojto.
1: Dobré odpoledne. Dne přeji všem.
0: Kdo zná Handlová rozměrná oratoria, dovede si představit, jak nesnadný úkol si letošní 20. ročník letní školy barokní hudby vytkl. V jakém stádiu se dnes příprava Triumfu času a pravdy nachází?
1: Dobrá otázka, protože ta příprava se nachází ve zlomovém stádiu, Lenko. Samozřejmě, že na Triumfu času a pravdy se pracuje od samého začátku, ale doposud se tak dálo individuálně a děleně. To znamená, samostatně pracovali solisté, sbor a orchestr. Tedy zvlášť dnes odpoledne se koná takzvaná předávačka. Nastane minuta nebo vteřina pravdy. Ukáže se, jak jednotlivé složky pracovaly, jak jsou připravené, a všechno dostane do své gestce dirigent Roman Válek. Ode dneška se tedy už bude zkoušet hromadně, protože závěrečné koncerty se blíží. Já jsem se byl podívat dnes dopoledne na zkouškách a můžu říct, že Handlovi je věnována opravdu hluboká péče do všech detailů techniky i výrazu. Podněcuje se barokní afekt, jindy se naopak tento barokní afekt musí trochu tlumit. Na dnešní zkoušce mi například utkvěl v paměti pokyn: pozor, aby hudba nezněla jako stádo bizonů. U sboru mě fascinují jiné detaily, například má-li třikrát po sobě zaznít slovo happy, stane se tak v duchu barokní estetiky pokaždé jinak a v afektové gradaci, takže myslím, že Handel by tady zažil opravdu velkou satisfakci.
0: V rámci letošní školy barokní hudby probíhá každodenní výuka, kterou jsme už popsali, ano. Ale zároveň se každý den konají také koncerty.
1: My máme za sebou interní interpretační soutěž letní školy, na které zvítězila vynikající a teprve 17-letá slovenská flétnistka. Máme za sebou báječný lektorský koncert ve Hvězdné sestavě, který korunoval svým vystoupením András Scholl, a máme za sebou čerstvě také duchovní koncert studentský, jehož zlatým hřebem včera večer byla produkce ansámblové třídy Eduarda Tomaštíka. Tato třída předvedla Michnovu píseň, upravenou na trojzborové moteto v duchu Giovanniho Gabrieliho. A nejblíž máme dnes večer druhý studentský koncert tady na zámku v Holešově.
0: Tolik zvuků najednou, to má mikrofon určitě radost, těšíme se na výsledky. Už jsme řekli, že letní škola má stabilní lektorský tým, přesto ale přibývají i noví lektoři, a to jak z domova, tak z ciziny. O Andreasi Scholovi jsme se už zmínili. Vojto, o jaká další jména se lektorská skupina rozrostla za tu poslední dobu?
1: Nově je tady na letní škole barokní hudby, tedy nově, ona je tady také už třetím rokem, ale vzato optikou té 20leté historie letní školy barokní hudby je to stále nová účastnice. Česko-francouzská sopranistka Dagmar Šašková tady má pěveckou třídu, je tady její francouzská kolegyně Anne-Sophie Honoré. A nově je tu také třída barokních bicích nástrojů, to je velká novinka. Radek Tomášek vede tuto třídu.

0: je to, pokud jde o organizační a produkční složku?
1: Je taky víceméně stabilní, všechno to jsou lidé z okruhu kolem manželů Válkových a jejich orchestru a sboru, ale je tady také několik lidí, kteří tu začínali jako studenti a posléze převzali produkci do svých rukou. Je tu ale také jedna dáma, která oficiálně do těchto kruhů nepatří, leč všichni ji vnímají jako opravdovou dobrou duši s letní školou už naprosto srostlou. Je to magistra Jana Slovenčíková z městského kulturního střediska v Holešově, které sídlí právě zde na zámku. Jano, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Vzpomeneš si, kdy ti poprvé letní škola barokní hudby vstoupila do života?
2: Je, tak to už je dávno. Letní škola barokní hudby je v Holešově již 12. rokem, ale já sama osobně jsem jezdila na koncerty jak do Reinchovic, tak do Kelče, takže tak nějak už je to moje vlastně taková srdeční záležitost, protože hudbu mám ráda a já bych možná navázala i právě tady na náš holešovský zámek, jelikož tady byla hudební tradice už hodně dávno, vlastně od poloviny 18. století, kdy celý Holešovský zámek byl vlastně největší hudebním centrum na Moravě. A po rekonstrukci po tom zámku, protože zámek je barokní, tak co jiného než barokní hudba sem patří.
1: A barokní hudba tady zámkem opravdu hýbe od časných ranních hodin až do pozdních nočních hodin, kdy ty jsi také osobně přítomná, snad pořád ani pauzu si nebereš, obědváš, pokud vím, tady ve své kanceláři, netrpí tím trochu tvoje soukromí?
2: Ne, já už se na to těším. Těším se na to vždycky celý rok, jak letní škola přijede, tak jsem ve svém živlu, protože je potřeba tady kolem toho nějaký servis, aby byli všichni spokojení. A taky i Holešov to tak bere, jo. Je to vlastně jedna z našich prioritních akcí. Chceme, aby všichni byli spokojení a všem se tady líbilo a potom podali ty krásné umělecké výkony.
1: A děje se to i díky dámě, která byla se mnou u mikrofonu, Janě Slovenčíkové. No a druhou dámou, která je se mnou u mikrofonu Českého rozhlasu Stanice Vltava, je lektorka dětské třídy Veronika Svačinová. Já jsem se o dětské třídě nezmínil v tom výčtu před chvílí. Nechávám si ji jako zlatý hřeb nakonec, protože ona je takovým zlatým hřebem. Veroniko, ta vaše třída zažívá neskutečný boom. Pomalu to vypadá, že převálcuje všechny okolní dospěláky.
3: No, neboť dospěláku je málo, tak to zkusíme jakoby vzít tady z dětských řad, který by vyrostly do těch solových tříd. Ještě se mi moc nepovedlo, abych nějaký ty starší děti šly do nějaké solové třídy, ale třeba příští rok už je tam pošlem a přijdou další menší.
1: Já jsem vás tady bedlivě pozoroval dnes. Jste byli vlastně prvně v terénu. Byli jste si obšlápnout stage tady na nádvoří Holešovského zámku, protože dosud jste zkoušeli na základní škole, jak velká diference vznikne, když ty děti se přemístí z té tělocvičny, kde zkoušíte sem do toho reálného prostředí?
3: No, nemyslím si, že nějaká velká diference tam je. Já myslím, že ten tak velký orchestr, který tam má vzadu jakoby ty basy a všechno, který to vedou, já to vedu zepředu, že vždycky to nějak funguje i tady. Vlastně nevím, nějakým zázrakem to funguje.
1: Když se připravujete na vedení dětské třídy na letní škole barokní hudby, máte dopředu jasno, co od těch dětí budete chtít, anebo si necháváte i nějaké procento vlastně v duchu barokní interpretace, kde je přán hodně velký prostor interpretům samotným, nějaké procento pro tvorbu dětí samotných podle toho, co vám třeba přinesou, nabídnou, čím vás inspirují?
3: To vůbec děti zatím jako moc nemůžou inspirovat tím, až přijdou. Já to musím mít dopředu připravené, ale s tím, že vlastně já vůbec nevím, jaké děti mě přijdou, jak jakoby zvládnou, co zahrát. Takže já si sebou vždycky beru notebook a tiskárnu a upravuju za jízdy to, co zahraju, škrtám jim různé noty, přidávám různé noty, kterou nezahraju, přemění na jinou notu. Takže taková jako tvorba celý týden těch dětí, aby každý si zahrál.
1: To jste řekla přesně, nevíte dopředu, kolik dětí a jaké děti vám přijdou. Děti se tady do dětské třídy dostávají jak z rodin lektorů, stále více lektorů si sem berejí svoje ratolesti, tak z rodin frekventantů, kteří třeba nejsou profesionálními muzikanty. Jak se daří skloubit a sjednotit tato různá prostředí východiska těch dětí, se kterými přicházejí?
3: Já u těch dětí vůbec jakože nemám žádné rozdíly. Možná ty děti od těch lektorů si dožadují sóla, ostatní ne, ale jinak vůbec jako žádný rozdíly tam ani nejsou.
1: Do dětské třídy dal svou dceru zapsat také Andreas Scholl. Jak jste spokojená s Almou Schollovou?
3: Alma je úplně neskutečná, jakože kolektivně, přestože neumí česky a já teda většinu mluvím času česky, někdy něco přeložím nebo ostatní, tak vlastně úplně bezvadná. A to je zrovna ta, která teda hodně chce zpívat sólově. Asi to má po tatínkovi.
1: Veronika Svačinová, lektorka dětské třídy na letní škole barokní hudby. Pro dnešek nashledanou.
3: Nashledanou, děkuju.
0: A já dodám, že přímo z Holešovského jubilejního 20. ročníku letní školy barokní hudby se nám přihlásil reportér Vojtěch Babka. Vojtěchu, děkujeme, hodně toč, ať je pak co stříhat a hlavně vysílat a dej si pozor na bizony v hudbě.

0: Sborovou třídu Terezy Válkové na letní škole barokní hudby 2022 jsme s mikrofonem zastihli v okamžiku zlomu. Dnes ve středu 10. srpna v 15.30 dojde k takzvané předávačce. Přátelé ze sboru, co to je ta předávačka? Kdo se hlásí? Silvo?
1: Děkuju. No to je velký okamžik pro všechny a hlavně velké překvapení.
0: Dámy?
2: Musíme předvést panu dirigentovi, co jsme se všechno naučili.
0: A od té chvíle už o vás bude pečovat pan dirigent?
2: Ne.
0: Paní sbormistrině už bude jenom sedět a koukat?
3: Tak nejen, ale i sbormistrině nebude jenom sedět a koukat, ale budeme ještě asi dopilovávat určitý detaily.
0: S jakými pocity tu předávačku vyhlížíte?
4: Naděje plně.
0: Všichni naděje plně?
5: Ano.
6: Ano.
0: Dobře. Přijeli jste, předpokládám, na letní školu barokní hudby do sborové třídy připraveni. Party jste dostali dopředu a naučili jste se je. Co je nejtěžší na Händlově Triumfu času a pravdy? Říká se, že angličtina je dost málo zpěvný jazyk, ale já jsem tady zažil opak dneska na zkoušce. Je to dané i ideovou přípravou Martina Ptáčka, který tady měl na začátku kurzu přednášku o správné výslovnosti angličtiny. Dámy v sopránu.
7: Mě to strašně plete.
0: Jsou ty moje otázky?
7: Třeba taky. Ne, ta výslovnost nová.
0: Co je tam pro vás nejvíc nové v té výslovnosti angličtiny?
8: And a shall, které normálně říkáme and a shall. Tak se to musíme celé přeučit.
0: A nedostává se vám to do té běžné angličtiny, kterou předpokládám všichni vládnete?
9: Zatím ne.
10: No je to přesně naopak, že se nám ta nová angličtina plete do té staré angličtiny a nejde s tím skoro nic dělat.
0: Co to R, takový klíčový moment v těch rozdílech mezi současnou a händlovskou angličtinou, že řekneme interrupt a nikoli interrupt, například, já nevím, jestli zrovna tohle slovo se v Triumfu času a pravdy vyskytuje.
11: No tak pro nás, co máme angličtinu jako Alamasa Bob, je to naše R příjemnější.
0: Jo.
11: To tvrdé. Grace.
0: Pánové.
12: Tak to R je asi nejmenší problém. Tam je spousta jiných jako vychytávek. Například místo right ways je tam right ways a takové věci. No, tak to je trochu větší problém, obzvlášť jsou ty texty rychle.
0: Máte proto nějaké pomůcky, jak si to osvojit? V tom krátkém čase, který je vám tady vyměřen, než s Triumfem času a pravdy předstoupíte před publikum?
13: Já si myslím, že stále opakovat, opakovat a opakovat.
14: On klíč je v tom jezdit prostě každoročně na letní školu a ono potom ta angličtina se začne opakovat. To R je v podstatě v té barokní hudbě pořád stejné, takže kdo je tady už po desáté, tak už to má v krvi.
15: Řekni první větu. A.
16: Jste to skutečně vy? Dobře, tak pojďte rozdělat.

0: ale musíme se tomu začít smát.
1: Jak je to s hendlovskými fugami? Teď jste tady jednu předvedli. Celé to rozměrné číslo se odehrává na jednom jediném slově. Já znám totiž od Terezy Válkové takové barokní pravidlo, že žádná fráze, pokud se opakuje, nesmí být stejná jako ta předchozí. Platí to tady v té fuze na to jedno jediné slovo?
2: Tak intonačně určitě.
1: Ještě jednou, to nebylo slyšet?
2: Tak intonačně určitě.
1: Já jsem se teď ptal na tu výslovnost a na ty fráze, pánové v basu, ještě z druhé řady, nehovořili.
3: Já si myslím, že v tomto sboru se žádná fráze neopakuje několikrát stejně, takže to je naprosto v klidu, tady se divák nestačí divit každou chvíli.
4: Jsme stále ve sborové třídě. Pouhé opakování, které bylo zmíněno, není jedinou cestou, jak si poradit se záludnostmi dobové angličtiny. Velmi účinný je například tento rafinovaný a patentování hodný vynález Terezy Válkové.
1: Jsme to slyšeli?
5: To byl prosím koncovkostroj, takový vynález letní školy barokní hudby pro ukotvení koncovek. Zatím se nám to daří pouze, pokud stroj jede, a ještě se nám to nedaří úplně aplikovat na hudbu, ale to přijde.
1: A dají se ty motivy, které jednotlivé hlasové skupiny nám teď předvedly, prohodit? Šlo by to?
5: Je to velmi, velmi intelektuálně náročná činnost, ale myslím, že bychom to zvládli.
1: A zkusili byste to tady na fleku teď?
5: A to je úplně takhle bezpříjemné. No tak, zkusíme to.
0: To je připravená předávačku. Rotujeme tímto směrem, jo?
6: Joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy, joy

0: A zatímco sborová třída trénovala znělost a artikulaci koncovek, dostavil se konečně na předávačku dirigent Roman Válek.
1: No, já jsem v očekávání, co uslyším právě za chvilku, protože to je vždycky velké překvapení.
0: Znamená to teda, že v tuto chvíli už mají všichni sboristé a všechny hlasové skupiny tak zvládnuté ty party, že mohou pracovat i s orchestrem a se solisty?
1: Snažím se nepropadat panice a věřím, že se všechno v dobré obrátí. Máme před sebou ještě několik zkoušek i s orchestrem, takže věřím, že se to dá dohromady.
0: Dopoledne si použil na zkoušce orchestru termín stádo bizonů. Jaký vokabulář máš připraven pro sbor?
1: Tak bylo to stádo mamutů, jestli si to dobře pamatuju. V kontrabasové sekci opravdu se nedalo jinak nazvat. Já jsem vždycky jdu s tím, že vlastně sbor je geniálně znějící a zpívající ty správné noty, takže vlastně nemám přichystaný žádný. To přijde až spontánně.
0: Tak Roman Válek, děkuju a poslechneme si tu předávačku.
1: Ano.
2: Běžte jakoby kupředu z prvního taktu, do druhého taktu, z první noty na druhou notu, ať na sebe skáčou jako veverky ty noty.

0: Přátelé, je to hezký, chce to jenom takovou festivalovější náladu. Jo, aby to takový jásavý, je rám, pím, padá, takový prostě nadržené kobylky na lánu pšenice. Jo? Dobrý, jinak nevidím problém. Pojďme dál.
1: A teď Vltavská mozaika do třetice. Naposledy jsem se s vysílacím pracovištěm a s moderátory Michaelou Dittrichovou a Františkem Šedivým živě spojil ráno v den prvního finálového koncertu, v pátek 12. srpna 2022.
2: Letní školu barokní hudby v Holešově slaví 20. výročí a už týden se v tamním zámku pilně pracuje a denně se koncertuje. Vše v duchu hesla Triumfujem, kterým všichni zúčastnění předjímají finálové koncerty, kdy publiku představí Händlovo oratorium Triumf času a pravdy.
3: Letní školu barokní hudby sleduje přímo na místě náš kolega, redaktor Vojtěch Babka, kterého už zdravíme do Holešova. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, přeji všem posluchačům i vám na vysílacím pracovišti. Zavítáte-li v tyto dny do Holešova, zaručeně potkáte některého ze 20 lektorů nebo 200 účastníků, hudebních profesionálů či jen amatérských milovníků barokní hudby všech věkových kategorií. Jak jste správně řekli, všichni spojují své síly a dnes večer budou triumfovat.
2: O závěrečných koncertech s Händlovou hudbou jsme se zmínili, ale jaké vyžití nabízí letní škola široké veřejnosti v celém průběhu?
4: Ona je širokou veřejností propojená dokonce v několika rovinách. Barokní osazenstvo rozhodně není někde stranou uzavřené a pohroužené do svých otázek. Pracuje se tady na zámku, který je po dobu kurzu v plném provozu, jsou tu výstavy, restaurace, kavárna, funguje zámecký park, takže lidé přicházejí, potkávají se a běžně se stává, že se tu turisté na chvíli posadí, dají si pivo nebo víno a poslouchají Händla linoucího se z oken nebo pozorují hudebníky.
3: Návštěvníci můžou také na jednom místě potkat renomované umělce. Jaké osobnosti se letos sešly v lektorském týmu?
4: Není nic neobvyklého spatřit tu třeba Andrease Schola, který tady vede pěvecký masterclass, jeho paní, čembalistku Tamar Halperin nebo jejich velmi přátelskou a komunikativní 5letou dceru. Je tu nestor slovenské scény barokní hudby houslista Petr Zajíček, další pěveckou třídu vede česko-francouzská pěvkyně Dagmar Šašková, je tu hráčka na klávesové nástroje Monika Knoblochová, česko-francouzský houslista Josef Žák a mnoho dalších.
2: Ty všechny jsme mohli slyšet na lektorském koncertu, ale to byla jen jedna z řady událostí, na které byla zvána široká veřejnost. Například včera se odehrál koncert dětské třídy.
4: Který měl, a to musím osobně dosvědčit, úspěch srovnatelný s tím lektorským. Dětská třída je tu nově a rapidně se rozrůstá. Ten ansámbl, který se včera představil, tvoří jednak malí zpěváci, dále tam znějí housle, dokonce cymbál, kytary, flétny, bicí. Úhrnem jde o velmi dobrý dětský barokní orchestr v počtu cirka 30 členů, který vede violistka Veronika Svačinová. Já jsem si na dopolední generálce včera povídal s několika členkami a prosím nyní naši režii o záznam.
5: Vendula, Magdaléna,
6: Linda.
7: A já jsem Magdaléna číslo 2.
4: Tak, já jsem Vojta. Děvčata, já jsem vás včera sledoval na zkoušce, ale přiznám se, že si nepamatuju, kdo z vás hraje a kdo z vás zpívá. Tak mi řekněte, v kolika jazycích vlastně budete dneska večer na tom koncertu dětské třídy zpívat?
6: Tak já zpívám a ano. Máme tam jednu francouzskou skladbu, potom jednu staročeskou a pak další české, takže v podstatě myslím jenom ještě latinskou, takže ve třech.
4: Co vám dalo nejvíc práce z těch jazyků?
6: Tak asi ta francouzština, nebo ono to není tak těžké, ale jako naučit se správně ten přízvuk dá trošku zabrat, ale jinak je to v pohodě.
4: Tady máte syny Dagmar Šaškové, kterým je sice teprve 7, ale pokud vím, oni umí dobře francouzsky, ti dva kluci, protože tam žijí. Pomohli vám?
8: Mají aj solo a pěkně zpívají.
4: Pokud nedělají slimáky, protože to jsem zachytil na včerejší zkoušce pokyn, nebuďte jak slimáci, co to vlastně znamená, když paní lektorka řekne, nedělejte slimáky.
8: Že zpívají pomalu.
4: Jo.
8: Jo. A že mají zrychlit, lebo oni se na začátku tak pomalí rozběhají a to musí jít od začátku hned rychle.
4: To se tady stalo včera na studentském koncertě, že jedna čembalistka musela přerušit skladbu, protože jí vítr odfouknul noty. Jste na tom tak dobře, že umíte ty vaše party třeba z paměti, že kdyby ten vítr zafoukal, že vás to nerozhodí.
8: My máme kolíčky a my máme zlepené noty v takovém jenom zošitě, takže na mě odfoukne.
9: My jsme připravení na té terén.
4: Já se tady tak dívám na vaše kolegy a kolegyně. Já bych to tak odhadoval, že věkové rozpětí bude tak od 5 do 14, 15 let zhruba, ne?
5: Od 5 do skoro 18.
4: Pracuje lektorka Veronika Svačinová jinak s těmi pětiletými caparty a jinak třeba s vámi?
5: Ano, s těmi menšími je trochu trpělivější než s náma.
9: A někdy třeba tak ty menší si vezmeme, my se to naučíme sami trošku.
4: Jo. Zpřátelili jste se tady, nebo se znáte z dřívějška?
6: Vlastně já jsem tady byla ještě 2 roky zpátky a to ano. Tady taky jako bylo pár holek, takže to se tak jako známe většinou i z těch minulých ročníků, ale je tady pár nových lidí a ty jsou taky jako fajn, že jsme tady tak jako parta všichni.
4: My jsme se včera večer potkali na autobusové zastávce, přáli jsme si dobrou noc, ale vy jste ještě nešli spát, vy jste tam trénovali.
6: Tak plavali jsme jako různé ty skladby, kdy jsme si třeba nebyli jakože jistá, tak jsme jakože i u toho si třeba tancovali jako. Tak nějak jsme si je prostě příjemný večer a jakoby u toho jsme i docela trénovali, protože tam je klid a ticho a moc lidí tam nechodí.
5: Zpívali jsme takovou písničku, která nám jako moc nešla, takže tu jsme se snažili vypilovat, aby jsme ten první tón trefili správně, aby byl čistý a hezký.
4: Děvčata, kolik těch skladeb vlastně na programu je? Přes 10, ne?
5: Mám pocit, že 13.
4: Jak moc jste se zlepšili za těch pár dnů, co s vámi Veronika a Jarmila, lektorky vaše, pilují ten repertoár?
6: Tak já jsem tady přijela až v sobotu o den později, ale i tak na hlase jako poznávám obrovské jako rozdíly a jako v rozsazích a jako jak si jsem jistá, takže jo, určitě.
9: No, super, syn se těšíme, ale máme tam jednu takovou skladbu, či taká rychlá, takže tam si nie jsme úplně jistý, ale super, syn se těšíme a doufám, že to dobře dopadne.
4: U mikrofonu je se mnou slečna Alma Scholl. Hi, my name is Vojta. How are you?
10: I'm good.
4: How do you enjoy the children's class, Alma?
10: I like it very much. I already did it last year and I like it really. It's really good.
4: What's your role here?
10: Really, I'm singing. And sometimes I'm playing two drums.
4: Do you study playing drums?
10: No, but I have like a electric drum in my home. But really, I just need to do it because I don't need to sing, but they just ask me if I want to play drums, and I'm like saying, fine.
4: Are you making friends with other children?
10: Yeah, some children are already friends from last year, and some children are two new friends from this year.
4: Have you learned words in Czech, Alma?
10: Just ahoy, because I think it's the most important word. Just say ahoy, it's like hello, but the other words, I can't say nothing.
4: Okay, thank you very much, ahoy.
10: Ahoy.
1: Tolik žačky dětské třídy letní školy barokní hudby. Unikátní je nejen to, v jak krátké době zvládly lektorky Veronika Svačinová a Jarmila Ludvíková s tou hromadou dětí nacvičit 13 skladeb, ale i to, jakých 13 skladeb. Jsme na barokní škole, takže zněl Vivaldi, Handel, Michna, Telemann, třeba i ta zmíněná francouzská balada Pic la Baleine, s níž pomohly synové Dagmar Šaškové, ale zazněla i moravská lidová a to je další unikát, tedy lidová píseň hraná barokním orchestrem. Malý úryvek jsem na večerním koncertu zaznamenal a opět o něj prosím režii.

0: Sami jste slyšeli, jaké ovace sklidila dětská třída letní školy barokní hudby. Jak už řečeno, letos si osazenstvo zvolilo neoficiální slogan Triumfujem. Ten včerejší koncert se samozřejmě odehrál zcela v duchu tohoto hesla. Ale triumfovat se bude také s velkým T na závěrečných koncertech, na které letní škola barokní hudby 2022 připravuje oratorium Georga Friedricha Händla Triumf času a pravdy. Se mnou u mikrofonu je teď sbormistryně Tereza Válková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, teda skoro ještě noc pro nás.
0: Když vybíráte titul na závěrečné koncerty, dá se dopředu odhadnout, jak velké sousto to pro frekventanty bude, jak disponovaní muzikanti přijedou?
1: Představu máme rámcovou, protože myslím, že tak z 50% tvoří vždycky ty třídy lidi, kteří už tady někdy byli, takže je známe, ale oni se veskrze raketově vyvíjí, takže většinou nás mile překvapí svojí úrovní. A těch zbylých 50%, které neznáme a těšíme se, že je poznáme, tak posílají nahrávky.
0: Všiml jsem si na zkouškách, že se v řadách hudebníků objevují i mladí profesionálové, často vaši odchovanci, kteří přijíždějí vypomoct do orchestru, do hlasových skupin ve sboru. S těmi se počítá taky dopředu, nebo jsou v pohotovosti jako zálohy pro případ nouze?
1: Instrumentalisti jsou většinou nasmlouváni hodně dopředu, protože fagotovou třídu například se nám podařilo odevřít jen málokrát, takže konkrétně fagotová skupina je zajištěná, ale zpěváci do sboru například číhají v pohotovosti a většinou tam i zůstávají.
0: Myslím, že jste muzikantům a asi i sobě připravili řadu oříšků, pokud jde o triumf času a pravdy Händlův. Třeba ta netypická dobová angličtina, kde se čas neřekne time, ale...
1: Time.
0: A r se nevyslovuje r, ale r.
1: Ale jenom na začátku slova.
0: Sboristé si trošku stýskali, že se jim to plete. Podařilo se to zpracovat?
1: Tak samozřejmě ne. Plete se nám to stále, ale my pomalejší si to prostě do těch not napíšeme a aspoň až to zaspíme špatně, tak víme, jak to patřilo.
0: Letní škola barokní hudby může tady v Holešově už od roku 2011 probíhat s výraznou podporou městského kulturního střediska zde v Holešově a dalších institucí.
1: A města samotného především. Jsme tomu strašně rádi, protože Holešov nás přijal s otevřenou náručí a přes všechno, co zde děláme a provádíme a jak zde cizopasíme, tak nás pořád ještě nevyhodili a dokonce se tváří, že nás mají rádi, takže jsme strašně vděční za to panu starostovi, vedení města a vůbec vedení festivalu Muzika Holešov, který je naším velkým partnerem, takže moc krát děkujeme.
0: A já děkuji za rozhovor Tereze Válkové, sbormistryni Letní školy barokní hudby 2022.
2: Z Letní školy barokní hudby v Holešově se nám přihlásil Vojtěch Babka. My mu děkujeme a přejeme mu krásný pátek.

0: Solových partů v oratoriu Triumf času a pravdy Georga Friedricha Händla je celkem 5. Prolog, beauty neboli krása, pleasure neboli radost, deceit, klam, time, čas a truth, pravda. Ale se mnou je u mikrofonu mnohem víc solistů, tak já bych chtěl tohleto vysvětlit našim posluchačům, kteří budou sledovat záznam provedení Händlova oratoria z letní školy barokní hudby 2022, aby u nich nevznikl dojem, že těch rolí je 10 a víc, aby měli jasno v tom, proč tomu tak je. Tak začne lektor Jiří Miroslav Procházka.
1: Protože těch rolí je 5, tak a je těch studentů na kurzech docela dost, tak aby si každý vlastně zaspíval, by měl tu šanci vystoupit na závěrečných koncertech, protože ty kurzy jsou specifické v tom, že 5 dní, které si připravují, vlastně směřují k těm závěrečným koncertům.
0: Tak se hlaste, kdo zpívá beauty neboli krásu. Tak to jste vy dvě. Jak jste si rozdělili roli krásy? Proč připadla zrovna na vás? Vybrali jste si ji nebo vám byla přidělena?
2: Tak já, když budu mluvit za všechny, tak jsme si každá vybrali tu roli a rozdělili jsme si to tak nějak 50-50, ať každá zpívá to, co je jí pohodlné a to, co je jí příjemné.
3: Tak každý hlas je asi svým způsobem specifický a jisté kvality se hodí na jistou rolu, jistá farba se hodí na jisté árie a myslím si, že nám to asi tak nějak vyšlo, že možno nějaké plnšie a tmavšie hlasy sa hodili zrovna na rolu Decide, pričom možno ľahšie a zvonivejšie hlasy sa hodili na rolu krásy a myslím, že sa to tak nejak prirodzene rozdelilo podľa špecifík a tých kvalit jednotlivých hlasov.
0: Přesto si ale myslím, že musí mít ty kreace něco společného, když třeba 3 z vás stvárňují jednu roli. Pracovali jste na nich i v tomto smyslu?
4: Já představuji v tomto oratoriu pravdu. Nejsem si jistá, zda to na mě lze nějak poznat. Každopádně, když se podívám na děvčata, která představují krásu, tak si myslím, že není o čem pochybovat.
0: Jak je to u mužských rolí? Tenoristé František, Vincenc a Jeníček stvárňují roli potěšení. Uslyšíme po každé to potěšení jinak, nebo budou mít ve vašem podání i shodné rysy? Františku.
5: Uslyšíme po každé jinak, protože ta postava se vlastně v tom oratoriu vyvíjí, jak jde čas. Jsou 3 typy potěšení, které dnes uslyšíte.
0: Takže vlastně v průběhu oratoria bude to potěšení zrát a po každého bude představovat jiný z vás 3. Ty, pokud vím, začínáš.
5: Ano, já začínám a já ho vlastně beru tak, že to je vlastně ten začínající milovník, sebejistý, mladý a tak dále.
0: Pokračuje Jeníček, je to pravda?
6: Ano, pokračuji já. Já jsem takový jako mezistupeň mezi tím mladým, energickým a tím už jako zralým, ale k tomu jako ještě trochu víc zkaženým, řekněme. Takže já jsem takový jako ještě na pomezí, já jsem ještě vlastně jako mladý, plný energie a zároveň už se to ve mně jako kazí pomalu.
0: Se to láme.
6: Ano, už začíná být jako pěkný šmejt vlastně.
0: Pánové, ta dramaturgie vás 3, František dostal toho nevinného, Jeníček dostal toho zlomového a Vincenc, kterému za chvilku položím otázku, dostal toho největšího zkažence. Prali jste se o ně, nebo to bylo hned jasné, kdo z vás bude, kterého z nich zpívat? Vincenc.
7: Tak my jsme se s Františkem dohodli, že necháme rozhodnout Jeníčka. Poslali jsme mu ty 3 árie, aby si jako ten nejmudřejší z nás vybral. A on usoudil podle toho, jak už nás za ty roky zná, že tedy František je mladická energie a já jsem to zkaženost.
0: Jste stejně staří všichni, ne? Plus minus.
8: Ale ano.
0: Jak vlastně postihnete ten vývoj od toho nevinátka ke největšímu zvrhlíkovi přes ten mezistupeň? Jak se na tom pracuje v tomhletom smyslu, ve smyslu podání? Vincenc?
7: Já si myslím, že to je ta sebejistota. Teďka nemyslím tu pěveckou, ale tu interpretační, že Františková árie, ta začínající, je opravdu od začátku do konce jistá sama sebou a svým úspěchem, zatímco ta moje poslední árie je taková bilance nad tím, jestli to všechno mělo smysl a ukáže se, že asi nemělo.
0: Technicky jste se potýkali s čím? Já jsem mluvil i s kolegy ze sboru a pro ty byl snad největší oříšek ten jazyk, ta dobová angličtina. Co byste k tomu řekli, Františku?
5: Já můžu souhlasit se sborem, pro mě je taky nejtěžší ten jazyk, protože stará angličtina je trošku jiná, než ta, co používáme teď a velmi se mi to plete.

0: moderní angličtina je velmi běžně používaný jazyk. A myslím si, že ho každý má naposlouchaný víceméně. A jelikož ta stará angličtina je značně rozdílná, tak je to docela problém.
1: Tak si na to počkáme, to byli představitelé potěšení a budu pokračovat s dámami. Také proděláte jako klam vývoj v průběhu všech dějství Triumfu času a pravdy. Kdo vlastně z vás začíná jako klam? Ty začínáš, tak já začnu s tebou.
2: Já začínám a myslím si, že zpočátku je ta role taková laškovní, trošku vlastně taková, že se snaží jako lákat ty lidi k tomu potěšení. Vlastně jsme dvě záporné postavy v tomto oratoriu a to je právě to potěšení, to jsou ti tenoři a my jako klam. A vnímám, že potom to vlastně jako kolegyně převezme a tam už je vlastně trošku větší záporačka.
1: Ano, v jakém směru?
3: Tak já už jsem na konci vlastně zklamaná, že mi to tak nevyšlo, takže já už jenom nelákám, ale já už vlastně i trošku zlobím, že jsem jako nenalákala dostatečně.
1: Jak ten klam vlastně skončí? V jaké fázi osobního vývoje zastihneme ten klam na konci oratoria? Ve stádiu velkého neúspěchu?
3: No, ve stádiu takové hořkosti, protože právě jsme nenalákali, takže ta postava nekončí úplně jako sama sobě vítězkou.
1: Jaké prostředky k boji o to, aby klam nalákal ty oběti, používá?
2: Já to vnímám jako takovou podlízavost, že vlastně se snažím hrát na všechny strany a být taková jako pro všechny miloučka, líbivá, přátelská.
3: No ano, určitě, všechny ty árie se snaží vyburcovat k nějaké radosti a k užívání si života, takže my lákáme hlavně tímhle, aby lidi zapomněli na tu pravdu, na všechny starosti a aby prostě si užívali jenom tu radost.
1: Děkuju. A čím láká krása?
4: Krásou.
1: No, jakého typu ta krása je? Tak když se dívám na tebe, ty jsi si vzala nádherné červené šaty, máš vyladěnou rtěnku do té barvy. Ale to není asi všechno, čím ta krása bude lákat.
4: Krása je hlavně taky ze začátku taková hodně velká koketa, si myslím. I ty árie tomu odpovídají a vlastně na konci se bohužel bude muset smířit s tím, že krása bohužel je pomíjivá, není věčná a tím se vlastně krása rozloučí. Ale vlastně šťastná, že vlastně se s tím tak nějak smířila.
1: A ještě ty stvárňuješ?
5: Pravdu neboli radu.
1: Tak a to je taková filozofická rovina, ne?
5: Ano, já tak vnímám i ten čas, i tu pravdu, právě že ti celou nad tím vším a vlastně nemají až takový vývoj třeba.
1: Ta pravda vlastně zůstává v nějaké jako setrvalé konstantní rovině, tak jsi to myslela?
5: Ano, přibližně tak. I když ta árie, která je na konci, tak ta už je taková jako důraznější. Proto ji zpívá Iva a já zpívám tu první, která je taková ještě jako vzletnější a jen to komentuje situaci.
1: Takže vy dvě, které zpíváte pravdu, žádný převratný vývoj nezaznamenáte? Snad jenom teda v té hudební rovině, jak ty jsi to teď popsala? Ivo?
6: Pravda má vlastně v tomto oratoriu v naší verzi dvě árie a ta první árie, kterou zpívá Katka, vysvětluje tedy, že všechno to krásné, všechno jásání a krása, že to už se nikdy nevrátí. A já myslím, že ten vývoj spíš pokud, samozřejmě pravda, to je asi stála, ale vývoj možná může být naznačen tím, že my jsme s Katkou hodně interpretačně odlišné osobnosti, řekla bych. Katka té pravdě dává úžasný nadhled. A já se většinou potřebuji do všeho více citově zainteresovat, takže tam trošičku víc zuřím. No. Takže spíš jako tu postavu odlišují naše osobnosti s Katkou.
1: Zpěváci často říkají, že se musí v tomhle tom hlídat, co si teď popsala, aby to člověka nepřeválcovalo.
6: V tomhle oratoriu to doufám až tak velké nebezpečí snad nebude, prosím, držte palce. Ta árie je mojí závěrečnou árií, čili se tam ráda v tom vyžiju a možná si trošku zapřeháním a potom můžu odejít a mlčet až do dalšího dne.
1: Ještě mi, přátelé, řekněte, od toho pátku, kdy jste se tady sešli na letní škole barokní hudby 2022, začali jste pilovat Triumf času a pravdy, cítíte nějaký progres výrazný za těch několik dnů?
3: No určitě, já musím teda mluvit hlavně za sebe, ale já jsem sem nepřijela zase tolik připravená, takže u mě to bylo opravdu z nuly na 100.
7: Tak já musím říct, navážu na Ivu, co tady mluvila o tom afektu, takže to bylo hlavní téma, které jsem tady řešil na masterclassu s Andreasem Scholem, aby ten afekt vlastně neovlivňoval tu pěveckou techniku, tak uvidíme, jak to dopadne, ale věřím, že nějaký posun tam za těch 5 dní proběhl.
1: U tebe, Františku?
8: Mě určitě, jakož se přes rok tolik baroku nevěnuju, je to pro mě vždycky velkým přínosem.
4: Já navážu na Františka, taky nedělám vlastně baroko, takže tohle je super osvěžení a myslím si, že je na čem pracovat.
5: Já si teda osobně myslím, že kdybychom neudělali pokrok, tak nás to pan dirigent Roman Válek vůbec nenechá dneska zpívat.
9: Se solisty Triumfu času a pravdy jsem si povídal v zákulisí pár minut před startem prvního finálového koncertu, kdy už tradiční žestový konsort, složený z účastníků letní školy, zval fanfárami publikum do sálu, jak je v Holešově dobrým zvykem. Mezi diváky nechyběl ani člověk, který má pro letní školu barokní hudby opravdu klíčový význam. Doktor Zdeněk Novák je mimo jiné zakladatel a předseda spolku Muzika Holešov. A byl to on, kdo v roce 2011 pozval manžele Válkovi a jejich workshop do Holešovského zámku. I díky Zdeňku Novákovi tak mohla letní škola ve zdejším důstojném a reprezentativním zázemí za dvě desetiletí vyrůst v projekt, jaký u nás nemá obdoby.
10: Já jsem navštěvoval všechny ty kurzy, které byly v Rajnochovicích a v Krči, a celou dobu jsem toužil to mít v Holešově. Dodělávali jsme rekonstrukci našeho holešovského zámku a podvědomě jsem cítil, že to sem patří. A samozřejmě, když jsem manželům Válkovým sdělil své přání, tak vlastně jsem je nemusel ani přemlouvat, protože to bylo jasné, že to chtěli také.
9: Myslel jste i na tu tradici, kterou Holešovský zámek má jako někdejší hudební centrum regionu a vlastně i nadregionální hudební a operní centrum?
10: No tak upřímně, jako dítě socialismu jsme příliš o té hudební tradici neslyšeli, vlastně ani jsme nevěděli, proč je tady náměstí Františka Xavera Richtera. Teprve ve výročí jeho narození v roce 2009 se to nějak začalo tady jako více zdůrazňovat a my jsme se této tradice tedy rádi chytili a myslím si, že Richtrovi děláme opravdu radost, jak vlastně se opíráme o to jeho jméno a o barokní hudbu vůbec.
9: My se tady potkáváme pravidelně každoročně na závěrečných koncertech letní školy barokní hudby, ale Holešov samozřejmě žije svou vlastní kulturní a hudební scénou po celý rok.
10: Je to tak, my jsme založili s Karlem Košárkem, známým to klavírním virtuózem, spolek Muzika Holešov a máme ambici každý rok uvést nejméně 12 koncertů, koncertů klasické hudby, ale také jazzové a řekněme i bluesové, abychom teda naplnili víceméně požadavky kulturní milovných Holešováků. Natáčela tady Česká televize, Český rozhlas, Vltava, dokonce vícekrát, takže možná bych řekl, že se nám to daří.
9: My jsme v roce 2012 zaznamenali některé finálové koncerty. Letos po 10 letech zaznamenáváme ten olomoucký v neděli, ale stále věřím, že posluchači budou tu nahrávku vnímat úzce spjatou s Holešovem, tak jak je úzce spjatá letní škola barokní hudby.
10: No, tak pevně doufám. Nakonec myslím si, že my jsme se s barokní školou zrodinovali, že vlastně když sem přijdeme, tak to jsou sami známí a sami příznivci a samozřejmě nemůžu mluvit za všechny obyvatele, ale myslím si, že tím žijem.
9: Pane doktore, sledujete vy sám vývoj v té letní škole barokní hudby? Jste s ní v kontaktu od samého začátku, kdy startovala v Rajnochovicích a v Kelči, pak jste ji pozval sem. Sledujete, s jakými tituly se pracuje, jak dobře disponovaní muzikanti sem přijíždějí?
10: Vzhledem k tomu, že jsem vlastně zažil začátky spousty muzikantů a já je teďka vidím vlastně v různých, protože jezdím po koncertech po celé republice, Collegium Marianum, Collegium Senace 04 vlastně využívá tady těch odchovanců barokní školy a to je neskonalá zásluha manželů Válkových a konec konců včera jsme to viděli na nádvoří malé děti, už to teda vrzají barokně a věřím tomu, že brzy budeme mít spoustu kvalitních muzikantů, tak se i nestane, že v různých barokních souborech vidíme podobné nebo stejné hráče. Ta tradice těch barokních souborů u nás není, takže měl jsem trochu obavy, aby třeba, když se tady ukáže i ten talent, aby neskončil v nějakém lázeňském orchestru a místo Johana Sebastiana Bacha hrál Johana Strause.
9: Alespoň pokud jde o Czech Ensemble Barok a sbor Czech Ensemble Barok, tedy kmenové soubory manželů Válkových, tak tam ta obměna probíhá naprosto plynule. Já vidím v orchestru a sboru tváře, které prošly letní školou barokní hudby. Stejně tak tady vidím tváře
1: které prošly letní školou barokní hudby jako frekventanti a stali se tady z nich lektoři. To je asi důvod k optimismu.
10: Je to velký důvod k optimismu, ale je to taky velký důvod k ocenění té práce. Protože když jsem se blíže seznámil s tím, co, jak je to náročné, jak je to finančně náročné a jak je to opomíjeno v podstatě v celé té podpoře státu, jako to je vlastně kulturní vzdělávání, je tady spousta institucí a toto je mimo vlastně ten státem podporovaný systém škol. Já to prostě oceňuji a jsem šťastný, že to můžeme tady v Olšově hostit a že můžeme tomu pomáhat.
1: A fascinující je objem práce, který tady za týden všichni zúčastnění zvládnou odvést. Nastudované oratorium, velké vokálně instrumentální dílo Handlovo, Triumf času a pravdy, obrovský kus práce, podle mého názoru.
10: No, kromě toho, já spíš obdivuji i tu záležitost, že vlastně není to ani 14 dnů, co skončili ve Znojmě. Mnozí z těch zde účinkujících tam hráli. Za chvíli je čeká vlastně bachovský koncert v Brně, to je dřina.
1: A mě osobně taky moc těší, jak jsou ty koncerty navštívené. Já jsem tady byl letos na každém z koncertů, počínaje tím lektorským. Byla interpretační soutěž, studentské koncerty, ten včerejší dětský koncert, který jste vy už vzpomínal, tady je skoro plno.
10: Tak otázka propagace koncertů je, bych řekl, takovým problémem, který cítím koncert od koncertu. Jestli to lidé se o tom dozvědí, jestli vědí, co je čeká, jenomže pokud je o tuto záležitost, tak tady si myslím, že všichni vědí přesně, na co jdou a jdou tady rádi. Pokud teda vidím, tak jsou tady lidi ze Zlína, z Kroměříže, opravdu asi teda saháme na ten regionální rozměr.
1: Doktor Zdeněk Novák za spolek Muzika Holešov. Pane doktore, děkuji za rozhovor a i nadále krásný večer, dobře se bavte.
10: Já děkuji za podporu Vltavy, vážné hudbě, rádi poslouchám a za všechny Holešováky, že jste přinesli zprávy o našem festivalu.
9: Navštívili jsme letní školu barokní hudby 2022, která své 20. jubileum oslavila nastudováním Triumfu času a pravdy Georga Friedricha Händla. Vysíláním Vltavy vás od mikrofonu provází Vojtěch Babka a už za okamžik vás seznámíme s výsledky práce všech zainteresovaných, kteří si slogan Triumfujem zvolili i jako přístupové heslo do sdílené internetové aplikace. Händlovo oratorium v jejich podání uslyšíte v kompletní podobě, tak jak ho zaznamenali naše mikrofony na třetím z finálových koncertů.

0: Operní večer.
1: Stále je s vámi Český rozhlas stanice Vltava. Poté, co jsme se prošli jubilejním ročníkem letní školy barokní hudby, zve vás Vojtěch Babka do chrámu Panny Marie Sněžné v Olomouci, kde se v neděli 14. srpna 2022 konal třetí ze závěrečných koncertů, který byl navíc zařazen do programu Olomouckých barokních slavností 2022. O díle i jeho nastudování si ještě o přestávce budu povídat s manželi Terezou a Romanem Válkovými. Ale teď už se rozezní samotný Triumf času a pravdy, třetí verze oratoria Georga Friedricha Händla z roku 1757 v provedení lektorů a frekventantů letní školy barokní hudby 2022. Solové role a jejich obsazení. Čas Jiří Miroslav Procházka, lektor pěvecké třídy, a dále frekventanti. Prolog Matěj Benda, krása Zuzana Badárová, Eliška Helikarová a Nikola Novotná. Potěšení František Sliš, Jeníček Kožnár a Vincenc Ignác Novotný. Klam Lucie Strejcová, Juliana Sinková a Klára Muknešnáblová. Pravda Iva Táborská a Kateřina Foglová. Dále účinkují sbor a orchestr lektorů a frekventantů letní školy barokní hudby. Sbormistryní je Tereza Válková, nastudoval a řídí Roman Válek.

0: Jubilejní 20. ročník letní školy barokní hudby v Holešově, který vedou manželé Tereza a Roman Válkovi, si přece vzal představit publiku oratorium Georga Friedricha Händla Triumf času a pravdy. Dnes večer posloucháme nahrávku z kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci. Je to snímek ze třetího finálového koncertu jubilejní letní školy barokní hudby 2022. Posloucháme solisty, orchestr a sbor, které jsou tvořené jak lektory, tak frekventanty letní školy barokní hudby. Sborovou část připravila Tereza Válková, hudebně nastudoval a řídí Roman Válek. Oba dva jsou teď se mnou u mikrofonu. To Händlovo oratorium existuje ve třech verzích. Kořeny sahají do toho krátkého období, kdy Händel pobýval v Itálii, tuším rok 1708. Otiskl se italský styl nějak do tohoto oratoria?
1: Do téhle verze už velmi málo, protože to dílo prošlo mnoha proměnami. Tak trochu se i v Anglii pochybuje o tom, zda Händel sám toto dílo sestavil vlastně celé, protože je to taková mozaika stylů, sborů, árií z různých barokních epoch, dá se říct. Můžeme tam najít podobnou hudbu, jako například v Acis a Galatei, překrásné pastorální opeře jeho, určité podobnosti s velkolepými oratoriím, jako je Mesiáš a Izrael v Egyptě a tak dále. Je docela možné, že toto dílo vlastně Händel sám nesestavil, bylo patrně sestaveno jeho jakousi tvůrčí dílnou. Je známo, že otec a syn Smithovi byli hudební skladatelé, varhaníci a jakoby vedli jakousi dílnu, která rozepisovala a uváděla Händlovu hudbu. Toto dílo je možná jakousi kolektivní prací, i když vlastně Händel ještě dva roky po premiéře tohoto díla ještě čile koncertoval a nedá se říct, že by vlastně zmizel z hudebního života.
0: Já se ještě vrátím k té mé původní otázce a namířím ji na vokální část oratoria Triumf času a pravdy. Roman teď mluvil o té syntéze v různých barokních stylech, ale jak je to v té vokální složce, ať jde o sbor nebo o ty solové árie, Terezo?
2: Je to napsáno konkrétně v händlovském stylu, překvapivě, protože opravdu se jedná o syntézu. Zatímco ty árie, tam si myslím, že ten vliv italské opery je poměrně jasný, ty árie jsou jednoznačně virtuózní, exhibiční, tak ty sbory, tak je to asi dáno tím, že byly vlastně z větší části připsány až do té druhé a posléze třetí verze, tak tam, jakože bychom přímo pátrali po nějakém italském odkazu, to tam asi úplně nenajdeme. Naopak zase tam slyšíme kousky francouzské hudby. Je tam francouzská overtýra, o které třeba Corelli prohlásil, že to je to, co neumíme, čemu nerozumíme. Typicky vlastně tak, jak to známe třeba z jmenovaného Mesiáže, jsou ty francouzské overtýry i vokální. Vlastně jsou to úvody asi v tomhle případě dvou sborů, kdy opravdu tam tu Francii nalézáme a i zdobíme.
0: Zdobíte ji v duchu nějakého úzu a nebo ji zdobíte sami podle vašich estetických východisek, v duchu toho, co mi před časem řekla Barbara Maria Willi, že v baroku je pouze 50% toho, co čteme zapsané v notách, pokud jde o pokyny interpretační, závazné. A těch druhých 50% je na interpretech.
2: Těch druhých 50% tam hlavně vůbec není napsaných, že jo? Takže tam je poměrně velké pole působnosti. Čím je hudba starší, tím méně těch svazujících pokynů tam je. Takže ano, je to určitě na interpretech a konkrétní ozdoby. Tady opravdu se jedná třeba o ten francouzský trilek dlouhý a pije. Ten jsme si tam fakt jako implantovali z čirého rozmaru.
0: A jak moc si tohle to můžete dovolit s frekventanty letní školy barokní hudby? Protože je to takový mix mladých profesionálů, ale ještě studentů, každý z nich má jinou úroveň, ale také vlastně třeba i hudebních amatérů, milovníků baroka.
1: My je vedeme ke svobodě. Pokud je věc jasná, tak je řečeno, jak by asi třeba ten konkrétně zmíněný trilek měl vypadat, ale samozřejmě vždycky se řídíme a najdeme to ve většině traktátů, že máme vycházet z konkrétní hudební situace. To znamená, co to je za frázi, co ta fráze vyjadřuje, v jakém je tempu, jestli ten trilek vlastně tu hudbu ozdobí nebo zkomplikuje. Aha. A podobně.
0: Já si teď použil termín hudební situace. Já když poslouchám Triumf času a pravdy Georga Friedricha Händla, tak mě naopak naskakují scénické situace při těch hudebních situacích. Podle mne má toto oratorium výrazný scénický potenciál, jako třeba jiná oratoria, připomenu Hendlova Saula, kterého jste uvedli scénicky v roce 2019 ve Znojmě. Je i tohle nějak určující a může to vést interprety při konstrukci toho podání Triumfu času a pravdy?
2: Určitě, protože my s tím textem pracujeme poměrně poctivě, vždycky si přečteme doslovný překlad, trváme na tom, aby studenti znali význam jednotlivých slov, nejen co se týká překladu, ale jakoby v hierarchii té věty, které to slovo je opravdu významové, kam směřuje, kam nás má vést. Co tím básník chtěl říci, jestli je to parodie, jestli je to metafora, jestli je to naturalismus, a to samozřejmě určuje takovou právě dramatickou akci, která se tam dá dostat ve smyslu deklamačním, ve smyslu retorickém, nikoliv samozřejmě, že bychom tam pobíhali v kostýmech, ale ani to není vyloučeno.
0: Já jsem si všiml na zkoušce Romana, že si velmi pracoval s artikulací krátkých not třeba. 16-tonové postupy, synkopované rytmy a právě v duchu textu, který je přednášen. To je asi pořád to stejné, o čem se bavíme. Výrazový až snad programní potenciál té hudby.
1: Každá ta skladba má svoji zvláštní konstrukci, určité riffy, na který je založena, které se tam třeba opakují. A samozřejmě času je velmi málo, tak já jsem se vždycky snažil třeba z každé části vypíchnout několik maličkostí, které, když by se dobře udělaly, tak by pak inspirovaly vlastně celé to hudební číslo. Jedná se o to, že v kostele provozujeme takzvaně chrámovou artikulaci, že zkracujeme délky not, snažíme se podřídit ten text trošičku rytmu, protože jinak by to vedlo k tomu, že by ten zvuk byl plochý a tóny by se přelívaly jeden do druhého a tak, takže má to určitě smysl třeba ve fugách vzít si tu frázičku a pořádně ji zpracovat jak ve vokálním, tak instrumentálním hlase, protože mnozí z frekventantů s tím nemají vůbec žádnou zkušenost. Vidíš 4/8 a čtvrtku, tak zahrají všechny ty 4/8 stejně a tu čtvrtku. Akorát, že vlastně ve vokální lince jsou hlásky a samohlásky a ty slova mají určitou kadenci. Mnohdy je akcent třeba uprostřed slova. Oratorium má téměř 2 hodiny, takže samozřejmě na to není čas. Ale aspoň v nějakých maličkostech se snažím, ať zpěvákům, tak hlavně instrumentalistům tuto naznačit, že to není jen tak zahrát kola parte, takzvaně, neboli dohromady instrumentální i vokální linku, že se na to musí pracovat a uvažovat retoricky.
0: A musí na sebe slyšet ty složky všechny. Nejenom skupiny v orchestru nástrojové, kde jsou mezi těmi instrumentalisty i lektoři samozřejmě. Mezi členy sboru tohle to není, anebo tam máš, Terezo, také nějaké, teď použiju termín, který znám od tebe, emocionální lídry, které máš ve svém profesionálním sboru Czech Ensemble Barok.
2: Naštěstí si mi tam infiltrovali někteří stabilní členové Ensemble Barok, protože my jsme tohle oratorium vlastně prováděli s naším ensemblem v únoru letošního roku. Přesně na sebe vážou ty nadšené a velmi nasákavé studenty. Oni opravdu se na ně lepí a jsou strašně vděční za to, že vlastně mají toho lídra a že se mají na něj jak napojit.
0: A když se ještě vrátím k tomu, co zaznělo před chvílí, instrumentální a vokální složka tohoto oratoria a nutnost, aby se vzájemně poslouchali. Jak moc vlastně tohleto lze v rámci letní školy barokní hudby vymodelovat? To propojení co nejintegrálnější.
1: Jde to jen do určité míry, protože samozřejmě, kdybychom to chtěli dělat pořádně, tak musíte každou fugu vzít po hlasech a představit muzikantům tu artikulaci, protože v notách ji nemají. A dokonce i kdyby měli ten text, tak musíme si představit, že třeba vokální hlasy na těch částech pracují třeba týden a přestože muzikant, houslista nebo violončelista vidí ten text, tak ještě neví vlastně, co s tím textem jako se děje, jestli se protahují ty hlásky nebo zkracují nebo jsou explozivní a tak dále. Takže toto se všechno musí rozkrýt a udělat. No, jak už jsem zmínil, tak my se o to snažíme v tom omezeném čase. Něco jde udělat i živelně, něco funguje i lidově řečeno samo, protože jak muzikanti, tak vokalisté celkem jako asi ovládají angličtinu, aspoň takovou tu normální v uvozovkách, takže nějakých 40-50% už je tam jakoby obsaženo, takže na něčem se stavět dá, navíc všichni i ti amatéři, kteří u nás jsou, tak někde zpívají v nějakých ansámblech, v nějakých sborech, takže už vědí jako zhruba, co se po nich chce, takže přestože na to není úplně hodně času, tak doufám, že vždycky to dovedeme do stádia, kdy je to schopné koncertu pro publikum.
2: A navíc Handel samozřejmě, jeho fráze vynikají mimořádným vokálním cítěním, takže on nikdy nejde text proti hudbě a dá se to vlastně strašně dobře vysledovat, když člověk jenom vnímá tu hudební linku, tak 60% toho odhadne a sedí prostě přízvuk deklamační s přízvukem hudebním, takže to je, Handel je pohádka.
0: Tolik sbormistryně Tereza Válková a dirigent Roman Válek. A my se už vracíme do kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci, abychom si v jejich nastudování a v provedení lektorů a frekventantů letní školy barokní hudby 2022 poslechli druhou a třetí část oratoria Triumf času a pravdy Georga Friedricha Händla.

0: Dozněly poslední tóny oratoria Triumf času a pravdy Georga Friedricha Händla. Dílo jsme slyšeli v jeho třetí verzi z roku 1757. A to v provedení lektorů a frekventantů Letní školy barokní hudby 2022, která tímto dílem oslavila svůj jubilejní 20. ročník. Solové role a jejich obsazení. Čas Jiří Miroslav Procházka, lektor pěvecké třídy, a dále frekventanti. Prolog Matěj Benda, krása Zuzana Badárová, Eliška Helikarová a Nikola Novotná. Potěšení František Sliš, Jeníček Kožnar a Vincenc Ignác Novotný. Klam Lucie Strejcová, Juliana Sinková a Klára Mukn-Šnáblová. Pravda Iva Táborská a Kateřina Foglová. Dále účinkovali sbor a orchestr lektorů a frekventantů Letní školy barokní hudby 2022. Sbormistryní byla Tereza Válková, dílo nastudoval a provedl Roman Válek. Triumf času a pravdy jsme si poslechli na snímku ze závěrečného koncertu v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci ze 14. srpna 2022, který byl zároveň součástí festivalu Olomoucké barokní slavnosti. Nahrávku pořídili a zpracovali hudební režisér Antonín Schindler a mistr zvuku Zdeněk Slavotínek. Pořad připravil a uváděl Vojtěch Babka, v režii byl mistr zvuku Václav Pokora. Všichni vám přejeme klidnou noc.
1: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
2: Četba s hvězdičkou.
3: Zakladatel samizdatové edice Petlice i autor manifestu 2000 slov Ludvík Vaculík se narodil před 100 lety, 27. července 1926. Jeho sekeru můžete vidět zdramatizovanou v brněnském Hadivadle a jeho starou postel, intimní prózu oslavující život v jeho prapodstatě, posloucháme v tyto dny na Vltavě. Zítra uslyšíte už závěrečnou část. Tu 19. také v dramaturgii Petry Hinčíkové uslyšíte dnes v režii Lukáše Kopeckého. Účinkují Michal Bumbálek a Jana Čtvrtecká. Vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav obsahuje četba i expresivní výrazy.

0: Anuša. Na začátku naší známosti skrz naskrz mi jednou řekla, že když se napije vína, při prvním hltu jí tam dole projede cuknutí. A to máš odkdy?
1: Vždycky, kdykoliv a s kýmkoliv.
0: Když si lokla vína, dostala takový signál k pokračování ve známosti. Když pije dál a baví se s příjemným mužem, když s ním tančí, roste jí v břichu napětí, jež prý si uvědomí, až si je potom v rozkoši vybije.
1: V rozkoši s tebou?
0: Jak to ale dělalas, když jsem nebyl a ty jsi byla mezi muži pořád, pěstovalas veliký společenský život, ucházeli se o tebe, tančilas, popíjelas a přitom, i když něco s někým mělas, tak bez rozkoše?
1: Ano, byla jsem neklidná a rozumím tomu až teď. Hnalo mě to z domu do nějaké činnosti a nic z toho nebylo. Když to teď, já jsem tak klidná, miláčku.
0: Jejich pět nemanželských souloží bylo pět mužů. Žádný se v ní neuchytil. Někteří proto, že byli hrubí, nešikovní a bylo jí potom nedobře. Slast žádná. Měl jsem otázku. A co dělala s jejich tím... Pochopila a vzdechla.
1: Já ti ani nevím. Nějak to udělali. Nebyla to ani moje věc. Taková trapnost přeci. To bych nevěřila, že dopadnu až takto.
0: Sáhla si rukou do klína, zvedla ji před obličej a lepkavě roztahovala prsty. Když jsem za ní přijel do kamenného domu po delší době, stačilo se podívat na její nahotu, abych věděl, jaké tu bylo počasí. A jaký měla rozvrh dne? Cítila právo být na svém pozemku svlečená, protože tam nikdo neměl co dělat. Byla za svým křovím, za svým rohem zdi. Prsy měla přiměřené k postavě, ale protože ta byla veliká, hleděly ty prsy vždycky na mě jak samostatné dva obličeje. Zdálo se mi dokonce, že byly vědomé, měly ke mně své chování. Ve spánku by mě jimi mohla klidně zavraždit. Když mi mezi ně vzala hlavu, nemohl jsem na žádnou stranu na vzduch. Oblečení měla, dá se říct, dvojí, anglické a francouzské, čili zimní a letní. To jest kostýmek z pěkné látky, jednobarevný, střízlivého střihu a letní šaty s volánama, veliké barevné květance, krajka, šatky lehké větru i muži. V tom i onom vypadala jak malovaná paní, pana. Panenka. Proto jsem ji jednou oslovil Panušo. V zimě nosila do mrazu těžký červený kožich z berana, srstí dovnitř, vypasovaný, od manžela ještě. Měla podobu naší lásky pořád ten jeden, až ke konci koupil jsem jí já lehčí kožíšek z koziny. Směšné, smutné. Já jí toho moc nekoupil, nemaje zač, nějaké šaty, asi dvakrát boty, a jednu zlatou věc na krk a prstýnek s diamantem. Ten se mi zdál laciný, protože jsem ho platil v tuzexových bonech. Jediný příjem měl jsem ze zahraničních honorářů. Kupoval jsem jí víc prkna a takové věci. Pravila, že šperky, zlato nemá ráda a byl jsem dost hloupý, abych jí to uvěřil. Její dobře postavený manžel byl by jí mohl jistě zlata koupit dost, ale bylo v těch politických kruzích povinné zlatem pohrdat. Nenosila ani snubní prsten. Jako šperk, který neodkládala, nosila jednu dobu titěrnou figurku panáčka, kterou našla u domu při zarovnávání terénu. Na mnoha fotografiích má ho mezi prsy. Předtím měla ode mne stříbrnou věc, nosila ji několik let, než ji nešťastně ztratila v polích jižně od Prahy v běhu za deště k autobusu. Byl to jakýsi kahan nebo konvice s otvíracím víčkem. Hned se jí zalíbila a chtěla do ní náplň. Odstřihla mi z okulí pár vlasů, řízla mě nožíkem do prstu a přidala kapku krve. Do toho ze sebe nabředla, co měla ze mne, a talisman veliký.
1: Budeš se mnou,
0: řekla. Byl jsem si jistý, že mi bude věrná. Zatracované čarodějnictví není nic jiného než přirozený výtrysk ženské duše. Když talisman ztratila, propadl jsem pověře a abych nepropadl i nedůvěře, hledal jsem něco jiného. Panuša zvláštně mluvila, přesně, spisovně, zvlášť ve společnosti. Dávala si záležet na vypracovaných formulacích. Promyšleně, komponovaně a s poentou mi kdysi přednesla svou první výtku, výčitku či výhrušku za cosi, o čem vím dodnes. Byla to řeč o tom, že buďto se budu chovat podle svého citlivého svědomí a jí se už vyhnu, nebo jí o svém citlivém svědomí nebudu už nikdy nic povídat. Cítil jsem oprávněnost její řeči i jakousi až mužnost, s níž odložila všecku ženskou taktiku či hysterii. Něco jako výbuchy, nálady, křik a ječení, to nikdy nebylo. I poslední její výrok, když jsem jí oznámil svůj odchod, obsahoval jednu větu. Když se trošku opila, byla tak uvolněná, jak si představovala, že má žena k muži být. Zaujala mě hned zpočátku výrokem, že nechápe a nemíní nikdy pěstovat cosi jako odříkanou, nešťastnou a tajnou lásku. Buď toho muže chce a pak ať praskne všecko, nebo tu lásku odmítne, odstrčí. Nežádá ode mne gesta a vzpoury doma, žádá jen, abych u ní byl její. Člověk má, co má teď, a náš rozchod si představuje tak, že když ho jeden z nás ohlásí, druhý se ukloní a poděkuje. No, nebylo to potom přesně tak, ale skoro.

Tři dopisy. Sebrané fotografie a negativy musela mi STB asi za rok a půl vrátit, když dvě z nich, otištěné u nás, oběhly potom svět jako ukázka poměrů v Československu. Československá vláda vydírá signatáře Charty 77, zněl titulek z anglických novin v Indonésii, které mi kdosi dovezl. Obrázek otištěn. Se žádným jiným dílem jsem tak daleko nepronikl. Ale až po pádu komunismu v listopadu 1989 dostal jsem i složku s různými písemnostmi. Byla mezi nimi báseň k narozeninám Černá herna a tři dopisy z roku 1974, které jsem neodeslal. Proč? Asi proto, že napsáním jsem se v svém chorém stavu jaksi ošetřil a adresátce se nechtěl tolik vydat. Však ona by mi také nic takového tehdy nepsala. Už srpen 1.8.74. Přemýšlím v poslední době znovu víc o tvém domě, který mě přitahuje i straší. Straší mě hrozbou, která mi z těch míst může vzejít. Nevím nikdy, jaká se vrátíš. Bojím se, aby sis tam něco neudělala. Připomíná mi nesmírně ošklivé jakési pocity z roku 1969. Motocyklování s Robertem, škrcení, mdloby, pusté cesty, dlouhý podzim a vůbec. Žena, kterou chci mít pro sebe, dělá něco ještě s někým jiným. Potom pan Rinda, ten, co se zabil cestou k ní. Je to velice k smíchu i pláči, neuvěřitelné a zlověstně všecko varující. Žasnu nad takovým hazardérstvím při takové věrnosti. Někdy ale otevřu oči do tmy, najednou spoluspánku úplně bdělí a říkám si, ne, to nejde dohromady, to je klam. Ale pak přijde jakási teplá vlna, která to všecko něžně kamsi spláchne a já věřím, že jsi dobrá. A nové třeštění za zdochladného plnovědomí. Má mě smrtelně ráda, co s ní udělám? Nedělám nic, co by tě mohlo bolet, protože si tím doufám totéž zasloužit u tebe. Nemůžu pochopit, že najednou po celé éře, kdy se miluješ se mnou každý druhý den, ti to nechybí tři týdny. Vysvětluju si to nakonec znovu tím domem, že tě velice baví, že existuješ v něm plněji. Možná z tvé strany zní dohoda takto. Víme o sobě? Nemusíme se přece pořád bolet a až to bude snadnější nebo nutnější, on přijde. Půjdu kam chceš, jsem pro tebe, kdykoliv přijdeš, všechen můj čas je tvůj. Vlastně si to i doložila příklady. Ale ten dům. Bojím se, že jsi schopna dát si tu podlahu, jen aby si ji už měla udělat od kohokoliv. To můžeš zkusit. Milá, chceš-li něco zjistit, to udělej. Velice mě překvapil tvůj nevkus, jak si tam zamontovala ty ohavné dveře. Nejde o odsunutí mého díla. Často jsem ocenil tvou práci víc než svou. Dělat někomu postel je moc vážný krok, když tu postel nemůžu hlídat potom. O tvém domě navrhl bych dohodu. Ať svoje životy dožijeme jakkoliv, kdykoliv a kdekoliv. Ten tvrdý, veliký a nenasytný dům, který mě láká a z něhož mám hrůzu. Freud, dům rovná se ženské přirození, nesmí v případě tvé smrti dostat nikdo jiný než já, neboť mám slíbenou už tvou mrtvolu. Ale co druhá strana v případě úmrtí? Až dopíšu tuto proklatou knížku, míněno Cesta na pradět, budu psát jinou, nevím jak dobrou, a tu ti odkážu. Vlastně dám v rukopise a ty s ní naložíš jako se svou, v případě mé smrti. Tvé ženské přirození tu však je. Moje přespříští kniha dosud ne. Žádám, abys do té doby nedělala ode mě nějaké rozhodnutí. Ahoj, miláčku. My se umíme krásně míjet. Odeslal jsem humornou pohlednici, abych neobtížil a můžu ti psát, jak potřebuju. Vzkaz po synovi, že mě pozdravuješ, mě ranil. Nic víc? Neříkala nic. Co mi vzkazuje? Nic, odpověděl. A teď jsem se dopustil věty, za kterou se před takovým klukem musím stydět. Jak si to vysvětluješ? Myslím, že mi nemohl rozumět.
Potřebuju vědět, že na mě myslíš a není jiného způsobu než psaní. A ty jsi mi řekla, abych ti z toho nedělal povinnost. Tedy nedělám, ale jak se mám? Moc špatně. Byl jsem se podívat, jestli mám od tebe něco. Byl jsem také u autobusu včera ve čtvrtek, jen proto, že jsi tak jednou přijela a podruhé nepřijela, ač měla jsi. Je to bláznovství, fuj. Sekal jsem roští a pálil a přemýšlel u toho, jaké povahy je moje lpění na tobě. No, těžko se o tom píše. Snad jindy, protože to bych ti rád řekl. A to mi napadlo, že naprosto jediný, kdo by mi dokonale rozuměl, je manželka. Navíc by mi také jediná mohla opravdu pomoci. Tak za ní jeď, Hrome. A kdybych jel, hned za humny bych věděl, že teď je jí přesně tak, jak mě, než mi pomohla. Někdy nad ní pláču, ale dávám pozor, aby to nevyšlo najevo. Byla by debata. Máš se mnou už jen soucit, že? A proč mi vlastně neříkáš, když se milujete? Já bych byla klidnější, takhle si myslím, že každý den. Ona ani neví, že ty jsi celé léto pryč. Ona si myslí, že jsem nešťastný, protože jsme se snad rozhasili nějak. Ráda by věděla, jak vážně. Doufá, že jí to může přinést něco příznivého. Je hrozně zvědavá a hrozně se ovládá. Někdy to ale vybuchuje a pak žádá už 7 roků totéž. Ať přijdu za tebou, nebo ať tě nechám. Ale já nikoho nikdy nenechám a můžu pouze být nechán. Ahoj, pitomče. Posledních několik dní jsem klidnější, protože jsem přijal jakési malé rozhodnutí pro příští chvíle. Na zítřek pozval jsem tě do kina, a to písemně na tvou pražskou adresu. Buď přijedeš do té doby, nebo ne. Nechám to zlotřilé náhodě. Jel jsem se podívat, jestli dopis v tvé schránce leží. Ležel tam. Ale nepřijela jsi ty, nýbrž syn. Byl jsem se dnes dívat, dopis ze schránky zmizel. Tedy ti ho dovezl. Tím je to napínavější. Co myslíš, přijedeš? A co myslíš, že si myslím já? Jestliže přijedeš, měl bych chuť jet s tebou na několik dní do tvého domu. Tak to je moje krátkodobé rozhodnutí. Jaký je to nesmysl nejet s tebou, když tolik chci? Jsem starý, zištný, lakomý. Chci vědět, že co ti udělám nebo dám, je pro tebe. A těžko se mi přijímá, že ty to můžeš dát za zdál. Nejjednodušší by bylo, kdybych ti poslal peníze, které u mne máš, a nikam nejezdil, a začal se z toho pomalu vyzouvat. Jestli nepřijdeš do kina, ahoj. Do kina Blaník tehdy přišla, ve žlutých plátěných šatech. Potom jsem s ní jel. Ty 3 neodeslané dopisy mě, když jsem na ně přišel, překvapily. Usvědčují mě v jistém smyslu. Nepřímo prozrazují, jak jednostranná je stylizace, kterou jsem v tomto spise zvolil. Výbor ze života a vztahu.

ďábel. Tento spis je jak tunel. Pevně vyzděný, ale nemůžu strhnout lešení a odejít, ani když mě to v něm už nebaví, dokud nezasadím vrcholový klenák, aby mě to nezavalilo. A to odkládám 10 roků. Nevěděl jsem, jak jej napsat. Žádný názor z těch, co jsem na tu událost měl a na sebe, mi nevydržel. V čem má být poselství příběhu? Nacházel jsem omluvné výklady, nebo naopak sebekritické, ale počase zněly falešně. Dobře, že jsem počkal, ale teď už dalších 10 roků času asi nemám. Tak mi konečně zbývá nejstručnější zhodnocení, protože nejpravdivější. Jsem, kdo jsem, bez výkladu. Teprv nedávno jsem si uvědomil, že tu nejtěžší událost svého tehdejšího života mám brát jako dar a zkoušku štěstí. Vydržel jsem je. Hrůza pomyslet, jak zlé by to se mnou bylo, kdybych byl povolil a své hříchy odevzdal nesprávnému ďáblu. Moji nepřátelé se projevili až za 1,5 roku potom, co mi vzali fotografie a filmy. Na podzim roku 1976 předvolili mě do Bartolomějské a nabídli mi napřed kávu. Když jsem nevzal, tak mi 2 muži, jeden z nich byl Matura Martinovský, řekli, že se mnou konečně udělají pořádek.

Měli v ní nejen ty moje. Oni si tam zajeli a sfotografovali hroby, nápisy na nich, celé okolí. Dají mé fotografie prý majitelům hrobů, ti mě budou určitě žalovat pro hanobení a celý národ se dozví, kdo ve skutečnosti jsem. Přejela mě hrůza i vina, ale jiná, než o které mluví oni. A já teď nesmím jejich výklad mé osoby vůbec připustit. Kdo opravdu jsem? Vážná otázka, ale teď není čas. Vždycky jsem ovšem věděl, kdo jsem a jaký, a promíjel si to. Ale krom toho existuje můj obraz, jaký o mě mají jiní lidé, mnoho lidí. Pravda je, že já jsem se do žádného obrazu nestavěl, ten vycházel sám z mého jednání, jako mé jednání vycházelo z mé potřeby. Co mám teď zachraňovat? Sebe jako člověka, či svůj obraz bojovníka proti režimu? Tu vešel do místnosti třetí muž, který zřejmě už nevydržel pasivně nás vedle jen poslouchat. Byl to jejich náčelník. Řekl, že oni se mnou definitivně skoncují. Ale ne tak, abych byl oběť násilí a národní hrdina. Budu velice mizerný člověk. Dají výběr z mých fotografií otisknout třeba ve Švédsku. Postarají se, aby se to dostalo sem. Bude to, jako kdybych ty obrázky tam poslal sám a lidé si to budou podávat. Uvědomoval jsem si i klasickou stavbu této situace. Vždyť já jsem konečně opravdu v nebezpečí. To je opravdu něčeho konec. Tady se lidé lámou. Ale oč lepší na tom byli hrdinové, když stáli před popravou pro myšlenky a já tu pro fotografie s nahou ženou. Ty nesmysly. Smyslné radosti. Porušování manželství. A co chlapci? Padnu za něco, co se ani nedá široce hájit. Za hřích. Snad myšlenka na hřích mi pomohla. Ať jdu tedy do pekla, ale do svého. Pravil jsem asi toto. Vydělejte, co je ve vaší povaze. Ustupovat estébákům je horší než ty moje fotky. Když je uveřejníte, svině budete vy, protože já umím líp psát. Kdo ví, co ti muži opravdu čekali, ale toto nejspíš ne. Ještě nějakou dobu mluvili a já jsem dlouho věděl, co, dnes už to nevím. Ani jsem tehdy nedokázal si to zapsat, jak mě to srazilo dolů z písmácké pózy. Jenom jsem ucítil, jak se mi ulevilo. Nechám svůj osud Bohu. Poprvé jsem se mu takto podrobil. Ještě když mě vyváděl z budovy, Martinovský opakoval výhrušky a návrhy. Nabízel mi své číslo, můžu kdykoliv zavolat, až si to rozmyslím. Nic. Chvěl jsem se povzbudivým rozčilením. Já si přece neskazím, co jsem právě získal. Letěl jsem ulicí jak vysvobozený. A co mám zkusit, rozhoduju si sám. Doma jsem neřekl nic, nevěděl jsem jak, ani nikomu jinému. Ale napsal jsem o tom fejeton, který asi nebyl úplně pochopen. Vlastně jsem ho psal víc pro ně, estébáky, aby viděli, že se tohoto tématu míním ujmout po svém. Nic k sebevraždě. Hlavně jsem si, jako tak často při psaní, musel svou situaci důkladně formulovat. Ze své úvahy jsem vycházel dobře, protože jsem vzal své ztráty na vědomí. Ale ztráty dalších lidí, mé rodiny, o tom jsem se neuměl rozhodnout. Tam byl ten trest. Byla to jistě situace, kdy se lidé upisují ďáblu, nebo dokonce odcházejí ze života. Já byl víc zvědav, co teď oni se svou situací. Jak ubíhaly týdny a měsíce, děkoval jsem svému ďáblu, že mi ve své chvilce přiskočil na pomoc. Já se přeci nenechám mravně polepšovat od sviní estébáků. Jevilo se mi čím dál správnějším, že měl-li jsem zachránit svou čest před nimi, musel jsem se postavit i za své hříchy. A dodnes se divím, že mi to tak ihned a instinktivně napadlo. Ze strachu o čest prodat hříchy, to znamená ztratit duši a čest stejně nezachránit. Jenom se do smrti vydat očekávaným mukám. Už to vypadalo, že budou mít pravdu moji dva kamarádi, kteří mínili, že když vydržím vydírání, nebudou moci nic. Jestliže fotky otisknou, nikdo jim to neuvěří. Jaký omyl. Bylo to při chartě 77, kdy po mně chtěli nějaké informace, nebo aspoň abych se od ostatních pachatelů odtáhl.

se zas nedalo. Po týdenním vyslýchání naraz přestali a za pár dní otiskli obrázky ze hřbitova v týdeníku Ahoj. Krom toho je vysílali v televizi a s použitím mizery jménem Svěrčina, ředitele ČTK, vyrobili sadu obrázků, kterou rozeslali mým přátelům, hlavně dámám, lidem známým i neznámým. Ti je jistě pořád mají. Když jsem potom chodil a potkával lidi, někteří se odhodlali vyslovit mi svou účast jako oběti tak zřejmého podvodu a podvrhu. Říkal jsem jim, ne, ty fotografie jsou pravé. A myslel jsem si, už se s tím musíte nějak vyrovnat, přátelé. Jenom Pavel Landovský to uměl otočit, jako když se podíváte dalekohledem obráceně. Víš, člověče, co bys musel dát v Americe za takovou reklamu? Někteří z přátel a ctitelů mi ty fotky odevzdali. Pavel Kohout, básnířka Věra Jirousová a záhadná žena Daňa Horáková. Ta však měla přání, abych jí věnoval a podepsal fotografii, která se jí nejvíc líbila. Byla to fotografie jakéhosi chlapa, jak leží nahý a nad hlavou drží vztyčenou šavli.

Michal Bumbálek a Jana Štvrtecká dočetli 19. část z 20-dílné četby na pokračování z knihy Stará postel Ludvíka Vaculíka. V dramaturgii Petry Hinčíkové měl režii Lukáš Kopecký. Další část vysíláme zítra hodinu před půlnocí a ty odvysílané najdete na webu vltava.rozhlas.cz v četbě s hvězdičkou.

alba Mostly Standards zahrál jednu jazzovou stopu Rudy Linka s kolegy, ale z 1. srpnového večera na Vltavě to ještě není všechno. Do půlnoci zbývá zhruba půl hodiny a tak vám přejí Lenka Novotná ze studia a Nataša Vodvářková z režie i nadále pohodový poslech a klidnou noc s Českým rozhlasem Vltava.

Hezký den se soudobou hudbou dnes třech skladatelů, jejichž kompozice se v provedení potkali v katedrále Božského spasitele v Ostravě na koncertě s názvem Hlasy a nástroje. A stalo se tak v srpnu roku 2025. Zdraví vás Renáta Spisarová v zastoupení vynikajícího Canticum Ostrava, sboru, který právě pro potřeby zpívat hudbu dneška založil v Ostravě před mnoha lety sbormistr Národního divadla Moravskoslezského Jurij Galatenko. Slavomír Hořínka je ročník 1980, je to velmi respektovaný skladatel a pedagog Hudební akademie muzických umění v Praze. Jeho díla uvádějí nejen orchestry velké, i ty komorní, ale velmi často také soubory pro starou hudbu. Dokladem toho je kompozice Miserere pro smíšený sbor a Pozoun, která vznikla z popudu vokálního ansámblu Kapela Mariana. Jedná se o zhudebnění fragmentů žalmu 50-51 v latině prokládaných pasážemi z Ezechiela, Jeremiáše, Zachariáše a Izajáše, uvádí Slavomír Hořínka. Inspiroval jsem se principy středověké polyfonie, které nahlížím skrz modální terén, odvozený z harmonické řady. Verze, kterou teď uslyšíme pro smíšený sbor a trombón, zazněla v Ostravě ve své premiéře. Solový part trombónu hraje Jen Baker. Sbor Canticum Ostrava řídí Jurij Galatenko.

Soudobá hudba dnes ve znamení hlasů, žalmu a svatých písní. Zastavení na koncertě Hlasy a nástroje v katedrále Božského spasitele v Ostravě. Právě doznělo Miserere Slavomíra Hořínky. Zpíval sbor Canticum Ostrava s Juriem Galatinkem. Na trombon hrála Jen Baker ze Spojených států amerických. Odtamtud do srpnové Ostravy v roce 2025 přijal tenkrát 20-letý skladatel a violončelista Henry Glouč. Poslechněme si aspoň část jeho kompozice s názvem Ave Verum Corpus. Během práce na díle jsem intenzivně studoval Ligetyho kompozici Lux Eterna, prozrazuje Henry Glouč.

Jak sadit sám, ale je spolu, když jsme.

aspoň ukázka z kompozice Ave Verum Corpus 20-letého skladatele Henryho Glouge z Chicaga. Na koncertě Hlasy a nástroje zde jen Hlasy a Canticum Ostrava s Jurijem Galatinkem se představila v roce 2025 také 23-letá skladatelka z Maďarska, Boglárka Ördős. Na skladbu Rubent Okeli, poeticky přiloženo Zarudlá očka, lze nazírat jako na současný madrigal, v němž je hudební složka těsně zpěta s emocionálním a narrativním vývojem textu, říká skladatelka. Dílo vychází z třetí Catullovy básně, elegie oplakávající smrt lesbína v Rabce. Struktura skladby odráží uspořádání básně a její emocionální zvraty, nářek, vzpomínání, rezignaci i hněv a obvinění. Boglárka Ördős.

0: Sbor Canticum Ostrava pod vedením Jurie Galatenka nastudoval v roce 2025 pro koncert Hlasy a nástroje, který se konal v katedrále Božského spasitele v Ostravě, rovněž kompozici mladé maďarské skladatelky Boglárky Ördes, Rubent O'Kelly. Se soudobou hudbou se na Vltavě opět za týden naslyšenou těší Renáta Spisarová.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: otočte vpravo.
1: Míříme k natáčení dalšího pořadu Na návštěvě. Hostitelem je tentokrát akordeonista, neunavný propagátor tohoto nástroje a zástupce ředitele Pražské konzervatoře. Ladislav Horák sám absolvoval školu, kterou dnes spolu řídí, a poté Západočeskou univerzitu v Plzni u profesora Jaroslava Vlacha. Během studií vyhrál národní soutěž v Hořovicích a je i laureátem mezinárodních soutěží v Andoře, Itálii a Španělsku. Učí, koncertuje jako solista, komorní hráč i v provodu orchestrů. Pravidelně vystupuje na festivalech v Severní Americe, Asii i po celé Evropě. Reprezentuje Českou akordeonovou školu v mezinárodních organizacích i jako předseda porot mezinárodních soutěží. A nás za malou chvíli přivítá v jednom ze svých působišť v Pálfyho paláci Pražské konzervatoře.

Kde asi jsou ti, co už nežijí, ptám se. Existuje kraj, kde by včerejšek mohl být dneškem?

A ještě se ptám, kde asi je ten zabiják, co v úzkých, temných uličkách a ztracených usedlostech, když se zavede zákon nože? Kde asi jsou všichni ti, co za sebou nechali jednu jedinou stopu? Ti, kteří zabíjeli ne pro zisk, ani z nenávisti, ba ani z nešťastné lásky, prostě jen zabíjeli nožem. Hledám je v legendách, ve žhavém popelu, který jako povadlá růže uchovává vzpomínku na tu sebranku z Corrales a Balvanery. Jaké temné kouty na onom světě, či bílé pláně, obývá stín toho, kdo byl sám temným stínem. Muraňa, zvaný Nůž z Palerma. A co ten obávaný Ibera? Ať se nad ním nebe smiluje, zabil on na mostě svého bratra Ňata jen proto, že ten měl na svém noži ozáře svíc a tak se vyrovnali. Historie bodných ran pomalu upadá v zapomnění. Hrdiný zpěv se ztrácí v suchých policejních zprávách. Ale je tu jiný žavý popel, jsou tu jiné růže, které je uchovaly. V nich jsou ti pyšní zabijáci a jejich nože a jejich dýky. A i když ten nůž nebo tu dýku, nůž času, nechal navždy zmizet v bahně, tak dnes, o tolik let později, ti mrtví ještě žijí v tangu.

Je to okamžik, který nezná žádné předtím a žádné potom. A navzdory zapomnění má příchuť ztraceného a znovu nalezeného.

0: a vzpomínka na smrt. Vzpomínka na smrt. Proč?
1: Astor Piazzolla, El Tango, první nahrávka ve výběru mého dnešního hostitele. Jsme u Ladislava Horáka v Palfijovském paláci Pražské konzervatoře a dozněla první skladba, ve které jsme našeho dnešního hostitele slyšeli. Byl součástí Bonafide Tango a samozřejmě ten hlas neodmyslitelně patřil Soně Červené. Ladislave, děkuji za pozvání, že jsme se tady mohli v těchto krásných prostorách sejít.
2: Tak já vás tady moc vítám, velmi rád. My tady v Palfijovském paláci sídlíme poté, co jsme odešli z Rudolfína. Rudolfínum bylo postaveno pro Pražskou konzervatoř také, ale je nám tady krásně.
1: Náš rozhovor bude mnoha kolejný, protože já už jsem to říkala v úvodu, že vy jste zástupce ředitele Pražské konzervatoře, zároveň ale výkonný muzikant, kde se vydáváte také po mnoha interpretačních cestách, učíte. Já jsem začala tou nahrávkou s vámi, tak možná bychom měli trochu se ještě vrátit k El Tangu, co to bylo za projekt a samozřejmě asi zkušenost se Soňou Červenou. To přeci jenom musí být v životě muzikanta něco nezapomenutelného, nebo alespoň to, co se vryje. Co je pro vás dominantní, nebo máte ten pracovní život v rovnováze? To znamená umělecká interpretační stránka, i ta administrativní a související se školou. Jak to vlastně teď v tom životě máte?
2: No tak já trošku ty dny natahuju, protože ještě kromě toho, co jste sama řekla, tak ještě také hodně organizuji a to velmi rád. Takže já mám kromě tedy učení a kromě hraní, a já jsem si spočítal, že v těch posledních letech mám průměr koncertů kolem 90 až 100, což je skoro jakoby třetina toho roku.
1: Třikrát týdně minimálně na pódiu, když jsou pódia otevřená.
2: Když jsou pódia otevřená, tak to jsou 2 až 3 koncerty týdně. A kromě toho ještě také samozřejmě mám taky svůj soutěž a jezdím do porod, toho bychom se ještě také mohli dotknout, protože to je zrovna věc, která je velmi zajímavá. A navíc tam jezdí se svými žáky, případně tam i vystupuji. Mám festivaly, mám dokonce i letní školu v Třeboni. Takže je to takové, že když já prostě zavřu ten svůj počítač a zaklapnu ten kalendář a ocitnu se na tom pódiu, tak je to prostě obrovský relax. A moc mě to baví. Mohu to dělat proto, že jsem se spíše začal soustředit třeba na komorní hru, protože si úplně neumím představit, že bych jako solový hráč dokázal hrát nové a nové projekty, které musí každý, kdo je takhle na volné noze, případně kdo hraje hodně koncertů, tak dělat. Protože se musí neustále nabízet nějaká zajímavá nová dramaturgie. A když se dostanu tedy k tomu, co jste pustila na začátku, tak to mám velkou radost, protože tím, jak máme tu dobu teď, jaká je, tak jsme úplně nemohli tak oslavit to 100 let od narození Astora Piazzolly, autora mýho srdce, autora, kterýho jsem tady asi v České republice začal hrát jako první a začal jsem na ně lákat různé lidi. Já si pamatuju, jak jsem třeba Astora Piazzollu chtěl, nebo začal hrát tady na Pražské konzervatoři a přišli za mnou kolegové a říkali, ten popík nám sem netáhej, to je, co to je za skladby. No a teď se musím hrozně smát, protože z pozice toho zástupce teď chodím různě na nějaké ty přehrávky a na zkoušky a najednou slyším, že tam každý toho Piazzollu dává. Ať to je solová kytara, ať to je prostě třeba duo klavírní, ať to je nějaký malý ensemble. Takže už to není ten popík. Už si zvykli, že to jsou velmi kvalitní věci. Že to není jenom o tom Liber Tango. A právě třeba tato skladba El Tango, tak to je jediné melodrama, který Astor Piazzolla napsal. Napsal ho na vlastně text slavného argentinského básníka a také nositele Cervantesovy ceny Luise Borghese. A tam vlastně je něco moc zajímavého v tom, že ten text si Soňa Červená přeložila sama. Takže ono je to velký příběh, který by se klidně mohl dát i na scénu, protože se tam jako ve správném tangu se tančí, se bojuje, se tasí nože, je tam nějaký prostě střet, je tam souboj a pak to hezky dopadne a je tam takový ten smutek. Je tam v tom El Tangu úplně všechno. Takže já mám za to, že Soně Červená byl zázrak, protože my jsme s mým souborem Bonafide Tango oslovili, jestli by si s námi právě nechtěla zaspívat Piazzollu, protože se nám zdálo, že ten její krásný tembr, ten její alt, se pro to hrozně moc hodí. A Astor Piazzolla napsal hodně skladeb, které interpretoval se slavnými zpěvačkami, například se zpěvačkou Milovou. To zrovna byla zpěvačka, která vystupuje v hodně jeho projektech. Takže to melodrama je bezvadný. Mám radost, že jsme mohli posluchačům připomenout to z té výročí Astora Piazzolly. A určitě se k tomu ještě dostaneme.
1: Rozhodně, určitě. Já vlastně musím říct, že já jsem tu hudbu nevybrala. Samozřejmě vy jste hostitel, jste dramaturg návštěvy. Já jsem maximálně seřadila ty tituly tak, aby byly pro posluchače.
2: Ale ten první titul se vám povedl.
1: No, vám se povedl.
2: Vybrat.
1: My se k Astoru Piazzollovi samozřejmě dostaneme. Já musím říct, že natáčíme v roce 2021 na jaře, takže proto vlastně teď říkáme tak aktuálnost toho stoletého výročí Astora Piazzolly. Pokud nás posluchači poslouchají v repríze, tak ale jistě se k němu rádi vrátí. Ale přeci jenom v tom vašem výběru je Bach, Stravinský, Rachmaninov, Vivaldi, Hindemith, Sylvie Bodurová, Václav Trojan, neodmyslitelně patřící jméno Pražské konzervatoři. Teď před námi právě Bach. K Astorovi Piazzollovi se vrátíme ještě mnohokrát, ale přeci jenom krátce asi musíme uvést ten odskok ke klavírnímu koncertu číslo 1 D-mol.
2: Ano, tady se už nabízí něco říct také o mém nástroji. Já hraju na akordeon. A to je nástroj velmi moderní. Vlastně dá se říci, že takhle v tom koncertním provedení, jak ho posluchači dnes uslyší, tak existuje teprve někdy od 70. 80. let minulého století. On sice byl vynalezen v roce 1822, takže máme další jubileum, a to velké, 200 let od vynalezení akordeonu. To bude příští rok, na to se už moc chystám. Jedna z právě z takových velkých otázek je interpretace vlastně barokních skladatelů, potažmu právě Johanna Sebastiana Bacha na akordeon. Jak to vlastně je? Tak máme moderní nástroj, máme starou hudbu, teď se dá říct, že je velmi in, a já jsem za to velmi rád, že v České republice skutečně se velmi dbá na to. Dokonce jsem se vrátil nedávno ze soutěže v Německu, kde mi jeden polský porotce z vysoké školy řekl: víš, my vás hodně sledujeme a my tu barokní hudbu, jak děláte vy, my kopírujeme, vy děláte hrozně moc dobře. A já jsem byl velmi překvapený, že nás takhle chválí Polák, vedle stál Francouz, vedle stál Itál a přikyvovali. Tak jsem si říkal, safriš, to je dobrý, že nás takhle cení, protože se kdysi vyprávělo, že vlastně Francouzi musí Němce učit hrát Bacha, že už ty Němci zapomněli. A k tomu Bachovi teda, my ho máme jako docela stěžení autora na hodně soutěžích, které jsou vypsány pro akordeon, je třeba zrovna Johann Sebastian Bach, a to z dobře temperovaného klavíru, vybrané části jako povinné. To znamená, vracím se k té původní otázce, jak vlastně toho Bacha interpretovat na moderní nástroj. A mně se právě třeba líbila interpretace Glenna Goulda, protože víte co? Akordeon je spíše nástroj dechový. Někdo ho považuje za nástroj třeba klávesový, přestože teď nejvíc akordeonuje knoflíkový, protože to teď momentálně trend a ten nástroj je velmi progresivní. A teď, jak vlastně si zahrajete třeba nějakou fugu na akordeon? Já jsem zkoušel pozvat si do třídy mé kolegy, které tady potkávám a které vím, že prostě starou hudbu dělají a dělají velmi dobře a jsou velmi vzdělaní, a říkal jsem, pojďte mi zahrát tuto fugu třeba na hoboj, nebo na flétnu, nebo na smyčce, nebo na klavír. Každý to zahrál nějak jinak. A já jsem si uvědomil, že ten akordeon je jedinečný. Že my můžeme vlastně s tím tónem nekonečně pracovat. Podobně jako třeba varhany, řekněme, ale na rozdíl od varhan, my máme takový jakoby smyčec, což je ten měch, který může také vlastně tvarovat tu hudbu. To znamená, že dá se říci, že tak, jak to zahrajeme my, tak to nezahraje jiný nástroj toho Bacha. Nezahraje prostě. Takhle to nemá.
1: Ale stejně jste vybral tu interpretaci Glenna Goulda. My se ho teď poslechneme z Columbian Symphony Orchestra a pod vedením Leonarda Bernsteina. Je to nahrávka z roku 1957.
2: Ano, vybral jsem to, protože Glenn Gould se mi líbí, jeho interpretace hry na klavír. On používá minimálně pedálu, my také pedál nemáme, a dokáže krásně s těmi motivy pracovat, a to já mám rád, na tom já velmi bazíru sám, když hraju Bacha, tak si právě dávám velký pozor na to, aby ty všechny polyfonické věci mi krásně vyšly podobně, a aby to skutečně byla interpretace, za kterou se nemusím stydět.

0: Glenn Gould, Columbian Symphony Orchestra, Leonard Bernstein, nahrávka z roku 1957. Společně zahráli klavírní koncert číslo 1 D moll Johanna Sebastiana Bacha. Je to druhá skladba ve výběru našeho dnešního hostitele Ladislava Horáka, zástupce ředitele Pražské konzervatoře a akordeonisty, také organizátora hudebního života. A teď bych mohla těch titulů přidat ještě mnoho, mnoho a mnoho. Já se ale zastavím u toho Johanna Sebastiana Bacha. Vy jste říkal už krátce předtím, než jsme se začali tuhle tu nahrávku pouštět, že vlastně přeci jenom klavíra, zvlášť tato interpretace, je poměrně hodně společná ve vašem vnímání, tak jaký jste třeba vy schopen a chcete hrát na akordeon. Co je vám jako poslechově nejbližší? Protože vy tady vlastně posluchačům Českého rozhlasu D-dur nabízíte svůj výběr hudby. Jaký jste posluchač, abychom to napřed řekli, než vás představíme jako interpreta?
1: No tak já jsem posluchač poměrně mizerný, protože já se neustále někam přesouvám, já málo vydržím na jednom místě, neboť jak s těmi koncerty, tak i mám velké výjezdy, dělám workshopy po celém světě, takže využívám toho času, kdy jsem sám. Což je například bohužel takový ten nešvar, třeba když řídím auto, protože to řídím každý den to auto, nebo když někam přelétám a tak dále. Využívám nejvíce, protože nezapomeňte, že já jsem tady v centru denní na konzervatoři, organizuji koncerty, poslouchám, každý den mi hrajou vlastně žáci také, takže já neustále tu hudbu nějak tvaruji. A také já si musím od ní trošku odpočinout.
0: Já jsem byla zvědavá, jestli mi právě řeknete, že vlastně třeba nejste posluchač skoro žádný, protože s tou hudbou máte tak úzký kontakt, že si někdy i rád odpočinete tím tichem, anebo jestli právě s tou hudbou prostě jste tak zžitý, že i v tom autě nebo třeba během přeletů prostě si hudbu pouštíte a případně jakou?
1: Tak to si pouštím rád a jakou, tak to teď dnes uslyšíte, protože jsem si vybral právě, kterou mám rád, kromě Johanna Sebastiana Bacha, to určitě i Antonio Vivaldi.
0: Když zmiňujete vlastně staré mistry, já se nemůžu nezeptat, jak je to s výukou poučené interpretace na konzervatoři. Všichni po ní volají, jsme poměrně jako Česká republika a čeští muzikanti bráni jako, řekněme, ne špička, ale velmi významní zástupci poučené interpretace. Tak kdy se konečně dočkáme toho, že bychom to zohledňovali i během výuky víc?
1: Ano, tak jednak my tady musíme mít nástroje. A já už vám mohu říci, že za poslední období jsme právě dokázali nakoupit jak harpsichord, tak máme klavichord nový tady také, máme tady taky konzort fléten. To znamená, že my už teď se dostáváme k tomu, že můžeme skutečně hrát na ty, řekněme, kopie těch nástrojů barokní hudby. Dále máme tady barokní orchestr, který nám velmi, velmi funguje krásně s Jakubem Kydlíčkem. A navíc tady máme velmi kvalitní kantory. Takže dá se říci, že teď už jenom to je ten krůček k tomu, aby jsme skutečně zřídili takové oddělení, které bude fungovat. Protože víte co, já mám rád, když jsou interpreti na něco zaměření. A byl bych taky velmi vděšen, kdyby jsme mohli vychovávat a kdyby tu Pražskou konzervatoř opouštěli právě odborníci na tuto literaturu, stejně jako ji opouští odborníci na literaturu moderní. A stejně jako odpouští vynikající klavíristi, houslisti, zpěváci, herci.
0: Takže
1: akordeonisti jednoznačně, určitě, protože ty mý žáci, a doufám, že se k tomu ještě dostaneme, mají skvělé úspěchy. Nicméně, ten předpoklad těch nástrojů tady je, máme tady právě i zrovna v Palafilském paláci tu možnost toho prostředí, protože to tady na nás dýchá, tento přes 300 let starý palác vlastně. A konečně také máme tady velký archív, takže my můžeme vlastně i pracovat se starými partiturami. To si myslím, že velmi důležité. Víte, když já jsem studoval jsi konzervatoř, tak slovíčko urtext nám nebylo moc známé. Bylo skoro takové jako tajuplné, jsme říkali, co to ten urtext je, kde ho tak můžeme najít a co to tak může být. Tak to byly ale 80. léta a teď už to je jinak, teď už vlastně se neobejdeme bez toho, aniž bychom měli i vlastně tu původní kvalitní literaturu. Takže pedagogové také máme kvalitní, myslím si, že už se brzo dočkáte, že uslyšíte o těch našich absolventech, kteří tuto hudbu umí zahrát.
0: Takže bude samostatné oddělení, plánujete to jako samostatný obor?
1: Tak my to máme, protože jsme nedávno otevřeli i obor hra na čembalo, který tady nebyl na Pražské konzervatoři, tak teď vlastně všichni ti naši žáci procházejí i barokním orchestrem. Takže tam se s touto hudbou setkají a kdo se jich chce dále věnovat více, tak může potom už třeba po maturitě v 5., 6. ročníku začít víc studovat. To si myslím, že tam by měla ta škola směřovat, že by tam měla už začít takový ty rozevřený nůžky, ty chceš víc pedagogickou činnost, ty chceš víc hrát, ty chceš spíš se specializovat na toto. Takže už jim nabízíme tu možnost třeba v tom barokním orchestru studovat po celou dobu studia, což už je skvělý.
0: Takže vlastně berete třeba Pražskou konzervatoř tak, že víc připraví toho uchazeče na to, na jakou dráhu se nasměruje, anebo už ho profilujete přímo tady. To znamená ne samostatný obor, ale nasměrování k němu?
1: Je to tak. Myslím si, že jste uhodila hřebíček na hlavičku. Přesně tak, nasměrování. Já si myslím, že vůbec, že pedagog na konzervatoři by měl být i trošku takový jako manažer a už jako přemýšlet o tom, co těm žákům nabídnout a kam je nasměrovat. A když vidím, že má zájem přece jenom o tu barokní hudbu, o tu ponaučenou literaturu a hudbu, tak proč ne mu pomoci v tomto směru?
0: Teď je otázka, jestli vlastně Pražská konzervatoř má vychovávat už praktika, anebo v podstatě člověka, u kterého se předpokládá, že bude pokračovat někam na vysokoškolské studium a tam se teprve zdokonalí a vyprofiluje. Jak to vlastně je? Co když by někdo z Pražské konzervatoře rovnou už chtěl si sednout do nějakého ansámblu staré hudby a už třeba nechce studovat dál?
1: Takové máme pochopitelně také, mohl bych jmenovat. Nicméně, nezapomeňte, že když se vrátím do historie, tak Pražská konzervatoř byla zbudována proto, nebo založena proto, aby vychovávala orchestrální hráče. A my tady na naší škole máme právě jak smicový orchestr, tak barokní orchestr, tak symfonický orchestr, tak dechový orchestr. Ty všichni žáci tím projdou. A my se jim snažíme vysvětlit, že to je krásný umět slově výborně hrát a naučit se Paganiniho a naučit se Chopina, ale že většina z nich projde jednak těmi orchestry, kde se bude uplatňovat v profesi potom, a jednak i samozřejmě v komorní hře.
0: Takže ta praktická stránka konzervatoře je, vychovejme kvalitní řadové hráče a kdo se chce potom specializovat a profilovat dál, máte možnost jít na vysoké školy, popřípadě na mistrovské kurzy a dále se vzdělávat, aby se z vás stali ti skuteční znalci a solisté, kteří přeci jenom jsou dál v tom svém oboru.
1: Je to tak, asi si myslím, pro většinu z nich samozřejmě se tady objeví mimořádné talenti, kteří už po konzervatoři ani nepotřebují chodit nikam dál studovat.
0: Prostě u těch je to jasné.
1: To je někde jinde. Ale ano, myslím si, že takhle by to mohlo asi vypadat a navíc nezapomeňte, že ten svět je otevřený. Takže já i svým žákům doporučuji, a nejenom mým žákům, ale vůbec tady žákům odcházet do zahraničí a hlásit se u těch nejslavnějších kantorů po celém světě, protože ta možnost tady je.
0: Vybral jste další titul, jenom krátce, bude to Svěcení jara Igora Stravinského, Mariinský orchestra a Valerij Gergiev.

0: Doznělo Svěcení jara Igora Stravinského, hrál Mariinský orchestra a řídil Valery Gergiev. Třetí titul v návštěvě, kterou pro nás dnes sestavil a jako hostitel tady v Palfiho paláci Pražské konzervatoře je Ladislav Horák, zástupce ředitele této instituce. My jsme se bavili, Ladislave, předtím o tom, jak má být vlastně nasměrované studium na Pražské konzervatoři. Vy jste hodně zžitý s touto školou, jak vlastně vy na ní působíte dlouho? Vy jste absolvent samozřejmě, potom už to byla Západočeská univerzita. Kdy jste se vlastně vrátil sem do školy a kdy jste tady začal učit?
1: Tak já jsem skutečně ze školou spjatý. Já jsem tady vlastně vystudoval, já jsem se vrátil jako pedagog a nyní tady jsem i ve vedení školy. Takže je to moje životní záležitost. Já jsem velmi vděčný té škole, že mi dala vzdělání, že mě zpátky přijala, že jsem mohl být a jsem kolega skvělých kantorů, kteří tady učili a učí.
0: A je to jak dlouho už? Jak dlouho to už?
1: Je to tak, že já jsem už učím tady působím od roku 1992. Potom od roku asi 2006-2007 jsem ve vedení školy, takže jsem se mohl mimo jiné také účastnit toho slavného výročí 200 let školy. Neboť já jsem byl předsedou organizačního výboru a mohl jsem právě té škole trošku vrátit tou činností a mohl jsem ji trošku ukázat. Bylo to také mimo jiné světové výročí UNESCO, kam byl výročí Pražské konzervatoře, druhé nejstarší školy na světě, po Paříži, pokud nepočítáme samozřejmě konzervatoře italské, tak kde jsem právě mohl také takto působit. Takže vlastně až na ty 4 roky studia na vysoké škole jsem tady vlastně od dob studií.
0: Když byste zhodnotil vlastně celou tu éru, to je celá porevoluční éra v podstatě, jak se ta škola za tu dobu měnila? To musel být po řekněme sklidňujících několika desetiletích asi poměrně překotný vývoj, když se ten svět otevřel a najednou ta hudba potřebuje to setkávání, nabírat ty zkušenosti a pokud už tady ta možnost byla a vlastně ti muzikanti se mohli rozjet do světa a najednou se jim ten hudební svět otevíral, to musela být úžasná doba.
1: To v každém případě, ale přece jenom si myslím, že rovna ta naše škola za tu dobu, co tady já působím, tak až tak překotný skok udělat nemohla, protože od jak živa o pražskou konzervatoř byl velikánský zájem i v zahraničí a i naši hudebníci mohli

0: vyjíždět ven. Já si myslím, že ten, kdo jakoby uměl a kdo byl mimořádný, tak si vždycky byl vítán. Vím, že právě když já jsem ještě studoval tady, tak jsem jezdíval hodně na soutěže a byl to takový pro mě i taková motivace, abych hodně cvičil, aby jsem se mohl potom třeba do toho zahraničí podívat. Ale samozřejmě pak se to najednou všechno tady otevřelo po 89. roce a my teď máme každoročně pořádáme na 30-40 různých workshopů, kam jsme velké hvězdy, které k nám jezdí a kteří mají tu za čest prostě tady třeba pořádat přednášku nebo nějaký koncert na naší půdě. Takže v každém případě určitě pro ty naše žáky je to zase úplně jiná situace, než jsme měli my. Na druhou stranu zase pochopitelně je to taky velká konkurence, takže se musí snažit. A když jsem tady studoval, tak trošku se sem třeba utíkalo, když někdo měl matematiku, tak nějak jako, aby tomu dostal, tak trošku utekl k té hudbě nebo ke zpěvu nebo k herectví. Tak teď už to třeba sleduji, že to je jinak, že skutečně jako sem chodí žáci, kteří opravdu o tu hudbu mají velikánský zájem nebo o umění jako takové. A už nemusí zdrhat někde před chemií nebo před biologií nebo před tou fyzikou. Takže jsou tady talenti, kteří mají otevřeno a teď už jenom stačí, když budou plní.
1: Jak je to s profesorským sborem? Přeci jenom ten kolektiv je určitě nutné omlazovat, je nutné ten trend v tom učení respektovat, dopřát vlastně i těm mladým lidem to, co oni vyžadují od té školy, což přeci jenom jedna věc je nabídka, druhá věc je i ta poptávka. Jaká je vlastně politika Pražské konzervatoře, pokud se jedná o ten profesorský sbor, o nějaké novinky, které můžete nabídnout v přístupech, v možnostech?
0: Tak jednak je to tak, že my tady pořád máme stejné pravidlo a to výběrové řízení, takže pokud tady přijímáme nového pedagoga, tak vždycky máme možnost si vybrat. Vybíráme si sami, protože to už od dob pana profesora a pana ředitele Pavla Trojana máme takovou tendenci, že co si sami vybereme, to si sami sníme. Takže nepotřebujeme žádný rady od nikoho dalšího. A ty výběrové komise si tady tvoříme z našich pedagogů a z vedení školy. A já tady pozoruji také, že se k nám velmi rádi vrací naši kvalitní také absolventi, takže dobří holuby se vrací. A máme na každém tom oddělení našeho absolventa, který nedávno ten konkurs úspěšně zvládl. A učí tady dál. A je tady určitě na konzervatoři jedna důležitá věc a to je tradice. A každé to oddělení tady tu tradici vede někoho a když si vezmete, kdo tady všechno byl, od dob samozřejmě Benelice, jeho zlaté doby, nebo Antonína Dvořáka, tak my máme na co navazovat. A musím vždycky se trošku pousmát, když zjistím, že ten konkurs prostě vyhraje ten dotyčný, který studoval u toho svého profesora a ten studoval předtím právě u toho svého Ševčíka a Kubelíka a tak dále. Takže ta tradice se tady prostě vede s tím, že asi pravda je taková, že přece jenom my nejsme vysoká škola, což je trošku škoda, pochopitelně, protože si myslím, že by nám bakalářské studium tady velmi svědčilo. Nicméně
1: předesíláte tím něco?
0: třeba jednou. Myslím si, že by si to škola zasloužila, protože když se podíváte třeba na ten statut konzervatoří, tak společně se Slovenskem vlastně už jsme jedni z mála, kteří vlastně mají ten statut konzervatoří takhle, jak je nastaven. Jinde se to už všechno vlastně potom profilovalo do vysokých škol. Ať to je Německo, nebo to je Polsko a tak dále.
1: Jak jste na tom s konkurenčním bojem, když se vezmete ať už klasické konzervatoře typu Pardubic, Teplic, anebo třeba i Ježkovy konzervatoře?
0: Tak my absolutně nemáme nedostatek žáků, my máme velký převis ve všech třech činnostech, ať to je hudba nebo zpěv, anebo ať to je dramatické umění. Takže už takhle to předesílám, že ten zájem je velký o školu a navíc my máme přece jenom tu obrovskou výhodu, že nám třeba tady fungují krásně ty orchestry, to znamená, že máme tolik žáků, že dokážeme právě ty orchestry sestavit. Ty orchestry potom hrají tady a navíc máme krásné prostory a jsme na Praze 1. Všude kolem nás zní ta hudba. všude se dá hrát, takže to je taková jako určitá jako výhoda přece jenom. A také pochopitelně jsme rádi, že máme ty prostředky, že nám i náš zřizovatel magistrát hlavního města Prahy, pod kterým jsme od roku 2001, takže ten nám pomáhá a že můžeme studentům právě nabídnout jednak ty prostory, jednak kvalitní materiál a hlavně, jak jsme se zmiňovali, i kvalitní pedagogy.
1: Takže se nebojíte toho, že třeba by přeci jenom někdo zase říkal, my jsme ti mladí, progresivní, sice nemáme ten 200letý nebo skoro 210letý status Pražské konzervatoře, ale zase jsme ti mladí, progresivní.
0: My tomu předcházíme právě tím, že sem lákáme talentované, zajímavé pedagogy, interprety a také, že se snažíme právě třeba, a já si myslím, že to je velmi důležitý, o to, aby jsme jim mohli tady třeba i třeba zapůjčit nástroje kvalitní, protože přece jenom chodí k nám ty 15letý děti, kteří ještě přece nevědí, jestli opravdu ta hudba, kterou dělají, tak jestli bude, nebo to umění, tak jestli to bude jejich životní cesta. A ono teda dát za nástroj 300, 400, půl milionu a tak dále, to si myslím, že i pro ty jejich rodiny jako není úplně jednoduché a lehké. Takže mám radost, že prostě jim to tady prostě momentálně trošku v tomto můžeme ulehčit.
1: My se teď vrátíme k vám také jako k muzikantovi, protože hodně jsme teď probírali školu. Vrátíme se k ní a do ní určitě, ale teď tu máme rok 2014.
2: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Kdy jste vydali s Petrem Nouzovským desku Vivat Tango, samozřejmě autorem je Astor Piazzolla a my se vás teď oba poslechneme v té titulní skladbě.

0: Náš dnešní hostitel Ladislav Horák a také violončelista Petr Nouzovský teď dohráli titulní skladbu z jejich alba, oceněného alba Vivat Tango. Byla to skladba Astora Piazzolly a ta nahrávka je z roku 2014. Ladislave, teď jsme si vás poslechli zase jako interpreta, pojďme k tomu akordeonu. Jak vy jste se vlastně k němu vůbec dostal, protože už jste to tady říkal před malou chvílí, že vlastně akordeon jako nástroj i patřící nebo spjatý s klasickou hudbou a tak nějak zklasičtělý je tady až od těch 70. let. Ale vy jste musel začít hrát už dříve, tak jaká ta cesta vlastně k té harmonice, že to tak použiju, vedla?
1: Ano, tak já pocházím z Polabí a vlastně jsem na akordeon začal hrát někdy v 70. letech a tam, když si přišli z nějaké ročenky, tak zjistíte, že to byl druhý či třetí nejpoužívanější nástroj u nás. Takže není divu, že mě tatínek také dal stejně jako mého bratra na akordeon, já jsem teda u akordeonu vydržel. A když se tak jako zpětně ohlédnu a říkám si, co byl takový ten impuls, že se mi pak chtělo jít na konzervatoř, tak jednak to byly soutěžní úspěchy, protože se mi docela dařilo a byl jsem hrdý, že tatínek zase přibyl další diplom na stěnu a že prostě mě všichni chválili. A jednak to bylo to, že jsem začal hrát trošku více komorní hudby. A právě ta komorní hudba, to znamená ve spojení s někým, to mě začalo hrozně moc bavit. Dělám to do dneška, tak jste také si poslechli, že jsem hrál teď právě s mým kolegou báječným Petrem Nouzovským. A mimochodem právě na konzervatoři jsem dostal přiděleno kdysi i takový, jakoby, takový úsek komorní hry, abych se trošku o ně postaral, protože tady skutečně ještě kdysi byly ty tendence, že já solista, ty solista a tak trošku si ty mladí neuvědomovali, že ta komorní hudba právě, ta jednou bude živět. A proto jsem si třeba jako tu další skladbu vybral Rachmaninova a to Elgické trio, protože velmi často tuto krásnou kompozici, tuto obrovsky barevnou zajímavou skladbu slyším na zkouškách z komorní hry. A je to právě klavírní trio, který si myslím, že je úplně naprosto dokonalý, tyto tři nástroje k sobě se tak úžasně hodí. Je to skladba, která mě oslovuje a která je velmi často hraná špičkovými hráči, kteří třeba pak nevystupují jako hráči komorní. Nicméně, já se vrátím k tomu akordeonu.
0: Já vás přeruším. Pojďme si to možná tedy poslechnout, vrátíme se k akordeonu za malou chvilku, ale teď, když už jste zmínil trio Sergeje Rachmaninova, tak já asi doplním jenom, že jste vybral nahrávku s Vadimem Repinem, Sašou Majským a Lang Langem z roku 2009 a pak si budeme povídat dál.